Začíná čtení na pokračování z knihy Miloše Šolce mladšího, který v ní zpracoval životní vzpomínky svého otce, československého reprezentanta v tenise a později baptistického kazatele. V minulé části jsme se dověděli o událostech těsně před válkou. Miloš se snažil vždy na kurte chovat jako boží syn, měl dobrou pověst, sám hodně trénoval a učil druhé. A tak se stalo, že začal pracovat s mladou, talentovanou tenistkou Bohumilou, která se později stala jeho ženou. Milošovi se Bohumila velice líbila a po čase se zblížili. Nejprve ji vedl k víře v Boha. Obrátila se a začas byla pokřtěna ve vodě. Na podzim roku 41 se vzali. Jemu bylo 30 a jeho ženě 22. Nastala nová etapa života. Oba byli tenisté a křesťané. Aktivně se zapojovali do sborového života Vinohradského baptistického sboru a byli šťastní. V roce 42 Miloš omezil své tenisové aktivity, více se věnoval rodině a s přibývajícími lety také službě Bohu jako kazatel. Pokračování čte Pavel Romátka.

2. května 1942 jsem se já, Miloš, narodil jako prvorozený syn. Otec pracoval jako obchodní zástupce textilní firmy Sochor ve Dvoře Králové. Do protektorátní situace zasáhl v tom měsíci jako blesk atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, ke kterému došlo 27. května. Následoval teror tzv. Heydrichiády. Na základě rozsudků staných soudů bylo popraveno 1412 osob, k tomu byly vyhlazeny obce Lidice a Ležáky. Praha i území protektorátu se po této události výrazně změnily. Nic už nebylo jako dříve. I v případě sportovních aktivit docházelo k výrazným změnám, akcí ubývalo a účast na tenisových turnajích se omezovala. Otec se v tomto roce omluvil z účasti v tenisové lize a v novinách bylo uvedeno, že musí s politováním sdělit, že se tenista Scholz omlouvá z účasti z existenčních důvodů. V následujícím roce 1943 se 6. srpna narodila dvojčata Josef a Bohumila. Naše rodina se tedy po 15 měsících rozrostla o další dva členy a noviny si nemohly nechat ujít příležitost poreferovat o této události. V jedněch se pod titulkem Tenistka, tenista a dvojčata psalo. Je dávnou známou skutečností, že sportovci se mají čile k životu a že k němu zaujímají kladný postoj i mimo své sportovní působení, tak říkajíc v civilu. Neposledním důkazem je skutečnost, že zejména v poslední době se hlásí ze všech stran houfy nově narozených dětí, jejich tatínky či maminkami jsou známí sportovci nebo sportovkyně. Zrovna včera v pátek jsme se dozvěděli novou podobnou radostnou zprávu ze sportovních kruhů, tentokrát opravdu skoro rekordní. Známé tenistce Bertlové, provdané za neméně známého, dosud plně aktivního tenistu Scholze, se narodila včera ráno pěkná dvojčátka, vážící dohromady hodně přes 5 kilogramů. A ještě pozoruhodnější je, že to je páreček, holčička a chlapeček, jistě velmi vzácný případ. Holčička se bude jmenovat po mamince Bohumila, ale chlapečkovo budoucí jméno je dosud neznámé, protože má již staršího, teprve 15-měsíčního bratříčka, po tatínkovi Miloše. U Scholzů se jistě budou mít co ohánět. Otec měl být nasazen na práce v Německu a situace se jevila pro rodinu velice složitá. Z boží milosti se však našel jeden ze sportovních příznivců, německý továrník Frick, který otce zaměstnal ve své firmě v Praze jako úředníka a tím se situace vyřešila. Velikým přínosem v náročnější rodinné situaci byla mladá pomocnice Lídie Jersáková, která byla ochotná pomáhat v péči o nás tři malé děti a zůstala v naší rodině až do konce války. Byli jsme tedy vlastně ne pěti, ale šestičlenná rodina. Napjatá politická situace v protektorátu, pracovní vytížení a rodinné povinnosti způsobily, že i v roce 1943 byl tenis v otcově životě v podstatě na vedlejší koleji. Otec však nebyl sám. I jiní tenisté nehráli v této složité době tak aktivně, jako tomu bylo dříve. Otec však v červnu hrál mistrovství Čech a Moravy, které se hrálo na prvním ČLTK. Z bývalých předních hráčů se mezi posledních 8 dostal Smolinský, Drobný, Cejnar, Scholz, Zábrocký, doktor Vlk, Hikš, Dostál.

souvislosti s porážkou německých vojsk na ruské frontě v roce 1943 došlo k vyhlášení totální mobilizace. Ta se dotkla protektorátu v polovině srpna 1944 a zasáhla všechny oblasti lidského života. V Praze byla uzavřena všechna muzea, česká divadla, varieté, kabarety a drtivá většina sportovních zařízení. Přes tuto nastalou situaci se hrál v srpnu 1944 jubilejní 45. turnaj na první ČLTK a noviny konstatovaly, že turnaj tentokrát nesvedl k boji všechny nejlepší borce, kteří v minulých letech hrávali v turnajích vynikající úlohy. Pro mimořádnost doby hraje turnaj pouze 16 dam a 28 pánů. Nehraje ani Cejnar, ani Caska, ani Sýba, Černík, ani Zábrocký. Objevují se na štvanici pouze jako diváci. Schází jim trénink. Mezi diváky se objevil nečekaně i Roderich Menzel, jehož skvělému umění před lety na štvanici diváci tleskali. Otec tento turnaj hrál a dostal se po výhrách nad Pachovským a Smolinským do finále. V něm však prohrál s Drobným, a to 6-3, 6-4, 6-2. V novinách stálo. Ten, kdo se domníval, že Scholz se postará o senzaci a podaří se mu porazit Drobného, byl velmi zklamán, když viděl, jak Scholz střídá nejskvělejší momenty s nejslabšími. Kladl houževnatý odpor a vracel ze základní čáry nejnemožnější míče. Útočil skvěle na síť, rozehrál celou řadu ostře řezaných míčů z kříže, přesně loboval, ale v nejkritičtějších okamžicích kazil školáckým způsobem všechny výhody, které impozantním způsobem vydobil. Turnaj hrála i matka, přestože dvojčatům byl teprve rok, mně o rok více. Velký kočár pro dvojčata, tehdy moderní, proutěný, byl trvalou součástí rodinného života a často se objevoval na pražské štvanici. Já, dvouletý bratříček, jsem byl litován, že chtě nechtě musím chodit pěšky jako dospělý. V novinách se s uznáním konstatovalo, že se matka po dlouhé přestávce dané porodem dvojčat opět pěkně uvedla. Ve smíšené čtyřhře se rodiče dostali do semifinále, kde hráli proti Matoušovi a Křepelkové, ale utkání za stavu 7-9-0-3 vzdali. V novinách se 23. srpna objevilo pod titulkem Tenis a manželství toto zajímavé vysvětlení. Bojují-li manželé společně na dvorci, obětavě se doplňujíce, má divák jistě dojem z nejkrásnější manželské schody. A tento dojem není porušen ani tehdy, když Scholz, uvědomiv si náhle zítřejší zápas ve finále čtyřhry a den poté největší svůj boj roku, finále s Drobným, řekne: dost, Bohunko, necháme toho. Paní Scholzová poslušně přikývne, třeba byla v nejlepším a rozhodně neměla chuť utkání vzdát. Kdyby měla jiného spoluhráče, pak by protestovala, ale manžel je manžel a to se nedá nic dělat. Začátkem února 1945 se uskutečnila Jaltská konference, při které se šéfové vlád Sovětského svazu, USA a Velké Británie dohodli na koordinaci vojenského postupu v posledních fázích války. Ze všech čtyř světových stran pak byla německá vojska tlačena k Berlínu. Ačkoliv Praha představovala nejen mimořádně významný komunikační úzel, ale byla v ní soustředěna i celá řada důležitých zbrojních závodů, nálety spojenců se jí vyhýbaly až do konce roku 1944. Přišel však 14. únor 1945 a na Prahu začaly padat americké bomby. Stalo se tak pravděpodobně pro navigační chybu, protože nad západní Evropou panovalo mimořádně nepříznivé počasí. Nicméně 62 létajících pevností schodilo svůj smrtonosný náklad místo na Drážďany na Prahu. Nálet trval pouhých 5 minut, 12.35 až 12.40, ale byl hrozivý. Podle poválečné statistiky uvedené v knize Praha ve stínu Hákového kříže od J.B. Uhlíře a J. Kaplana zahynulo 701 lidí a 1184 bylo zraněných. Zcela zničeno bylo 93 domů, 190 utrpělo těžké a 1500 lehké poškození. I dům u tržnice číslo 6 na Vinohradech, kde jsme bydleli, byl bombardováním poškozen. Puma padla do dvora našeho bloku a kdybychom byli v té době doma, jak bývalo v poledne zvykem, mohlo dojít v naší rodině ke katastrofě. Nezbývalo, než abychom se z bytu vystěhovali, a tak došlo k našemu přestěhování do poměrně nedaleké Chorvatské ulice, kde v čísle 12 rodiče dožili až do své smrti. Zde se jednalo o moderní dům ze 30. let
a my jsme obdrželi třípokojový byt ve čtvrtém patře, který měl nádhernou vyhlídku na celou jižní část Prahy. A pak přišel konec války. Otec o této vyhlížené události píše: nemůže být poctivějšího vlastence, nemůže být většího slovanofila nad znovuzrozeného českého bratra. Znovuzrozený český bratr je stoprocentní pacifista, člověk, který miluje i své nepřátele. Jak by takový člověk nemiloval národ, svou vlast, své rodné bratry a sestry? Psal se rok 1945 a bylo po krvavých jatkách druhé světové války. Kdo se narodil začátkem 20. století a přežil útrapy dvou světových válek, ten by měl o čem psát dějiny. Každá válka je šílenstvím zatemnělého mozku, který se zřekl stvořitele a opici přijal za svého předka. Nikdo nechť si nemyslí, že se splní žvásty a slátaniny o míru a pokoji mezi národy těch lidí, kteří usilují vymazat Pána Boha z vědomí lidí, aby se stali sami bohy národů a lidstva. Není toto úsilí ničím jiným než zatemněním vědomí o jsoucnosti Boží. Je to i dnes ten starý svět, který zaměnil slávu neporušitelného Boha za obraz porušitelného člověka, za zvíře. Písmo svaté o těchto lidech říká, že je Pán Bůh vydal v moc hanebných vášní. Pochybená inteligence zaměnila Boží pravdu za lež, ctí a slouží stvoření raději nežli stvořiteli, který je ve své svrchovanosti nepohnutelný. Pán Bůh však nemlčí. Každá bezbožnost, každé darebáctví, které zadržuje Boží pravdu v nepravosti, nese své strašné následky. Svět a lidé se musí brodit v lejnech a bahně skutečnosti, které napáchali pro odmítání cesty pravdy. A Pán Bůh nebude posmíván. Co člověk rozsévá, to žne. Důkazem toho jsou světové dějiny krvelačného člověka, který sešel z cesty Božího příkazu nezabiješ. Neodčinitelnou vinu však neseme i my, církevní příslušníci, kteří jsme se od dětství učili svatému písmu. To přikazuje: milovat ti budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší síly své. A milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Jak si jenom my, takzvaní křesťané, zodpovíme drzou smělost nosit jméno Pána Ježíše Krista a svými životy zapírat jeho existenci, jeho zmrtvých vstání, skutečnost, že žije? Strašná jsou slova: běda vám slepí, vůdcové slepých.

Rečováno. Scholz vzdal vyhraný zápas, již to chtěl z turnaje vypadnout. Náboženské přesvědčení mu brání v tom, aby se věnoval sportu v neděli. Byl to nesporně jeden z favoritů a proto toho nutno litovati. A citujme ještě dva novinové články, které však byly psány v jiných souvislostech v různých novinách. Pod titulkem Sedmý den i Bůh odpočíval stálo. Scholz je zvláštní kapitolou. Nesporně hráč výborných kvalit, vyspělý, technicky vyzbrojen zkušenostmi, ale pro turnaj je ztracený borec, protože mu jako baptistovi zakazuje náboženství hrát v neděli. Vzdává se proto boje, protože který turnaj nekončí v neděli. Za těchto okolností nelze s ním počítat do velkých soutěží. A druhý článek. Miloš Scholz, který studoval teologii, je znám svým hlubokým náboženským založením. V neděli nevezme raketu do ruky, ani kdyby šlo o finále mistrovství světa. Pořadatelé turnajů jeho zásadu respektují a nenasazují Scholze v neděli do zápasů. Ovšem pak se stane, jako v těchto dnech, že milému Milošovi se nahromadí utkání na dny všední a Scholz nestačí se silami. Musí pak boje vzdávat k lítosti diváků i vlastní. Za to ovšem pořadatelstvo nemůže. V této souvislosti je vhodné dodat, že se turnaje dříve hrávaly běžně déle než týden a vedení turnajů bylo tak flexibilní, že v některých případech otcovo utkání přesunulo z neděle na všední den. Turnaje ve Wimbledonu, mezinárodní mistrovství Francie a Austrálie se sice ještě v roce 1945 nekonaly, ale počítalo se s tím, že se opět uskuteční hned v příštím roce, a to včetně Davisova poháru.

Po válečných letech začal čas svobody, který měl dopad na všechny sféry společenského i našeho rodinného života. Otec musel zvažovat svoji další existenci. Pro svoji činnost u firmy Sochor a pro řadu nejrůznějších známostí z textilního průmyslu založil spolu se svým bratrem Josefem v Liberci firmu na výrobu pánských košil, kravat, dámských sukní, šátků, šál a prádla. Rodina však bydlela v Praze a otec do Liberce dojížděl. Firma měla své sídlo v reprezentativní vile v Šamánkově ulici, nyní Masarykově, číslo 20, nedaleko tenisových dvorců, respektive zoologické zahrady. Podnik zaměstnával několik desítek domácích dělnic a během poměrně krátké doby se začal zdárně rozvíjet. Vedle výroby kravat byly nejúspěšnějším sortimentem dámské sukně, které se vyvážely do Holandska. Ve Vinohradském sboru nastoupil jako pomocný kazatel bratr Cyril Burget z Kroměříže, který následně po odchodu kazatele Tolara do důchodu zaujal jeho místo. Po druhé světové válce se otec stal členem výboru Bratrské jednoty baptistů Chelčického. Ze zápisu ze schůze 26. srpna 1945, která se konala v Rokytnici u Vsetína, se dozvídáme, že vedle otce byli ve výboru následující bratři. Říčař, Marko, Vaculík, Dvořák, Burget, Mikulenčák, Kešiar, Král, Šišler, Diba, Šeps, Jan Novotný, sekretář. Vedle svých rodinných povinností, vedení podniku a práce v církvi, se otec opět v maximální možné míře zapojil do sportovního zápolení. Právě tento rok byl v jeho amatérské kariéře podle výsledků ten nejúspěšnější, přestože se v něm dožíval 36 let. Nelze však nedodat, že se potýkal s lítostí, že nemohl hrát nejvýznamnější světové turnaje, protože Světová tenisová asociace v roce 1933 rozhodla, že bývalí tenisoví profesionálové nesmějí hrát ani Davisův pohár, ani největší světové turnaje. Otec tedy mohl hrát pouze tuzemské turnaje a přátelská mezinárodní utkání. A právě v tomto roce jich mohl vedle Jaroslava Drobného sehrát hned několik. Předně však je vhodné zmínit květnové utkání druhého kola Davisova poháru, které se konalo v Praze a ve kterém hrálo Československo s Jugoslávií. Z dříve uvedených důvodů otec za Československo hrát nemohl, ale byl v té době kaučem jugoslávského mužstva. Naše mužstvo tvořili Drobný, Vodička, náhradníkem byli Šíba. Pro čtyřhru se počítalo s dvojicí Drobný, Caska. Očekávalo se vítězství Drobného nad Jugoslávcem Mitičem, ale ten nakonec prohrál v pěti setech a přestože vyhrál druhou dvojhru nad Punčecem a s Caskou vyhráli čtyřhru, celkově Československo prohrálo 2-3. Po této prohře si Jaroslav Drobný neodpustil v šatně položertovnou poznámku na otcův vrub. Miloši, ty si

0: pěkný. Trénuješ soupeře proti svým kamarádům a ti nás porazí. Při neúčasti Drobného v červnu otec vyhrál mistrovství Prahy, když ve finále porazil Smolinského. Ve smíšené čtyřhře rodiče prohráli ve finále s dvojicí Matouš Křepelková. V červnu se opět po roce hrál v Brně tzv. Pohár Československého tenisového svazu, ve kterém se otec dostal do finále po vítězstvích nad Davis Cupovými reprezentanty Šíbou a Vodičkou, ale ve finálovém zápase prohrál s Drobným. V novinách bylo o otci napsáno. Je nutné vyzvednout jeho hráčské přednosti i nedostatky. Známe ho již řadu let, ještě za jeho působení v Brně a později i v Praze. Používal všech možných úderů a dovedl i prohodit Drobného z velmi těžké pozice. Má poněkud slabší podání, které jistě nacvičí. Bude-li takto pokračovat, může být Drobnému nejvážnějším soupeřem. Bylo by to také záhodno již v zájmu Drobného, který dosud neměl u nás vážného soupeře. Protože byla v semifinále dámské dvouhry i matka, byla i ona v novinách hodnocena. Šolcová, první ČLTK Praha, matka tří dětí, se ukázala v nejlepším světle. Stále v dobré náladě a s úsměvem na rtech dovedla vyhrát a stejně statečně prohrát. Ovládá všechny údery, v nichž nemá ještě dostatečnou jistotu, což je pochopitelné, uvážíme-li několikaletou absenci. Bude-li hrát se svým manželem, který je právě v nejlepší kondici, dosáhne brzy překvapujících výsledků. Pak bude Straubeové horko. V semifinále matku porazila Straubeová, která byla tehdy mistryní republiky. Ve dnech 1. až 4. srpna 1946 se hrál v Praze čtyřdenní mezinárodní tenisový maraton. Byla to exhibice světové úrovně. Otec v něm hrál spolu s Jaroslavem Drobným, finalista mistrovství Francie a semifinalista Wimbledonu, postupně proti Jugoslávci Mitičovi, čtvrtý hráč evropského žebříčku a přemožitel Drobného z Davis Cupu, Američanu Brownovi, finalista mistrovství USA, Australnu Palesovi, finalista mistrovství Austrálie. V přeplněném hledišti na Štvanici bylo na 5000 diváků. V prvním zápase hrál otec s Jugoslávcem Mitičem, ve druhém zápase Drobný s Američanem Brownem. Ve svobodném slově byl o těchto zápasech druhý den článek nadepsán Scholz porazil v nejlepším boji Jugoslávce Mitiče. Drobný opět zdolal Brauna. Scholz odnesen nadšenými diváky na ramenou ze hřiště. A v článku se psalo. Malý svalnatý Moravan Scholz a urostlý atlet Mitič proslulí svými úspěchy v Davisově poháru. Proto málo kdo věřil, že se Scholzovi podaří zvítězit nad Davis Cupovým přemožitelem Drobného. Avšak Scholz hrál tak, jak ještě nikdy v životě. Ani obvaz na lokti Jugoslávcovi pravice nijak nezlehčuje úspěchy našeho hráče. Jehož poctivost ve hře je vlastně příslovečná. Bojovnost, rychlost a obětavost slavila úspěch. Scholz vyhrál 6-3, 6-4, 3-6, 6-3. K druhému zápasu, ve kterém otec druhý den prohrál, s Američanem Brownem noviny napsali. Milým překvapením byl též výkon Scholzův proti Mitičovi. Kéž by každý náš hráč měl tolik lásky a oddanosti ke hře, tolik píle, houževnatosti a bojovnosti, jako má Scholz. Kdysi hráč z povolání, ale srdcem vždy amatér, rozradostnil naplněný stadion a dokázal všem mladším, že potřeba nadšení a chuť ke hře je potřeba ke krásnému výkonu. Škoda, že jej vedení příliš zaměstnalo a nepopřálo mu po jeho velkém zápase s Mitičem trochu odpočinku. Byl by jistě také proti Brownovi zahrál mnohem lépe a byl by svého amerického soupeře donutil zcela určitě k pětisetovému boji.
1: Byl čas, kdy mě sportovní přátelé milovali a na ramenou nosili a dávali mi, co mohli, aby mi udělali radost. A mám v dobré paměti, když mě jednou v zástupu moji žáci po vítězství na ramenou nesli, tak se mne v mé duši zmocnil smutek, že jsem hořce plakal. Satan mi jasně řekl, ty jsi učedník Pána Ježíše Krista. Toho přece kněží nazývali zločincem. Toho přece lidé korunovali trnovou korunou a probodli mu bok. Toho nenáviděli a tebe svět miluje. Ale Duch Svatý mne také oslovil. Neplač. Pán ví, že zhrál nikoli pro světskou slávu, ale k slávě svého Pána. Upokoj se a raduj se s radujícími. Až budeš s plačícími, tak také plač. A pak toto i ono bude pro splnění písma. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Sláva Pánu Bohu, Duchu Svatému, že On nás všemu vyučuje, vše nám připomíná. A jedině On, Duch Svatý, chce a může Pána Ježíše o

Australanem Palesem otec také prohrál a podobně i Drobný. Tři náročné zápasy byly asi i na Drobného příliš. Matce byla v tomto tenisovém zápolení dána příležitost, aby hrála s vynikající Američankou Bundyovou. Otec se v tomto roce stal navíc i mistrem Čech v táboře, když ve finále porazil mladého Vladimíra Zábrockého. Rodiče vyhráli mistrovství ve smíšené čtyřhře a matka se ve dvouhře dostala do finále. V tomto tenisově mimořádně bohatém roce rodiče ještě reprezentovali Československo ve švýcarském Svatém Mořici, kde se otec dostal do semifinále a podobně spolu s matkou do semifinále smíšené čtyřhry. Ještě je vhodné zmínit poslední věc, kterou byla významná otcova exhibice na Štvanici s bývalým Davis Cupovým reprezentantem Ladislavem Hechtem, který žil v USA, nad kterým otec zvítězil v poměru 10-12, 6-3, 6-4. Sportovní časopis Ruch uvedl tenisové žebříčky za rok 1946. V ČSR první Drobný, druhý Scholz, třetí Černík. V Evropě první Drobný, druhý Bernard, třetí Petra, čtvrtý Mitic. Světový první Kramer, druhý Drobný, třetí Pales, čtvrtý Parker. I rok 1947 byl bohatý na nejrůznější události a velikou boží přízeň. Předně je nutné zmínit narození sestry Renaty 1. srpna. Porod byl velice nesnadný a měl následné komplikace. Pro nezodpovědnost lékaře matka dostala trombózu, následně plicní embolii a dostala se na pokraj života a smrti. To vedlo mnohé k úpěnlivým modlitbám za její uzdravení, včetně pražského kazatele Cyrila Burgeta, který v prosbách o zachování matky 4 malých dětí strávil celou noc. Když otec přišel matku do porodnice navštívit, její tvář byla tak strhaná utrpením, že ji ani nepoznal. Obrátil se dokonce právě na ní s otázkou, zda neví, kde leží paní Scholzová. Pán Bůh matku zachoval a bylo vzpomínáno, jak jsme my tři sourozenci u jejího lůžka zpívali s vděčností známou duchovní píseň Pán Bůh prosby vyslýchá. Z tenisových výsledků stojí za zmínku květnové utkání s Itálií na Štvanici, ve kterém otec spolu s Drobným, Černíkem, Vrbou a dvojicí doktor Hicks, Zábrocký, reprezentoval Československo. Proti výborným Italům ve složení Del Bello, Sada, Čučeli a Bossi jsme však neuspěli, podobně jako o několik dnů později v Brně. Tam však hájili naše barvy vedle otce Vodička a Kunzfeld. Noviny si nejvíce pochvalovali zápas otce s nejlepším Italem Čučelim, ve kterém otec prohrál po veliké bitvě 8-6, 11-9. Otec v kontaktech s Jugoslávií pokračoval a na mezinárodním mistrovství Jugoslávie v Opatii se dostal do finále. Hrálo se ve 2 hodiny odpoledne za 45-stupňového vedra. Ve svých pamětech otec napsal, že v tomto finále prohrál proto, že mu byl během zápasu do nápoje namíchán uspávací prášek a on hrál se značnými fyzickými obtížemi. Kvůli podniku v Liberci hrával otec tenis také v Liberci, kde se v září spolu s Krajčíkem utkali s jugoslávskými reprezentanty. 17. září v novinách Stráž Severu o utkání psali. Pondělní tenisová exhibice, ve které se na pozvání LTC Liberec představili liberecké sportovní veřejnosti nejlepší jugoslávští hráči a Davis Cupoví reprezentanti Mitic a Palada a československí hráči Scholz a Krajčík, přilákala na dvorce na 1000 diváků, což je jistě na Liberec rekordem. A můžeme klidně prohlásit, že exhibice splnila všechno očekávání a že i ti nejnáročnější diváci odcházeli spokojeni, neboť shlédli nádherný tenis předvedený mistry na slovo vzatými. Ve svém zápase si Scholz vedl po celý zápas s Mitičem znamenitě. Hrál dokonalou hru dlouhých míčů a stal se miláčkem libereckého obecenstva, zejména když skvěle prohazoval. Hráli se pouze 2 sety, v nich Scholz nejdříve prohrál 4-6 a pak vyhrál 6-3. O otcově aktivitě v Liberci svědčí i následující novinový článek. Naši reprezentanti Drobný a Černík se v Americe zajímali především o to, co je příčinou jedinečné technické kondice všech amerických hráčů. V odpovědi jim Američané uvedli hru na krytých betonových dvorcích. Naši reprezentanti k svému úžasu zjistili, že na betonových dvorcích je nutno hledat tajemství úspěchu obávaných soupeřů. Odskoky míčů jsou absolutně přesné a stále stejné, bezpodmínečně nutná přesná práce nohou, zrychlené reflexy a tak dále. Betonový dvorec nutí automaticky k čisté a přesné hře. O tom se přesvědčili naši reprezentanti a byli nadšení.
Třetí náš hráč, dnešní člen libereckého LTC, Miloš Scholz, iniciátor výstavby krytého dvorce v Liberci, tuto zkušenost uvedl hned se svými spolupracovníky ve skutek. Protože liberecký LTC byl starostmi o hospodářskou prosperitu klubu přetížen a nemohl nést riziko ztráty, převzalo je i s podnikem, prací a výstavbou Sdružení tenisových hráčů zimního dvorce v rámci LTC Liberec. V čele sdružení je tenisový pedagog Scholz a v Košicích a v Hradci Králové osvědčivší se pracovníci Tišnovský a Riedl. Je třeba zdůraznit, jak moudré bylo rozhodnutí získat pro Liberec Scholze. Příští měsíce a roky ukáží, kolik propagačně město získá. Městu Liberci nutno blahopřát. Kryté dvorce této kvality a moderního pojetí nemají dosud ani v Praze. O jiných městech ani nemluvě. A Liberec si pak liboval, jak o tom svědčí další článek. Zatímco ostatní města pohraničí se ponořila ve sportovní činnosti do zimního spánku, neustává v Liberci čilý ruch. Plavci pilně trénují v lázních liberecké spořitelny, volejbalisté Sokola Liberec 1 se přestěhovali do tělocvičny a tenisté zahajují zimní činnost na krytém dvorci v pavilonu D na výstavišti SVT. Libereckým hráčům se podařilo zajistit pro Liberec start našeho mistra, jednoho z nejlepších tenistů světa, Jardy Drobného, který po svém návratu z Ameriky navštíví ještě letos Liberec. Sehraje zde několik zápasů proti vybraným hráčům pohraničí, z nichž hlavně iniciátor krytého dvorce Scholz mu bude dobrým partnerem. Svobodné slovo severních Čech 4. prosince 1947.

0: Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydal ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Pokračovat další částí budeme dnes ve 12.15.
1: Hned zavčas ráno viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš. Po tebe túži telo aj duša,

Píseň Srdce chvály od Michaela W. Smitha pomalu uzavírá třetí hodinu ranní. A po třetí nás čeká další část Řeky života o českých překladech Bible.

Již třikrát jsme se s Jiřím Sladkým, církevním historikem, setkali u překladu Bible. Dnes nás tedy čeká po třetí hodině raní na Rádiu 7 poslední čtvrté setkání. Dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Po čtvrté a pro tuto chvíli naposledy vás vítám u malého seriálu cíleně věnovanému českým překladům Bible. U mikrofonu vítám svého pravidelného hosta a tím je farář církve Československé Husitské a pro tuto chvíli hlavně historik, církevní historik Jiří Sladký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Budeme tady pokračovat a navazovat na to, co všechno už tady v minulých třech dílech tohoto seriálu o České Bibli zaznělo. A my jsme se v tom minulém díle dostali k jakémusi vrcholu těch českých překladů, totiž k Bibli Kralické. A myslím, že by stálo za to se k ní ještě v dnešním úvodu malinko vrátit. Můžeme nějak zhodnotit s odstupem těch staletí už její význam a možná připomenout ještě lidi, kteří se zasloužili o to, že vůbec dnes ještě Bibli Kralickou máme.
1: Tak je potřeba říci hned na úvod, že Bible Kralická je asi jedním možná i největším překladatelským dílem, tedy do češtiny českým překladatelským biblickým dílem. To snad i proto, že když se podíváme na ten pozdější vývoj nebo pozdější přetisky Bible Kralické, tak v podstatě dá se říct, že v nekatolickém prostředí Bible Kralická byla živou knihou ještě v minulém století. A používala se ještě paralelně s ekumenickou Biblií ještě v 80. letech. Takže ta životnost toho textu a vůbec i čtivost, novost a úžasnost prostě toho kralického textu je vidět i v tom dlouhém trvání používání právě Bible Kralické. Bible Kralická je dílem, tedy Starý zákon je dílem mnoha mužů. Nový zákon je dílem jednoho muže, Jana Blahoslava, ten byl tedy nejprve tento nový zákon, ale Starý zákon už je takovým dílem takové určité překladatelské komise. Je krásné, že nikdo z nich není pod tou Biblií podepsán, nikde se nemluví o konkrétních lidech, nikdo si tam z jednoty bratrské nezhodnocoval nějaké svoje zásluhy, ale vždy se mluví jen o starších jednoty bratrské, kteří tedy se na té Biblii podíleli. Já bych snad jenom tak výčtově připomenul některá ta jména, tak my jsme, myslím, že minule zmínili jméno bratra Ondřeje Štefana, což byl vlastně biskup v Ivančicích, který byl takový první, který pracoval na těch přípravách na překlad Bible Kralické. Ovšem on se nikdy nedočkal ani těch prvních tištěných stránek, neboť zemřel tedy dřív, než vůbec Bible Kralická byla vytištěna. Nástupcem se stal bratr Eneáš. To byl opět tedy biskup a písař, kronikář a archivář s sídlem v Ivančicích. On pokračoval tedy na překladu Starého zákona, pokračoval tedy v těch přípravách. On také přemístil tu bratrskou tiskárnu do Kralic a také se dočkal tedy celého vydání Bible. Ještě jedno velice důležité jméno, které jsme tuším minule stihli, je jméno bratra Izajáše Cibulky, což byl tedy Eneášův spolupracovník a on byl také povolán, myslím 1577, do úzké rady, aby tedy spolupracoval s bratrem Eneášem na překladu Starého zákona. Za bratra Cibulky vyšly první tři díly Bible Kralické. A když teda roku 1582 bratr Cibulka zemřel, tak se ta práce zastavila na 5 let. Tedy tady je vidět, že na něm to opravdu stálo. Z těch dalších jmén bych zmínil ještě Mikuláše Alberta z Kamenka, to byl velký znalec hebrejštiny, on byl tedy učitelem hebrejštiny na bratrské škole v Ivančicích a potom přesídlil do Kralic a podílel se také na tom překladu Starého zákona. Hebrejštinu ovládal ještě Lukáš Helic, to byl vlastně muž židovského původu, pomáhal při překladu starého zákona. Důležité jméno je jméno Esroma Rüdingera, což byl ředitel bratrské školy v Ivančicích. On tedy původně nebyl a není vlastně Čech, je to Němec, pochází z Wittenberku, kde učil filozofii na Wittenberské univerzitě. Přijal tu nabídku bratra Štefana a stal se ředitelem bratrské školy v Ivančicích. Byl to vynikající znalec řečtiny a hebrejštiny a lze tedy se důvodně domnívat, že jeho odborná rada také pomáhala tedy těm překladatelům Bible kralické, i když on sám nikdy nebyl v té překladatelské radě. Možná snad proto, že vlastně nebyl ani členem jednoty bratrské, ale stejně nakonec tedy bratři jistě použili toho jeho rozsáhlého vzdělání. Z těch dalších jmén ještě Jan Hlaváč, ten spravoval bratrský sbor v Třebíči, také se podílel na překladech. Důležité jméno je jméno žalmist nebo básníka žalmu Jiřího Strejce. Máme také od něj, nebo spíš teda evangelická církev, celou řadu parafrází na žalmy, které se pak zpívají jako písně z kancionálu při bohoslužbách. Je to ten nejznámější vlastně básník žalmů a on tedy přebásnil žalmy, podílel se tedy na překladech těch žalmů. Důležité jméno ještě Jan Efraim, který byl biskupem jednoty bratrské, rovněž patří do toho okruhu překladatelů. Mezi překladateli byl i jeden Slovák, to byl Jan Jesenius. A potom možná by stálo za to zmínit ještě ty mladší spolupracovníky, protože ono to trvalo, to vydávání, přece zhruba jednu generaci. Takže mezi ty mladší spolupracovníky patří Adam Kocourek, to byl řečtinář a správce sboru ve Slavkově. On měl na starosti tu druhou recenzi kralické Bible z roku 1596. Potom Samuel Sušický, duchovní ve Slavkově. No a na závěru, teda se na té šestidílce podílel ještě Jan Němčanský. Ten měl tedy největší starost o tu úpravu Blahoslavova nového zákona. Ten se na starém zákoně nepodílel, ale jen na tom novém. Zmíníme ještě jméno Zachariáše Aristona, seniora jednoty bratrské. To byl vynikající latinář, řečník, řečtinář a úplně poslední jméno, který to je duchovník, farář, kazatel, Zachariáš Solín, kazatel v Kralicích, který ale se na žádných překladech nepodílel, ale podílel se na té krásné grafické úpravě Bible kralické. Takže to by byla ta nejdůležitější jména překladatelské rady Bible kralické. Kdybychom měli jenom krátce nějakým způsobem zhodnotit význam Bible kralické a možná, že i si neodpustím takový lehce kritický pohled, tak je potřeba říci, že tedy dílo Bible kralické je skutečně na úrovni největších biblických děl té doby. Je to velice rozsáhlé dílo, 4500 stran. Možná, že není rozsáhlé tolik tím překladem samotným, ale je právě rozsáhlé těmi výkladovými poznámkami, které tedy potom dělali vrásky na čele po Bílé hoře jezuitům. Takže
0: v té době žádné poznámky nebyly u překladu Bible.
1: Takhle ne, v jednom svazku ne. Vždycky byly poznámky, ale rozhodně ne poznámky exegetické, poznámky literární, oni už to měli v té Bibli kralické opravdu takto moderně pojato. Stejně tak, jako my třeba jako Čechové známe z Bible kralické sumáře, ale ty sumáře se třeba objevily běžně až o pár let později, až v tom 17. století, ale my už je známe, nebo je tam máme paralelně. Oni opravdu, ti překladatelé Bible Kralické, skutečně drželi krok s tím nejmodernějším trendem v překládání Bible, samozřejmě z prostředí protestantského, protože v katolickém prostředí stále vládla vulgáta, nějak se neměli k tomu, aby překládali z těch původních jazyků. Ano, řekl jsem, že budu kritický, takže Bible Kralická má i určité nedostatky. Takovým nedostatkem jsou místa, která třeba bratři nepřeložili správně. Někdy užívají silnější výrazy, někdy užívají zase slabší výraz, přitom by tam správně patřilo to přeložit takovým jako až skoro, řekl bych, sprostým slovem někdy, ale ono to tak bylo i v dřívějších dobách. Masorétáři v 8. století upravovali text Bible, aby tam nebyly tak ostré výrazy, které se tam prostě někdy vyskytují. Takže oni tak jako mírnili nebo zesilovali některé ty výrazy. Ale nakonec je potřeba říci toto. Bible Kralická je skutečně překladem, který straní Božím věcem. To je překlad, který straní Pánu Ježíši. To je překlad, který opravdu bojuje proti hříchu. To je překlad, kde se nebojím říci, že je to překlad vyznavačský. Překlad, který prostě nadržuje těm Božím věcem. To znamená, ono to souvisí s tím mírněním a zesilováním výrazů. Prostě ty správné výrazy tak, jak mají znít, abychom to z Božího slova měli jasné, tak ty tam ponechali v té jasnosti. Je to třeba i výraz samcoložník, který se vyskytuje tedy v Novém zákoně a v ekumenickém překladu, nechci být teda úplně kritický, ale ekumenický překlad není tak vyznavačský, tam to bylo zmírněno za ten neurčitý výraz nemravní.
0: Kdybychom to tedy měli nějak zesumarizovat, můžeme říct, kolik let trvala práce na Bibli Kralické do toho druhého revidovaného vydání a kolik lidí zase rámcově se na ní podílelo?
1: No tak ta práce začala tedy zhruba v tom roce 1577, když tedy zemřel bratr Štefan. Jak dlouho trvaly ty přípravné práce, to je nespočítatelné. Poslední vydání Kralické Bible bylo roku 1613, druhé vydání 1596, takže ten časový úsek si nějakým způsobem umíme spočítat zhruba těch 25 let, si počítám teďka správně, to vychází. Škoda, že ten vývoj byl potom přerván tedy Bílou horou, protože bratři měli tu povahu, že každé další vydání bylo stejně přepracované a nebyli nikdy spokojeni a sotva vydali jedno vydání, už ho přepracovávali a chystali zase nějak vydat nově opravené. Spočítám-li si ten počet těch osob, tak zde jsme vyjmenovali tuším asi 13 těch nejdůležitějších spolupracovníků. To jsou opravdu takové ty klíčové postavy. To neznamená, že ten výčet těch spolupracovníků je uzavřen, ale jak jsem říkal na začátku, tyto osobnosti jsou dohledatelné a ty ostatní ne. Bratři skutečně by si možná ani nepřáli, abychom o nich takhle hovořili konkrétně o jednotlivcích. Nepřáli by si, abychom hovořili o zásluhách těch jednotlivců, protože to celé, co oni dělali, je prostě jednotným dílem Ducha Svatého, na kterém se sice podílelo možná několik desítek lidí, nevím, ale je to prostě jedno dílo v jednom Duchu Svatém.
0: Už jste říkal, že ten vývoj přetrhla Bílá hora a to je opravdu velká česká dějinná tragédie. Co tedy bylo po Bílé hoře ve smyslu historie české Bible?
1: Co se týče tedy doby po Bělohorské, to je skutečně veliká tragédie pro překlady české Bible, protože celý ten nádherný vývoj českých překladů, opravdu to, že jsme byli, a já to řeknu tak lidově, že jsme byli na špici, že jsme drželi ten krok s tou světovou reformací, s těmi nejmodernějšími doslova překlady, anebo nejpůvodnějšími, tak tenhle ten vývoj byl úplně přerván. Bible Kralická byla na indexu zakázaných knih, což znamenalo jedno, že se buď pálili. Tady s tím pálením já si nejsem úplně jistý, jak to bylo. Myslím si, že oficiálně se Bible nepálila, že to dělali jenom někteří horliví jezuité, ale rozhodně tohle nemohlo být s nějakým oficiálním požehnáním, nevím, protože spíš se ty Bible schovávaly, jezuité je dávali do svých knihoven, ale vždycky na místo, kde bylo takzvané liberi prohibiti, zakázané knihy, že měli taky úctu ke knihám, a proto třeba svědčí i takový důkaz, že některé ty překlady, třeba zrovna ta Bible svatováclavská, což je tedy jezuitský překlad, potom tedy ze 17. století, o tom ještě bude řeč, tak oni ale používají Bibli Kralickou. A je to poznat, že celkem jako se jim to líbí, jak je to v té Kralické Bibli přeložené, takže nenechávají na sebe působit jenom vulgátu, a vyloženě to pálení těch knih bych skutečně viděl jako možná i jako symbolický akt. Protože ano, to je pravda, pálili se prý údajně jen desky těch knih, které většinou byly dřevěné. Ale ten obsah, ten papír, ten se nepálil, ten se tedy zachovával. I takto je možné to, si to upálení knih tedy vysvětlovat. No nicméně, perzekuce po Bílé hoře a zabavování tedy českých biblí, možná to pálení s tím otazníkem. Většina české bratrské, evangelické, utrakvistické inteligence a šlechty odešla do zahraničí. Do emigrace říká se, že až 100 000 lidí. To je hodně na takové území, protože musíme si také říct, že do té emigrace mohli odejít jenom ti, kteří byli ze svobodného, to znamená ze svobodného původu. Jenom šlechta, měšťan prostě, ale nikdy ne poddaný člověk. Takže jestli tady bylo před 30-letou válkou tedy asi 2,5-3 miliony lidí, tak ta inteligence skutečně byla těch 100 tisíc a ty ostatní prostě byli ti nevolníci. To bylo to nejhorší. Tady si myslím, že se stalo to nejhorší. Protože sice ta naše inteligence musela odejít do zahraničí, ale oni v tom zahraničí dál pracovali. To je vidět na Komenském, to je vidět na těch dalších vydáváních třeba Bible Kralické v zahraničí, že skutečně ty naše sbory těch emigrantů pracovaly, fungovaly, i když asi slábly, protože je neměl kdo jakoby naplnit, jo. Byly to přeci jen emigrantské sbory, tak je vidět, že prostě v té práci neustávali. Tady to nejhorší, co se stalo po té Bílé hoře, je to, že prostě většina těch obyčejných lidí, kteří věřili upřímně v kalichu, v Bibli, že jo, od celých těch 200 let, od husitské doby, měli tu lásku k té pravdě, tak najednou jim někdo začal vnucovat něco úplně jiného, něco, co tady už 200 let vlastně ani nebylo. Ono už to tady nebylo ani tak vžitý, to katolictví, na rovinu. Od roku 1420 do roku 1620 90% obyvatel byli nekatolíci. Bratříci, husiti, utrakvisti nebo evangelici, prostě česká konfese. Ale těch 10% bylo katoliků, to bylo pár měst, Jihlava, Plzeň. Takže to skutečně ten najednou se začalo dělat všechno jinak. Najednou tady vidíme, že Bible Kralická dospěla k tomu překladu přes tedy ty původní jazyky, přes tu řečtinu, hebrejštinu, přes ten moderní humanistický způsob práce, a najednou katolíci návrat k vulgátě, takže do středověku, a zase latina, potom tedy udělali tu svatováclavskou Bibli. Ano, já chápu jednu věc, že po této ty stránce, po stránce náboženského vývoje v Čechách, církevních dějin, toto byl opravdu krok zpátky, a ta Bílá hora a ta protireformace, která po ní následovala, tam někde v těch letech, v těch 150 letech začíná ten český ateismus a tam někde začíná ta česká nedůvěra nikoliv k pravdě, nikoliv k Bibli nebo ke kalichu, ale k oficiální církvi.

0: Posloucháte závěrečnou část čtyřdílného seriálu věnovaného historii České Bible. My jsme se teď dostali do období po Bílé hoře. Bylo tady řečeno, že snad 100 000 lidí, míněno šlechty a inteligence, odešlo do zahraničí. Jaký vliv to mělo právě na českou Bibli? My jsme tady už naznačili, že tedy vrcholem překladatelským byla Bible Kralická a tím tedy tohle překladatelské úsilí a vydávání české Bible skončilo?
1: To překladatelské dílo vyloženě teda ve smyslu překládání skončilo Biblí Kralickou. To, co se potom vydávalo dál, například v Halle, na začátku tedy 18. století, tak to už byla Bible Kralická, řekněme, vydávána vždycky v nějakém přehlédnutém, nově uspořádaném vydání. Většinou ten editor přihlížel třeba právě k těm Biblím zahraničním, to znamená k Bibli třeba luterské, tam ten vliv u té třetí halské Bible, té luterské Bible je docela značný, takže se v mnohdy se právě třeba v tom zahraničí ten text Bible Kralické, ten původní, jakoby vytrácel pod vlivem právě to zahraničí. Takže ono to ani není tak o tom, co ti emigranti přinesli tedy té světové reformaci nebo těm místům, kam tedy utekli, do Německa, do Holandska, prostě tam, kde ta světová reformace byla. Ono je to spíš o tom, co my jsme, nebo ti naši emigranti, poněvadž tam byli v menšině, co prostě oni zase načerpali třeba z té světové reformace a jaký potom to mělo přínos třeba nejenom pro ty emigranty, ale i pro vydávání Bible. Takže takovýmhle nějakým způsobem je potřeba se na to podívat.
0: Které směry tedy ovlivnily další vydávání Bible?
1: Nejenom vydávání Bible, ale i vztah k Bibli. To je potřeba říci. Jestliže tedy u nás se ten vývoj opravdu zastavil a zastavil se na strašně dlouhou dobu, protože po vydání tolerančního patentu roku 1781 jako rozhodně nějaký davy nekatolíků se neobjevily. Objevily se pouze hloučky, ti lidé už byli docela slušně zmasírováni za těch 150 let. Takže jestliže u nás byl takhle přetržený ten vývoj z hlediska vydávání nových a nových českých biblí, tak ba naopak v té světové reformaci na západě, tedy Německo, Holandsko, Švýcarsko, Anglie, tak ten vývoj šel trošku takovým, řekněme, jiným směrem, ale směrem nebo směry, které zase zpětně mají vliv na naše věřící nebo naše tedy editory českých biblí. Takové směry byly dva nejdůležitější, můžeme rozlišit. Je to tedy na jedné straně ortodoxie a na druhé straně reakce na tuto ortodoxii a to je pietismus. To jsou směry, které především ta ortodoxie vyplňuje zhruba celé to 17. století. Vyskytuje se jak v luterství, tak v kalvinství, je tedy ortodoxie dvojí. A ono v podstatě o co šlo? Po smrti Lutera, nebo pár desítek po Luterovi, po Kalvínovi, šlo o to, aby reformátoři nebo ti nástupci těch reformátorů, aby nějakým způsobem zafixovali ty výdobytky té své víry, tedy ty teologické věci, které tedy oni přinesli nové, aby je nějakým způsobem uchovali a aby nezanikly. A teď, jak to udělat? No jediný způsob, jak uchovat prostě nějakou myšlenku je, že z ní udělám dogma, že ji vyhlásím, napíšu na papír, uložím a bude z toho zákon závazně platný pro všechny. No a tak oni dospěli, ti luteráni, k takzvané formuli svornosti, to je myslím rok 1577 a potom ke knize svornosti, to je rok 1580. No a to byla taková kniha, ta obsahovala stará vyznání víry, aušpurskou konfesi, Luterův katechismus, velký i malý. A to byla kniha, která znamenala zkoušku pravověrnosti každého luterána. Dobře, ortodoxie chtěla nějakým způsobem uchovat tu svoji nauku v té své čistotě pro další generace. Ano, nakonec se ukázalo, že ta jejich nauka je skutečně pevná, na rozdíl od pietistů, kde to někdy hodně teologicky kolísalo. Problém je v tom, že oni pracovali tedy velice poctivě, pracovali ale příliš rozumově. A vnášeli, když měli výborné teologické školení, tak ale vnášeli do té Bible příliš mnoho rozumového vysvětlování. Takže oni ochraňovali ten odkaz reformace, ale z té reformace udělali na jednu stranu skamenělinu, že tedy dogmaticky to tak jako všechno nařídili, ty články víry, normu víry měli, abych tak řekl. No na druhou stranu tady přece cítíme, že tady někde se rodí ten racionalismus. Tady někde jsou úplně ty plenky, bych řekl, takového toho liberálnějšího nebo historicko-kritického třeba přístupu k Bibli. Je to zvláštní, že zrovna ti ortodoxové mají tedy takový rozumový jakoby způsob teologické práce, ale přitom jsou to oni, kteří přišli na verbální inspiraci. Paradoxně, protože dneska toto stojí v opozici. Verbální inspirace písma stojí přece proti historicko-kritickému výkladu. Ale tady v počátcích u těch ortodoxů na konci toho 16. století a celé to 17. století je to jakoby dohromady. Oni dospěli k té verbální inspiraci, tedy že Bible, každé slovíčko, každá litera, každé písmenko je inspirováno, vdechnuto Duchem svatým, tedy k tomuto dospěli právě kvůli té snaze fixovat to učení. A tak, aby se Bible zbytečně moc nevymýšlela, ta filozofie okolo, taková ta omáčka, člověk tam do toho něco vnáší, tak oni opravdu tedy řekli, že každé slovo je vdechnuto Bohem a úplně nám tady vyrůstá teda nové pojetí Bible. Já bych tak řekl, že prostě Bible těm ortodoxům se stala takovým papírovým papežem, nebo takovým papírovým inkvizitorem prostě, který nad nimi stojí. Jim totiž nedošlo to, že prostě v Bibli je vždycky potřeba, i když jsem zastánce také inspirace, ale osobní inspirace, ne verbální, tak ale vždycky musíme rozlišovat formu a obsah. Pán Bůh dává obsah, ale formu ponechává na člověku. Kdyby to tak nebylo, tak by nebyla napsaná na papíru. Kdyby to tak nebylo, tak bychom ji nemohli tisknout našimi lidskými prostředky. Tedy tito ortodoxové přinesli tuto verbální inspiraci. Ale co je důležité od nich a co je pozitivním přínosem právě i pro ty naše překladatele, nebo potom pro ty naše editory, že oni, jak byli teda tak poctiví a jak teda byli tak racionalističtí, ale zároveň tedy měli tu verbální inspiraci, takže oni byli k tomu písmu měli vlastně takový vztah, jako velice bych řekl poctivý, to se snad ani jinak říci nedá, tak oni jsou právě autoři všech těch polyglot. To znamená těch edičních vydání Bible v několika jazycích, kdy polyglota znamená, že je vydáno třeba 5 textů vedle sebe. Řecký, hebrejský, syrský, koptský, český, latinský, třeba německý. To je polyglota. A že to měl ten badatel před sebou a mohl to rovnou z jedné knihy všechno srovnávat. A to je

0: Nepřímo ti ortodoxové přispěli k tomu krásnému překladu Bible kralické.
1: Pak jste zmínil pietisty, to je jakoby protipol toho kyvadla.
0: Ano, pietismus se objevuje později. Pietismus se objevuje, dejme tomu, až tak o 50 let po ortodoxii a je to právě reakce na tu ortodoxii. To znamená, jestliže ti ortodoxové byli skutečně takoví chladní, racionalističtí, dogmatičtí, ale ta víra těch ortodoxů se skutečně dá charakterizovat jen tak, jako takové rozumové přitakání těm formulím víry, tak u těch pietistů jde o něco jiného. Tam je obrovská touha po hlubším duchovním životě. To je vedlo prostě k tomu duchovnímu proudu pietismu. Tedy nejprve v Holandsku, potom v Německu. Samozřejmě, že já se nebojím říct, že tak trošku takovým otcem pietismu, i když úplně nepřímo, je Calvin. Ten jeho důraz na osobní obrácení a potom také ten základní důraz Calvinovy zbožnosti na tedy na čin, na praktikování víry, tak tady někde jsou opravdu kořeny těch požadavků, těch pietistů. Samozřejmě, že my jsme asi do styku nejvíc přišli s Německem, takže na nás asi největší vliv měl ten pietismus německý. Známe to dílo Pia Desideria, Jakoba Spenera, to tady nemusím snad ani takhle jako povídat. Důležité jsou ty požadavky, které snad jasně tedy hovoří o tom, co pietismus znamenal, tedy horlivě se obírat písmem svatým a dát laikům větší podíl na správě církve. Křesťanství nespočívá v tom, kolik toho vím, ale na kolik věřím třeba. Nebo mu šlo o reformu bohosloví, reformu kázání, aby kázání bylo spíš jako vzdělavatelné a výchovné, ale aby to nebyla teologická přednáška. V tomto smyslu tedy ten pietismus se vymezuje vůči těm ortodoxům. Já bych snad tady zmínil ještě teda jedno jméno, protože pietismus nemá, to není jeden směr, to je takový název pro, řekněme, probuzenecké duchovní hnutí v křesťanských církvích. Takže on není jenom ten pietismus německý, ale je tady i ten pietismus třeba Frankeho, což byla univerzita v Halle a to má třeba pro nás, jako pro vydávání Bible, aby jsme se drželi tématu, to má pro nás mnohem větší význam. Byl ale pietismus velice radikální, třeba ve Wetterau, tam jako prostě se úplně oddělili, to bylo vyloženě letniční teda hnutí, ti se úplně oddělili od té oficiální církve. Ale byl pietismus třeba v Anglii zase ve formě puritánství, kde jim ta církev anglikánská připadala teda příliš zesvědčtělá a byla taková příliš světácká, nechtěli se jí přizpůsobit, chtěli žít velice přísně podle božího zákona a tak se tak nějak oddělovali od té anglikánské církve. Oni jim říkali disenteři, rozkolníci, a nebo teda puritáni, ale to už je velice starý název, už já nevím, z roku 1564, když byli pronásledováni královnou Alžbětou, tak se jim říkalo puritáni od slova puris, co znamená čistý, nebo puritas, čistota. Známa je ta loď Mayflower, že jo, která byla, myslím, první loď, která doplula s těmi puritány do Ameriky, kde potom zakládali kolonie, ale tady je zajímavé, teda mě ti puritáni ani nejsou až tak úplně sympatičtí, protože oni teda opravdu nežili pod milostí, ale žili tvrdě pod zákonem a všechno se teda podřizovalo Bibli a to takovým, myslím, ale ne duchu, ale liteře se vše podřizovalo a oni teda místo neděle světili sobotu jako sabat a vraždu trestali smrtí a tak podobně přesně, jak je to ve starém zákoně. Takže ono to podle Bible bylo, ale rozhodně to není až tak příliš jako křesťan.

0: kritický přístup.
1: Možná ještě poslední směr, který jenom jednou větou zmíním, a to je směr tedy český. Prostě ten typ je svérázný, typ pietismu představuje jednota bratrská v Ochranově v Hernhutu, která teda vznikla tím, že ti potomci jednoty bratrské v Čechách a na Moravě odešli, emigrovali, vystěhovali se v roce 1722 na hrabství hraběte Zinzendorfa. No a pak ten žil, ale pozor, to je důležité, on je zase byl připraven na to duchovně nějakým způsobem, ten Zinzendorf. To, kdyby to byl jen tak jako normální hrabě, on byl pod určitým vlivem, on byl pod vlivem právě toho Spenerova zase pietismu. Proto ta zbožnost těch bratří, těch emigrantů, toho Zinzendorfa byla úplně stejná, ty důrazy byly stejné prostě. Takže takovým způsobem on je tam vzal pod svá křídla a také tedy i tento náš český proud patří tedy do toho pietistického směru.
2: Jaký důraz tedy pietisté konkrétně v Bibli dávali nebo který preferovali?
1: No, oni přicházejí tak jako ti ortodoxové, tedy přicházejí s verbální inspirací a s dogmatismem a i s racionalismem, ale paradoxně, tak ti pietisté přicházejí s jiným vztahem k Bibli. Oni přináší to, čemu my dneska říkáme osobní vztah k Bibli. Je potřeba teda říci na úvod, že měli vřelý, osobně prožívaný, takový bohatý osobní vztah k Písmu svatému. U těch ortodoxů ta Bible taky byla v popředí, ale byla uzavřena v dogmatu a spíš možná ji radši zavírali potom, než aby ji otvírali a četli. Protože pořád by jim něco zakazovala a poroučela. Těm ortodoxům. Těm pietistům ne. Ti pietisté toužili prostě po úplně bezprostřednímu vztahu k Bibli. Každý se podle nich musí osobně vyrovnat s tím, co mu pán ve svém slově říká. Takže oni začali číst Bibli tak, jak ji čteme, pokud tedy jsme věřící dneska a opravdu jsme tedy ti vyznávající křesťani, tak takhle přece taky čteme Bibli, jako ti pietisté. Čteme ji tak, že ji otevřeme a ptáme se, co mi pán Bůh chce svým slovem říct, co konkrétně tohleto slovo znamená pro mě osobně, co mi tím pán říká.

0: Posloucháte závěrečnou část seriálu, ve kterém se věnujeme českým překladům Bible. A my jsme se teď přesunuli do doby pobělohorské, doby, kdy tedy většina české šlechty a inteligence odešla do zahraničí. A mluvíme o tom, jaké další vlivy se promítaly do těch českých překladů, úprav a revizí Bible. Mluvili jsme o ortodoxii, mluvili jsme také o pietismu, a tak se chci zeptat, jaký to mělo konkrétní odraz v těch vydáních české Bible, tedy předpokládám, že v zahraničí.
1: Tak je pravda, že teda po Bílé hoře je česká Bible Kralická Bible, žádná jiná, tedy Kralická Bible vydávána už jenom v zahraničí. Ono takovým prvním počinem, to je potřeba snad na úvod zmínit, je taková malinkatá biblička, je to Komenského manuálník a ta tedy on ji připravil už před Bílou horou v roce 1618 až 19. A je to taková malinká zkrácená Bible, kde teda jsou ty nejpodstatnější texty, ale Komenský záměrně vynechává taková ta dějepisná místa, která nemají tak věroučný výklad, ale on ji teda nechal vytisknout v Holandsku, v Amsterodamu v roce 1658, až tedy po dlouhé době, jak on sám píše, kdy viděl, že je potřeba té malé bibličky pro ty slábnoucí tedy údy bývalé jednoty bratrské. To je tedy opravdu jediný takový, nebo takový první, řekněme, tisk Kralické Bible nebo její části zahraničí. Za celé tedy 17. století žádný jiný tisk nebyl možný. Teprve až právě vlivem pietismu na začátku 18. století jsou vydávány české Bible. Je to v Halle, to je ten pietismus Frankeho. My jsme sice o tom moc nemluvili, ale tak aspoň ať jsme v těch souvislostech. A právě v Halle v roku 1709 vyšel kralický nový zákon určený těm exulantům, tedy těm sborům v emigraci, ale také určený k nenápadné tajné distribuci těm věrným, kteří ještě tedy zůstali, nebo kteří museli zůstat na území Čech. To by byl ten nový zákon. Předlohou mu byl teda šestý díl Bible kralické z roku 1593. Vyšel bez poznámek a je potřeba ale říci, že do toho roku 1781 do vydání tolerančního patentu vyšel nový zákon asi ještě sedmkrát v tom hale tedy a celá Bible byla vytištěna v roce 1745, to bylo vytištěno v Břehu, ale také je to halská Bible. Ta není moc šťastná, tady tahle ta Bible, ta má takové nedostatky, taková nezdařená edice. Takže došlo ještě k třetímu vydání, a to je velice důležité vydání, takzvaná třetí halská Bible, která byla vydána v roce 1766 a na ní se podílel tedy Jan Theophil Elsner. To je takzvaná Elsnerova Bible. Kdo to byl, jenom jednou větu, byl to farář, evangelický farář toho emigračního nebo exulantského sboru v Berlíně. A tady tato halská Bible právě, tady je zase vidět ten vliv prostě těch směrů a tady teda vliv Lutera, a protože ta Bible se vzdálila docela značně od toho kralického textu a právě na některých těch částech, na některých těch perikopách biblických je vidět značný vliv Luterovy Bible. No, možná, že její čeština je méně dobrá, ale prostě je to Bible, podle které potom na docela dlouhou dobu, ta Elsnerova, třetí halská, je tedy ta, podle které na dlouhou dobu byly tištěny další a další tisky českých biblí. V Berlíně jen pro zajímavost ještě asi třikrát, 1807, 1813, 1824... Pak ještě byla vytištěna v Uhrách, ale Také už byla vytištěna Bible, která, česká Bible, která se rozchází tady s touhletou Elsnerovou, a to je takzvaná Bible, řekněme, Růžičková, všem Josef Růžička je ten, kdo ji vydal v roce 1863. Je to Bible jubilejní, už tam cítíme to datum, 863, tedy je to jubilejní Bible, která byla vydána k tisíciletému výročí příchodu teda slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ta už byla vydána tedy ne v emigraci, jo, ta už byla vydána v Praze, je to rok už tedy 1863. Ale proč o ní mluvím? Jednak je to reakce tedy na tu Elsnerovu úpravu Bible a jednak je strašně důležité, že prostě tato Bible se zase vrací k tomu vydání kralickému, k tomu původnímu. Ale je to taková jakoby kombinace zvláštní, jo? Protože on ten Růžička, to byl tedy evangelický farář v Praze, on na jednu stranu vzal to poslední vydání z roku 1613, což by bylo dobré. Ale on použil jenom některé biblické knihy z toho vydání. A jiné biblické knihy použil z toho úplně prvního vydání. Takže to, co on považoval za přednost, no to samozřejmě biblisté považují za těžký nedostatek. Měl použít celé vydání z roku 1613, které Jednota bratrská považovala v té chvíli za asi nejlepší. A on to takhle prostě nakombinoval. Důležité však je, že od toho roku 1887, už zde tedy máme biblickou společnost, prvně britská, biblická a zahraniční společnost, tak jak se to tenkrát byly ty dlouhé názvy. A tato společnost od roku 1887 vydává Bibli kralickou podle posledního vydání z roku 1613, samozřejmě v úpravě, a to jméno všichni známe, v úpravě evangelického faráře Jana Karafiáta. A tahle ta Bible z toho tedy roku 1887, to je vzor pro přetisky všech kralických biblí až do současnosti.
0: Když mluvíme o vydávání českých biblí, tak se pořád pohybujeme v tom nekatolickém prostředí. Chci se zeptat na vydávání Bible i v tom katolickém. Vyšlo něco po Bílé hoře, nebo teď, jak se bavíme o době po tolerančním patentu?
1: No, katolíci tak nějak pochopili za celý ten vývoj, pochopili, že tady u nás je prostě potřeba dát lidem českou Bibli do ruky. To je jeden důraz, který si především jezuité uvědomovali. Ten druhý důraz, který si uvědomovali, je ten, že Bible kralická je, nebo její nauka je pro římskokatolickou teologii velice nebezpečná a že právě to, co je na té kralické Bibli nejnebezpečnější pro římský katolicismus, ani tak není ten samotný překlad, který, jak víme, oni sami používali, ale jsou ty výkladové poznámky, které jsou dost kalvinistické a to se jim právě těm jezuitům nelíbilo. A tak měli dost času, tak nějak se do toho díla nehrnuli, takže teprve až 50 let po Bílé hoře se rozhodl arcibiskup pražský Matouš Ferdinand z Bílenberga pověřit tři teda jezuity, mezi nimi nejznámější byl Štejer, což je i autor písní v katolickém kancionálu, tak a další dva, Konstanc a Berner, aby tedy přeložili vulgátu do češtiny a aby dali tedy Čechům do ruky překlad Bible s oficiálním církevním schválením. Tak vzali vulgátu, ovšem nikoli vulgátu, kterou měl v ruce mistr Jan Hus, ale vulgátu podle poslední katolické revize, to znamená vulgátu Sixtinsko-Klementinskou z konce 16. století, což byl v římské církvi takzvaný textus receptus, říkám to trošku s ironickým úsměvem. Protože text přijatý u katolíků znamená vždycky tak trochu text vynucený. Zajímavé tedy je, že oni teda přeložili skutečně, ale tak nějak se to všechno táhlo velice dlouho. Takže první vyšel nový zákon, ku podivu, jako první svazek. Ten tak nějak do, a pak teprve do toho roku až 1715 vyšly další dva díly. Prvně proroci a až potom knihy Mojžíšovi a zbytek Bible, tedy knihy Královské soudců a tak dále. Tedy oni úplně přehodili v té svatováclavské Bibli, úplně ti katolíci přehodili pořadí prostě biblických knih. Důležité je to, že na jedné straně sice svatováclavská Bible je největším literárním tedy počinem jezuitů, tak ale na druhou stranu zase ta negativní stránka této Bible je v těch právě výkladových poznámkách, kdy oni jim taky nešlo až tolik o ten překlad, jako spíš o ty výkladové poznámky, protože při tom překladu se jim používali kralickou, která byla a asi je pořád jedna z nejlepších, tak prostě v těch výkladových poznámkách jsou známky proti reformace a ty poznámky se jsou prostě takhle tendenčně prostě zaměřené. No, jednu zajímavost je vidět, že prostě účel světí prostředky a katolikům teda není v tomhle směru asi nic cizí. Prostě podle těch liter je poznat, že to je vytištěno v zabavené tiskárně, kterou sebrali Veleslavínovi. Takže po Bílé hoře zabavili trakvistickou tiskárnu, ve které byla tištěna například Veleslavínova Bible. Je to poznat podle té sazby, podle těch písmen. Takže štočky písmena jsou nekatolického původu a to jim nevadilo. To ale taky svědčí pro jednu důležitou věc, že co se týče překladů Bible a vůbec vzdělání a snad jistě i zbožnosti vztahu k Biblii, tak myslím, domnívám se, že Jednota bratrská, ale i utrakvisti, že byli o několik tříd vepředu před římskýma katolíkama, který vystačili s vulgátou a s ukradenou tiskárnou.
0: Trošku skokem se teď přenesme do 20. století, které přineslo další překlad české Bible, takzvaný ekumenický, na kterém vyrůstala moje generace. Kdybychom měli malinko zhodnotit nebo něco říct k tomuto překladu?
1: Tak, ekumenický překlad Bible je skutečně teda tady v našich vlastech nejrozšířenější překlad Bible a asi i nejpoužívanější. Ano, já patřím zhruba ke stejné generaci, takže já jsem taky vyrostl na jazyku ekumenické Bible. I když srdcem je mi bližší teda Bible kralická a první Bible, kterou jsem si po svým obrácení pořídil, nebyla ekumenická, byť už byla teda na k dispozici, ale byla to právě Bible kralická. Ekumenická Bible je samozřejmě velice důležitá z toho důvodu, že to je možná první český překlad, který je interkonfesní, to znamená ekumenický. Podílelo se na něm několik překladatelů z různých tedy církví, tedy většinou z prostředí církve evangelické nebo církve tedy československé, husitské. Ale důležité je, že to je v skutku ekumenický překlad, tedy takový možná právě textus receptus, tedy text ode všech přijatý a používaný tedy ve všech církvích. Nicméně je také potřeba říct teda, že se v něm uplatnila snad poprvé důsledně textová kritika, že to je překlad založený tedy na nejnovějších vydáních, tedy těch nejnovějších edicích řeckého a hebrajského biblického textu. To všechno je pravda. Snad by stálo za to zmínit ta jména profesora Miloše Biče, to byl šéf starozákonní skupiny a šéfem novozákonní skupiny byl profesor Souček. To jen tak, aby jsme ta jména tam také měla. Vyšla kniha Genesis nejprve, to bylo v roce 70, potom 74 vyšla Evangelia a do roku 79 tak vyšla celá tedy Bible. Takže překlad ekumenický, abych to nějak uzavřel, se vyznačuje velice čtivou, velice slušnou češtinou, rychle se prosadil, ale je více parafrázující. Rozhodně kralický překlad je přesný, teda nebo přesnější oproti tomu ekumenickému. Možná na druhou stranu zase dnešnímu čtenáři ten ekumenický překlad se líp čte. Já bych dokonce řekl, že je to překlad asi určitě primárně určený pro liturgické čtení, ale nikoliv pro výklad Božího slova. Tam bych měl malou obavu, protože některé výrazy jsou v něm zase přeloženy mírnější formou, nebo třeba i jinak, někdy i trošku zavádějící, ale to, co mi na něm asi mě osobně vadí nejvíc, je to parafrázování. Tedy šlo jim o překlad smyslu věty, nikoliv o překlad verba, tedy slov, jednotlivých slov.
0: To možná nahrazují další překlady, které se objevily v závěru 20. a na počátku 21. století. Musíme zmínit studijní překlad Křesťanské misijní společnosti, Bibli pro 21. století. Musíme zmínit také katolickou Jeruzalémskou Bibli. Co k ním říct?
1: Já osobně tady třeba říkáte Jeruzalémská Bible francouzská, tak tu bych jako tady z těch všech tak nějak vypíchl v tuhle tu chvíli, protože se mi zdá, tedy je to česká verze tedy toho proslulého francouzského překladu Jeruzalémské Bible, ale je to Bible, která vznikla tuším z dominikánské biblické školy, vznikla už v roce 1890 a je to Bible, za kterou tedy stojí, je to skutečně kvalitní překlad, stojí zatím i docela slušný teologický a vědecký výzkum. U nás tedy vyšla 2009 v karmelitánském nakladatelství, takže ta Jeruzalémská Bible je mimořádně tedy kvalitní. Ale já mám vztah trošku spíš k tomu českému studijnímu překladu, protože jednak na něm pracovala tedy k evangelikální křesťanská misijní společnost, zvlášť tedy bratr a kamarád, můžu to takhle říci, bratr Krchňák. A tato Bible právě je velice přesná, no, je překládaná konkordantně, stejný výraz, stejným slovem vždycky, ale na druhou stranu umožňuje různočtení, má úžasné výkladové nebo spíš jako textové poznámky. Takže po této stránce, kdo se chce skutečně obírat Božím slovem v nějaké přesné formě, tak rozhodně se tomu studijnímu překladu nevyhne.
0: Myslím, že pro pořádek bychom mohli zmínit ještě to, že tady během 20. století vznikaly různé dílčí překlady, ne celé Bible, třeba Žilkův Nový zákon nebo Žalmy doktora Zemana a podobně. Chcete připomenout ještě nějaké?
1: Ten Žilkův, ten je velice důležitý právě proto, že to je vlastně první překlad, který stavěl opravdu na těch nejnovějších edicích toho Nestlého, tedy Nového zákona. Takže v tom je jeho novost. Jeho novost je i v tom, že a on by možná se dal dát jako paralelně k tomu studijnímu překladu. Protože ten Žilkův překlad tedy vyšel v tom roce 33, to jsem říkal, ale on není překladem liturgickým, není překladem, který by si hleděl tolik češtiny, byť se snaží mluvit moderním českým jazykem, ale ten slovosled tam není tak úplně český, takže je to také spíš překlad takový studijní, bych řekl. Tady možná ale víc než samostatné, nebo víc než překlady Bible by bylo dobré teda zmínit i to, že už to tady zaznělo, že nekatolické církve přece až do Bible ekumenické vystačily s kralickou Biblií. A tak na co se tedy v této době, řekněme od té druhé světové války do konce minulého století, na co se ti nekatolíci soustředili? Oni se soustředili ani ne tolik na překlad Bible, ale soustředili se na ty ostatní pomocné biblické knihy. Takže já bych tady určitě zmínil Adolfa Novotného, tedy biblický slovník, který do dnešní doby prostě používáme, z roku 1956. On na tom spolupracoval víc těch profesorů Bič, Souček, Mánek, snad i možná někteří, kteří ještě mě učili na vysoké škole. Tady ještě potřeba zmínit jedno veliké dílo, a to je biblická konkordance z roku 61-67, která je obrovským rozsáhlým dílem, je postavená na heslech Bible Kralické, tedy toho vydání z roku 1613, a obsahuje 13 000 hesel. To je prostě úžasné dílo. Takže reprezentativní. Takže možná i toto, tyto pomocné biblické knihy, které do dnešní doby teologové, faráři, kazatelé pořád používají, tak jsou také součástí, řekněme, celých těch dějin překladu české Bible.
0: No a že se Bible čte i u nás, byť jsme považováni za velice ateistickou zemi, toho známka je, že Bible je přístupná třeba i v elektronické verzi, můžete ji číst na počítači, v chytrých telefonech, ve všech těch možných iPadech a tabletech, takže nezbývá, než ji skutečně číst a zkoumat a také si z ní brát ten užitek pro vlastní život. My jsme ve finále, náš malý seriál o českých překladech Bible končí, co říct závěrem tedy, nějakou tečku.
1: Ono je vždycky důležité, jakým způsobem k Bibli přistupujeme. Važme si teda na jedné straně toho, že jsme národem, který má takové krásné biblické dějiny, že jsme opravdu byli zemí Bible a kalicha, ale poučme se i z toho vývoje třeba, který byl po Bílé hoře, a tady někde hledejme prostě ty kořeny i toho našeho českého ateismu. Věřím tomu, že český člověk má šanci přijít znovu ke Kristu, ale nebude to skrze peníze, nebude to ani skrze kulturu, ani skrze skleněnou katedrálu, ale bude to právě skrze slyšení čistého slova Božího. Tak bych moc přál nám všem tady, aby nám Pán žehnal, abychom se znovu stali opravdu zemí Bible a kalicha.
0: Říká Jiří Sladký, církevní historik a farář církve Československé husitské v Hrotovicích, a od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Děkujeme vám za pozornost a někdy příště naslyšenou. Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.

0: Dozněla závěrečná část série, pro kterou jsme sáhli do archivu a která představila příběh českých překladů Bible. Je dobře, že ten není uzavřený a píše další kapitoly. Od září vás Řeka života čeká už v úterý od 10 hodin. Se čtvrtou hodinou raní se na Rádiu 7 vypravíme sledovat erozi života. Pořad doteky Charlesa Stanleyho za čtvrt hodiny narazí na místa, která nám ubírají životní síly. Ať to nejen zdravotně, ale i ve vztazích a dalších místech. Poslouchejte už za chvíli. Dobrý poslech. Rádia 7 přeje Pavel Kohl.
1: Bože, ty jsi jediný a majestátný.

0: Dotýkat se lidských životů Božím slovem, to je biblické vyučování Charlese Stanleyho. Jistě to znáte, když se nám v životě daří, stáváme se lehce sebestřednými. Kde pak, abychom v tomto čase mysleli na Boha? V následujících dvou pořadech zazní varování před erozí života. Čte Pavel Hromádka.
1: Váš život může být poznamenán erozí stejně jako zemský povrch. Vítr, voda i ledovce způsobující tření narušují a odnášejí vrchní vrstvu povrchu země. Voda může vyhloubit malý důlek, který se nakonec pod vlivem jejího staletého a tisíciletého působení může proměnit ve velké údolí. Šlehání a bičování větru proti obrovským balvanům nakonec může tvář takové skály úplně opracovat. Ledovec, tekoucí tuny a tuny ledu, sebou bere všechno. Hřích v lidském srdci s člověkem dělá totéž, co dělají povětrnostní podmínky s krajinou. A odnáší sebou to nejlepší, co nám život nabízí. Zajímalo by mě, jestli se dnes ve vašem životě nevyskytuje něco, co v sobě obsahuje podstatu eroze. Myslím tím například některý návyk, čin, postoj. Něco, co ve svém životě máte a co snižuje vaše skutečné já. Což znamená, že to pomalu odbourává pravou podstatu vaší osobnosti a okrádá vás o to nejlepší v životě. Umíte poznat takovou rozkladnou zónu? Nebo se jednoho dne probudíte ke zjištění, že život je pryč, většina už ho utekla? Může to být tím, že vám život postupně a velmi nenápadně narušoval hřích, který jste si hýčkali, protože jste si mysleli, že ho zvládnete, že ho máte pod kontrolou. Přátelé, eroze potřebuje čas. Trvá hodně dlouho, než voda ve skále vyhloubí otvor a nakonec ji odnese pryč. Trvá hodně dlouho, než se mořským vlnám podaří úplně zprovodit ze světa pláž. Nebo to může rychle zvládnout hurikán. Ale když se jedná o erozi, jde to nesmírně pomalu a nenápadně. Občas navštívíme místa, kde jsme byli před 15 nebo 20 lety, a tam s překvapením zjistíme, že pláž už tam není tak velká a krásná jako kdysi, protože postupně každý den trošku ji vlna za vlnou odnášeli pryč. To nenápadné a subtilní na hříchu je, že často eroze a koroze i jejich důsledky působí postupně a tiše, nepostřehnutelně. A přitom tak skutečně. Korupce a rozklad nejsou vidět, protože probíhají uvnitř. Tak dlouho, až to vidět začne být. Ale to už bývá příliš pozdě něco s tím dělat. Protože to probíhalo tak dlouho a tolik let jsme promrhali, že už nám toho moc nezbývá. Rád bych se teď s vámi rozdělil o příběh člověka, který nám může velice dobře posloužit jako příklad toho, jak eroze probíhá. Mohl jsem si vybrat z celé řady biblických postav, ale rozhodl jsem se pro muže, který měl naprosto fantastický start. Mohli jsme si vybrat například Samsona, jehož život také zničila eroze, nebo Šalomouna, kterému se přihodilo totéž. Ale já si přeji podívat se na Saula. Všichni tři zmínění muži měli stejný problém, a sice to, že dovolili, aby jim cosi začalo život rozkládat. Takže to nakonec zničilo to, co tam Bůh vložil. Vybral jsem si Saula a proto se s vámi chci podívat do 1. Samuelovi a vystopovat tam kroky, které jeho život začaly rozkládat, až ho nakonec prohrál. Je pravda, že málo lidí vůbec kdy začalo tak dobře jako král Saul. Bible o něm říká, že o hlavu převyšoval všechny ostatní Izraelce, že byl velmi hezký, že si ho Bůh vybral a že ho prorok pomazal. Měl vztah se Samuelem, velkým božím prorokem. Byl velmi oblíbený. Bible zmiňuje, že to k Saulovi prostě přitahovalo muže užitečné v boji. Lidé ho měli rádi, chtěli ho následovat a uznávali ho jako prvního izraelského krále. Všechno, co se ho nějak týkalo, vypadalo tak dobře. Všechno se mu dařilo, všechno šlo podle něj. byl taková osobnost, že na začátku své kariéry na kritiku vůbec nereagoval. Jednoduše své kritiky přehlédl a pokračoval dál v tom, k čemu ho Bůh povolal jako prvního krále v Izraeli. Znáte i vy dnes lidi, kteří začali stejně dobře? Jako kdyby jim všechno hrálo do ruky, jako by všechno šlo podle nich, ale v určitém bodě života se to stalo. Můžete se tam podívat zpátky a vidět začátek úpadku. A můžete sledovat, jak se jim pomaličku život rozpadal. A dnes? Dnes je obrazem bídy, zničení a ztroskotání. Začali dobře, ale jejich konec dobrý nebude. Erozní proces působení hříchu v lidském srdci často bývá natolik postupný a pomalý, že na jeho začátku jen dar rozeznání může identifikovat probíhající rozklad srdce člověka. Až je proces rozkladu u konce, nakonec to vidí všichni. Kdo z nás ale má v sobě tolik rozeznání, aby u sebe identifikoval takové erozní návyky, postoje a chyby, které nás zevnitř rozleptávají a rozkládají? Duch rozeznání to může poznat už ve fázi probíhajícího procesu. Všichni ostatní však čekají příliš dlouho, takže způsobená škoda už je nezvratná. Máme tu člověka, kterému všechno vycházelo. Všechno bylo tak v pořádku, ale pak něco začalo skřípat. A já bych spolu s vámi v 1. Samuelově chtěl vystopovat erozi Saulova života až k jejím počátkům. Jak se stalo, že tento velký boží muž podlehl erozi a nechal svůj život rozpadnout? Jak prostě to začalo? Podívejme se tedy do 10. kapitoly 1. Samuelovi. Tady máme Saula ve společnosti božího proroka. Je nádherné mít takového člověka jako Samuel, který poslouchá Boha a pak Saulovi říká, co má dělat. 8. verš. Potom sestoupíš přede mnou do Gilgálu a já sestoupím k tobě, abych obětoval zápalné oběti a připravil hody oběti pokojné. 7 dní budeš čekat, než k tobě přijdu. Pak ti dám vědět, co máš udělat. Pak později ve 13. kapitole nám písmo říká, jak v zápalu bitvy s filištínskými Hebrejci začali ztrácet odvahu. Zdálo se, že Samuel se nedostavil včas, a tak se Saul rozhodl, že přinese oběť zápalnou a oběť pokojnou sám, že nebude čekat na božího proroka, který měl právo i povinnost tyto oběti vykonávat. Chopil se toho tedy sám a provedl to. Vždyť to byl konec konců král. A tak místo, aby se zápalnou obětí čekal na božího proroka, protože Samuel řekl, počkej, až dorazím a ukážu ti, co je potřeba udělat, je nutné to udělat zcela určitým způsobem, Saul se toho chopil sám a přisvojil si povinnost, kterou dostal boží prorok, což byl čin pyšný, svévolný a neposlušný, a obětoval tedy sám. Když se Samuel objevil, konfrontoval ho s tím. Další jeho pyšný čin najdeme ve 14. kapitole. Všimněte si, jak to tam od 24. verše je. Když se izraelští muži onoho dne zase sešli, Saul zaklínal lid slovy. Buď proklet muž, který by do večera, dokud se nepomstím svým nepřátelům, pojedl nějaký pokrm. Proto nikdo z lidu žádný pokrm neokusil. Tak se vrhl na pomstu a že to svým nepřátelům oplatí, že požádal své lidi, dokonce jim přikázal, aby přísahali, že nepozrou ani sousto až do konce bitvy. Ale jeho syn Jonatan to neslyšel, nedověděl se to. A Bible nám vypráví, jak to bylo dál. Podíváme se do 27. verše. Ale Jonatan neslyšel, že jeho otec zavázal lid přísahou. Napřáhl hůl, kterou měl v ruce, ponořil její konec do plástve medu a rukou si ji podal k ústům. Hned se mu rozjasnily oči. Což je způsob, který vyjádřil skutečnost, že se posilnil, protože předtím byl unavený a vyčerpaný. Pak Saul volá svůj lid k zodpovědnosti a někdo mu říká, Jonatan si vzal trochu medu. Saul pak pokračuje, učinil jsem rozhodnutí a požadoval přísahu. A i když se jedná o mého syna, bude ho to stát život. A jediný důvod, proč svého vlastního syna nezabil jen proto, aby uspokojil vlastní pýchu, byl, že se lidé vzbouřili a volali ne, nemůžeš Jonatana zabít. To třetí, čeho se dopustil, nacházíme v 15. kapitole. Dobře to sledujte, abychom viděli, jak proces pokračoval a jak se to odvíjelo. V 15. kapitole ho Samuel oslovil. Hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy poslechni Hospodinova slova. Toto praví Hospodin zástupů. Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli. Položil jsem mu do cesty, když vystupoval z Egypta. Nyní jdi a pobij Amáleka. Jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla. Protože Bůh chtěl odstranit strašlivý vliv pohanství z Božího lidu. Saul se tedy vydává splnit úkol, za kterým ho Samuel poslal. Bible nám však říká, že se rozhodl jejich krále zajmout, místo aby ho zabil. A že lidé si nechali ty nejlepší kusy z ovcí a koz i z ostatních stád a přihnali je sebou. Proto Samuel znovu přichází na scénu se slovy od 19. verše. Proč si Hospodina neuposlechl, ale vrhl se na kořist a dopustil se toho, co je v Hospodinových očích zlé? Protože Samuel předtím řekl, když si tedy poslechl Hospodina, co je to za mečení a bečení, které slyším, slyším stáda ovcí. Myslel jsem, že ti Bůh přikázal to všechno pobít. A dál od verše 20. Saul vysvětloval Samuelovi. Vždyť jsem Hospodina uposlechl, šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého. Ale lid si vzal z kořisti, z bravu a skotu to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu Hospodinu, tvému Bohu. Tu řekl Samuel, líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina. Hele, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože si zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. A teď sledujte, k čemu tu dochází. Saul má v tom okamžiku problémy s pýchou. Nebudu čekat, až dorazí prorok. Já to vykonám. Já jsem král. Každého, kdo přestoupí mou přísahu, to bude stát život. A šel dokonce tak daleko, že by neušetřil ani vlastního syna. Já vím, že Bůh řekl, že máme krále zabít a pobít všechen dobytek i všechny lidi, ale já přivedu celá ta stáda zpátky, protože s nimi vykonáme velikou oběť Hospodinu. Takže do srdce muže, jehož start byl tak dobrý, se pomalu začala vkrádat a plížit pýcha. Vím, co Bůh řekl, ale udělám to po svém. Sledujte, co se děje dál. Nejen, že má problém s pýchou, ale odehrává se i cosi dalšího. Najděte si prosím 17. kapitolu od verše 11. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. Tady je Saul, o hlavu vyšší než všichni ostatní Izraelci. Ale Goliáše se bojí. Proč? Protože mu pýcha nahlodala vztah s Bohem. Protože právě uprostřed velkých činů, které mu Bůh přikázal vykonat, mu pýcha začala rozkládat blízký vztah s Bohem Otcem. A výsledkem toho je, že se začíná měnit ve strašpytla. A dějí se ještě další věci. Podívejme se do kapitoly 18., kde se v 7. verši David vrací z bitvy s Filištíncem. A křepčící ženy prospěvovali. Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil. Taková slova se mu nelíbila. Řekl, Davidovi přiskli desetitisíce a mně jen tisíce. Už mu chybí jen to království. Co tu vidíme? Pýchu, strach a žárlivost. Začíná dost žárlit na provolávání slávy a pozornost lidu, kterých se Davidovi začíná dostávat. Teď si najděte 19. kapitolu a podíváme se na verš 11. Saul vyslal k Davidovu domu posly, aby jej střežili a Davida ráno usmrtili. Takže pýcha, strach a žárlivost či závist a co ještě? Hněv, záchvaty nenávisti a hořkost, která vyústila ve vražedné pokusy. protože od této chvíle začínají pokusy zabít a zničit Davida, který je teď pomazaným Božím služebníkem a který jednoho dne zaujme jeho místo. Co myslíte, není zajímavé, jak se to odvíjí a pokračuje v životě člověka, u kterého dochází k procesu rozpadu? Z jeho strany se to jevilo jako nevinný čin,

Kvůli procesu eroze, který se zabydlel v Saulově životě, co se s ním ještě stalo? Blízký vztah, který měl s Hospodinem Bohem. I nádherný vztah, který měl se Samuelem. Blízkost, kterou měl s Bohem, protože byl prvním izraelským králem, to všechno si postrácel. Hřích rozleptal jeho vztahy. A už s Bohem nemohl mluvit. Bible říká, že Bůh na jeho modlitby neodpovídal. Tento boží člověk, který kdysi mohl rozmlouvat s Bohem, tento boží muž, který měl blízký vztah s velkým božím prorokem, se najednou v převleku vypravil k věštkyni, nebo chcete-li k jasnovidce, která hovořila s mrtvými a věnovala se věštění. Od 8. verše v té 28. kapitole čteme, Saul se přestrojil, vzal si jiné šaty a šel tam spolu se dvěma muži. Přišel k té ženě v noci a řekl jí, věšti mi prostřednictvím ducha zemřelého, přivolej mi, koho ti řeknu. A to Saul předtím vydal výnos, že všichni takoví lidé musí zemřít. Žena mu odpověděla. Však ty víš, co udělal Saul, že vyhladil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovidce. Proč mi strojíš léčku? Chceš mě vydat na smrt? Ale Saul se jí zapřisáhl při Hospodinu. Jakože živ je Hospodin, žádný trest tě za to nestihne. Žena se ho zeptala, koho ti mám přivolat? Odvětil, přivolej mi Samuela. Když žena Samuela viděla, hlasitě vykřikla a obrátila se na Saula. Proč jsi mě obelstil? Vždyť ty jsi Saul. Před námi je člověk, který mluvíval s Bohem Hospodinem. Je to člověk, který mýval blízký vztah s Bohem, který hovoříval s božím prorokem. A najednou to dopracoval tak daleko. Eroze ho uvnitř natolik poničila a rozložila, tak zdevastovala jeho bytost, že se obrací na médium. A tady máme to, co chci, abychom viděli. Totiž, že proces eroze, který se odehrává v srdci člověka, je tak nenápadný a tichý, tak subtilní, že trvá celá léta a navenek všechno může vypadat v pořádku. Ale po dlouhém čase nakonec hřích dosáhne svého. Tak působí eroze v srdci člověka. Odnáší z něj to cenné kousek po kousku. Hřích, který neustále nahlodává a oslabuje svědomí člověka. Hřích, který oslabuje jeho vůli, rozrušuje myšlení i to, o čem ví, že to je správné. Hřích narušuje, odnáší, koroduje a korumpuje, rozmělňuje, ničí, nuluje a rozežírá zevnitř, až nakonec dojde k velkému pádu. Proces eroze však probíhal už celá léta. Přátelé, to se vám může stát ve vztahu s Bohem. V manželství, ve vztahu s dětmi, i v práci. Jen trošinku si tady přikrást. Jen trošičku tady nebo tam. A tak to jde celá léta. Jen trošku nevěry tady a trošinku tam. Troška hořkosti tady a maličko tam. Neodpuštění je zpočátku tak nenápadné. Ale když mu dovolíme zůstat, léty sílí. A tak to jde dál. Potkali jste už lidi cynické a zahořklé? Nemuselo to být namířeno proti někomu konkrétnímu, ale po létech hořkosti a cynických postojů jim to proniklo do celého života a do všech. Postojů. Nenávidí svět, okolnosti i Boha, kterého z toho všeho obvinují. Eroze jim rozežrala samotné myšlení a zakryla jim pohled. Vůbec nechápou, co se to děje. Myslíte si, že by se vám to nemohlo stát? Přátelé, myslíte si o sobě, že jste tak duchovní a že už jste v životě dosáhli určité roviny, takže jste se dostali z dosahu rozkladných sil? Z moci a zkaženosti a eroze hříchu v lidském srdci, ve vašem svědomí i myšlení, ve vaší vůli a citech? Myslíte si, že jste v životě dosáhli stavu, kdy se vám nic podobného nemůže stát? K tomu bych vám rád řekl.
na celé zemi ne.

0: neexistuje člověk, bez ohledu na stupeň, kterého už dosáhl v životě nebo v duchovních věcech, či v přijetí světa, aby se mu nemohlo stát, že když nechá hřích ve svém srdci působit, že by postupně nenarušil a nezasáhl jeho celé srdce. Může to začít už v mládí. Může k tomu dojít i v pokročilejším věku. Ale nezapomínejte, že eroze je proces. Chtěl bych vám připomenout. Satan se zničením vašeho života nespěchá. Jde mu jen o to zničit vám ho. Nemusí se s tím honit. Stačí mu, když se mu to podaří. Je ochotný počkat si na vlnu za vlnou, na jednotlivé porivy větru, na jednotlivé činy. Má dost času počkat si, až dovolíme hříchu rozrušit a odnést to nejlepší, co pro nás Bůh má. Stalo se to Saulovi. A může se to stát úplně každému.
1: Život krále Saula začínal velice slibně, ale jeho obrovský potenciál se postupně rozložil, až mu to nakonec zničilo život. Co se stalo jemu, může se přihodit každému z nás. Příští týden Charles Stanley upozorní, jak tato destrukce probíhá a ukáže nám, jak se erozi ve svém životě můžeme vyhnout. Poslouchejte v neděli ve 20 hodin 15 minut.

Se skupinou Rivers and Robots jsme mohli naplnit to naše srdce božím ohněm, abychom mohli hořet pro Boha.

Potřebujeme boží moc, abychom věděli, jak žít. Kristus v nás přebývá, je naší nadějí. A tak buďme s ním. Píseň Matta Redmana When All Is Said and Done.

5. hodinou raní v pátek 28. srpna ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, v této hodince Klika Petra Hůště už za okamžik a také píseň Jahojej od skupiny U2. Projdeme si její text v pořadu Live Plus o 17:30.

Dobrý den, Petr Hůř vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Náš Krištof, naše třetí dítě, druhý syn, je cyklista. On se skoro takhle narodil. Někdo by mohl říct, že se narodil a místo končetin měl šlapátka. On jezdí downhill, to je sjezd horských kol, to, co nesejdete po nohou, co se týká skál, lesa, tak to on jezdí na kole. Jezdí český a slovenský pohár, mistrovství České republiky a teď začal jezdit dokonce mistrovství Evropy. A na začátku jsme to s manželkou hodně zvažovali, jestli je to na hraně, před hranou, za hranou. Ve skutečnosti si myslím, že je to za hranou, ale bylo to pro nás velmi těžké, protože on jako by se s tím kolem narodil. On když byl maličký, tak ještě neudržel rovnováhu na kole, ještě nejezdil na kole, ale běhal s malým kolem okolo domu. A manželka, když vařila v kuchyni, tak máme dveře na terasu prosklené a ona viděla, jak on se míhá okolo domu stále, protože obíhal ten dům na kole a najednou nic se nemíhalo. Ona vyšla ven, aby ho zkontrolovala a on seděl na schodku a dýchal. A jak se sklidnil, tak znovu začal běhat. Za dva dny ještě neudržel rovnováhu na tom kole, ale postavil si skoky a běhal s tím kolem a také jako skákal s tím kolem. A on měl nožky úplně odřené od těch šlapátek, na boku lýtka měl sedřené, protože celý den s tím kolem běhal. Potom později, když už jezdil na kole, tak jsme ho viděli, jak jel v lese a vypadalo to jako UFO. On tak nějak jako kopíroval ten terén úplně plynule, no bylo vidět, že to má v sobě. Jednou si ze dřeva z palet postavil velký skok, pršelo a on skákal. A volal mému bráchovi, Jankovi, který downhill jezdil dřív jako sport a dneska mu dělá trenéra. A Krištof, když byl malinký, tak říká, Jeňo, už skáču do výšky Rýn na domě, ale nemůžu výš, já bych skákal ještě výš. A Janek mu říká, a proč nemůžeš skákat výš? On říká, no na pravé ruce mám sádru a na levé ruce mám stehy a bojím se, že by se mi roztrhly. No, některé děti zkrátka nezastavíte. Letos ho čekalo mistrovství České republiky a vypadalo to, že bude na prvním místě. Jeho velcí konkurenti se posunuli do vyšší kategorie, do elity a on byl v juniorech. A vypadalo to, že má tak dobře našlápnuto, co se týká jeho techniky, jeho fyzické výbavy, jeho výsledků, ale taky jeho kola a týmu a sponzorů, že bude na prvním místě. Jenže 3 týdny předtím jel závod, evropský závod v Mariboru a tam spadl. Vykloubil si palec a měl tam mírnou zlomeninu. A lékař se rozhodl dát mu to do sádry. Úplně si nebyl jistý, jestli ano nebo ne, a nakonec to Krištof dostal do sádry. Na 3 týdny. To znamená, že v pátek by sundal sádru a v pátek by jel trénink a v sobotu by jel mistrovství České republiky. Ne mistrovství, které se jde během celého roku, jednotlivé závody, ale jeden závod je přímo jako mistrovství. A tak jsme viděli, že to není možné, aby sundal sádru a jel závody. Jeho kamarádi, což jsou takový jako drsní kluci, odvážní kluci, ranaři, tak to dělají tak, že sundají sádru dříve, nechají si nasadit ortézu a jedou to s tou ortézou. To jsme měli pocit, že je na hraně. Byla to jediná možnost, Krištof to doufal, a my jsme řekli, Krištofe, my to probereme s doktory, s lékaři. Probrali jsme to s jedním lékařem, pak jsme to probrali s psychologem, s fyzioterapeutkou a všichni to nedoporučili. A Krištof stále měl ještě naději, že by mistrovství České republiky jel a vyhrál, protože na to se tak dlouho připravoval a těšil a byla velká šance, že to vyhraje. Tak jsme řekli, Krištofe, ještě to budeme konzultovat s lékařem, který tě ošetřoval, co on řekne. A ten to také nedoporučil. Tak jsme řekli, Krištofe, nepojedeš to. To byl záchvat smutku, žalu, naštvání, řevu, zoufalství, protože několik let se připravoval na mistrovství. Mohl být mistrem republiky a nejel to. A já musím říct, že pro mě to bylo těžké rozhodnutí a pro mě to byly těžké dny být v tomhle tlaku, říct mu ne, protože možná tak jako všichni
jiní kluci by to zvládl. A nebo by se také zranila. A nebo by se také zranil vážně. A to bylo tak těžké rozhodnutí. Byl možná krůček od mistra České republiky, ale byl také blízko krůček od nějakého vážného zranění. A najednou jsem si uvědomil, že takhle je to i v životě. Že někdy můžeme dosáhnout velkých věcí, velkých výkonů. Můžeme dosáhnout na velké mety, ale taky za vážnou cenu. A to jsou hrozně těžká rozhodnutí v životě. A tak jsem přemýšlel nad tím a podle toho jsem pojmenoval dnešní díl. Vítejte v pořadu Klika na téma Na čem záleží. Matouš, 4. kapitola, 18. až 22. verš. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě. A povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. A ještě jiný text, Matouš 19:27. Na tomu řekl Petr, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. V životě stojíme na křižovatkách, rozhodujeme se, zvažujeme věci a učedníci, když byli na křižovatce, když zvažovali výzvu pozvání od Ježíše Krista, tak opustili všechno. A no, možná někdo řekne, že teď opustili jenom bárku a sítě. No, možná opustili také rodinný biznes, zavedenou firmu, značku. A možná ty sítě a ty staré bárky, možná to bylo všechno, co měli. Co já, co my, kdyby jsme měli opustit kvůli cestě za Ježíšem Kristem všechno, co máme, všechno, v čem máme nějakou jistotu, dokázali bychom to? Dobře, to, co povídám, znamená to, že když zažijeme setkání s Kristem a máme za ním jít, že máme opustit naše zaměstnání a všechny naše jistoty? Myslím si, že to určitě ne. Marek 5. kapitola 18. až 20. verš. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl s ním. Ale nedovolil mu to a řekl, jdi domů k svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Tehdy odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. Často, když nás Pán Bůh povolá, tak nás povolá právě do toho místa, kde nás povolal, kde jsme se s ním setkali, kde je naše přirozené místo, kde přirozeně o něm můžeme svědčit. Takže na jednu stranu vidíme učedníky, kteří opustili všechno, ale také vidíme úplně jiné příběhy, kdy Ježíš Kristus řekl, ty zůstaň tady mezi svými, protože tady můžeš být nejlepším svědectvím, tady můžeš být nejlépe použitelný. Tak proč jsem tyhle texty uvedl? V kontextu, když děláme důležité rozhodnutí. Často můžeme poznat důležité rozhodnutí podle toho, že nás to bolí, že je to těžké, že musíme zaplatit nějakou cenu. Já jsem takový v životě, že bych chtěl mít všechno. Ale kdo chce moc, často nemá nic. Aby jsme se mohli pro jednu věc rozhodnout, musíme jiné opustit. Já jsem po 21 letech v církvi a v neziskovém sektoru zažil určité duševní opotřebení. A také mám pocit, že jsem v to období dal trošku zabrat rodině. A proto jsem zjistil, že potřebuju poléčit duši i rodinu. A tak jsem teď 2 roky dělal manuální práci, pořídil jsem ovečky, nezažíval jsem tolik stresu, napětí a nedávno, když jsem cestoval, tak jsem si říkal, aha Petře, minulý rok si nevydělal příliš mnoho peněz. A přemýšlel jsem nad tím, jestli jde mít všechno. Jestli jde podat velké výkony, vydělat třeba slušné peníze a nezažívat stres. A teď nechci říct, že
správný křesťanský život nebo cesta za Kristem je nevydělávat peníze nebo nedosahovat velké mety nebo nemít velké postavení. To určitě ne. Takhle to není. Ale někdy se také potřebujeme v životě nadechnout a odpočinout si. Myslím si, že zdraví je dar. A my můžeme mít zdravé tělo, zdravou duši, zdravé manželství a zdravou rodinu. A nebo naopak, my můžeme mít také nemocné tělo, nemocnou duši, nemocné manželství a nemocnou rodinu. Jenže nemoc nemusí být nepřítelem. A nemoc může být indikátor, rádce, průvodce, učitel. Může nás vést k důležitým rozhodnutím. To neznamená vzdát to, nedělat velké věci, jet jenom na půl plynu. Ale někdy nás nemoc může provést, může být průvodcem v určitém období a může ukázat to, co v našem životě způsobilo to, že jsme nemocní, nebo to, že máme nemocné vztahy. A mimo jiné, Krištof jede tento víkend další závody v České republice a příští víkend za 14 dní jede mistrovství Evropy. Asi nebude stát na stupincích vítězů, ale tak jenom přemýšlím, co jsou ty důležité stupinky našeho života. Kde chceme bodovat? Na čem vlastně záleží? A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Před jakými rozhodnutími stojíme a jakou cenu musíme zaplatit, aby jsme ty věci dosáhli? A na čem nám vlastně v životě vůbec záleží? Filipským 1, 9 až 10. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůř vás zdraví z pořadu Klika a budu se na vás těšit zase příští týden. Mějte se pěkně.

Další klíka nás čeká ve středu v 8 hodin 30 minut. Otevřeme novou sérii Stále hledáme. Buďme odpoutaní od sebe samého. K tomu nás zve Petr Hůšť. Předchozí pořady najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Přišel, byl tu, odešel, přijde. Všechno o Božím synu na Rádiu 7.

Ve středu v 9 hodin 30 minut otevřeme v premiérovém čase pořadu Live Plus Artificial Intelligence and Robotics, umělou inteligenci a robotiku. Tedy téma plně odjinut, a tak tam můžete najít nová slovíčka, která třeba ještě neznáte.

Známá píseň, ale v maďarštině doznívá krátce před 6. hodinou ranní. Před námi je žalm 150. nebo Luisa Scherá. Od mikrofonu se s vámi mloučí a příjemný vstup do nového dne přeje Pavel Kohl.

Minula 6. hodina raní. Den převléká své šaty, noční úbor odkládá, obléká si lehké letní oblečení. Tak jsem začala poeticky, no ale když já jsem tím ránem před chvílí šla a sluší mu to. Tím fešákem je pátek 28. srpna. Ať je vám po jeho boku dobře a ať vám dnešek plyne jedna báseň. U mikrofonu je Broňa Procházková, průvodce ranním vysíláním Rádia 7. Ranní vysílání za čtvrt hodiny nabídne, tak jako každý den, tichý čas. Krátké zastavení nad Biblí a s modlitbou. 6.15, tichý čas. Ve 6:45 pak bude následovat úvaha Věry Pelijové, poslední ze série Pro uštvané křesťany. Za židovskou kulturou do města Uherský Ostroh se vydáme v ranním telefonátu v 7.30. Při čtení Ezechielova proroctví bychom neměli zapomínat, že i Ježíš věřil různým a na první pohled zvláštním předpovědím a příběhům z Bible. Více nabízí další část Bible Guideu v 8 hodin. Je dobré umět se na emoce tázat, umět si emocí všimnout, umět se jich dotknout, umět s nimi počítat, ale není dobré na nich stavět život, vztah, cokoliv, říká Marek Macák v závěru série věnované emocím. O prožívání Boží blízkosti, o nutnosti nepaušalizovat a schopnosti ptát se i tam, kde to bolí, bude řeč o 8:30 v relaci Uši k duši. A o 9:30 nás čeká závěrečná výprava do světa hmyzu s entomologem Petrem Rausem. Ta se dnes soustředí na nepůvodní druhy a přidá i otázku, zda je možné najít druhy nové. Dobré ráno s Rádiem 7.

Páteční ráno se pomalunku blíží ke 6:45. Posílám vám ještě kapelu Adorare a po ní nabídneme tichý čas.

Znovu a znovu má smysl se obracet ke slovům Bible. Mně se to rozhodně takto osvědčilo. Jsou to slova časem protříbená, pravda letitá, ale rozhodně ne zastaralá. Je tam osvěžení, nacházím tam osvěžený takový doušek kávy po ránu, jakoby. A dnes obrátím svou pozornost do listu Koloským, do Nového zákona, do 3. kapitoly. Přečtu první 4 verše. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské. Vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské. To je trochu provokativní, ne? Jaké jsou ty nebeské věci? Na takový možná první rychlý dojem se může zdát, že nebeské věci jsou něco éterického, něco abstraktního, až nudného a hlavně zcela nepraktického, co nemá dopad do života. No ale čím více znám Bibli a čím více poznávám Boha, tak tím více nesouhlasím s tím, že by nebe bylo nepraktické, že by Bůh byl odtržený od života. Konec konců, kdo je autorem veškerého života? Tak jaké věci jsou nebeské a jaké pozemské? Pozemské jsou bez perspektivy, bez výhledu nebe a v posledku bez budoucnosti. Třeba takové přemýšlení typu urvi, co můžeš, znáte to? Nebo jdi si za svým bez ohledu na lidi kolem a tím, co způsobíš. A co tím způsobíš? Nebo využij ty kolem sebe, od toho tu přece jsou. Ber a nic nedávej. Přemýšlení zacyklené do sebe. Přemýšlení nebeské má naopak dimenzi boží, je otevřené tomu, aby do věci mluvilo nebe, aby Bůh řekl své. A jestli je předmětem nějaké velké rozhodnutí nebo nějaká každodenní drobnost, to už je vedlejší. Bůh je dostatečně velký, aby si všiml i malých věcí. Tak jsme tu vyzváni, abychom přemýšleli ve vztahu k nebi. Myšlení si musíme chránit, myšlení je dobré si chránit, nenechat si ho zaplevelit. Tak přemýšlejme o nebeském, vztahujme se k nebi. Narovnejme se, napřijme záda, pozvedněme hlavu. Vždyť patříme životu s Kristem. V nás zemřelo všechno bez perspektivy. Byli jsme vzkříšeni a až se ukáže Kristus, ukáže se i naše sláva, to, co nás pojí s nebem. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, na prahu dne, že patříme tobě, že jsi za nás umíral, aby smrt na nás už neměla právo. Děkujeme za vzkříšení a děkujeme za budoucnost, děkujeme za dimenzi života s Bohem. Prosíme, pomož nám korigovat naše přemýšlení, ať nám myšlenky nedřepí někde ve lži a píše. Prosíme, ať naše přemýšlení se vztahuje k tobě, ať cokoliv, co dnes budeme dělat, není beze smyslu a perspektivy tvého souhlasu a tvé přítomnosti. Ano, prosíme o tvou přítomnost. Tak si chceme nechat tebou mluvit dnes do života. A díky, že jsme tví. Amen.

7:30 pátečního rána. Společnost vám dělá Rádio 7 v 6:45. Nabídneme úvahu Věry Pelijové v 7:30 ranní telefonát, který představí Dny židovské kultury v Uherském Ostrohu.

řekni běž a já půjdu rád. Rozkaž a budu stát v poli, od čeho bych služebníkem byl.

telefon zvoní, to budou oni, no to budou oni. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se psát.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dát jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat, je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit. Mluvit o tom, co uzrálo v poznání a co se v praxi učím. Učím se, že když vidím někde nějakou možnost či potřebu, tak to ještě nutně nemusí znamenat, že ji mám naplnit právě já. Léta jsem se vrhala bezhlavě do kdečeho. Dnes se svojí bezhlavostí bojuji. Učím se nechat věci uležet a rozmyslet. Možná trochu lépe rozumím tomu, že nejsem středobod světa, povolaný k vykonávání všeho dobrého, co je možné. A že je sobecké nedat prostor v konání pozitivních věcí druhým. Spíš mě těší najít svůj úkol, to svoje místo, kde mám stát a kde mám být součástí širšího dění. Zní to obecně, ale má to velmi konkrétní podoby doma i v práci. Jedna z těch podob je i něco dělat pro lidi kolem, jak se u nás v církvi říká služba. V minulosti jsem dělala současně až moc věcí. Pracovala několik let s dětmi, současně dávala dohromady církevní časopis, vedla skupinu maminek, s manželem vrstevnické rodiny, iniciovala různé akce, psala divadelní kousky a skládala písničky a nacvičovala je s dětmi či dorostem a v otevřené domácnosti pro druhé se stále něco děje. K tomu přibyly 3 děti, začaly být starší a potřebnější rodiče. No a pak na podzim roku 2009 do práce. Neslevila jsem z ničeho. A tak to jinak nemohlo skončit. Musela jsem si projít těžkou hodinkou, kdy jsem ztrácela radost ze života, až jsem došla k určité apatii s fyzickými bolestmi. Byl to zvláštní čas. Tušila jsem, že se děje mnoho, ale vůbec jsem to nebyla schopná reflektovat. Tma, tíha, bolest. Dnes se ohlížím na tuto zkušenost velmi vděčně, i když to asi zní divně. Mám z té doby mnoho vzácných zkušeností, možná jednu za všechny. Jednou v noci jsem nemohla už po několikáté spát a vzpomněla jsem si nějak na Boha. V těch dnech jsem se spíš zaobírala svým zoufalým stavem a zapomněla, že v mém životě jsou i jiné rozměry. V mé mysli se velmi silně objevil pokyn. To, že vidíš nějakou potřebu, ještě neznamená, že ji máš naplnit. Kdybych neležela, musela bych si v té chvíli asi sednout, jak silně mě to zasáhlo. Asi jsem plně nerozuměla těm slovům, ale jejich intenzita byla přemáhající. Takže to, že vidím nějakou potřebu, úkol, možnost, ještě neznamená, že ho mám naplnit právě já. Nejsem středobod světa, nejsem spasitel lidí a situací, nejsem jediná možnost řešení ani všemocná síla. Mám se ptát, kde je moje místo v tom, co vidím. Vybavila se mi slova z knihy, kterou napsal starověký muž z Bible, Jeremiáš. Toto praví Hospodin, stůjte na cestách a vyhlížejte. Ptejte se na stezky věčnosti, kde je ta dobrá cesta. Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Je to už 3. rok, co tuto větu promýšlím. A snažím se na ní nezapomenout v různých situacích, když se objeví v mé blízkosti člověk volající po radě, když kamarádka trpí ve svém svazku manželském, když mi studentka ve škole zalže, když mi moje děti vyprávějí, jak to chodí u nich ve třídě, když narazím na selhání svého sourozence v Kristu, když jsem pokořena vlastním selháním. Když se objeví možnost realizovat nový projekt a mohla bych jmenovat další situace. Ano, to je nejvyšší čas ptát se. Bože, mám to, co vidím, skrýt v srdci a modlit se? Mám být připravená mluvit s někým, komu může být rozhovor k užitku? Mám se ptát druhých? Mám se odvážit ke kroku rozhodnutí? Mám oslovit někoho ke spolupráci? Mám tyto dveře zavřít s vírou, že vlastník jejich klíčů si ty? Mám jít do bližšího vztahu s dotyčným člověkem? Mám říct vše, co vím? A komu? Kde mě v téhle situaci vidíš ty?
Tolik otázek se vynořuje při mnoha příležitostech, které dny přinášejí. Je jejich čas. Čas, který dal do mého života Bůh. Dal čas hledat i čas ztrácet, jak čtu v knize Kazatel. A tak hledám svoje místo, svoje úkoly, cestu pro sebe a ztrácím chápání vlastní důležitosti, což je často velmi uvolňující záležitost. Pravda skutečně osvobozuje. Ježíš to neříkal jen tak.

klíčí a chce klasem být. Jsem jenom potokem a toužím být řeka. Jsem spadané jehličí, co nechce jen tlít.

svých, jak hrnčíř svůj džbán. Zjasni mé tápání a odpust mou vinu. Já chci být přítel tvůj, tu touhu mám, tak probuď tu síť.

Minula 7. hodina z dnešního dne, tím je pátek 28. srpna. Prázdniny běží do cílové rovinky, školáci, užívejte závěrečného volna. Pohodové ráno vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Vysílání bude patřit písničkám v 17:30 před námi, které nás doprovodí k rannímu telefonátu. O 19:30 se vydáme za židovskou kulturou do města Uherský Ostroh, kde se budou konat Dny židovské kultury.

Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce. Tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Efeským 5, 1 a 2.

údolí, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uléhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

0: pátečním ránu máme krátce po 7:45. O 7:30 ranní telefonát, v 8 Bible Guide, o 8:30 uši k duši, o emocích. Dobré vstávání s Rádiem 7.
1: Ako vysoko je nebo nad zemou,

náš Hospodin vše vyslyšel mé prosby. Hospodin je má síla a můj štít, na něj se mu spoléhá. Zachraň Hospodin svému dědictví.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7. Pokud máte zájem poznat blíže židovskou kulturu, pak by vaše kroky měly letos na podzim směřovat do Uherského Ostrohu, kde se budou konat Dny židovské kultury. Více už o akci prozradí vedoucí odboru kultury Lucie Pšurná. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobré ráno.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat tuhle akci?
3: Já začnu možná trošku ze široka. Naše město se každý rok zapojuje do Dnů evropského dědictví, kde se konají různé přednášky a besedy. A v loňském roce jsme měli téma Židé v našem městě, židovská obec. A udělali

0: mají také v měsíci září. A zaujalo mě letošní téma, a to je láska. Takže asi to byl jeden takový ten první impuls, kdy jsme si řekli, to by bylo fajn, protože ty počátky té izraelské komunity v našem městě sahají až do druhé poloviny 15. století. A ta jejich historie je pestrá, nemyslím jenom stavby, ale myslím celkově ten život, zvyky. A je fajn, abychom tady to znali a věděli, protože opravdu Židé byli součástí našeho města, naší historie od nepaměti.
1: Uherský Ostroh má se židovskou komunitou dlouhou historii. Jakou stopu tu v tomto místě po sobě zanechali?
0: Jak už jsem zmiňovala, to je první otázce, tak opravdu vlastně celou dobu v tom našem městě se zapojovali do veřejného života a zasloužili se o ekonomický rozvoj našeho města, protože roku 1862 Herman Maj postavil cukrovár, je to dnešní závod firmy Dias, a ta byla to jejich dům, ten byt tam zachoval a je zachovaný v takové podobě, v jaké byl. A oni vlastně ten cukrovar dál rozvíjeli, rozšiřovali, vlastně dali spoustu pohostinství, pilu, sladovnu, vinný sklep, obchody. A ti nejvýznamnější obchodníci, pan Hahn a pan Adler, tady po sobě zanechali opravdu krásné stavby. A právě konkrétně tomu panu Adlerovi se budeme věnovat a má samostatnou část, která se nazývá Historie a současnost Willy Adler.
1: Program vaší akce je poměrně pestrý. Co jste pro návštěvníky připravili? Možná na co byste je osobně pozvala?
0: Tak my ten program máme rozdělení do více rodin. Není to pouze jeden den nebo víkend. A my už začínáme v sobotu 5. září, kdy nás čeká koncert skupiny Mekký Messer Klezmer Band. To bude v sobotu a v neděli potom bude Historie a současnost Willy Adler a přednášku vede naše historička paní Hendrichová, která vlastně má tu historickou část a potom už tu současnost. Tu má pan Radim Kopálek, který je současným majitelem té Willy Adler a udělal tam vlastně Motto Veterán muzeum, ale zachoval vlastně tu historii té budovy. Jsou zpřístupněné i obytné části, nahoře terasa, takže to je pro mě jako asi tak nejzajímavější, protože opravdu to přímo souvisí s naším městem. Potom tam máme samozřejmě komentované prohlídky města s paní Hendrichovou. V sobotu 5. září vlastně budeme procházet město a přímo budeme zastavovat u těch židovských památek, kde budeme vlastně poslouchat od paní Hendrichové tu historii, jak se to vlastně tvořilo, jak to vznikalo. 7. října na to navazujeme střípkami z Uherského Ostrohu, kde bude další téma židovská obec v našem městě. V říjnu nás v knihovně čeká výstava židovské tradice a zvyky. A v listopadu nás čeká výstava koláží pana Pavla Holeky, který je vlastně známý básník, spisovatel a kolážista. A potkáme se s ním u nás v Ostrohu ve středu 25. listopadu při večeru poezie.
1: Tak to je celá série akcí, celá série projektů. Ano. Židovská kultura je pro mnoho lidí možná trochu vzdálená. Co by je na ní podle vás mohlo překvapit nebo zaujmout?
0: Tak já to tak trochu otočím a já to tak řeknu na sebe, protože vlastně všichni mají tu židovskou kulturu spojenou, ano, Židé, synagoga, i ty smutné události, které tam byly, ale pro mě jsou třeba nesmírně zajímavé třeba židovské svátky, jako je šabat. Ten název zná každý ví, co je šabat, ale pro mě, když jsem se tak do toho trochu ponořila a četla si o tom ovšem a zjišťovala ohledně této akce, tak to pro mě bylo třeba zajímavé se dočíst, význam toho šabatu, jak vlastně probíhá, že to není klasické volno, jak všichni máme v hlavě, takže spíš tady tyto svátky vesmírně pro mě zajímavé.

0: vlastně synagoga a jejich svatostánky, vlastně to nejcennější, to tam mají, jak se stavili, proč byli obráceni v Jeruzalému. Potom myslím si, že i židovské obřady, že spousta lidí ví, co je třeba bar mitzva, ale už neví, co to znamená. A v průběhu vlastně těch besed a přednášek, co máme u nás, tak tam se paní historička šla opravdu i do detailů, kdy se odkrylo téma pohřbívání vlastně, jak to měli oni, protože mají to jinak než třeba křesťané, takže toto je opravdu zajímavé. Spíš i to zvyky a tradice, takže to si myslím, že spoustu lidí by mohlo taky zaujmout, natchnout, protože to málo kdo ví, nebo si málo kdo o tom někde něco přečte. A právě i díky tady tomu, aby ty lidé se do toho dostali víc, aby měli víc informací, než jenom takové to základní, s čím jsou Židé spojení, tak i právě to si myslím, že by mohlo být zajímavé. A proto prostě tady u nás pořádáme Dny židovské kultury, aby jsme těm návštěvníkům, nejenom vašeho města, ale i z okolí, mohli trochu nabídnout rozšířený pohled na tu židovskou obec, jejich život, zvyky a kulturu.
1: Už jste to naťukla, už jste to zmínila. Když se člověk seznamuje s historií židovské komunity, tak narazí i na velmi bolestivé kapitoly, na které je možná dobré nezapomínat. S čím by podle vás měli návštěvníci z této akce, z vaší akce, odcházet?
0: Já věřím, že budou odcházet ne s pocitem, že Židé byli perzekuováni, ale budou odcházet s pocitem, že tvořili historii našeho města, že tady s náma byli, žili od nepamětí a že po sobě zanechali tady velkou stopu, co se týká stave, velkou stopu, co se týká historie. A právě my se snažíme tu židovskou obec připomínat například tím, že máme u nás v Uherském ostrohu kameny zmizelých. Jsou to kameny, které jsou vlastně před domy, kde Židé bydleli. Kameny zmizelých asi každý z nás, jsou tam vlastně jména těch lidí. A já jsem z toho měla obrovskou radost, když jsme to mohli u nás vlastně uložit, protože i to, že jsou uloženy v zemi a že dojdete, přečtete si, pokloníte se, protože měli to tady těžké, měli to náročné. I tím vlastně, jak bydleli, neměli takové možnosti, jak ostatní občané, a přesto pro to město, aniž bychom to věděli, udělali mnohé. Takže já bych byla ráda, kdyby z naší akce odcházeli s pocitem, že byli součástí našeho města. Pomáhali nám tvořit tu historii a zanechali spoustu po sobě krásných věcí.
1: Na závěr se zeptám velmi prakticky, kde zájemci najdou veškeré potřebné informace?
0: Veškeré informace můžou najít na webových stránkách našeho města www.uchostroh.cz, samozřejmě i na facebookových stránkách. Máme spoustu plakátů, letáčků, tak myslím si, že pokud budou chtít, dá se to jednoduše dohledat, pokud nebudou vědět, klidně ať zavolají na naše informační centrum, které tady máme, a tam jim poskytnou veškeré informace. Já bych jenom doplnila, že na webových stránkách města v sekci prodej vstupenek je možné si také zakoupit online vstupenku na Mrtí Messer Klezmer Band. A ostatní akce vlastně, besedy, přednášky máme zdarma. Takže toto je jediná taková akce, tak věřím, že se tady potkáme hojné účastí a že budu odcházet návštěvníci s dobrým pocitem a v příštím roce se zase potkáme, kde vymyslíme nějaký další program.
1: Děkujeme za pozvání na Dny židovské kultury, ano, a přejeme, ať se akce vydaří.
0: Já vám moc děkuji, mějte se krásně.
1: Hostem telefonátu Rádia 7 byla vedoucí odboru kultury Uherského ostrohu Lucie Pšurná.

0: Při čtení Ezechielova proroctví bychom neměli zapomínat, že i Ježíš věřil různým a na první pohled zvláštním předpovědím a příběhům z Bible. Více nabízí další část Bible Guideu v 8 hodin. Pomalonku se blížíme k 8 hodině. Ještě 10 minut a je tu.
1: Światło mnie wypełnia, Twoje światło mnie wypełnia.

Hledíme si do tváří, celý svět se rozáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

0: byl 8 hodin, před námi pátek 28. srpna. Na Rádiu 7 ráda s vámi Broňa Procházková. Hodinka do 9. nabídne nejprve Bible Guide s Jiřím Zdráhalem, opět se ponoříme do proroctví Ezechiela. Podíváme se také, kdo slaví svůj svátek a o 8:30 se s Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem vypravíme prozkoumat emoce. Dobré ráno a dobré poslouchání.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 47. kapitola. V této kapitole čteme nejprve o řece, která pramení v Ezechielově chrámu. Tato řeka se vlévá do mrtvého moře, kterému vrátí život. Podobá se řece vody života, o které čteme na konci knihy Zjevení, ale jsou zde rozdíly. Obě řeky pramení u Boha. Řeka v Ezechieli v chrámu, řeka ve Zjevení u Božího trůnu. Obě řeky přinášejí život. V Ezechieli je to život, který obnovuje současné stvoření, konkrétně mrtvé moře. Ve Zjevení řeka pak vyživuje strom života, který je symbolem věčnosti a dokonalosti nového stvoření. Tato Ezechielova řeka je tedy snad potvrzením toho, že ještě než se objeví nové nebe a nová země, bude obnoveno nebo uzdraveno současné stvoření. A tato obnova zde vychází z Izraele. Je zvláštní představovat si chrám, kde se obětují zvířecí oběti a ze kterého zároveň vytéká řeka, která vrací život. Pokud čteme Ezechielovo proroctví jako symbol, pak je tato řeka nádherným obrazem Božího života, který obnovuje a uzdravuje padlé stvoření. Ti, kteří čtou Ezechielovo proroctví, by ovšem neměli zapomínat, že i Ježíš věřil různým zvláštním předpovědím a příběhům z písma, které někteří považují za pouhé symboly. Ježíš například věřil, že příběh o prvních obětujících, Ábelovi a Kainovi, je pravdivý. On řekl, tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi od krve spravedlivého Ábela. Věřil také, že Noé opravdu postavil archu, do které Bůh přivedl páry zvířat a s touto lodí přežil potopu. Ježíš věřil v potopu. Jak bylo za dnů Noémových, tak bude i při příchodu syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávali se až do dne, kdy Noé vešel do archy a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu syna člověka. Ježíš také věřil, že města Sodoma a Gomora nejen skutečně existovala, ale také, že byla zničena Bohem, a to ohněm a sírou. A dokonce věřil, že se z Lotovy ženy stal opravdový solný sloup. On řekl, podobně bylo za dnů Lotových. Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral. A také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět, pamatujte na Lotovu ženu. Ježíš věřil, že izraelští patriarchové Abraham, Izák a Jákob existovali a že jsou nyní naživu a u Boha. On řekl, pokud jde o vzkříšení z mrtvých, co pak jste nečetli, jak vám Bůh řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? On není Bohem mrtvých, ale živých. Ježíš věřil, že Mojžíš existoval a že to byl on, kdo sepsal knihy zákona. On řekl, kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům? Ježíš také věřil, že během 40leté cesty Izraelců po poušti jim Bůh každý den, kromě soboty, nechal z nebe padat manu. A byly to tuny many. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám, tento chléb z nebe, tím Ježíš myslel sebe, vám nedal Mojžíš. Můj otec vám dává ten pravý chléb z nebe, nejako když otcové jedli manu a zemřeli. Ježíš také věřil, že Mojžíš nechal vyrobit měděného hada na poušti, který při pohledu na něj uzdravoval od smrtelného hadího uštknutí. Věřil, že král David psal žalmy a jedl chléb určený kněžím. Také, že se Šalomoun setkal s královnou ze Sáby a že proroci Eliáš a Elíša dělali zázraky. Věřil, že se skutečně objeví prorokem Danielem předpovězená otřesná ohavnost na svatém místě a že proroka Jonáše opravdu spolkla ryba, v jejíž útrobách přežil 3 dny a pak byl rybou nezraněný vyplivnut na břeh. O tom čteme. Jako byl Jonáš 3 dny a 3 noci v břiše velryby, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Ale nejen to. Ježíš věřil ve skutečnost dalších pojmů, které někteří vykladači vidí jako symboly. Ježíš věřil v existenci nebe, kde přebývají andělé, a také v existenci pekla, kam odcházejí ti, kteří žijí hříšně. A hlavně věřil ve věčný soud a věčný život. On řekl, amen, amen, říkám vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.

Kapitolu za kapitolou procházíme Biblií spolu s Jiřím Zdráhalem, pastorem církve ICF v Brně. Poslední kapitolu proroka Ezechiela navštívíme v pondělí v 8 ráno. Opakování Bible Guidu zachytíte dnes večer v 18 hodin a pak také v archivu na webu rádia i na podcastových místech.

Máme 28. srpna a svátek má Augustín. Toto jméno má základy v latinském jméně Augustinus, což znamená patřící Augustovi, tedy Augustův. Samo latinské slovo Augustus znamená vznešený nebo majestátný a souvisí se slovesem augeo, čili rozmnožuji nebo dávám růst. Jeden z nejznámějších Augustinů je filozof, teolog a biskup v Hippu v severní Africe, Augustin, autor mnoha klíčových spisů evropského myšlení. Augustin zemřel 28. srpna roku 430. A já vám posílám písničku, ano, opět ve slovenštině, ale když pod ní jsou podepsáni Toumeot a Augustin.

0: Kalendárium.
1: S dnešním datem 28. srpna pojďme se procházet historií, pojďme postupně kutat do historie. A začněme v historii poměrně nedávné. Před 35 lety Ukrajina vyhlašuje nezávislost na Sovětském svazu. Bývalé komunistické impérium se rozpadá, svého úřadu se vzdává ústřední tajemník KSSS Michail Gorbačov. Ve 20. století ještě zůstaňme. V roce 1963 přednesl Martin Luther King během pochodu za práci a svobodu, který směřoval do Washingtonu, svůj projev známý jako Mám sen, I have a dream. V něm výmluvně a otevřeně mluví o své touze po budoucnosti, v níž si černí a bílí budou rovni. Pochod organizovaný více než 200 černošských duchovních byl významným mezníkem amerického hnutí za občanská práva. Roku 1867 byly do Prahy z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty. Zastavme se v roce 1727. V Ochranově, německé osadě osídlené především českými protestantskými emigranty, se 24 mužů a 24 žen rozhodlo držet takzvanou modlitební stráž. Hodinu po hodině se vždy jeden z nich modlil za své bližní, za svět okolo, za nové, za nově obrácené, věřící i za ochranu před pokušením a hříchem. I když neměli plán, jak dlouho se budou modlit, tato nepřetržitá modlitba společenství upřímných věřících vydržela celých 127 let. Kalendárium zakončíme rokem 1551. Před 475 lety se narodil Václav Budovec z Budova, český šlechtic, diplomat, spisovatel, stoupenec jednoty bratrské. Připomeňme, že právě tuto osobnost českých dějin i české církve připomene pořad Řeka života v úterý 1. září v 10 dopoledne.

tvůj hlas, ač tichý je, ani v bouři jej nelze přeslechnout. Tvé slovo, když v srdci žije,

Dospíval Jan Knížek. Je dobré umět se na emoce tázat, umět si jich všimnout, umět se jich dotknout, umět s nimi počítat, ale není dobré na nich stavět život, vztah, cokoliv. Více z úst psychologa Marka Macáka za okamžik v závěrečné sérii o emocích v pořadu Uši k duši.

0: Pořad Uši k duši se přihlásil svou známou znělkou. Od mikrofonu přeje dobrý den a dobrý poslech Lucie Endlicherová. Znovu zdravím také Marka Macáka, svého tradičního hosta. Marku, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: My se bavíme o emocích, setkáváme se u tohoto tématu už po čtvrté. Já bych ráda navázala tam, kde jsme minulý týden skončili. Mluvili jsme o prožívání či neprožívání boží blízkosti, o tom, jak moc je důležitá emoce v tomhletom stavu, a někde tam bych ráda začala. Ty jsi zmínil takový ten pocit, neprožívám boží blízkost, takže Bůh tady není. Na jaké rovině zakoušíme boží blízkost? Je to vždycky jenom skrze emoci?
1: Rozhodně si myslím, že ne. Kdybych asi měl dlouhé období, kdy se nic emočně neděje ve vztahu s Bohem, tak začnu mít pocit, že něco jako divně. Ale taky nemusíme zažívat věci vždy a každý den nějak normovaně. Přeci ten vztah je dynamický, někdy má člověk dojem nějakého ochladnutí, protože se opravdu něco stalo, někdy proto, že se nic nestalo, ale třeba je člověk vyčerpán, anebo Pán Bůh zrovna chce jednat jiným způsobem, nebo člověka chce něco naučit. Je dobré přirovnat to k jinému vztahu, zase k manželství. Manželství prostě, pokud na sebe bude mít jeden z těch dvou nárok, že musí každý den prožívat hluboký pocit blízkosti a radost z toho, že tam ten druhý je, a vnímat, že ten druhý na něj myslí a že se o něj stará, tak se rozvedou tak do 2 měsíců. Ten život je daleko mnohostrannější, barvitější a vztah zahrnuje

0: prostě v písmu máme spoustu záznamů, tak můžou být období, kdy Pán Bůh jedná. Prostě emoce není měřítko. Emoce je zpráva o tom, co se třeba někde děje, ale není známkou přítomnosti nebo nepřítomnosti Boha. Navíc, když vezmeme písmo vážně, na nejenom emoční rovině, tak vezmeme vážně to, že jednak Bůh je přítomen všude. A druhá, že v Kristu, zvlášť když jsem mu dal svůj život, takže v Kristu je Bůh přítomen u mě v mém životě, dokonce je přítomen ve mně. Takže my se potřebujeme učit vidět očima víry, což nám zní jako další metafora, ale myslím, že je lepší definice, že víra je orgán, který nám pomáhá vnímat to, co je duchovně reálné. A duchovně zase neznamená neskutečně reálné, ale v duchovním smyslu a na duchovní rovině je to naprosto reálné. Duchovní realita je ještě hlubší realita, než ta, kterou běžně vnímáme. Takže ty období, kdy necítíme duchovně a jsme nuceni se opřít o to, jsou většinou období, když tam není nějaký jiný problém, o kterém nám Pán Bůh většinou mile rád řekne, když se zeptáme, tak pokud je tam takový prázdno a není tam nějaký důvod, proč by nám dobrý otec neřekl, co se děje, tak to bývá období, kdy nás učí vidět očima víry, kdy nás učí brát věci vážně, bez toho, abychom na ně aktuálně šahali nebo aktuálně je vnímali emočně. A když se to povede a zavnímáme vírou, protože jinak vlastně v danou chvíli to nejde, tak nám to dává často daleko bezpečnější půdu pod nohy, než ty emoce, které jsou příliš vratký aspekt v našem životě, aby jsme se o to mohli opírat tímhle způsobem. Emoci je dobré umět se na ně tázat, umět si jich všimnout, umět si jich dotknout, umět s nima počítat. Nestavil bych na nich život, ani vztah, ani nic na emocích jako takových.
1: Říkáš, emoce nejsou měřítko, jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak měřítkem je víra. Co ve chvíli, kdy mám pochybnosti o své víře směrem k Bohu?
0: V tu chvíli ta pochybnost může být zase nějaká myšlenka doprovázená nějakýma emocema, třeba nejistotou a tak. A stejně jako každou další věc, tak v takovém případě je třeba podle mě nakonec jako s každou emocí nebo s každým prožitkem a s každou myšlenkou, která je dost silná a problematická na to, abych se tím zabýval, aby mi to jako rušilo pozornost, tak je s tím třeba jít za Bohem. Začít o tom mluvit s ním a nejlépe i s dalšíma lidma, se kterými se dá spolehlivě o tom mluvit, o takovýchhle věcech, prostě to přinést. To máme pěkně v prorocích a u žalmistů ve staré smlouvě a u Joba, kde oni Bohu předkládají, jak to mají. A někdy jsou to pochybnosti, někdy jsou to otázky. Proč se tohle děje? Proč jsou věci jinak, než jak jsem si myslel, že budou, když jsem tvůj a když jsem spravedlivý a podobně. My se potřebujeme naučit přinášet celé svoje já, celou svoji bytost, včetně našich emocí, včetně našich myšlenek před Boha, aby v tom vztahu jsme si to zpracovávali a pochybnosti k tomu patří. Dokonce i pochybnost o tom, zda Bůh je někdy nutnou součástí budování víry, protože pokud má stát na pevný nohou, tak musí být schopna se tohle dotázat, aby ta víra věděla, nebo aby ten člověk věděl, že to, co si myslí, si nemyslí jenom proto, že si zakázal myslet něco jiného. To je pak velice vratké. A v tom setkání on potom většinou jedná, obvykle jedná jinak, než bychom čekali. Otevře vám úplně novou dimenzi, kterou jste nečekali, že tam je, anebo vás nějak vyfrustruje správným směrem. A nebo někdy vás dlouho nechá zmatenýho a nevíte, co se děje. To se nestává tak často, ale ta jobovská zkušenost zůstává věčným upozorněním, že nevždy dojdeme k tomu pochopení nebo k nějakému jasnému vyústění a budou kolem lidi, kteří budou mít různé teorie, dokonce biblické a křesťanské teorie o tom, co se nám děje a my přitom můžeme stát před Bohem a říkat mu, a já opravdu nevím, co děláš a proč to děláš. Tohle je opravdu špatně. A Bůh o nás nakonec může říct, že jsme spravedliví.
1: My jsme hned na začátku mluvili o tom, že je důležité emoce nepotlačovat, ale umět v nich zdravě setrvávat. Jakýmsi protipólem, zvlášť v křesťanství, se mi zdá být takovéto vyrábění emocí pro to, aby měl člověk dojem boží přítomnosti, boží blízkosti, nějakého božího vedení. Tak bych se ráda ptala na rovnováhu v tomhletom, v takovém tom umět v tom pocitu, v emoci setrvat a zároveň nevyrábět si ho.
0: No, tohle je kluzká půda. Ono, když zahrajete správnou kombinaci akordů, tak duchovní prožitek má kde kdo.

0: to je děsivý.
1: Tohle proto řada křesťanů tak je taková, že si dává pozor na jakoukoliv věc, která by mohla vybudit emoce, která by mohla s nima pracovat. Na druhou stranu písmo je svědectví o kráse božího díla a o majestátnosti a o tom, jak lidi byli uchváceni nebo vyděšeni a tak. Prostě ty emoce tam jsou. Chtít vzít víru pouze racionálně, tak je nelidské. A Ježíš byl a je velice lidský. Bůh je velice lidský. Takže nejde o to se těch emocí zbavit. Ale taky nejde o to je vyrábět. Takže já jako doporučuji budovat církvi kulturu, kde budeme komunikovat věci co nejvíc ve jejich pravdě. A ta pravda zahrnuje to, že to vyvolává taky různé emoce. Jo? Takže když budu mluvit o tom, jaký Bůh doopravdy je, anebo o tom, jak doopravdy jednal v mém životě, anebo v někoho životě, tak to bude vybuzovat emoce samo za sebe a nebudu je muset dovyrábět. Nebudu muset mluvit s takovým jako duchovním přídechem, aby lidi měli pocit, že mluvím nějak jinak, jo, než běžně. Nemusím systematicky promýšlet až příliš moc, jak uspořádat písničky, aby vybudili správný efekt. Jo. Je to o míře, to není podle mě úplně buď a nebo. Zase je to jako dobrý uspořádat písničky tak, aby to nebylo pitomí. Jo. Je to asi na nějaké škále mezi sugestí a pitomostí, jo. Jak zacházíme s těmahle věcma. Ze svého života mám i ten dojem, že vlastně když přišly hluboké i emotivní zkušenosti s Bohem, takové fakt jako oslovení, které nikdy nezapomenu, situace, kde to bylo velice, velice reálný i na pocitový úrovni až tak jako hodně, až nadpřirozený, tak popravdě v mém životě to bylo skoro vždy situace, kde jsem to nečekal. Nebyly to chvíle, kdybych jako se připravoval na to, že teď budu mít zážitek s Bohem a teď se šel rochnit v jeho přítomnosti. Ale zároveň znám období, kdy si pamatuju, že to bylo velmi blízko po ruce. A velmi snadné se ponořit do pocitů, které souvisely s takovým tím jako hluboce duchovním zažíváním Boha i čehokoliv, co se děje kolem mě. Ale když to někdo má stabilně dlouhodobě, tak jsem vždy trošku opatrný v tom směru, že někdy to bývá na úkor kontaktu s reálným životem. A tam už jsme podle mě na půdě něčeho, co emočně silné a příjemné. Vypadá to velmi duchovně, ale po ovoci se poznají věci. Ve mně třeba tahle období budila pýchu. Pocit nadřazenosti, pocit, že vím. A pocit, že je to pro každýho a že tohle je standardní a takhle to má být prožívaný. Což je těžký, když prožívá to něco intenzivně, tak vám to tak přijde. Duševní člověk nebo člověk, který žije nějakým způsobem z tělesného smýšlení, jak se říká biblicky, tak velmi často je přirozeně hlasatelem svojí nejintenzivnější zkušenosti, kterou by měl prožít každý. A je jedno, jak duchovně ta zkušenost vypadá.
2: Vyvolává boží blízkost vždycky jenom pozitivní emoce?
1: Myslím si, že určitě ne. Boží blízkost bývá spojená s bázní a se strachem taky, někdy. A jsou období, kdy se to tak jako proměňuje. My se už neumíme moc bát Boha a myslím, že bychom se to měli znova naučit a bát se ho ve smyslu, myslím, že si je Lewis to říká někde, jako tygra ve vedlejší místnosti. Bát se ho jako majestátného, který je blízko a který je svým způsobem nebezpečný, ale jak říká v Narnii Lucinka, říká, on je nebezpečný, ale dobrý. Ale myslím, že abychom mohli poznat, že je nebezpečný, ale dobrý, tak někdy ho musíme poznat pouze jako nebezpečného. Já mývám někdy negativní emoce ve vztahu k Bohu v tom, že já věřím, že je svrchovaný a někdy se dějou věci, které jsou opravdu úplně zbytečné komplikace. Jo, u některých mi zpětně jako dojde, že to byla vlastně docela milost, že jsem někam třeba nedojel a vlastně to bylo dobře. Ale jsou situace, kde se třeba s Hospodinem hádám a je to ani ne tak o strachu, ale o tom, že jsem prostě naštvaný a že když mám být upřímný, tak mu řekne, bylo by opravdu fajn, kdybys na chvíli mluvil jasněji a vysvětlil mi, k čemu tohle bylo dobrý. A asi jako ví, co dělá, já věřím, že ví. A vlastně mu věřím, ale bývám naštvaný. A nemyslím si, že mu to v rámci toho našeho vztahu vadí. Hodně se mi líbí, ještě k tomu Luisovi se vrátím, jedna taková pěkná metafora. My totiž máme taky normovaný v církvích, jak máme prožívat svůj vztah s Bohem emočně a jak má vypadat úcta a jak prostě správně jako přistupovat k Bohu. A mně se moc líbí, jak v Narnii když tam přijde ten Aslan, který je prostě zosobním toho Krista a boží přítomnosti jako fyzicky přítomné mezi zvířatky, tak oni ty zvířatka reagují na ně strašně různorodě, ale všichni jakoby dobře. Takže taková ta inteligentnější zvířata, velká taková ta prostě nějaká, tak ty se skloní v hluboké úctě prostě až k zemi a tak. A je to prostě o velké úctě, možná až o bázni a o respektu a tak. No a veverka k němu přiskáče a teď se o ně otírá, hopsá mu po hlavě a tak. A prožívá to jako radostně úplně z jiné strany, jo. Tak pán Bůh má rád i veverky, jo. Myslím, že musíme respektovat trošku jednak to, kde jsme duchovně a mít porozumění pro velkou šíři toho, skudy Hospodina zažíváme, a písmo nám v tom pomáhá, protože tam to všechno je. Tam je ten majestát, tam je ta tíha boží přítomnosti, která člověka skoro dusí v některých chvílích, a pak jsou tam ty situace, které jsou o mateřské něze, jsou tam situace hravé, jsou tam situace, kde Hospodin se bije s někým. Mně se to strašně líbí na písmu, že se nedá systematizovat tak, abychom řekli, tady ty tři emoce jsou ty, které prožíváme v boží přítomnosti, a tady těch 250, tak si nechte někam jinam. Pán Bůh nás bere celé a celé nás vychovává, celé nás formuje a počítá s náma s celými. To je dobrá zpráva. Proto přišel v těle, aby poznal a aby do sebe pojmul, jaké to je být my v celé šíři.
2: Troufám si tvrdit, že tohle je dobrá tečka našeho přemýšlení o emocích. Děkuji, Marku, že jsi je s námi prošel. Díky, těším se na setkání zase za týden.
1: Taky, nashledanou.
2: Končí tady pořad Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová a Marek Macák. Naslyšenou.

Lucie Endlicherová a Marek Macák dokončili sérii věnovanou emocím. Příště se zaměří na začátky. O začátcích je dobré mluvit a přemýšlet, protože co není pojmenováno, nemůže být dobře uchopeno, nemůže dobře fungovat. Pojďme spolu s nimi o začátcích přemýšlet příští pátek o 8:30 ráno.

Pokoj tobě v Ježíši, vyspívaný Joshuou Aaronem ve velmi radostném rytmu. Písničky dovedou emoce velmi dobře vyjádřit. Já v tom radostném vyjádření ještě s písničkami zůstanu. V případě Pavla Helana je tam přimíchána i špetka rozvernosti.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Je 9 hodin, máme pátek 28. srpna. Vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková. Páteční dopoledne velí něco podniknout. Na těchto vlnách se o 9:30 vydáme do světa hmyzu. Entomolog Petr Raus se zaměří na nepůvodní druhy a také odpoví na otázku, zda je možné najít druhy nové. A s 10. hodinou se zamíříme s manželi Vachutkovými za obzor, a to přímo do Mexika. Takže nejprve hmyzáci, pak Mexiko. Krásné dopoledne.

dohrála kapela Kamis. V playlistu Na startu tu mám Oboroch, známou tu kapelu, dlouholetou kapelu, a Na startu tu mám ne náhodou. 29. srpna, tedy tuto sobotu od 18. hodiny, se můžete setkat s tvorbou skupiny Oboroch. Přesněji zvu na koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála, dvou zakládajících členů a hlavních autorů repertoáru Oborohu. Komorní podobu, jak písní kapely, tak i skladeb ze sólových alb obou zkušených muzikantů, nabídne koncert od 18. hodiny. Za 37 let jejich muzikantské spolupráce vznikla spousta písní s duchovní tématikou, včetně Klecandrem ojediněle z hudebních starozákonních žalmů. Tak nenechte si ujít toto vystoupení, které umožní pohyb v čase jejich muzikantské historie. V modlitebně Českobratrské církve evangelické tuto sobotu ve Slavkově u Brna, tuto sobotu 29. srpna od 18. hodiny koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála ze skupiny Oboroch. A tady vám posílám jednu klasiku od kapely Oboroch.

Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná všem, kteří se bojí Hospodina, jak malým,

Zde Hospodinovi požehnaní, on učinil nebesa i zemi. Nebesa ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, co se stupují v říši ticha, i však budeme ho

Zvala jsem nakonec srpna, přidám i jedno zářijové pozvání. Memoriál Václava Morávka je sraz křesťanských sportovních střelců i přátel střelby nedržících zbrojní oprávnění. Akce nabízí možnost seznámit se s dalšími křesťany, kteří mají rádi zbraně, či se nenásilně podívat do světa zbraní a sportovní střelby. Bojíte se na zbraně sáhnout? Naučíme vás bezpečnému zacházení. Zajímá vás stopa křesťanského odboje proti nacismu za protektorátu? Máte nějaké teologické otázky o obraně? Memoriál se koná v Mělníku na Střelnici 12. září od 10.30 až do 17. hodiny. Od 18.30 pak zvou pořadatelé na posezení na zahradě modlitební církve bratrské v Černošicích. Více informací na webu memorial-vm.cz.

Říši hmyzu vědci zkoumají už pěknou řádku let. Co myslíte, je možné u nás najít nové druhy? S touto otázkou jsem se obrátila na entomologa Petra Rause. O 9:30 se vydáme za hmyzími nováčky i imigranty.

0: Na krátkou výpravu do světa hmyzu zve Broňa Procházková. U mikrofonu opět po týdnu vítáme Petra Rause, dlouholetého tvůrce pořadu Rádia 7 a také entomologa. Petře, vítej.
1: Ahoj.
0: Už na začátku našich hmyzích setkávání si zmiňoval problém dnešní doby, že hmyzu oproti dřívější době výrazně ubylo. Souvisí to se změnou prostředí. Je možné sledovat i takový regenerační trend tam, kde člověk začal hospodařit vůči přírodě šetaněji?
1: Určitě ano. Typickým příkladem jsou vinice. Protože u vinic se podařilo, nejen u nás, ale ještě daleko víc v Rakousku, ve Švýcarsku, ve Francii a v dalších státech, změnit způsob hospodaření, zbavit se chemie. A vede to k tomu, že hmyzí osídlení takových vinohradů se už blíží hmyzímu osídlení některých našich přírodních rezervací. Že tedy opravdu hmyz se tam vrací. Tady možná stojí za zmínku životní strategie hmyzu. Protože někteří lidé mají pocit, že hmyz budeme chránit nejvíce tím, že zakážeme jeho sběr nebo zabíjení hmyzu, těch jednotlivých kousků, jednotlivých jedinců. To je bláhová představa. Hmyz má obrovskou schopnost regenerace svých populací, protože samice kladou stovky, tisíce, desetitisíce vajíček. Pokud by všichni jedinci zůstali naživu, tak přeplní planetu. Že tam už jaksi v tom původním plánu stvoření je zřejmé, že aby zůstala příroda života schopná, aby se zachovala rovnováha, tak z těch 100 000 potomků mohou splodit potomstvo.

0: Takže třeba některé druhy, a teď opustím hmyz, ale půdních roztočů, což není hmyz, ale je to poměrně blízce příbuzná skupina, mají třeba 10 mláďat za život. To je úplně nesrovnatelný poměr. Proto také obnova života v půdě je daleko obtížnější než obnova života na půdním povrchu.
1: Úbytek hmyzu není jediná výzva dnešní doby. K jakým změnám v oblasti hmyzu u nás ještě dochází?
0: Objevují se tady druhy, které tady dřív nebyly. K tomu je ovšem třeba říct, že to není žádná novinka, že tomu tak bylo vždycky. Problém je v tom, že člověk si zvykl pracovat v určitých podmínkách, a teď myslím zejména na zemědělství, a když se mu ty podmínky změní, tedy objeví se tam nějaký nový druh, tak to začne působit problémy. Typickým takovým druhem, který se objevil v poměrně nedávné době, nebo řekněme v době, kterou pamatují naši prarodiče, nebo v našem případě rodiče, tak je mandelinka bramborová. Už Ondřej Sekora psal o zlém brouku bramborouku. Pravda, ta jeho kniha byla poněkud ideologicky formovaná, ale to už je jiná kapitola. V každém případě dostala se sem mandelinka ze Severní Ameriky. Velký problém takových hostů, imigrantů, je v tom, že v tom novém prostředí vlastně nemají přirozené nepřátele. A to jim umožňuje velkou populační explozi a tím pádem, zejména pokud se živí něčím, co je pro člověka zajímavé, tedy v případě mandelíky bramborové bramborami, tak začnou páchat veliké škody. Takže imigrace takovýchto druhů, dneska mluvíme o invazních druzích, je vnímána jako něco velmi negativního. Je třeba si ovšem uvědomit, že to je negativní z pohledu člověka. Z pohledu přírody jde o běžný jev, který naopak pomáhal proměnám přírodního prostředí od jak živa. Je rovněž ovšem skutečností, že člověk ty přesuny druhů výrazně urychlil a umožnil přesuny, které by bez lidského zásahu nebyly tak jednoduché.
1: Máme příklad nějakého invazivního druhu ze současnosti? Přeci jen mandelinka bramborová už tu s námi nějakou dobu je?
0: Zmíním, pokud se tedy bavíme o hmyzu, asi tři druhy. Ten první z nich, tam zatím žádné škody nějak nepozorujeme, je to druh ploštice, která žije na semenech jehličnanů, na borovicích zejména. Zase přistěhovalec ze Severní Ameriky, vroubenka americká, Leptoglossus occidentalis. Zmiňuji ji, protože ji pravděpodobně znáte. Protože je dnes už poměrně běžná a často se objevuje v domácnostech na jaře, na podzim, kdy hledá v oknech úkryt na zimu nebo naopak v těch chladných jarních dnech ještě nějaké útočiště na chladnou noc. Je to ploštice asi centimetr a půl dlouhá, taková nohatá s dlouhýma nohama, hnědočerná, poměrně hezké zvíře. Lidé se často ptají, co to je, z minulosti to neznají, tak vroubenka americká. Další takový imigrant, a ten už je dost problematický, je čínské slunéčko. Teď přiznávám, že vlastně nevím, jak se jmenuje oficiálně, ale je to druh, který je podobný našemu slunéčku sedmitečnému, má trochu jiné zbarvení, takže se dá poznat už na první pohled, ale je agresivní. Agresivní především v tom smyslu, že je velký potravní konkurent, velmi plodný, takže vytlačuje to naše slunéčko, připravuje ho o zdroje potravy a je vnímán velmi negativně v našem prostředí. Raději bychom měli ta naše vlastní domácí slunéčka, která sem přeci jenom patří. Tady to čínské slunéčko úplně nezapadne do struktury naší přírody.
1: Tak doplníme toho třetího, třetí příklad.
0: Tady myslím na křízka révového a to už je problematický imigrant. Objevil se úplně v poslední době na jižní Moravě, tedy v Čechách. Vlastně to je letošní záležitost, nebo loňská, ale v Evropě už se objevoval dřív. Je to drobný hmyz, křízci znáte asi, když jdete loukou, tak vám pod nohama vyskakují jednak sarančata, ale někdy také

0: daleko menší tvorečkové, kteří ale také skáčou a odletují. Tohleto je případ toho křízka révového. Je to rovněž hmyz, který podobně jako ploštice saje na rostlinách. Tenhle ten křízek révový pochází rovněž ze Spojených států amerických a do Evropy se dostal už někdy v polovině 20. století, buď během druhé světové války nebo po ní. Ten jeho problém je, že je přenašečem choroby jedné bakterie a způsobuje onemocnění v jiné révy. A to je samozřejmě problém, protože tady se mluví o zlatém žloutnutí révy vinné. Je to choroba, která vede nakonec k odumření celého toho vinného keře a je těžko proti ní bojovat. Takže křísek révový je příklad invaze, která působí škody minimálně lidskému hospodářství. Zase v našem prostředí nemá nějak výrazného nepřítele, který by ho dokázal regulovat, takže je to výzva pro všechny vinaře.
1: A dovést toho nepřítele z té původní oblasti může způsobit ještě něco dalšího, ne?
0: Mohlo by se stát, nevím, jaké jsou původní, protože oni ti nejvýznamnější nepřátelé jsou třeba houbové choroby. A to je potom zas těžko ohlídat, co všechno to způsobí.
1: Mluvíme tu o nových, ve smyslu nepůvodních druzích. Je možné najít nové a přitom nepřistěhované druhy? Dochází u nás k nálezům nových druhů hmyzu?
0: Tady zase musím trošku upřesnit ten pojem. Dochází v každém případě a teď se můžeme bavit o druzích, které známe od jinut, které objevíme tady, ale nemusí to být imigranti. Může to být prostě jenom proto, že jsme je doposud nenašli. Tady já mám docela zajímavou osobní zkušenost. Já jsem během svého působení v Moravském muzeu se věnoval výzkumu populací ploštic ve městě, na městském ruderálu. To znamená na takových těch plochách skládek a stavenišť, prostě kde zůstane odkrytá půda a začne tam růst všelijaká lebeda a merlík a pelínky a kde jaká taková takový ten porost plevelný. A já jsem zjistil, že to je velmi zajímavý, tajemný svět. Dneska už se na těchto plochách pohybují často bezdomovci, už to není tak, jak to bývalo tehdy, v těch 80. letech, když jsem zašel do některých ploch zarostlých lebedou a tady tím, tak jsem prostě zmizel světu. Tam jsem nepotkal člověka, to byl úplně neznámý, uzavřený svět. No a když jsem chodil po takových plochách a sbíral ploštice, hledal, tak jsem zjistil, že tady v Brně žije třeba taková maličká ploštice Orius horváty, o které se vůbec nevědělo, že se vyskytuje na Moravě. Prostě proto, že to nikdo nehledal. Tam je pravda trošku obtížné ji poznat, protože je potřebné toho tvorečka pitvat, pozná se až podle stavby pohlavních orgánů, ale prostě byl to nový druh pro Moravu a přitom žil v Brně a to vůbec nevzácně. Takže to je jedna možnost, kdy najdeme nový druh, protože jsme ho neznali. Druhá možnost je, že najdeme nový druh pro vědu, tedy druh, který člověk ještě nikdy neviděl a nikdy ho nikdo nepopsal, není zaveden v literatuře, prostě neznámý druh, nový druh. I to se stává, to se mně nestalo, ale třeba Milan Luchý, kterého znáte z vysílání Rádia 7, takové druhy motýlů v jeho případě má a zná. Pravda asi ne od nás, i když možná i od nás, ale on teď v poslední době vozil takové druhy z tropických oblastí nebo ze středoasijských velehor. No a potom je možné najít druh, který prostě neexistoval dřív, vzniká až v poslední době. Tady je to ovšem už trošku obtížné, protože nemůžeme úplně spolehlivě říct, že vznikl právě teď a ne třeba před tisícem nebo milionem let a my jsme ho jenom neobjevili. Na druhou stranu existují skupiny, u kterých bychom řekli, že to jsou druhy ve stavu zrodu. Ale tady teď nedám žádný příklad ze světa hmyzu, tady mě nic nenapadá. Jsou známé takovéhle skupiny mezi rostlinami, jsou takové skupiny mezi rybami, kde se takhle odhalují vlastně nově vznikající druhy, zřetelně identifikovatelné i na základě genetické analýzy. Nové druhy, ať už nové křížením nebo polyploidizací, kdy dochází ke zvětšení počtu chromozomů v buňce a tím pak vzniká tahle ta druhová bariéra, vzniká nový druh. Ale to už jsme mimo oblast hmyzu.
1: Možností je spousta, až mě to překvapilo. Ty ke sdílení informací přidáváš i nějaké poučení, přidáš i dnes?
0: Imigrace, to je téma, které hýbe společností dneska, takže tady bychom mohli zmínit. My jsme zatím mluvili o imigrantech buď bez většího hospodářského významu nebo o škůdcích. Možná by stálo za zmínku, že někdy se používají druhy, které nejsou v dané oblasti domácí, ale jsou využitelné v boji proti škůdcům a i když je to vždycky trochu riskantní, co všechno v přírodě způsobí, tak jsou druhy, které takto používáme a víme, že ten jejich přínos je v každém případě větší než škody, které by případně mohly způsobit, protože dokáží potlačit populace některých významných škůdců. Takže imigrace může být i přínosná a to je dobře si uvědomovat. V každém případě imigrace zvyšuje genetickou kapacitu. Přináší nové genetické informace, rozšiřuje možnosti dalšího vývoje. Takže ve své podstatě je vždycky přínosná. Problém je v tom, že přináší změnu a to naše hospodářství ne každou změnu vítá. Spíše jsme rádi, když věci běží tak, jak jsou zavedené a jak jsme na ně zvyklí a přizpůsobení. Imigrace vyžaduje i naši změnu. Vycházet vstříc, hledat nové způsoby, nové modely, je to pracné, ale ve výsledku to může být přínosné.
1: Mít oči otevřené a nebát se nového, nebát se změny. Láká závěr dnešní výpravy do pozoruhodného světa hmyzu. Petr Raus byl dnešním hostem. Petře, děkujeme, že jsi nám byl průvodcem.
0: Bylo mi potěšením.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Rádia 7 přeje Broňa Procházková.

Přes léto jsme se v Kaleidoskopu vydávali do světa hmyzu. Od příštího týdne se mění série. Církevní historik František Holeček přiblíží životní příběh i myšlenky Františka z Assisi. Letos na podzim uplyne 800 let od úmrtí této významné postavy dějin. Za týden v pátek o 9:30 dopoledne se podíváme na Františkovo mládí.

Poslední zastavení na cestě kolem světa, k níž nás pozvali manželé Eliška a Tomáš Vachutkovi, bude v zemi salzy, čili a indiánské kultury. A na závěr jistě nebude chybět ani malé ohlédnutí za celou cestou. Například se dozvíme vítěze soutěže o nejlepší desert. Poslouchejte pořad Za obzor s 10. hodinou.

Pátek 28. srpna překročil 10. hodinu. Před námi výprava za obzor. Než završíme cestu kolem světa s manželi Vachutkovými, předám ještě štafetu vysílání. Pro tuto chvíli se loučí Broňa Procházková. Přeji dobré dopoledne a nerušený poslech Rádia 7.

0: manželi Tomášem a Eliškou Vachutkovými cestujeme kolem světa. Už jsme obletěli, dá se říci, celý svět. Navštívili Afriku, Asii, Ameriku a ještě jedna země je před námi. Tou je Mexiko. Vítám u mikrofonu Tomáše a Elišku.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A zdraví vás také Pavel Kol, který vás bude pořadem provázet. Ještě než se do Mexika vypravíme a zakončíme tu cestu kolem celého světa, tak si ho představme v rozhlasové pohlednici.
3: Mexiko je federativní republika v Severní Americe. Sousedí se Spojenými státy na severu a na jihu s Guatemalou a Belize. Východní a západní břeh je omýván Tichým oceánem a vodami Mexického zálivu. Se svojí rozlohou téměř 2 miliony kilometrů čtverečních je Mexiko 13. největší stát světa. Téměř do první desítky se Mexiko dostalo i co do počtu obyvatel. Na území jich žije něco málo kolem 124,5 milionů. Většina z nich jsou katoličtí křesťané a domluvíte se tu španělsky nebo některým z indiánských jazyků. Osídlení Mexika je velmi staré. Už několik tisíc let před Kristem se zde usídlili civilizace Olméků a Májů. Do dnešních dní se z jejich éry zachovaly četné památky, například pyramidové stavby či pohřebiště. V 9. století přicházejí do země Toltékové, kteří pomohli pozvednout upadající civilizaci Májů. Ve 14. století přicházejí Aztékové, kteří brzy získali vojenský i náboženský vliv v oblasti. Začátkem 16. století se sem z Ameriky a oblasti Karibiku začínají dostávat španělští dobyvatelé, kteří nejprve pronikli na poloostrov Yucatán. Zde také založili první evropské město na americkém kontinentě a pokračovali se svými výpravami směrem do vnitrozemí. Na místě aztéckého města Tenochtitlánu vyrostlo dnešní hlavní město Mexico City. Dalšími výpravami získávali Španělé další území a Mexiko patřilo Španělsku až do roku 1810, kdy byli Španělé poraženi. Ale ani poté nebyla Mexiko uznána samostatnost a různé boje o moc se táhly až do roku 1827. Následovaly války s Amerikou o některá území, které ale Mexiko ztratilo. Další boje se vedly na vládním poli, kdy se na chvíli moci ujali liberálové a na chvíli konzervativci. Na čas do vedení státu zasáhli i Francouzi, kteří dosadili na císařský trůn Ferdinanda Maximiliána. Koncem 19. století tu vládl de facto diktátor, který odstoupil ze své funkce po 40 letech v roce 1911. Následně prodělalo Mexiko i občanskou válku, ve které zemřelo kolem milionu obyvatel. Drobné konflikty trvají v zemi dodnes. Četné indiánské kultury zanechaly v zemi mnoho památek a ruku v ruce se k ním připojuje i množství přírodních krás. Národní parky sice naleznete v celém Mexiku jen dva, ale dalších pět oblastí je chráněno hlavičkou UNESCO. Jedním z národních parků je Cañón de Sumidero, který leží nedaleko města Tuxtla Gutiérrez. Jedná se o údolí řeky Grijalvy, která protéká pod 700-metrovými srázy. Na území Mexika je několik biosférických rezervací, které chrání například velryby či motýla monarchu stěhovavého. V Kalifornském zálivu je pro změnu mnoho chráněných ostrůvků, kde žije hodně endemitních organismů. Na seznamu UNESCO naleznete mnoho historických měst nejen ze 17. století, ale i některá města a stavby z dob velkých civilizací. Celkem je v Mexiku pod patronátem UNESCO 33 památek a lokalit. Pokud vás zajímají velké rozhledy, i na ty zde narazíte. Mexikem se totiž táhnou vrcholky Cordillier. Mezi nejvyššími vrcholy jsou i činné sopky. Nejvyšší vrchol Pico de Orizaba činí do výšky 5636 metrů. Druhou nejvyšší horou je známý Popocatépetl, který je o 200 metrů nižší, ale za to stále aktivní. Mexiko oplývá velkým nerostným bohatstvím. Na jeho území se nachází celých 20% světových zásob stříbra. Také zde bylo nalezeno mnoho dalších rud, nerostů či ropy. Z této země pochází mnoho sportovců, kteří si téměř pravidelně odvážejí několik medailí z olympijských her. Hodně jich je z boxu či jezdectví. Jednou si odvezli i zlato ve fotbale. Podobně jako ve Španělsku se tu setkáte s býčími či kohoutími zápasy, nebo s indiánskými a křesťanskými tradicemi.

0: Amerika, tam jste strávili nějaké chvíle poznáváním Grand Canyonu, dalších zajímavých míst, Las Vegas, a pak jste se přesouvali do Mexika. Co vás táhlo tam, když jste vybírali tu vaši dovolenou, tu cestu, tak co bylo to, proč jste chtěli Mexiko nevynechat?
1: Tak Mexiko, slyšeli jsme o Mexiku hodně zpráv o tom, že je nebezpečné, ale zároveň jsme slyšeli i hodně zpráv o tom, jak je krásné. A tak se naše rozhodování točilo kolem toho, jak moc je to nebezpečné oproti tomu, jak moc je to krásné, a rozhodli jsme se, že to nakonec vyzkoušíme. Jeli jsme do té bezpečnější části Mexika, byli jsme na tom poloostrově Yucatán, který jsme křížem krážem projeli, a to se opravdu vyplatilo, ta cesta. To, ten poloostrov a ta příroda, která v Mexiku je, včetně i té historie, která tam je pestrá, tak to je určitě něco, co doporučuji všem zažít a vidět. Viděli jsme opravdu spoustu přírodních krás a viděli jsme i spoustu věcí, které stvořil člověk nebo vytvořil člověk. A je to jedna ze zemí, která se nám téměř nejvíce líbila z celé cesty kolem světa.
0: Zmínila jsi nebezpečí. Jsme se o něm zase nějakou chvíli nebavili, tak předpokládám, že v Americe toho nebezpečí tolik nečíhalo, ale co v tom Mexiku, co tam je to nebezpečné, čemu je dobré se vyvarovat nebo na co dávat pozor?
1: Tak my jsme tam, jak říkám, se vyhnuli veškerým těm nebezpečným částem Mexika. Co vím, tak v těch více pevninské části toho Mexika je vysoká kriminalita. A to ať už přes od drogových kartelů, přes různé pouliční rvačky, až po tom, co vás někdo může někde okrást nebo zabít. Naštěstí v té části Mexika, kde jsme byli my, jsme se nesetkali s tím, že by nějaké takové razantní nebezpečí hrozilo, nebo bychom ani něco takového viděli. Ta část Mexika je hodně připravená už pro turisty a je tam poměrně bezpečno, takže tomu bezpečí jsme se v podstatě vyhnuli.
0: K Mexiku se mi pojí i ty indiánské kultury, Machu Picchu a další místa spojená s tou indiánskou kulturou, a tak předpokládám, že i na ně jste zavítali.
2: Tak zavítali jsme na jedno z míst, které jsou opravdu památné, a to místo se nazývá Chichen Itza. Jedná se opět o, jak bych to řekl, chrámovou oblast, kde ty chrámy jsou ve zvláštním tvaru, takové pyramidy. Je to opravdu jedno z nejznámějších míst Mexika a obecně Yucatánského poloostrova. Další z míst, co jsme viděli v Mexiku, už byly spíše ty přírodní úkazy, než ty lidmi stvořené. Ovšem ve městě Merida, kde jsme měli první zastávku, jsme viděli i nějaké další chrámy a budovy, ale nejsou už tak známé a určitě by vám nic neřekly názvy. Každopádně jsme měli to štěstí, že ještě před odjezdem z Meridy, kdy jsme pokračovali dále po Yucatánu, jsme zažili souboj v místním sportu. Byla to spíš taková částečná exhibice a částečně i zápas ve sportu, který si nyní nespomenu, jak se nazýval, ale byla to zajímavá exhibice v jednom ze sportů.
1: Nedokážu přesně říct, jak se ten sport jmenoval. Byl to starý majský sport, který kdysi nebyl tak ani jako sport, jako spíš zápas, protože ten tým, který prohrál, byl na konci usmrcen, takže to nebylo zrovna úplně nějaká veselá podívaná, minimálně ne pro ten tým, který prohrál. Každopádně ta hra se hrála tak, že byly dva týmy lidí a mezi těmi týmy lidí byl uprostřed styčený slovo, nebo případně po stranách, to záleželo podle toho, jak ta arena byla připravená, a bylo tam vlastně takový kruh. A účelem té hry bylo skrze ten kruh prohodit míč, který měli. A akorát ten míč, to nebyl jenom nějaký míč, jako my máme na fotbal, to byl takový spíš medicimbal, takže opravdu těžký míč. A oni ten míč nekopali nohama nebo rukama, ale bokem svého těla. Takže to vypadalo opravdu zajímavě pro toho diváka, když se na to díval. Věřím tomu, že ti lidé, kteří ten sport hráli, museli mít potom všude modřiny, ale na tu podívanou to bylo opravdu zajímavé. A měli tento sport, tuto hru měli připravenou právě uprostřed té Meridy na tom hlavním náměstí a měli kolem udělané lavičky, aby právě lidé se mohli podívat a mohli si trošku představit, jak to vypadalo v té majské době kdysi, když ta majská kultura vlastně ovládala celé to Mexiko a celý ten Yucatán.
0: Předpokládám ale, že potom nenásledovalo ta likvidace, fyzická likvidace toho týmu, který prohrál.
1: Já také předpokládám. My jsme dokonce nebyli, takže nevíme, ale doufám, že to tak nedopadlo. My jsme totiž museli už odjíždět naším autobusem dál, takže jsme nestihli konec toho zápasu, ale začátek jsme viděli a to nás docela pobavilo.
0: Doufejme, že přežili všichni ve zdraví. A ještě tedy, když jsme u toho usmrcování, tak mě napadají býčí zápasy a tady ty jako španělské tradice. Jak se tam prolíná ta možná indiánská a španělská kultura, tradice?
1: Tak tu španělskou kulturu jsme nějak zas tak hodně nezaznamenali. Myslím si, že ta kultura, která tam byla nejvíce zřetelná, byla právě ta majská, která tam v minulosti byla vlastně největší kulturou v té oblasti. Takže ta tam byla asi nejvíce výrazná a na to se kladl i důraz při tom, kdy oni připravovali nějaké věci pro turisty nebo ukazovali na různých místech historii, vždycky tam zmiňovali právě tu majskou kulturu a to, co se k ní pojilo.

0: Na vaší cestě kolem světa jste měli možnost navštěvovat různá tržiště a také jste ochutnávali místní jídla, tak určitě bych tuto oblast nevynechal i v Mexiku, protože i to je svou kulturou a stolováním typické. Tak pojďme začít možná na trhu nebo v těch mexických obchodech.
1: Tak já ještě zůstanu ve městě Merida, než z něho opravdu skutečně odjedeme v našem povídání a vrátím se do dne před odjezdem. My jsme si procházeli město a narazili jsme z ničeho nic na zajímavé místo, kde jakoby jeden pán se snažil na ulici natáhnout do toho místa lidi z té ulice a měl nádherně připravený papírek s anglickou verzí toho, co má říkat, a takhle se lákal lidi. Tím, že předčítal ten papírek a lákal je dovnitř. To místo bylo čokoládovna, nebo výrobna čokolády a zároveň i muzeum čokolády. Takže na tom místě jsme se mohli dozvědět všechno možné o čokoládě, o tom, jak vzniká, z jakých plodů vzniká, a mohli jsme tam ochutnat i kakaové boby. Mohli jsme tam ochutnat i jejich produkty a zároveň si je i zakoupit. A celkově přístup toho, co nás tam provázel, nám byl tak příjemný a tak milý, ještě s tím jeho papírkem, s kterým nás provázel, že jsme neodolali a zakoupili si jejich produkty jenom proto, abychom, nebo ne jenom proto, i proto, že nám chutnali, ale i proto, že jsme chtěli ocenit jeho práci.
2: A další jídlo jsme samozřejmě zkoušeli v místních kuchyních, kde jsme na různých místech, na tržištích nebo i na ulicích skupovali potraviny a jídlo, hotové jídlo, které tam měli připravené. Co nás překvapilo, bylo to, že jsme očekávali od mexické kuchyně, že bude velice, velice ostrá. To jsme očekávali, protože se to o tom všude vždycky mluví. A nevím, jestli to bylo tím, že jsme byli na Yucatánském poloostrově, který už je přece jenom pro ty turisty více připravený, a nebo jestli to prostě bylo jenom, že jsme zabrouzdali do špatných restaurací, ale každopádně to naše jídlo, které jsme tam odzkoušeli, ostré nebylo tolik, nebo minimálně ne tolik, když to srovnáme s Indií. Což nás taky velice překvapilo, protože po tom, co jsme zažili v Indii, tak nám přijde, že všechno ostatní už byla jenom taková úplná pohádka, co se jídla týče a ostrosti jídla. Každopádně jsme ochutnali určitě nějaké místní tortily a další místní známé jídla. Chutnalo nám tam a myslím, že bych určitě doporučila. Každopádně, jak říkám, ta ostrost tam určitě nebyla taková, jakou jsme očekávali.
1: A ty se ptal i obecně na tržiště. Tak když jsme zabrouzdali na tržiště místní, nestačili jsme se divit, za jaké pěkné peníze si tam můžeme něco pořídit. Sice jsme věděli, že už máme batohy dost narvané, ale taky jsme věděli, že vždycky se něco vejde. A tak jsme si říkali, že za jedny z posledních úspor, když jsme téměř na konci výletu, můžeme utratit zase něco málo peněz. Musím říct, že nám tam ty batohy stěžkly docela dost. Dalo se i smlouvat o cenách a dalo se, když člověk nakoupil ve velkém, tak se dalo získat i pár kousků zdarma. Takže nás to potěšilo.
2: Překvapila nás v určité ceně i ta kvalita těch výrobků, protože jsme tam zakoupili několika tedy boty a další věci, které máme doteď a pořád nám slouží, a zároveň třeba také peněženku, která slouží doteď, což u mě není obvyklé, protože já peněženky docela střídám tím, že se o ně za tolik nestarám. Takže jsme byli opravdu potěšení, že za takovou nízkou cenu jsme sehnali velice, velice kvalitní výrobky.
0: To už skoro vypadá, že vybalujeme po té cestě, tak pojďme jenom nahlédnout, trošku udělat ten skok zase zpátky do Čech. Co přibylo během toho vašeho cestování v těch batozích, když jste vybírali doma všechny ty fotky a vzpomínky, tak z batohu přibylo co?
2: Tak přibyla spousta oblečení, spousta oblečení, protože jak jsme projížděli ty levné země, tak samozřejmě koupit tričko za 20 korun, tak kdo odolá tomu, takže jsme nakoupili, jak říkám, oblečení, nakoupili jsme několik tedy boty, protože ty byly taky velice levné, nějaké kožené pásky, peněženky, nakoupili jsme různé nějaké náušnice a malé suvenýry pro rodiny. A také jsme se rozhodli už na začátku cesty, že z každé země přivezeme rodině i sobě jednu magnetku, aby nám to připomínalo tu zemi. Takže jsme z každé země táhli magnetku. Nakonec jsme tedy měli asi nějakých, teď to nedokážu rychle spočítat, ale 10 magnetek krát 3, protože každé rodině jednu plus jednu pro nás, takže asi 30 magnetek jsme měli sebou. A z Mexiku přibyla ještě jedna velikánská věc, která nám zabrala hodně prostoru a kterou jsme nevěděli, jestli vůbec nás to pustí, jestli nás nezavřou za to. A to 3 obrovské mušle. Když říkám obrovské, tak tím nemyslím 5-centimetrové, ani 10-centimetrové, ale mušle, které byly velké asi jako naše hlava. Takže ty byly opravdu obrovské a ty jsme tam nezakoupili, ale ty jsme si sami vylovili z moře.
0: Já se ještě vrátím k jídlu. Pak se rád podívám na ty pláže a na všechny ty další místa, ale v předchozím díle jste zmiňovali, že jste měli takovou ochutnávku desertu, že jste se snažili v každém místě najít nebo ochutnat nějaký konkrétní desert. Tak už jsme na konci cesty, tak pojďme vyhodnotit vítěze, kde jsou nejlepší deserty nebo kde vám nejvíc chutnalo a jestli to bylo třeba Mexiko.
1: Upřímně řečeno, my jsme nakonec ani toho vítěze nevyhodnocovali. Mně osobně chutnalo všude. Jedná se o tak typický desert, že ten recept asi nikdo si nějak příliš neupravuje a tak je to už potom jenom v drobnostech a v malých odlišnostech. Takže já si ani netroufám vyhodnotit vítěze.
2: Já nevím, jestli bych si dokázala vzpomenout úplně přesně, co, jak chutnalo, ale vím, že jeden, který mi opravdu hodně chutnal, ten byl právě z New Yorku. Tam mi ten Red Velvet, ten dort chutnal hodně, ale opravdu netroufnu si říct, že to byl úplně nejlepší, protože věřím tomu, že možná kdybychom zkusili jinou cukrárnu, tak to taky je jiné. A zároveň si nepamatuju úplně přesně, jak všechny, které ty dezerty, kde jak přesně chutnaly, jenom vím, že mi chutnaly všude.
0: A některé byly asi ovlivněné i tou pálivou chutí a jinými kořeními, které během toho dne přistály v degustačním ústrojí.
2: Tak můžu, byla jsem neuvěřitelně překvapená, ale například v Indii tam nedali chili, jo, tak což byla jako největší výhra celého našeho cestování po Indii, že jsme si dali dort a v něm nebylo chili.
0: V Mexiku jsme se už seznámili s tou indiánskou nebo majskou kulturou, ochutnali jídla, tak pojďme na ty přírodní místa, na ta místa, která jste si užívali skrze tu podívanou, skrze to jenom tam být.
1: Ty místa, ta příroda byla velice specifická. Vzhledem k tomu, že jsme se nacházeli u pobřeží a občas i ve vnitrozemí, tak jsme mohli vidět dva druhy. Jedno z prvních míst, které jsme mohli navštívit, byla takzvaná cenota, jak oni nazývali. Jednalo se o propast, o zatopenou propast uprostřed ničeho, která mohla být klidně 20 metrů hluboká. A dole se nacházel malé jezírko, občas i to bylo s vodopádem a dalo se v něm koupat. Některé byly spoplatněné více, některé méně a lidé si na tom vydělávali, ale stálo to za to, protože být uprostřed jámy a koupat se v zarostlém prostředí bylo opravdu okouzlující. A to nemluvím o tom, co jsme mohli vidět pod vodou. Vlastně v Mexiku jsme si zakoupili šnorchlovací pomůcky a nelitovali jsme, protože jakmile jsme se ponořili, tak jsme viděli nádherné rybičky, nádherné rostlinky a všechno se hýřilo mnoha barvami.
2: V tom podmořském objevování jsme pokračovali potom nejenom v těch cenotách, kterých jsme navštívili více, ale potom i v moři. Mexiko nebo Mexický záliv a tam to místo, kde jsme byli my, je známé i tím, že má velice blízko pobřeží i korálový útes. A to bylo místo pro nás skoro nejkrásnější z celého našeho putování po tomto světě, které jsme na té cestě kolem světa zažili, protože jsme měli možnost se tváří tvář setkat s živočichy, které jsme předtím nikdy takhle blízko neviděli. A to například to, že jsme měli možnost se potápět s želvami. A to je zajímavý zážitek, protože ty želvy jsou tak majestátné a tak obrovské. Ono se to nezdá, ale oni mají, řekněme, metr, metr a půl na délku a tak v klidu a s takovým klidem a rozmyslem si plavou tou vodou a uždibují ty rostlinky, kterými se živí a jenom jednou za čas se vynoří nahoru, kde si se nadechnou a zase se ponoří dolů a zase dále jí. A když se vynoříte ve stejném okamžiku jako ta želva a podíváte se jí do těch očí, tak to je takový nezapomenutelný moment. Ale kromě želv jsme tam viděli taky spoustu ryb, samozřejmě různě pestrobarevných, malých i větších. Měli jsme možnost s nimi plavat, proplavávat některé ty menší hejna těch rybiček, které tam byly. A viděli jsme tam také pariby, rejnoky a viděli jsme tam trnuchy. Ale to nejkrásnější, co jsme tam viděli, byla i malá manta, která majestátně plavala, ale ono se to ani nedalo říkat plavala, ale spíš se vznášela v té vodě. A ten okamžik, kdy my jsme jí snažili polapit, nebo polapit svým objektivem samozřejmě, a ona nám stále uplavávala, tak byl zajímavý v tom, že ona vždycky na nás počkala a my jsme do k ní doplavali a jakmile jsme k ní doplavali moc blízko, tak ona zase utekla a uplavala dál a takhle jsme se s ní honili asi půl hodiny pod tou vodou, až nakonec jsme to vzdali a vrátili se zpátky na břeh. Každopádně vzhledem k tomu, že jsme měli z toho tak krásný zážitek, tak jsme to ještě jednou nebo dvakrát opakovali na stejném místě a potápili jsme se znovu a znovu.
0: Zážitky, které popisujete, tak já si představím tu malou želvu, kterou možná máme někde v teráriu nebo někde se s ní setkáme v zoologické. Rejnoci se dají pohladit někde v zoologické také, ale to setkání s tou přírodou tváří v tvář, to je asi mnohem jiné, mnohem impozantnější. Máte nějaké ještě další takové zážitky, které se vám vryly do srdce, které vám zůstaly po té cestě zpátky?
2: Tak těch zvířat jsme tam viděli samozřejmě více. Krom těch podvodních živočichů jsme tam viděli i plazy a to takové obrovské leguány, kteří se tam objevovali úplně všude. Takže když jsme vyšli z nějakého místa, kde jsme měli třeba ubytování, vyšli jsme pár metrů mimo

0: ocasu, tak ten leguán měl takhle v délce třeba opravdu metr a půl, tak to bylo opravdu velký rozdíl. A někdy nás to i úplně polekalo, když jsme si ho nevšimli třeba předtím a najednou takový zvuk jsme uslyšeli, tak jsme se polekali, co se to děje, a on to byl jenom leguán.
1: Zmiňovali jste cenoty, to je místo, které u nás asi nenajdeme, ale mě by zajímalo, jak se dá vlastně dostat dolů, když je to propast nebo místo, nějaká jáma a dole je voda, to jsou dole nějaké tunely, cestičky, kterými se do té vody dostat nebo se spouští z vrchu.
2: Tak u těch hlubokých cenot to měli většinou vyřešené tak, že udělali schodiště k něm, udělali nějaké točité nebo prostě na jednom z boků, kde to bylo nejspíš technologicky nejvíc vhodné, tak vybudovali nějakou tu přístupovou cestu. A většina těch cenot ovšem nebyla tak hluboká, nebo byla hluboká, ale z velké části zatopená, takže byla jednoduše dosažitelná z břehu vnějšího. Takže potom tu hloubku jsme objevovali spíše pod tou vodou.

0: cestovatelském pořadu Za obzor navštěvujeme Mexiko jako poslední zemi, kterou navštívili Tomáš a Eliška Vachutkovi při své cestě kolem světa. A Mexiko, španělská kultura, říkali jsme, že je tam možná více té indiánské nebo té kultury Májů a Inků, ale přece jenom to Španělsko tam nějakým způsobem působilo, působí. Španělština je tam taky asi relativně používaný jazyk a španělská natura je taková aktivní nebo vybízí k tanci, vybízí k pohybu, a tak určitě jste mohli zakusili i tady tu španělskou část toho Mexika. Tak pojďme si možná zatančit.
1: Tak pojďme si zatančit. My jsme vyzkoušeli samozřejmě i tanec, protože tanec se neodmyslitelně k tomu Mexiku váže a salsa je zrovna ten typ tance, který tam je takový typický. A tak když jsme večer jednou se procházeli po městě, ve kterém jsme byli ubytováni, tak jsme procházeli ty vesničky a z každého místa se ozývaly ty zvuky té živelné španělské nebo živelné hudby té salsy. A když jsme došli k jednomu takovému místo, tak tam měli přímo plakát s tím, že teda každý večer učí několik těch kroků nebo učí trochu té salsy, a tak jsme si řekli, no tak když už jsme teda tady v tom Mexiku, tak to musíme vyzkoušet. A ta lekce byla zdarma, takže jsme vešli do toho otevřeného baru nebo baru, otevřené restaurace, která tam byla, a tam jsme byli s dalšími páry postaveni do řady a učitel nás začal učit nějaké základní kroky. A v průběhu možná půl hodinky, hodinky jsme se naučili pár kroků, které jsme si potom mohli v průběhu toho večera ještě procvičovat a na různé melodie si je znovu a znovu opakovat. Takže tam jsme se opravdu utahali, a když jsme přišli zpátky na pokoj, kde jsme byli ubytováni, tak jsme byli rádi, že si můžeme dát nohy nahoru, protože přece jenom ten tanec po několika hodinách opravdu hodně unaví.
0: Měli jste možnost nebo vyzkoušeli jste potom i salsu třeba tady, abyste si zopakovali ty kroky? Měli jste chuť se znovu do toho pustit a zavzpomínat?
2: Jsem rád, že se ptáš, a musím říct, že ano. Navštívili jsme Prahu a vyloženě jsme si vyhlídli jeden bar, který byl vyhlášený salsou a výukama salsy. Měli jsme v prvních chvílích i tu touhu začít chodit na kurzy společně a naučit se jí lépe, protože se nám ten tanec velice líbil. A tím, že jsme manželé, tak jsme se ani nebáli jít do odvážnějších kousků a opravdu jsme si ten tanec užívali. Tak navštívili jsme pražský bar a nebyli jsme z něho tak nadšení jako z toho mexického. Nebylo to prostě ono.
0: Takže Mexiko je Mexiko a v Praze mexickou atmosféru nenahradí.
1: Přesně tak. Bohužel k tomu Mexiku se to prostě váže a ta hudba a ta atmosféra tam byla prostě cítit v tom vzduchu. Zato v té Praze to bylo vytvořeno tak nějakým způsobem uměle a už nás to prostě tolik nezaujalo. A nakonec přece jenom toho času máme každý poskrovnu a jsou v životě důležitější věci, takže jsme dali potom přednost samozřejmě jiným věcem a důležitějším věcem.
0: Teď při tom tanci jste měli možnost si ho oskoušet nebo osahat zase po čase tady v Čechách. Co dalšího během té cesty, co jste okusili, ochutnali, kuchyni, nevím, cokoliv, co jste si říkali, to musím znova zažít, byť někde tady v Čechách, v nějakém malém prostoru, v neúplně ideálních podmínkách?
2: Tak já budu mluvit teď hlavně o kuchyni a to bude například vietnamská kuchyně. Už jsem to zmiňoval během vyprávění u Vietnamu, že mi tam zachutnala jejich polévka. A opravdu, když mám tu možnost, tak velice rád zavítám do vietnamské restaurace a dám si jejich polévku. Dokonce si k ní vezmu častokrát dřevěné hůlky a snažím se je využít co nejvíce a potom piju z misky tu ten zbytek té vody, té polévky. Další věc, kterou jsem ochutnal nebo vyzkoušel tady v Čechách nebo opět zaspomínal, tak byla Indie. Ačkoliv se možná posluchači diví, tak opravdu jsem to risknul a šel do české indické kuchyně a vyzkoušel jsem si tam místní jídlo. Neobjednal jsem si to nejpálivější a chutnalo mi. Ovšem kamarád ten si objednal opravdu pálivé jídlo a když jsem to od něj ochutnal, tak jsem si na Indii zaspomínal a říkal jsem si, pořád je to slabý. Takže musím říct, že tady v Evropě nás šetří.
0: Vy jste na cesty vyrazili ve dvou, vlastně ve třech, protože vaším věrným průvodcem byl Bůh, který vás, už jsme slyšeli, ochraňoval, zaštiťoval, pomáhal vám, dělal vám agenta, tak určitě i v Mexiku nějak působil a jednal. Tak jak působil Bůh v Mexiku?
1: Tak Bůh byl pro nás skvělým průvodcem a pomáhal nám například v tom, že nám zajistil odvoz. A to musím říct opravdu, že to bylo boží vedení, protože my jsme byli se potápět, jak už jsem zmiňovala, nebo šnorchlovat, a strávili jsme tam půl dne. A během toho šnorchlování já jsem měla v plavkách zastrčené peníze, které byly v sáčku, aby se nenamočily, a nechtěli jsme je nechávat jen tak na pláži, takže jsem si je zastrčila do plavek. Jenomže jak jsme tak plavali za tou mantou a za těmi želvami, tak najednou jsme vylezli z vody a já zjistila, že peníze nejsou. A tak jsme procházeli pláž tam a zpátky a hledali jsme, jestli nenajdeme ten sáček s těmi penězi. Ale samozřejmě se sáček nenašel a nikdo o něm nic nevěděl. Takže my jsme se najednou ocitli asi 20 kilometrů od našeho ubytování bez jakýchkoliv peněz. A tak jsme šli k autobusu a říkali jsme, že nemáme peníze, jestli teda nás vezou zadarmo, že se omlouváme, že jsme ztratili peníze, ale pán řidič nám samozřejmě řekl, že to neexistuje, že to přece nejde jako chodit prostě takový kus jet bez peněz a podobně. A takže my jsme se ocitli opravdu 20 kilometrů od ubytování a neměli jsme se jak dostat zpátky. Přece jenom 20 kilometrů v tom horku, kdy tam bylo přes 30 stupňů, nebylo úplně tak jako super jít pěšky a podél dálnice nebo rychlostní silnice. A tak jsme se rozhodli, že začneme stopovat. A modlili jsme se, protože jsme řekli, pane Bože, jako my těch 20 kilometrů jako nechceme jít pěšky a bylo by to fakt těžké, tím více, že prostě jsme na sobě měli jenom nějakou takovou obuv v stylu těch žabek a neměli jsme žádnou pevnou obuv nebo něco lepšího, s čím bychom těch 20 kilometrů mohli ujít. A tak jsme začali modlit a modlili jsme se o to, aby pán Bůh to nějak vyřešil, tu situaci. A chvíli jsme stopovali a po asi na 10 minutách nebo po několika minutách, co jsme stopovali, tak jsme najednou nám přistavilo auto. A přistavili nějací další turisté, kteří měli pronajaté auto a řekli nás, že nás svezou. A když jsme nasedli do toho auta s nimi, tak jsme s nimi zase měli takový super rozhovor. A oni nás nejenom dovezli do toho města, do kterého jsme potřebovali, ale oni nás vyhodili přímo před ubytováním, kde jsme měli zajištěné to ubytování. Takže zase jsme museli s vděčností Bohu děkovat za to, že on nám zajistil i to, co my jsme zase ztratili, ty peníze, tak on nám zajistil odvoz a všechno bylo v pořádku a ještě nám vlastně doporučili restauraci ti lidé, takže jsme ještě k tomu měli to s takovým dobrým rozhovorem a s možností navštívit další skvělou restauraci.
0: Zmiňovali jste, že na začátku jste už jednu ztrátu peněz zakusili a poté byla v podstatě nahrazena, zaplacena, tak můžeme zmínit některé ty okamžiky, kdy vám byla nějaká ztráta nahrazena po té cestě, protože předpokládám, že ty peníze nebyly jediné, co se postrácelo, schovalo, zapadlo.
2: Tak tato otázka se dá rozdělit do dvou druhů odpovědí. Navráceno nám to bylo krásnými, ale opravdu úžasnými zážitky, nádhernými scenériemi a skvělými rozhovory s lidmi, skvělými setkáváními s přírodou a se zvířaty, ale i s architekturou a s tím, co vytvořili lidé. A druhá možnost, jak odpovědět, jak se nám peníze vrátily, jsou ty finanční. A to se nám navrátilo v podstatě v podobě té, že jsme narazili na lidi, kteří nám doporučovali levné věci a my sami jsme nacházeli levné věci a byli jsme tak schopni bez nějakého velkého snažení, i když jsme teda celou dobu utráceli rozumně, tak bez nějakého velkého snažení jsme byli schopni zpátky našetřit tu rezervu. A teď mě napadla i třetí rozměr toho, jak se nám v podstatě zaplatila ta ztráta na začátku, a to bylo krásné vyučování od Pána Boha. A to je to, že na těch penězích nesejde a že nesejde na tom, jaký si děláme rezervy a jaký si děláme zálohy, ale sejde na tom, jestli věříme Pánu Bohu, že se o nás vždycky postará.
0: Takové dlouhé cestě, přece jenom to bylo několik týdnů, kdy jste byli na cestách v nepohodlí, tak co vám chybělo, co jste postrádali?
1: Tak určitě v některých okamžicích jsme postrádali teplou sprchu, vyhřátou postel, měkkou, a určitě jsme postrádali i spoustu lidí, které máme rádi kolem sebe a s kterými jsme rádi v kontaktu, ať už rodina nebo naši přátelé, či náš sbor. Takže tohle to byly věci, které nám chyběly. Určitě nám chyběly i ty společné časy právě s lidmi ze sboru. I když jsme se připojovali pravidelně na ty úterní skupinky, tak i přesto to nedokázalo nahradit ten osobní kontakt, kdy můžeme se sdílet s lidmi o Bohu a už jsme se těšili, až se vrátíme domů a budeme moct vykládat ty zážitky a to, jakým způsobem nás Bůh provázal těmi cestami. Takže těch věcí nám chybělo víc, ale věděli jsme, že to je jenom na krátkou dobu, takže to nebyl takový problém.
0: A je něco naopak, co vám přebývalo, něco, co jste si přibalili do batohu a na konci cesty jste si řekli, je, to jsme ani nepotřebovali, nebo proč jsem se s tím tahal?
2: Já myslím, že to byly pláštěnky. Ty zabírali poměrně hodně místa a nebyla příležitost je vytáhnout, protože Pán Bůh nám zařídil, na to, že jsme jeli v únoru a březnu, tak Pán Bůh nám zařídil úžasné počasí po celou dobu.
1: Taky mě napadá, že jsme vlastně vůbec nepoužili lékárnu. Přestože jsme ji měli samozřejmě pro nějaké případy akutní, tak Pán Bůh nás natolik chránil celou tu cestu, že jsme vlastně žádnou lékárnu nepotřebovali a domů jsme přijeli vlastně s tou lékárnou plnou.
0: Blížíme se opravdu do závěru našeho putování cesty kolem světa. Nevím, jestli už můžeme se navrátit tady do České kotliny, tady do Čech a možná zhodnotit to, co vám to přineslo, tak uzavřít celé to putování a tak co se vám vybaví, když jste se vydali takhle na tu cestu, tak možná jenom nějaké střípky, nějaká slova, která utkvěla někde v tom srdci.
2: Já se možná budu trochu opakovat, ale utkvěla nám asi nejdůležitější slova, a to, že Pán Bůh za nás zaplatil a že se na něho můžeme spolehnout.
1: Pro mě to byl taky okamžik, kdy jsem si o to více uvědomovala, jakým úžasným způsobem Bůh všechno naplánoval, ať už tu zemi samotnou, nebo i naše životy. A to, že on má opravdu pro všechno svůj plán a má i ten záložní plán, nebo on teda ten záložní plán nepotřebuje, protože on ví, že ten plán, který má, tak ten bude fungovat. A není důležité si chystat naše vlastní záložní plány, protože jakmile mu svěříme opravdu všechno a spolehneme se na všechno, tak zjistíme, že on opravdu to vymyslí stejně nejlépe a on se o nás postará.
0: Plánujete ještě nějaké další cesty, nebo vás to cestování odradilo, všechno to nepohodlí, ale na druhou stranu zase ty úžasné zážitky, tak plánujete někam dál vyrazit?
2: po takovýchto zážitcích nemůžete říct, že vás něco odradilo. Takže opravdu toužíme dále cestovat, ale uvidíme, co s náma Pán Bůh plánuje, a tak necháváme se jim vést a uvidíme, uvidíme.
1: Další taková věc, která se od té doby změnila, byla i ta, že když jsme přijeli z dovolené, tak jsme počali syna a teď máme 7měsíčního chlapečka, takže teď už to cestování není možná tak jednoduché, jako to bylo před tou dobou, kdy jsme na tu dovolenou jeli, ale tak věříme tomu, že pokud Pán Bůh nás bude chtít někde a pokud nám to dopřeje, tak to bude. A takže to necháváme tak a věříme, že Pán Bůh to prostě má ve své ruce a má ten nejlepší plán.
0: Děkujeme, že jsme mohli nahlédnout a zakusit svět v celé jeho kráse, projet, procestovat od Evropy, Afriky, Asie přes Ameriku až zase zpátky do Evropy. A tak těším se třeba zase při nějakém dalším cestování. Pořadem nebo cestou kolem světa nás provázeli Eliška a Tomáš Vachutkovi. Já jim děkuju.
1: Děkujeme. Nashledanou.
2: Děkujeme. Nashledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také Pavel Kol. Naslyšenou.

Celé putování manželů Vachutkových si můžete najít v našem zvukovém archivu u pořadu Za obzor. Pokud byste rádi viděli i nějaké fotky z jejich cest, můžete zabrousit na jejich webové stránky, které své cestě věnovali www.vachutkovi.wordpress.com. Slovo WordPress má na začátku dvojité V, jinak se to píše tak, jak slyšíte. Reprízu jejich povídání o Mexiku si můžete na Rádiu 7 poslechnout ještě v neděli od 19 hodin. Do 11 hodin stihneme ještě jednu písničku, která bude od zpěvačky Terian a jmenuje se Big God, velký bůh. Je o bohu, který stojí po našem boku a který je větší než všechny naše problémy a těžkosti, před kterými stojíme.

Píseň Velký bůh Big God zpěvačky Terian nás přenesla přes 11. hodinu pátečního dopoledne s datem 28. srpna 2026. Naladěné máte Křesťanské rádio 7, k jehož mikrofonu právě usedl Milan Remeš. Srdečně vás vítám u našeho vysílání, ve kterém můžete slyšet písničky a pořady plné povzbuzení, inspirativních lidských příběhů, rozhovorů na různá aktuální témata, výkladů Bible i námětů na přemýšlení o životě, vztazích, světě kolem nás. Pojďme se společně podívat, které pořady na nás čekají v následujících hodinách.

Hory mohou být krásné, ale také velmi zrádné. Rychle se změní počasí a vy zůstanete odříznuti daleko od lidí. Jedno takové podcenění hor přivedlo k přemýšlení o životě Karlu Daňovou. Co si po sestupu dolů do civilizace uvědomila a jak ji to změnilo, se dozvíte v 11 hodin a 15 minut při poslechu relace Život víry. Ve čtení z knihy Miloše Šolce mladšího s názvem Jak život šel, ve které líčí život svého otce, reprezentanta v tenisu a později baptistického kazatele, jsme se minule dostali ke svatbě a založení rodiny ve válečné době. Po válce začal velký tlak na církev, jak uslyšíme čtvrt hodiny po 12. Vyrůstají v něm, dýchají pro něj, ale rozumíme mu ještě vůbec? Zorientovat se v dnešním virtuálním světě našich dětí je pro mnohé z nás pořádná výzva. O tom, jak stavět mosty mezi reálným a virtuálním životem, si v repríze pořadu Rozmarína bude s lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou povídat moderátorka Radka Mazurová. Poslouchejte v jednu hodinu. A jako každý všední dnes, den i dnes, mezi 2. a 3. hodinou je prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, jakou písničkou bychom vás dnes potěšili. To jsou pořady, na které se v následujících hodinách můžete na Rádiu 7 těšit. A teď za vámi posílám písničky kapel Jiný rytmus V zajetí nebe a City House Music Nejsem sám. Ať vás jejich melodie i slova pohladí a povzbudí tam, kde právě jste.

Před námi je písnička Hold On, drž se mě, ve které Emma Neeson zpívá drž se mě, obejmi mě rukama, udržím tě v bezpečí, jen se mě drž. Byla to boží odpověď na její volání. Po písničce už relace Život víry s příběhem Karly Daňové, tak zůstaňte s námi.

0: Poslední z letních repríz příběhů o setkání s Bohem nabízí pořad, který právě začíná.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dobrý den, jmenuji se Karla Daňová. Vyrostla jsem v katolické rodině na malém městě na Moravě. Moje matka pocházela z takové tradiční katolické rodiny, která žila ten křesťanský život takovým způsobem v mantinelech mezi musíš, nesmíš. A ta výchova byla z té strany taková tvrdší a považovalo se za úplně samozřejmé, že jako děti budeme chodit do kostela a převezmeme víru našich předků. Do takového toho dětství, které bylo plus minus harmonické, přišla nemoc matky, když mi bylo necelých 13 let. Zvláštní bylo, že jsem celé dětství prožívala intuici, že umře. Celé dětství jsem měla strach, že je něco blbě a že o ní přijdeme. A najednou to bylo tady a ona těžce onemocněla. Velice brzy na mě dopadla tíha všelijakých starostí o domácnost, protože několik let hodně času trávila v nemocnicích a v mých 17 letech zemřela. Mi se paradoxně ulevilo, protože jsem vlastně ten strach prožívala mnoho let a najednou už to tak bylo. A už se s tím nedalo nic dělat a přišla prostě nový život a vůbec nové přenastavení rodiny. Ale hůř na tom byla sestra, která vůbec netušila, jak je to vážné a matka vlastně umřela na její 15. narozeniny. A byl to pro ní obrovský šok. Dost to s námi třemi, se sestrou a s otcem se mnou zacvičilo, byla to nečekaná situace. A taky to mělo dopad na naši dětskou víru. Nebyli jsme zvyklí doma o Bohu mluvit, nebyli jsme zvyklí se spolu sdílet, se spolu modlit. Všichni jsme se modlili za maminčino uzdravení, ale každý tak nějak po své ose. A ani teď jsme nebyli schopni si své emoce pozdílet a vůbec spolu o tom mluvit. Já jsem už mezi tím hodně o Bohu přemýšlela, snažila jsem se svoje řešit všelijaké otázky po Boží existenci, potom proč je tolik zla ve světě, proč se děly všelijaké zlé věci v historii. Měla jsem spoustu otázek i k tomu, proč katolická církev, do které jsme chodili, tak škaredě naložila třeba s mistrem Janem Busem a spoustu takových dětských otázek. A tím, že byl maminčin bratr farář a na půdě bylo spoustu literatury, tak jsem v ní občas byla naložena, snažila jsem se sama najít otázky. A moc se mi nedařilo. A byla jsem v tom dost ponořena, ale nenacházela jsem ani odpovědi, ani Boží blízkost, ani podporu v církvi. A tak se stalo, že jsem po nějaké době po matčině smrti se rozhodla, že už do kostela víckrát nepůjdu, a že to s tím Bohem je nějaké úplně mimo. A stala se zvláštní věc tu neděli, kdy jsem po dlouhém přemýšlení a zvažování nevstala z postele, nevstala ani sestra, ani otec a všichni tři jsme tím okamžikem přestali fungovat katolické církvi. Provalilo se to až 3 roky potom, v okamžiku, kdy se moje sestra vdávala ne v kostele, ale na úřadě. V tom okamžiku vlastně všichni příbuzní pochopili, co se děje a došli na ten občanský obřad. Ale my už jsme byli někde jinde. Sestra měla brzy první, pak druhé dítě. Já jsem odešla do Brna na vysokou školu a přestože jsem doma vypadala jako vzorná studentka, tak v Brně jsem si značně užívala a tím, že jsem se vzdala víry v Boha, tak jsem ztratila jakékoliv zábrany a opravdu jsem si dělala, co jsem chtěla. A tak to šlo mnoho let a ten život dostával se do čím dál větších obrátek. Po škole jsem zůstala v Brně pracovat. Skoro všechny moje kamarádky se po vysoké škole vdali, ale já jsem v té době přišla o delší vztah a o to víc, to byl o důvod víc prostě žít nezávazně a v Radovánkách. A přestože jsem nějak tušila, že to je hodně mimo. První náznak toho, že se něco děje, že se na mě Bůh dívá, nastal zhruba 3 roky po konci školy. Dostala jsem se pracovně na nějaký kongres do Vysokých Tater. A vždycky jsem milovala hory, ale v Tatrách jsem nikdy nebyla. A tak jsem ten kongres místo nasávání odborných vědomostí využila k běhání po horách. A díky tomu, že jsem to kloubila s večerními potulkami a výlety do restaurací a podobně, tak prostě jsem těch sil na ty hory moc neměla a taky jsem neměla žádné zkušenosti. A po jedné takové pařbě jsem se v pozdních odpoledních hodinách vydala zdolat Příčné sedlo a vůbec jsem nevzala v úvahu, že je říjen a den je krátký a v 2000 metrech na řetězech už byla námraza a voda, která prostě přes den ve sluníčku tekla po skalách, k večeru zamrzla. A já jsem zhruba v půlce toho přechodu, nebo toho stoupání po řetězech, po té skalní stěně, najednou se dostala do stavu, že jsem neměla sílu udělat další krok. Klouzaly mi boty a byla jsem totálně vyčerpaná, neměla jsem ani pořádně rukavice, takže jsem měla úplně ledové ruce a najednou jsem visela někde na řetězech, stmívalo se hodně rychle a nevěděla jsem vůbec, jak se jako mám dostat nahoru nebo dolů. Byla jsem tak v půlce a jako úplně jsem jako přemýšlela, kde mám skočit, protože mě nic lepšího nenapadalo. Neměla jsem na nic sil a nějak jsem začala sem prožívat, že je to Boží varování, že se Bůh už nemůže na ten můj život dívat a že je třeba něco změnit, jestli to přežiju. A jako nevím, jak dlouho jsem tam visela, jako bylo to hodně dlouho, protože až za tmy jsem nahoře nad sebou zahledla několik světilek a byli to horolezci, kteří na rozdíl ode mě měli čelovky a sestupovali Příčným sedlem na Terryho chatu a sundali mě dolů, pomohli mi dojít mezi lidi s patřičnými komentáři, které jsem si pochopitelně zasloužila. No, dalo by se čekat, že se něco změní, ale nezměnilo se nic. Dala jsem si jela svůj scénář, své volny. Paradoxně změna nastala až v okamžiku, kdy jsem se několik měsíců po tomto zážitku vdala. Byl to takový nějaký můj pokus po lidsku vyřešit svůj neuspořádaný život. S tím sňatkem přišlo spousta změn. Jedna z nejvýznamnějších byla ta, že jsem se brzy na to odstěhovala na Vsetín, odkud z jehož okolí pocházel můj manžel a začali jsme tady budovat rodinu. Brzy se nám narodil první syn a 2 roky na to druhý, takže jsem byla v cizím městě bez zaměstnání, protože jsem byla na mateřské. Začala jsem se zbližovat s jeho rodinou a nacházet si tady nové přátele. A najednou jsem pochopila, že vlastně musím ten vztah budovat, že vlastně jsem jakoby hodně odkázaná na ten vztah. To byla pro mě nová skutečnost a zkušenost, protože jsem byla zvyklá si opravdu dělat, co chci a všecko nějakým způsobem plus minus vládat. A teď jsem viděla, že prostě jsem v takové situaci životní, že jsem na tom muži závislá a že ten vztah nestojí na dobrých základech. A teď už můžu říct, že na mě pracoval Duch Boží a že jsem začala vnímat, že ten vztah vznikl špatně a že je spousta věcí, které neměly být a které v tom vztahu drhnou a vlastně ten vztah ničí, aniž bych byla schopna to ovlivnit. A týkalo se to mé minulosti. A čím dál více ve mě hlodal pocit viny. A dnes už to vím, nakolik pocit viny je destruktivní a k čemu až může vést. Dostávala jsem se do stavu úplného zoufalství a také bezvýchodné situace, že nevím, co s tím. A na povrchu to vypadalo v pohodě, rodinka jakoby prosperovala, ale my jsme nebyli schopni jak vytvořit hlubší vztah a dnes už vím, že to bylo mou vinou a prožívaným pocitem viny ten vztah nestál na dobrých základech. Zhruba po 4 letech jsem šla na takovou banální operaci s takovou tukovou malou hrčkou na koleně, kterou bylo nutné odstranit. A v té nemocnici jsem byla na pokoji s paní, která byla po těžkém úrazu kotníku. Někde na nějakém setkání nějaké větší dítě skočilo na nohu a prožívala velké bolesti a ten kotník byl opravdu v zoufalém stavu. A začali jsme spolu, mě teda překvapilo, že za touhle paní chodili neustále davy lidí a vůbec jsem to nechápala, co to je, kde se bere tolik příbuzných, tak jsem se na to začala vyptávat. A vyšlo najevo, že ta paní je z nějaké církve a že to jsou vlastně lidi z té církve. Tak to jsem viděla poprvé. A když jsem tady měla někoho z církve, tak jsem, abych nestala řeč, vytáhla ty svoje dětské otázky, které jsem se tenkrát před lety snažila jako úporně sama vyřešit. A začala jsem se na ně ptát a začali jsme o tom spolu komunikovat. A de facto to byl po těch mnoha letech, co jsem skončila nebo přestala chodit do katolické církve, to byl první člověk, s kterým jsem se bavila o Bohu a který vůbec mi dával nějaké otázky, který se o mě nějakým způsobem zajímal a začal mi o Bohu vykládat. A my jsme v té nemocnici strávili spoustu času tím, že jsme si vykládali o svých životních zkušenostech a že mi tahle paní Anička vykládala o svých zkušenostech s Bohem a naprosto bez jakýchkoliv pobouření nebo rozhořčení mě uváděla do pravdy Božího slova, což pro mě bylo nové, protože když jsem se ptala na půdě katolické církve, tak to bylo vnímáno hodně negativně. A najednou byl prostor se o tom bavit. A tak i po skončení naší hospitalizace vztah pokračoval. Anička mi občas navštívila, ne zas moc často, ale tak akorát. Občas přinesla nějaký letáček, občas nějakou knížku. A já jsem čím dál více o Bohu přemýšlela. Koupila jsem si taky sama Bibli a začala jsem číst. A od švíc jsem se zajímala o to, co je v Božím slově, nebo jaký Bůh by mohl být v podání této nové známé, tím více sílil můj pocit viny a ta nepohoda. Došla jsem až do takového stadia, že jsem pochopila, že pokud bych měla nějakým způsobem se přiblížit k Bohu, takže prostě musím vyjít s pravdou ven ve svém vztahu s mužem. A to byl okamžik, kdy jsem tu Bibli zabalila a uložila k ledu. Doslova se mi dá do knihovny a další dobu na ní se dal prach, protože jsem si řekla, že tohle nikdy neudělám, že bych o ten vztah přišla a to jsem fakt nechtěla. A tak to zůstalo nějaký čas. Anička pochopila, že se dveře zavírají a nechala to tak. A zhruba za rok a půl potom z čistého nebe, aniž bych to čekala, vyšlo velice rychle najevo, že můj manžel má přítelkyni. A to bylo něco, co jsem naprosto nečekala, protože já jsem mu naprosto věřila a jestli jsem někomu nevěřila, tak sobě. Ani jsem možná neplánovala být věrná, ale jemu jsem věřila naprosto, protože mi připadal jako vyloženě rodinný typ. Vnímala jsem, že se o nás stará, že o nás pečuje a má nás rád. A pro mě to byl úplný šok. Ale současně mi bylo opravdu v ten okamžik úplně jasné, že jsem udělala špatné rozhodnutí, že jsem tenkrát kvůli tomuto vztahu nechtěla vztah s Bohem. A to moje manželství mělo potom rychlý průběh. Já jsem sama byla ten, kdo pomohl tomu, aby ta nevěra vyšla na povrch a neměla jsem moc chuť nějakým způsobem to tolerovat. Takže se manžel brzy odstěhoval a vše směřovalo k rozvodu. A já jsem zoufale litovala, že jsem tenkrát tu Bibli a ty Boží věci odhodila. A nastaly 3 měsíce zoufalství, kdy jsem tušila, že budu opuštěná, nevěděla jsem, co budu dělat, protože jsem byla na mateřské, takže jsem se obávala vůbec i o naší existenci, jak, z čeho budeme žít s dětmi. A současně jsem chtěla volat k Bohu a jak, jako byla jsem v takovém stavu nějaké zaseknutosti, že jsem nebyla schopna vypustit ani hlásku a vůbec jsem nebyla schopna nic dělat. To bylo takové nějaké zvláštní napětí. Na jednu stranu, dnes už vím, že to byla taková přetahovačka o mou duši, že na jednu stranu mě táhly ty boží věci a toužila jsem potom to všecko Bohu odevzdat a na druhou stranu jsem byla úplně zasekaná v nějakém zvláštním vzdoru. A tak to trvalo zhruba 3 měsíce a na konci prázdnin už jsem byla dohodnuta, že musím nastoupit do práce, abychom měli nějaké příjmy. 1. září jsem měla jít do nového zaměstnání a v té době, kdy vlastně, ještě jsem neřekla, že v té době, kdy začal ten náš manželský konflikt, takže tak se stalo právě přes tu Aničku, že mě a mou kamarádku pozvala na takovou malou skupinku žen, kde slíbili, že pouze 6x a pouze po 2 hodinách budou vykládat něco o božím slově, takové kratičké příběhy, no a hlavně, že nám přitom pohlídají děti. Tak to byl asi takový nejsilnější motivační faktor. Bylo tam příjemně, děti si hrály, a my jsme s několika ženami si povídali a přitom jsme probrali jakoby 6 klíčových příběhů z Nového zákona a přitom byla taky sestra místního kazatele církve bratrské a na závěr těchto 6 setkání nám dala nějaké kontakty a pozvala nás, že si můžeme o tom dále promluvit s jejím mužem, kdyby jsme měli zájem a pozvala nás do sboru. Tak já jsem tak spíš z povinnosti a ze slušnosti slíbila, že tam někdy se aspoň jednou přijdu podívat. A tu poslední neděli předtím, než jsem měla nastoupit do práce, děti už byly vlastně s manželem a s jeho novou přítelkyní na nějakém výletě. Já jsem měla volný den, který jsem zase trávila v trápení a jsem říkala, tak aspoň něco splním, co jsem slíbila, půjdu se tam podívat. A tak jsem se v neděli večer vypravila na večerní shromáždění a v jeho konci přišel ten manžel od té mojí nové přítelkyně z té skupinky, kazatel z místního sboru a jak mě viděl, tak se mnou dal do řeči, pozval mě k ním. A jak jsme tak nějak nezávazně vykládali, tak ta tíseň moje už byla taková, že se mu všecko vyklopila. Bylo to vlastně z čisté vody, bez přípravy, takové celoživotní pokání, kde jsem Bohu vyznala všecko, co bylo špatně v mém životě, prosila o odpuštění. A ten sam okamžik přišla obrovská úleva. A takové jasné odpuštění a všecko to trápení s vinou bylo rázem tak jednoznačně pryč, že se mi zdálo, že se vznáším a že prostě všecko je nové, čisté, krásné.

něho nebo proti němu. A díky tomu jsem velice rychle zakořenila v Panu, přestože to bylo dost náročné, všecko se to týkalo budoucího uspořádání našich vztahů. Velice brzy po této příhodě se změnil můj vztah k mému muži. Z toho steku na to, jak to dopadá, jak ten vztah se vyvíjí, jsem najednou začala prožívat vůči němu úplně novou lásku a nový zájem ten vztah udržet. Ten důvod byl boží. Byl to boží dovoz, celý ten nový vztah k němu, protože jsem věděla, že manželství je v božím plánu a tu lásku prostě úplně jinou a novou jsem dostala. A tak jsem začala nečekaně a úplně jinak o ten vztah usilovat. Bylo to pro mou povahu překvapivé a i pokořující, protože jsem ho několikrát prosila, aby se vrátil, aby to přehodnotil a slibovala jsem mu, že věci budou jinak. A že taky jsem mu řekla o tom, že ten důvod, proč si myslím, že to bude jinak, je, není ze mě, ale že protože jsem přišla k Bohu. Nemělo to moc valný efekt, nicméně se stalo to, že zhruba po 3 měsících po té zkušenosti obrácení se ta přítelkyně na nějakou dobu odjela do zahraničí a on se k nám nějak dočasně vrátil. A já jsem měla obrovskou radost a nové naděje, že to prostě se stane, že to manželství udržíme. A do toho přišlo asi poprvé mocné boží slovo ke mně, kdy jsem vnímala, že mě Bůh povzbuzuje do toho, abych s ním mluvila v pravdě a řekla mu, co je špatně a ne, co bylo špatně v našem vztahu. A opět to bylo přes velké obavy, že to zničí to, co jsem znovu mohla doufat. Ale bylo to tak přesvědčivé a tak jasné boží vedení, že jsem to nakonec udělala. Byl to opravdu velice silný okamžik. Došlo k tomu, že mi odpustil vše, co bylo k odpuštění a řekl, že kdyby to věděl dřív, že by všecko bylo jinak, že to je strašná škoda, že to ví až teď. A vypadalo to několik dní, že to překonáme a že to půjde, ale pak věci vzali rychle spát. A velice brzy přišel návrh na rozvod, který mě úplně rozložil tím, jak byl napsaný a podaný. A bylo jasné, že teď už opravdu bude usilovat jenom o to, ať ten vztah brzy skončí. Já jsem ještě měla taky pocit a dojem silný, že za ten vztah mám stále dále bojovat, ale to už působilo jenom jeho přitvrzování až tak, že to vypadalo, že chce i, a bylo to tak napsané v té žádosti o rozvod, že chce do péče i děti. A já jsem byla tak z toho zdeptaná, že jsem už i říkala, že jim snad bude s nima líp než se mnou. A tady přišlo další boží slovo a povzbuzení skrze bratra kazatele, který řekl něco, neřeknu to asi úplně přesně, ale který řekl něco v tom smyslu, že s cizí ženou jim nikdy nebude tak, jak s matkou. A velice výrazně a jednoznačně mě povzbudil k tomu, ať bojuji za to, ať děti jsou svěřeny do mé péče. I za cenu toho, že budu souhlasit s rozvodem na druhé stání. Tak jsem se podle toho zařídila a byli jsme po druhém stání rozvedeni a děti skutečně byly svěřeny do mé péče. Jsem za to Bohu moc vděčná, že se to takhle urovnalo. Jsem vděčná za to, že mi dal příležitost prožít s mými syny život a že vlastně vedl potom i náš vzájemný vztah s bývalým mužem k nějakému upokojení a že jim vlastně mým synům zůstal otcem a zůstal jim blízko i v té době po rozvodu. S dětmi jsme zakořenili ve sboru církve bratrské ve Vsetíně na Jasence a sbor nám tvořil a tvoří dodnes rodinu.

Našli jsme tady spoustu požehnání a podpory. Nesčetněkrát jsem zakoušela nesčetněkrát jsem zakusila nebo přijala finanční pomoc. Našla jsem zde takovou i duchovní podporu. A děti našly mužské vzory a vrstevníky. Jsem za to hodně vděčná, že jsme tady mohli ty léta prožít. Za tu dobu, kdy jsem byla sama, jsem zakoušela takové mimořádné boží zaopatření a tolik mimořádných situací, kdy se o nás postaral, že nad tím stále jenom žasnu. Je to takový souvislý tok zážitku a zkušeností, kdy o nás pečoval a nejenom o nějaké základní potřeby, ale nad naše očekávání. Můžu možná vzpomenout některé příběhy. Zhruba 3 roky po tom, co jsme začali chodit do sboru, jsem měla nějaké zdravotní problémy a musela jsem se podrobit operaci. A těsně před tou zkušeností se stala ta nemilá věc, že mi někdo ukradl kolo. Kolo v té době byl náš jediný dopravní prostředek. Jezdili jsme přes celé město do školky na velkém kole. Na svém kole jsem vozila mladšího syna, starší jezdil sám. A i po městě jsem se všelijak dopravovala na kole, takže to pro mě byla velká ztráta. Byla jsem na Boha fakt dost naštvaná, že nám to kolo neohlídal. A co si teď mám počít? Nicméně po té operaci, kterou jsem musela podstoupit, jsem měla dodržovat jakýsi léčebný klid a tak dále, což pro mě je vždy těžké. A kdybych měla to kolo zaparkované ve sklepě, tak by to s tím mojím dodržováním bylo opravdu slabé. A tak jsem neměla na čem jezdit, tak jsem se chovala podstatně klidněji. V době, kdy už jsem byla fit, tak z nenadání přišel za mnou bratr ze sboru, s kterým jsem neměla nikterak blízký vztah. A řekl mi, že nějak mu pan položil na srdce, že mi má dát konkrétní obnos, že už budu vědět, na co je. A bylo to přesně to, za co jsem si mohla koupit nové kolo. Takže takových zážitků mám opravdu spoustu, že o naše potřeby Bůh pečoval. Dávám k dobru svoje pouštní šaty. To bylo v době, kdy jsem pracovala v jedné neziskové organizaci, něco jsme tam budovali. Byl to takový hektický čas, kdy, jak se říká, na blbosti nebyl prostor a čas. A najednou bylo vše hotovo a přicházel, měl nastat slavnostní okamžik dokončení a slavení toho, že se dílo podařilo. A já jsem najednou říkala, no tak a co teď na sebe? Klasická ženská otázka. A najednou se stalo to, že od spodního prádla přes boty až po úplně luxusní šaty jsem všechno dostala. A proč jim říkám pouštní? Říkám jim pouštní, protože je mám dodnes, je to už 20 let a ty šaty jsou pořád jako nové. Oni prostě nezvětšeli, oni se vůbec jakoby neopotřebovávají. Opravdu to nechápu. A už si toho všímají i lidé, kteří mě znají déle, že to je nějaké zvláštní. Opravdu je to zvláštní. Takovým a podobným způsobem Bůh o nás pečoval. Já mám takovou teorii koloběhu darů v přírodě. To vzniklo někdy už na počátku, kdy mě moje blízké sestry ze sboru v církvi bratrské vylečily z revančismu. Já jsem byla vychována tak, že když náhodou něco dostaneme nebo někdo nám učiní nějaké dobro, takže mu to musíme v nějaké podobě co nejrychleji vrátit, abychom nebyli za nevděčníky. A teď jsem viděla, že to tyhle lidi neuvěřitelně rozčiluje a že to prostě neberou. Ať jsem se snažila sebe být vynalézavější a nějak to zabalit a zamaskovat, tak to vždycky dopadlo stejně, že to odmítali a odkazovali mě na Boží slovo, že se mám naučit přijímat. A tak jsem se to pilně učila a vytvořila jsem si svou teorii koloběhu darů v přírodě, že prostě jsme obdarováváni a ta moje teorie má základ v Božím slově, jsme obdarováváni proto, abychom mohli být velkoryse štědři. Takže prostě ráda přijímám a podle svých možností dávám jinde tam, kde vidím, že je potřeba. No a další důsledek toho, že jsme zakoušeli tolik dobrodiní od lidí v církvi a Boží zaopatření našich všech
potřeb byla ta, že se mi několikrát v mých zaměstnáních v neziskovém sektoru naskytla možnost svoje zkušenosti z rodiny aplikovat v neziskovkách. A mohla jsem jakoby znovu vidět, že Bůh funguje pořád stejně, že se zajímá o každou naši potřebu a že on je mocen každou naplnit svým způsobem a vždy mě překvapí tím, jak to dělá a jak dává na dočekávání.

0: Příběh Karly Daňové a jejím setkání s Bohem si můžete poslechnout ještě v sobotu ráno v 5.15, v neděli dopoledne od 10.15 a také v pondělí večer v 18.30. Další svědectví o životě s Bohem nabízí Stopy v pondělí v 8 hodin a 30 minut, kdy uslyšíme povídání Tomáše Sisla. Máte-li i vy touhu předat druhým příběh vaší cesty k Ježíši Kristu a jeho cesty k vám, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese radio7@radio7.cz nebo přes sociální sítě a my váš příběh rádi pošleme dál. Do pátečního poledne zbývá přibližně čtvrt hodiny, které na Rádiu 7 vyplní písničky a také pohled do kalendáře. Teď už Pavel Helan a Sima Magušinová a jejich písnička U tvých nohou.
1: Stvořiteli révy vinné, pochválen buď Hospodine, budu ti zpívat hosana,

Dnes je 28. srpna a svátek má Augustín. Toto jméno má základy v latinském jméně Augustinus, což znamená patřící Augustovi nebo Augustův. Samo latinské slovo Augustus znamená vznešený či majestátný a souvisí se slovesem augeo, čili rozmnožuji nebo dávám růst. Jeden z nejznámějších Augustínů, filozof 4. století, přišel na svět 13. listopadu roku 354 v Tagaste, městě, které leželo na území dnešního Alžírska, jako Aurelius Augustinus. Jeho otec byl pohan a matka Monika byla křesťankou. Byla to ona, kdo se postaral o synovu křesťanskou výchovu, avšak během studií se Augustin vzdaloval nejen křesťanství, ale i slušnému životu. Přesto se neustále vzdělával a hledal filozofii, která by dala jeho životu smysl. Ve 20 letech se stal učitelem řečnictví v Tagaste a v roce 384 odešel již jako profesor rétoriky do Milána. V Miláně se však Augustin setkal s učitelem Ambrožem. Pozorně poslouchal jeho skvělá kázání a hlavně s ním diskutoval o Bibli. A tak se v roce 387 Augustin nechal od Ambrože pokřtít a hned potom se vrátil do svého rodného města Tagaste. Ve své vlasti začal Augustin žít v komunitě s podobně smýšlejícími křesťany a v roce 394 se stal knězem. O dva roky později jej už zvolili biskupem v Hippu v severní Africe. Vedle toho napsal také mnoho teologických a filozofických knih. Jeho dílo ovládalo křesťanskou teologii a filozofii po mnoho dalších staletí. Až do 13. století prakticky nebylo mnoho teologů, kteří by se s Augustinem mohli pokusit srovnávat. Jeho spisy vyznání a o obci boží se staly prameny, ze kterých čerpal celý středověk. Augustin zemřel ve věku 75 let v době obležení Hypa vandalským králem Genserichem. Stalo se tak právě dne 28. srpna 430. Z jeho odkazu vznikl řád Augustinianů. Podle posledních známých statistik žije v České republice kolem tisícovky vznešených Augustínů a jejich věkový průměr byl v té době 65 let. Pokud tedy některého z nich znáte, určitě bude rád, když si na něj vzpomenete, ke svátku mu popřejete a nějakou drobností jej potěšíte. Když je jeho jméno spojeno s růstem, třeba ho potěší nějaká semínka na zahrádku nebo výlet na vznešený, majestátný zámek či hrad. My z Rádia 7 všem Augustínům krásný a pokojný sváteční den přejeme, ať se v jejich životě rozmnožuje boží láska a milost a posíláme jim pro radost hezkou písničku V dome mojho otca, kterou zpívají Erik Stupka, Miťo Bodnár a Monika Bačíková.

Právě bylo 12 hodin. První polovina posledního prázdninového pátku s datem 28. srpna 2026 je za námi. A i do té druhé vstupujete ve společnosti Rádia 7, jehož vysíláním vás provází Milan Remeš. Dnes je příjemný hřejivý den, alespoň za našimi okny. Předpověď na odpoledne už není tak příznivá, ale doufejme, že to hezké počasí vydrží co nejdéle. Odpoledne má od západu v Čechách, večer i na západě Moravy přibývat oblačnosti. Mají přijít přehánky, místy i silné bouřky, které budou přecházet do deště. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě Čech, na horách a na Šumavě o něco nižší. Avizované silné bouřky mají být doprovázené nárazy větru, přívalovými srážkami a dokonce malými kroupami. Pokud se tedy chystáte odpoledne vyrážet někam na výšlap nebo plánujete táborák či jiné venkovní aktivity, dávejte na sebe pozor a mějte poblíž připravený bezpečný úkryt. V tom všem nejistém máte alespoň jednu jistotu, že v našem vysílání se na vás žádná bouřka nechystá, právě naopak. Naším přáním je, abychom k vám posílali dobré zprávy a také slovo, které pomůže všechny bouře ve vašich životech uklidňovat a přinese vám naději do dalších dnů. Ve čtvrt na jednu pro vás máme připravenou další část knihy Miloše Šolce ve čtení na pokračování a nyní vás zvu, abychom společně vydali i to dnešní odpoledne do rukou nejpovolanějších, těch božích. Nebeský Otče, děkuji ti za nový den, za možnost žít, dýchat, žasnout nad tvým stvořením. Děkuji ti za lidi kolem sebe, za to, že tě můžu znát. Děkuji ti za to, že v té dnešní době plné nejistot, kdy nevíme, co zítřek přinese, můžeme vědět a zažívat, že ty jsi naší jistotou, protože ty se neměníš. Ty jsi stejný včera, i dnes, i na věky a tvé slovo je pravda, která stojí a obstojí a na něm a na tvém synu Ježíši Kristu můžeme stavět svůj život, který žádná bouře a příval nedokáží rozbít a zničit. Chvála tobě, Bože náš. Dnes bych chtěl prosit za všechny děti a mládežníky, kterým končí prázdniny, i za rodiče, všechny učitele, asistenty, školníky, kuchařky a kuchaře, uklízečky, všechny, kdo pracují ve školství. Prosím tě, aby zvedl ty jejich přípravy i očekávání, aby probíhaly v klidu a pokoji bez zbytečných nervů. Požehnej jim, všem a rozežeň všechny obavy, které jim možná běží hlavou. Prosím tě i za všechny, kdo jsou dnes na cestách, ať dovolenkových nebo pracovních, za ochranu a šťastné návraty. A uč nás i dnes chodit po tvých cestách, poznávat tě víc a víc, být ti podobnějšími, Pane Ježíši. Pomoz nám více milovat tebe a naše bližní. A dotkni se, prosím, všech, kdo tě ještě neznají, aby i oni mohli přijít k tobě a prožít vřelost tvé lásky a tvé náruče. Ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

0: Hospodine, tvé jméno přiznávám, velikost tobě, můj Bože.
1: To byl Jan Knížek, Hlásám Hospodinovo jméno. Před námi ještě písnička Birgity Wexler, Honest Heart, tedy Upřímné srdce, která bude v hebrejštině, a po ní už další kapitola z knihy Jak život šel.

V minulé části čtení na pokračování z knihy Miloše Šolce Jak život šel jsme se ocitli uprostřed válečných událostí. Miloš měl být nasazen na práci do Německa, ale nakonec získal práci v Praze. Tenis se dostal na vedlejší kolej, hrál jen sporadicky. Hlavní bylo uživit rodinu. Na konci války byla Praha bombardována. Šulcovi se museli odstěhovat, protože jejich dům byl poškozen. I po válce hrál Miloš Šolc tenis jen málo, protože se musel starat o rodinu. A když hrál, nechtěl hrát v neděli, což patřičně komentoval denní tisk. Spolu s bratrem Josefem založil Miloš v Liberci firmu na výrobu oblečení. Začalo se jim dařit. Stal se také členem výboru baptistické církve. Vedl podnik, staral se o rodinu a byl aktivní v církvi i ve sportu. Ve svých 36 letech byl velmi úspěšný. Vždy hrál tenis pro boží slávu. Byl na vrcholu, oceňovaný, chválený a oblíbený.

0: Za vydatné pomoci Moskvy začali komunisté své pozice u nás vydatně posilovat již na jaře 1945. V parlamentních volbách 26. května 1946 se stala KSČ nejsilnější politickou stranou. Její předseda Klement Gottwald se stal předsedou vlády a byl pověřen jejím sestavením. V nové vládě docházelo od počátku k vážným rozporům, způsobeným odlišnými postoji komunistických ministrů a ministrů demokratických stran. Když v únoru 1948 prezident Edvard Beneš podlehl nátlaku komunistů a přijal demisi ministrů demokratických stran, které nahradili jejich straničtí kolegové ochotní s komunisty spolupracovat, došlo ke komunistickému převratu a tím k porážce demokratických sil u nás. Situace se promítla do všech sfér společenského života. Začalo znárodňování, kolektivizace v zemědělství. Otcova firma se musela přičlenit k vyššímu výrobnímu celku. Firma se nejprve stala součástí svazu řemesel a později kvůli svému širokému sortimentu patřila pod dva národní podniky, a sice Panar a drobné spotřební zboží. Protože však podnikání začalo být ve státě všemožně omezováno a otec začal studovat, v roce 1949 se strýcem své podnikání ukončili. V náboženské oblasti došlo ke zcela zásadním změnám, a to z důvodu státního dozoru nad církvemi. Neuvěřitelně brzo, již v říjnu 1949, byly vydány nové církevní zákony. Prakticky to znamenalo, že mohl kázat pouze ten, kdo získal státní souhlas k výkonu duchovenské služby. A že všichni duchovní pobírali platy od státu. Že se musel pro všechny mimořádné akce obdržet souhlas příslušného církevního tajemníka. Že každá církev musela mít svého představitele, který byl za veškeré dění v církvi státní správě odpovědný, a tak dále. Církve musely také vypracovat své stanovy, které podléhaly státnímu schválení a staly se podmínkou další existence. Církve, které církevní zákony nepřijaly, přestaly existovat, k čemuž opravdu v několika případech došlo. V Bratrské jednotě baptistů byly k těmto zákonům veliké výhrady a na příslušné konferenci se laická část delegátů klonila k tomu, aby církevní zákony nebyly přijaty. Nakonec tyto zákony byly akceptovány, protože je výrazně podpořili kazatelé. Otec tím velice trpěl a do svých pamětí napsal:
1: To, že naše jednota přijala církevní zákony, mne připravilo téměř o rozum. Vždyť se jednalo o čin, který byl v přímém rozporu s našimi vlastními zásadami i principy Světového svazu baptistů.
0: Zdálo by se, že v případě sportu si stát nebude osobovat právo zasahovat do tělovýchovného dění. Opak byl pravdou. V tenise se takové zasahování projevilo velice silně. Naši reprezentanti patřili ke světové špičce a kvalitní tenis vyžadoval, aby účast na zahraničních turnajích byla co nejčastější. Všechny nejvýznamnější turnaje se však hrály na západě a komunistický režim chápal západ jako nepřátelský tábor. Účast na zahraničních turnajích tedy přestala být samozřejmostí. Hráči postupně museli podávat o svých pobytech v cizině zprávy a tak dále. Tenis byl navíc mnohými chápán jako panský druh sportu a mimo jiné bylo v této době zrušeno jen v Praze na 300 tenisových dvorců. Zajímavě o tomto období píše Jaroslav Drobný ve své knize Můj osud. Už od počátku roku 1948 jsem poznával, že zdánlivý klid doma končí. Samotný únor pro mě nic neznamenal, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Brzy jsem však zjistil, stejně jako moji přátelé, že nás nikdo nenechá stát stranou, že nám bude přesně předepisováno, jak se máme chovat a co máme dělat. I komunistická strana sice uznala, že sportovní mistři přinášejí daleko větší propagaci než řada proklamací, ale taky jsem poznal, že budou využiti jen ti, kteří budou jednat podle předepsaných norem. Prakticky nás však strana hodila na vedlejší kolej. Před každým výjezdem a po každém návratu jsme museli na dlouhé pohovory zpovídat se z toho, co jsme dělali a s kým jsme mluvili. Znovu a znovu nám bylo vtloukáno do hlavy, jak by měl vypadat socialistický sportovec, aby mu byl přiznán statut reprezentanta.

Odpovědně hovořit o vlastním dětství lze až při vlastním otcovství. Teprve když se člověk musí sám zaměstnávat způsobem výchovy vlastních potomků, nutně si začíná vybavovat své dětství a způsob výchovy vlastních rodičů. V přiblížení otcovy osobnosti je tato kapitola velice významná. Dětství má rozhodující roli při vytváření osobnosti a otec v něm hrál jedinečnou roli. Při zahledění na naše dětství užijí několika myšlenek Jana Amose Komenského, jak je uvádí ve svém informatoriu Školy mateřské. V kapitole K čemu má být mládež nevyhnutelně vedena, říká tento učitel národů. Obsah toho, k čemu má být mládež nevyhnutelně vedena, je toto trojí. Víra a pobožnost, mravy a ctnosti, znalost jazyků a všelijakých lidských umění, a to tím pořádkem, jak je to připomenuto, ne naopak. Když se mám vrátit k výchově našich rodičů, vnímám, že uvedené pořadí v naší rodině opravdu platilo. Víra a pobožnost byly svým způsobem nositeli rodinného života. Den začínal modlitbou a krátkou pobožností kolem stolu, kterou otec vedl. Byl trenérem, učitelem a tak mu bylo vlastní respektovat při pobožnostech náš věk a vnímat naši zaujatost nebo rozptýlenost. Vesměs jsme čítali z pomůcek každodenního čtení Písma svatého. Den končil modlitební chvílí na kolenou kolem manželské postele rodičů, kdy jsme se postupně všichni modlili. Bratr Josef vzpomíná, jak vždy pozorně naslouchal otci, který se modlil postupně za každé dítě a čekal na to, co otec konkrétně zmíní o něm. Tento duchovní pořádek v rodině byl tak samozřejmý, jako bylo pravidelné každodenní jídlo. Nevzpomínám si, že by se někdy objevily z naší strany nějaké rozpaky, netrpělivost nebo dokonce nějaká forma odporu k tomuto pořádku. Zborový život v církvi byl neodmyslitelnou součástí našeho dětství. V církvi jsme měli 10 až 20 vrstevníků, se kterými jsme bývali společně na hodinách náboženství, v nedělní škole, při bohoslužbách i při případných společných aktivitách v přírodě. Mívali jsme kvalitní učitelky, kterým šlo nejen o srozumitelné předání biblické látky, ale měli na mysli i převádění probíraného do životní praxe. Neděle byla jakýmsi vyvrcholením týdne. Do shromáždění se šlo dopoledne i odpoledne a celý den byl zasvěcen Pánu Bohu. Při bohoslužbách jsme my, děti, sedávali s rodiči a bývali mezi posluchači. Otec odmítal možnost, že by předškolní děti mohly odcházet do zvláštních místností a mít během bohoslužeb vlastní program. Jan Amos Komenský ve své knížce dále přibližuje prostředky výchovy dětí. Uvádí je v tomto pořadí. Za prvé, ustavičný příklad ctností a mravů, za druhé, včasná a moudrá poučování, za třetí, mírná kázeň. První bod pak rozvádí takto. Pán Bůh dal dětem opičí povahy, to jest jakousi chtivost dělati všechno, co vidí dělati jiné. Takže kdyby se mladému člověku nikdy nic neporoučilo a neoznamovalo, jen když on vidí a slyší, co jiní dělají, zvykne dělati totéž týmž způsobem. Rodiče si mnohdy neuvědomují, že hlavní vliv, kterým stvárnují povahy svých dětí, je jejich všední chování a mluvení. Na charakter dítěte působí především podvědomé výchovné vlivy. Rodiče nejvýrazněji vychovávají dítě tím, jací jsou. Zpětně si uvědomujeme, jak nám byli rodiče krásným příkladem a jak bylo v harmonii jejich chování s tím, co nás učili z Písma svatého. Aktualizaci Komenského druhého bodu o včasných a moudrých poučováních bych mohl dokumentovat bezpočtem příkladů. Otec nás poučoval a napomínal bez zábran i v dospělosti, protože mu na nás velice záleželo. Když jsem jednou navštívil otce v nemocnici a oslovil ošetřující lékařku, která právě procházela kolem nás, ještě než jsem povstal, již mne otec nahlas vyzval. Povstaň, to je paní doktorka. Tomu bylo již přes 90 let a mě přes 60. V knize Přísloví 3.12 nalézáme jedinečný verš, ve kterém se Pán Bůh ve své lásce k člověku připodobňuje k milujícím otcům. Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Nikdy jsme nezapochybovali o tom, že by nás otec napomínal z jiných pohnutek než z touhy, aby nám posloužil. Ve třetím bodu o mírné kázni Komenský hovoří o jejím dvojím stupni. Prvním stupněm je okřiknutí, jestliže se dítě dopouští něčeho nenáležitého, a dodává, že v případě nápravy je dobré dítě pochválit. Druhým stupněm je pak užití metličky, aby se dítě upamatovalo, zahambilo a bylo pozornější.
Svůj postoj opodstatňuje několika citáty z knihy Přísloví, kde čteme například ve 13. kapitole 24. verši. Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna. Kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. Můžeme říci, že nás otec fyzicky trestal jen velice zřídka. Když však k trestání došlo, vždy to bylo opodstatněné a vždy nás to vedlo k sebezpytování a nápravě. Vzpomínám, bylo mě kolem 10 let, jak jsme se po tenise ve sprchách dobře bavili s jedním starším holohlavým pánem. Já jsem chtěl být vtipný a prohodil jsem, že se má dobře, protože se nemusí česat. V ten okamžik jsem dostal od tatínka takový pohlavek, že jsem se možná uhodil hlavou o stěnu sprchy. Myslím, že se to obešlo jak bez otcova komentáře, tak bez mých slz. A o tom, že to bylo užitečné, svědčí i to, že si to pamatují dodnes. To, že má i prostředí svůj podíl na formování osobnosti, je všeobecně známé. My jsme vyrůstali v prostorném třípokojovém bytě s rozhledem na celou jižní část Prahy. V bytě byly tři veliké vestavěné knihovny, několik knihovniček a knihy ležáky byly pečlivě vyrovnány i ve dvou rozkládacích gaučích. A protože byla veliká knihovna také u prarodičů a další knihovna byla na chatě, nebudu se příliš mýlit, když odhaduji, že otec měl k 10 000 knih. Knihy shromažďoval po léta a myslel přitom i na nás, 4 děti. Nejvzácnějšími knihami byly nejrůznější Bible, včetně překladů, staré naučné slovníky a řada sebraných spisů od kazatelů a teologů. Nezanedbatelnou část tvořily knihy německé a anglické. Na stěnách tří pokojů viselo množství obrazů, včetně velkého portrétu matinky a řada různých fotografií. Na sekretáři výdelně byla veliká bronzová bysta Tomáše Garrigua Masaryka, která tam stála nepohnutě i v kritických 50. letech. V rohu jídelny bylo křídlo. Není se co divit, že jsme vždy milovali volný výhled z oken a vždy litovali ty, kteří se v pražských bytech dívali do dvorů nebo v lepších případech do městských ulic. Sestra Bohumila vzpomíná v této souvislosti na otce takto. Tatínek miloval pohled z oken na krásnou Prahu. Nacházel v tom jakési utěšení, které by nevyměnil za nic na světě. Jako děti jsme se stali brzy vášnivými čtenáři, kteří při dlouhých cestách tramvajemi do školy nebo na sportovní tréninky vždy mívali po ruce knížku. A ať jsme nebyli výtvarně nadaní pro prostředí, ve kterém jsme vyrůstali, nabyli jsme k výtvarnému umění vřelý vztah. O jedinečném vztahu k hudbě není potřeba hovořit, protože hudební vzdělání a způsob křesťanských bohoslužeb buduje samovolně hluboký vztah k hudbě. To nejvýznamnější, co si s odstupem času vybavuji v souvislosti s otcem, je skutečnost, že otec byl s námi dětmi velice rád. Mýval nás co nejvíce kolem sebe, a to i navzdory své mimořádné zaměstnanosti. Uměl mistrně vyprávět a tak s námi sdílel jak své životní zkušenosti, tak i obsah zajímavých filmů nebo knih a my byli vždy jeho vyprávěním maximálně zaujati. Vyprávěl nám při cestách autem, vlakem, při procházkách i při nejrůznějších příležitostech doma. O tom, jak nás otec chtěl mít kolem sebe, svědčí výrazně to, že nás v předškolním věku vodil nejen na sportovní podniky, ale že nás, hochy, brával občas i do parních lázní. Ještě jsme nebyli školáci a vstup do lázní dětem jistě nebyl dovolen. Možná, že to pro svoji absurdnost nebylo uvedeno v provozním řádu lázní. Vzpomínám, jak v jedněch lázních nás příslušný zřízenec nechtěl vpustit dovnitř, ale otcova popularita a přesvědčovací schopnosti nakonec úřední osobu udolali. Pohled na nás, malé naháče mezi dospělými muži, často břichatými s náležitě zarostlými partiemi mužských těl, musel být pro mnohé nezapomenutelným zážitkem. Pro otce to nemohlo být bez problémů. Uhlídat chlapce, kteří tehdy neuměli plavat, kteří navíc mohli uklouznout na mokrých podlahách kolem bazénů a zranit se, to mohla být i pro milujícího otce nepřekonatelná překážka. Otec však byl mimořádně odvážný a jistě si musel být jistý svou autoritou a naší poslušností. Vzdal se proto i pohody z léčebné kůry kvůli radosti být se svými syny. Dříve, než jsme začali se systematickým sportováním, začali jsme s hudbou. Hned v 6 letech jsem začal já s hrou na klavír a bratr s hrou na housle. S klavírem začala i děvčata. My hoši jsme v hraní pokračovali zhruba 10 let. Bratrovi se hra dařila do takové míry, že se dostal na vzorovou hudební školu, kde si jeho profesorka dokonce dělala naděje, že bude pokračovat na konzervatoři.
V mém případě spočíval cílený záměr rodičů v tom, abych mohl doprovázet společný zpěv na bohoslužbách. Několikrát ročně jsme jezdili do Jizerských hor, kde měl dědeček chatu, a my výjezd z velkoměsta do hor milovali. Přesun naší početné rodiny vlakem nebo autobusem nebyl snadný, protože jsme vždy měli množství zavazadel, která jsme pak museli vynášet do kopců k chatě. Otec samozřejmě býval zavazadly obtěžkán nejvíce. Lyžování a sáňkování však stálo za tyto oběti. Hlavní zábavou bývalo skákání ze skokanského můstku, který jsme si vždy sami postavili, a do omrzení skákali do vzdálenosti 2 až 5 metrů. V létě jsme chodívali na výlety do hlubokých lesů, při kterých jsme hledali houby, což otec miloval. Hlavně jsme se ale těšili na koupaliště, kde vedle koupání jsme spolu s ostatními chlapci našeho věku hrávali fotbal. Když nám bylo kolem 8 let, postavil nám otec z dřevěných trámů stěnu, upravil před ní asi 10 metrů dlouhou plochu a my s dřevěnými pálkami začali s tenisem. Je podivuhodné, že se ve svém informatoriu školy mateřské Jan Amos Komenský zabývá i oblastí tělesné výchovy. Říká, poněvadž život jest oheň a ten pak ihned hasne, nemá-li volného průchodu a vzduchu k plápolání, také dítkám je nevyhnutelně potřebí, aby měli své každodenní pohyby a cvičení. Proto i o to mají rodiče dbáti. Čím více dítě dělá, běhá, pracuje, tím lépe na to spí, tím lépe zažívá, tím lépe roste, tím lépe nabývá jadrnosti a čerstvosti těla i mysli. Toliko toho třeba dbát, aby to bylo bez úrazu. Povšechně bych k našemu dětství řekl, že jsme ho prožili nezapomenutelným způsobem, protože rodičům šlo o to, abychom se rozvíjeli po všech stránkách. Vedle školní docházky jsme měli každý den možnost si vyjít mezi děti na kopec. Dětské hřiště bylo před naším domem, kde jsme si zpočátku hrávali na pískovišti, později s druhými kopanou, v zimě jsme bruslili a hrávali hokej. Ve škole jsme vystřídali několik druhů zájmových kroužků – pěvecký, modelářský, gymnastický. Dokonce jsme jeden čas chodili i závodně plavat a zkoušeli hrát žákovský fotbal ve Slávii. Zaměstnaní jsme tedy byli náležitě a o nějaké zahálce v naší rodině nebylo ani slechu. Jan Amos Komenský k tomu říká – zahálka jest polštář satanův. Tak říkali svatí otcové a pravdivě. Zajisté, koho najde satan nezaměstnaného, toho jistotně zaměstná sám, nejprve hříšnými myšlenkami, potom i zlými skutky. Jest tedy opatrné nedopouštěti člověku hned v mládí zaháleti, nýbrž zaváděti ho v ustavičné práci, protože se tím zlému pokušiteli zasekávají cesty.

0: funkce vyžadovala přinejmenším středoškolské vzdělání a když doktor Hanák zjistil, že mé poslední vysvědčení je z 5. třídy a že jsou na něm 4 nedostatečné, nechtěl věřit svým očím. Spolu s dalšími sportovními přáteli na mne začal naléhat, abych se pustil do studia. Říkali, že to, co jsem v životě dokázal, mi dává všechny předpoklady k tomu, abych udělal maturitu. A tak začal můj doškolovací maraton. Můj přítel, akademický malíř a sochař, profesor Paclavský, se mne ujal s takovou vervou, že jsem během krátké doby úspěšně absolvoval doškolovací program a ukončil měšťanku. Mohl jsem tak začít 2leté studium na gymnáziu na Štrosmajerově náměstí. Tím však začal můj nejtěžší životní zápas. Vedle rodinných povinností, vlastnictví podniku a částečně i sportovního zápolení jsem tedy začal dálkově studovat. Pán Bůh mi však dal finanční zázemí v takové hojnosti, že jsem si mohl při studiu platit vynikající profesory, aby mi pomáhali. Toto vše by však samozřejmě nebylo možné, kdyby do naší rodiny nepřišla Marienka Jariabková, mladá věřící Slovenka, která manželce pomáhala v domácnosti. K případné pomoci zde byli i prarodiče Bertlovi, především však byl celý rodinný život v tomto složitém období pod boží milostivou péčí.
1: V roce 1950 otec ve svých 38 letech úspěšně odmaturoval a jeho životní zápas skončil vítězně. Jeden z jeho tenisových kolegů prohlásil, že osobně chápe tento otcův úspěch za cennější, než kdyby vyhrál slavný wimbledonský turnaj. K rušnému rodinnému životu přibylo v roce 1948 to, že jsem začal chodit do školy a o rok později i moji sourozenci Josef a Bohumila. K matčiným povinnostem tedy patřila i nezbytná pomoc při školních úkolech a navíc dohled na naši zájmovou činnost. Hned od 1. třídy jsem například začal chodit na klavír a bratr na housle. S odstupem času se neubráníme obdivu svých rodičů, co vše z milosti boží zvládali. Otec si dokonce našel čas, aby si po celodenním vytížení sedl do křesla a s požitkem poslouchal naše první hudební pokusy. Že často usnul libým spánkem, asi není nutné dodávat.

V roce 1948 zopakovalo naše Davis Cupové mužstvo pod vedením Karla Koželuha ve složení Drobný, Černík svůj úspěch z minulého roku a stalo se opět vítězem evropského pásma. V mezipásmovém finále sice opět prohrálo s Austrálií, ale stalo se zřejmým, že Československo má tým, se kterým se musí ve světové špičce vážně počítat. Jaroslav Drobný se navíc po dvou letech opět dostal na mezinárodním mistrovství Francie na Roland Garros do finále. Otec se přes nejrůznější zaneprázdněnost dostal na mezinárodním mistrovství Československa až do semifinále, kde prohrál s Drobným. Noviny k zápasu psali: v prvém utkání Polák z Koněcky porazil Černíka, v druhém Drobný Šolce 6-1, 6-1, 6-3. Šolc tady udělal jen 5 gemů, ale naprosto nedarovaných. Drobný hrající s vervou našel v Šolcovi tuhého soka, který perným drivem a tvrdým returnem nutil vítěze k boji nikoli snadnému. Krásný zápas potěšil. Oba hráli radostně s úsměvem pravého sportovního přátelství. Drobný pak ve finále porazil z Koněckého a dokázal i před domácím publikem, že patří k absolutní světové špičce. Rodiče na tomto turnaji slavili veliký úspěch, když se dostali ve smíšené čtyřhře až do finále, kde podlehli vynikající polské dvojici Skoněcký-Jerzejovská. V létě hrál otec i na mezinárodním mistrovství Jugoslávie v Opatii, kde porazil v semifinále po velkém boji Jugoslávce Mitiče, ale ve finále prohrál s Branovičem. Rodiče slavili i na tomto turnaji úspěch ve smíšené čtyřhře, když se dostali do semifinále. V roce 1949 Drobný vyhrál opět mezinárodní mistrovství Československa, ale bylo to jeho poslední mistrovství v rodné vlasti. Ve Wimbledonu se dostal jako první Čechoslovák až do finále, které prohrál až po velikém boji v 5 setech s Američanem Schröderem. Když z Wimbledonu odjel spolu s Černíkem na mezinárodní mistrovství Švýcarska a turnaj začal, bylo našim hráčům poručeno, aby z turnaje odstoupili, protože v něm hrají reprezentanti Německa a Frankova Španělska. Přes Drobného úsilí o možnost turnaj dohrát nebylo žádost.

vyhověno. Spolu s Černíkem byli tedy postaveni před rozhodnutí, zda hrát dále světový tenis bez omezení, anebo být vystaveni nejisté sportovní budoucnosti. Po obtížném zvažování se nakonec rozhodli zůstat v cizině. V nastalé složité situaci Jaroslav Drobný přijal nabídnuté egyptské státní občanství a mohl tak bez omezení cestovat a hrát. Slavil pak až do roku 1956 množství úspěchů, které lze jen těžko vyjmenovat, protože byl nejen vynikajícím hráčem ve dvouhře, ale i v pánské a smíšené čtyřhře. Jen ve slavném Wimbledonu třikrát prohrál ve dvouhře až v semifinále, dvakrát ve finále a konečně v roce 1954 tento turnaj vyhrál. V pánské čtyřhře byl dvakrát v semifinále, jednou ve finále, ve smíšené čtyřhře jednou v semifinále. Odchodem Jaroslava Drobného náš tenis utržel ránu, která se nezacelila po řadu let. V mužském tenisu se československý tenis dostal znovu na světovou úroveň až Janem Kodešem a jeho vítězství ve Wimbledonu v roce 1973 bylo jeho velikým osobním i československým triumfem. V roce 1950 se hrálo mezinárodní mistrovství Československa tedy bez Drobného i bez Černíka. Zúčastnili se ho zahraniční hráči pouze z východní Evropy a proti předchozím létům mělo nepoměrně slabší úroveň. Otec se navzdory své zaměstnanosti dostal na mezinárodní mistrovství Československa v roce 1950 mezi posledních 8 hráčů, kde prohrál s pozdějším vítězem celého turnaje, maďarským reprezentantem Asbótem. Ve smíšené čtyřhře slavili rodiče opět úspěch, když se dostali do semifinále.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydali v roce 2010 křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Reprízu dnešního dílu si můžete poslechnout ještě ve 23 hodin a 15 minut a pokračování již 20. zase v pondělí 15:15.

Náš Bůh je úžasný Bůh, on kraluje z nebes, z hůry, s moudrostí, mocí a láskou dospíval Phil Wickham v upravené verzi písně Ricka Malense O Sam God, úžasný Bůh. Na dohled je 13. hodina, která na Rádiu 7 přinese reprízu pořadu Rozmarína, ve které si budou Radka Mazurová s lektorkou etických dílen Lenkou Hajkovou povídat o tématu, které je v dnešní době opravdu aktuální. Kyberdítěti a jeho sítích. A také o tom, jak stavět mosty mezi reálným a virtuálním životem. Budeme rádi, když zůstanete s námi. K 13. hodině nás doprovodí písničky kapely On Fire, Kouzelná slova a také Izraela Houtna, True, která písnička, která zpívá o opravdovém a pravdivém Bohu.

0: dva.
1: M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Poslední srpnový pátek s datem 28.8.2026 dospěl ke své 13. hodině, se kterou na Rádiu 7 otevíráme dveře relace Rozmarína. Téma dnešního povídání se hezky rýmuje. Kyberdítě a jeho sítě. Milan Remeš vám od mikrofonu přeje poslech plný nových poznatků a pochopení.

0: Dobré dopoledne. Vítejte při poslechu dnešní Rozmaríny, pořadu o rodině a pro rodinu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Dnešní děti tráví v internetovém světě mnohem více času než většina z nás dospělých. Někteří rodiče máme trochu problém se v tom zorientovat a rozhodnout, co ještě je dobré pro naše děti a co už není. Podle jakých kritérií se máme rozhodovat? Jaké jsou hranice v používání internetu? A jaké kroky bychom měli podniknout, pokud vnímáme, že naše děti tráví v kybersvětě více času, než je zdrávo? Toto jsou témata, kterýma nás dnes provede můj host Lenka Hájková. Lenko, vítej.
1: Ahoj, Rady, zdravím všechny posluchače. Dobré dopoledne.
0: Leni, pracuješ pro organizaci Hope for Kids jako lektorka etických dílen. Mohla bys nám tuto organizaci trochu představit?
1: My vlastně Hope for Kids máme v logu takovou šipku a ta šipka vlastně ukazuje směr, nebo my se snažíme, pomáháme vlastně vykročit správným směrem. Ale když se na to logo naše podíváte na našich stránkách hopeforkids.cz, tak ona je složena z takových bublinek. A já si to tak představuji, že ty bublinky jsou vlastně jako takové oblasti, kterým se v Hope for Kids věnujeme, protože je to vlastně práce, která je zaměřena na děti, na vlastně programy etických dílen, které pro první i druhý stupeň základní školy realizujeme, ale zároveň když se v těch programech otevřou nějaká témata, které vlastně děcka zajímají, anebo se otevře v srdci toho dítěte něco, na co se třeba bojí zeptat nebo nemá odpověď, hledají, tak máme vlastně takovou následnou činnost. Je to aplikace, která se jmenuje zeptej.se. Můžou posluchači se taky i na webu podívat nebo si ji stáhnout do mobilu a tam se vlastně děcka mohou podívat na to, na co se ptají i jejich vrstevníci, anebo se anonymně zeptat. Takže to je taková druhá bublinka. A další z těch bublinek, co máme v tom našem logu, v té naší sypce, jsou vlastně programy duchovního dědictví. Já někdy říkám, jsou to tak jako vlastivědné programy, ale jsou to programy, které vlastně jsou o velikánech v naší historie. Máme programy o Husovi, o Komenském, staleté kořeny, o Bibli. Takže i tyhle vzdělávací programy realizujeme ve školách. A o čem asi budeme mluvit za chvíli, je ta další bublinka, která vlastně je zaměřena na pedagogy a na rodiče. A je to vlastně, jsou to také semináře, které jsme kyberdítě a jeho sítě, aneb jak se zorientovat v dnešním kybersvětě, nebo jak se propojit s dnešními dětmi.
0: Jak ses k této práci dostala?
1: No, já když jsem nad tím přemýšlela, tak já si tak troufnu říct, že to byl vlastně hlavně boží záměr, že jsem teď vlastně lektorkou v Hope for Kids, protože de facto z rodiny to jakoby nemáme, že bychom měli nějak kořeny pedagogové, babička nebo takhle. A my jsme zase víc spíš byli do směru, že můj dědeček nebo jeho tatínek vlastně historicky byl v obci starostou a dědeček mi tak hrdě ukazoval, jak má v kronice od Masaryka tenkrát podepsané, když projížděl obci, že byl zároveň i kronikář. Takže já jsem vlastně vystudovala obor veřejná správa a de facto takovou trochu, nevím, jestli náhodou, možná božím záměrem jsem vlastně se vydala do jakoby oblasti práce v korporátu, jakoby do firmy jsem šla, než jsem šla na rodičovskou a Pán Bůh ale jakoby vedl mě, takže jsem v průběhu, ještě když jsem chodila do práce, jsem neměla děti, jak jsem se dostala na English Campy a tam jsem měla možnost potom se poznat s lidmi, kteří mě pozvali na studium Bible. Měla jsem možnost vlastně víc osobně Pána Ježíše poznat a dostala jsem se i mezi lidi, které dneska nazývám takovou svou jakoby věřící rodinou nebo křesťanskou rodinou do vlastně společenství evangelikálního, kde jsem se seznámila s Eliškou Krmelovou, což je vlastně naše paní ředitelka a ta mi vlastně práci, o práci řekla v Hope for Kids, o tom, co vlastně, jaké poslání a ona ta práce je tak trochu i službou a mně se to líbilo, tak proto jsem se vlastně tady tím směrem dala, Pán Bůh mi v tom požehnal i v těch okolnostech, že děti byly malé, můžu to kombinovat s tím, že ta práce na částečný úvazek, což je určitě pro maminky, které mají menší děti, tak velkou devízou pro to, aby nějakým způsobem mohly právě být zároveň tou mámou, ale i tím člověkem, který je v tom pracovním procesu a tak dál.
0: Jaké byly třeba požadavky na tebe jako na lektora?
1: Já jsem teda, když jsem se tady na tu otázku zamýšlela, tak já jsem si tady k tomu dala takové dvě věci. Jedna z nich je, že Eliška totiž, tuším to bylo v jedné zprávě, ve výroční zprávě napsala, že jako její tým nebo lidé, kteří jsou Hope for Kids, takže nejsou lidské zdroje, ale jsou poklad. A mě to teda moc zahřálo, musím přiznat, tady ta formulace. A tak jsem si říkal, že když mě řekneš, jako, jaké jsou požadavky lektora, takže být jako pokladem. Ale samozřejmě jsou i určité jakoby praktické kritéria. Ale zároveň ještě u toho pokladu a u toho bych chtěla zmínit, že jsem, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že vlastně zároveň být i takovým jako rozsévačem. Já, jestli můžu tady i o tom rozsévači, vlastně možná posluchači budou znát ty slova z Lukáše z kapitoly 8 z verše 5, kde se říká, že vyšel rozsévač rozsévat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty. Bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu. Vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní. Trní rostlo s ním a udusilo je. A jiné padlo do země dobré. Vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. A já se tak někdy představuji, že jsou takový rozsévač, který právě má tu možnost jít na třeba půdu školy a vlastně rozsévat to zrno.
0: A když teda přijdeš do školy, a co je obsahem tvé práce?
1: Jak už jsem zmínila, tak vlastně programy, které v Hope for Kids děláme, tak jsou zejména programy, které se jmenují etické dílny. A my máme takovou širokou škálu témat a podle toho, co si škola vybere, co třeba ten třídní učitel v té třídě buď řeší, ať jsou to oblasti nějakých vztahové, nebo jsou to oblasti třeba finanční gramotnosti, IT a médií, tak vlastně podle toho si zvolí to téma, domluvíme se a když přijdu do té školy ráno, tak no, teda přijedu, protože já hodně jezdím autem. Možná je to i taková modlitební výzva ode mě pro posluchače. Jsem sice vlastně lektorkou pro de facto Brno, Brno-Sever, ale mám pocit, že kolem Brna jsou takové jako hradby, kolem těch brněnských škol a úplně se nedáří do nich dostat. A kde teda vlastně působím, tak je to oblast Tišnovská, Boskovická, Blanenská, i toho Brněnská, i na Vyškovsku, směrem ke Kroměříži. Taková ta oblast kolem Brna, v čem je to zase takové velké požehnání, je to, že práce lektora Hope for Kids je leckdy, že jste vlastně jako lektor v dané oblasti a vyjíždíte si sám. Tady Brno je takové specifické trochu v tom, že nebo Jižní Morava, že nás je tady, my jsme tady vlastně lektorky 4, respektive s tou Jižní Moravou 6, kolegyně Vicky je Hodonínsko, Eliška je tam vlastně Klobouky u Brna a ten směr. A takže my vlastně lektorky, když třeba jedeme takhle někam dál ke škole, tak vlastně můžeme jet spolu, takzvanou spolujízdou, a je to moc obohacující čas, kdy se můžeme sdílet, můžeme se modlit za děti ve škole, můžeme se modlit za sebe navzájem, více poznáme, přece jenom je to takové osobnější než třeba jen přes tu obrazovku, takže v tomhle to také specifické.
0: Můžeš nám krátce ještě říct třeba o své rodině, představit svou rodinu?
1: Já mám manžela, kterého Pavla, tímto ho zdravím, on říkal, že určitě nás dneska bude poslouchat, tak možná nás teďka přímo slyší, takže tě zdravím, ale mám i dvě dcery s Pavlem, Sárinku a Klárku. Holky jsou teď obě dvě vlastně na prvním stupni základní školy.
0: A co dělá manžel?
1: Co dělá Pavel? No jeho hlavní teda prací je, že se živí tím, že má autoservis, ale on de facto může asi dělat téměř cokoliv, že ho pán Bůh neuvěřitelně technicky obdaroval, takže u nás prostě dokonce jsem mu na Vánoce koupila, nikdo jiný to neopraví, jenom táta, protože to je jako u nás velmi pravdivé, že já teda s tou technickou nějakou dovedností jsem na tom velmi hůře, takže Pavel je ten, kdo na koho se obrací lidé i jako s různou pomocí, ale to, co ho živí, je vlastně tady to s těmi auty a nebo případně motorkami nebo karavany nebo takhle v téhle oblasti.
0: A po písničce se již dostaneme k tématům, jako je nastavení hranic v používání internetu nebo jaká rizika třeba dětem hrozí.

0: Vítejte v Rozmaríně, dnes s Radkou Mazurovou. Povídáme si s mým hostem, lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou. Před písničkou se nám Lenka představila a povídala o své práci. A teď už se můžeme podívat na konkrétní témata, která se internetového světa týkají. Leni, jak se má současný rodič zorientovat v kybersvětě?
1: No, to zorientování se je taková velká výzva, protože vlastně dnešní internet, sítě a ta škála různých webů, aplikací, her, prostě toho všeho, co na internetu je, tak je opravdu strašně moc. A není to vlastně jednoduché. A už to, že vůbec to téma, jakoby, že se zastavujeme a že nad tím tématem člověk jako rodič vlastně popřemýšlí, tak si už myslím, že to je takový první, takový otvírá k tomu, že je na dobré cestě, aby právě si zjistil informace, které mohou právě být tou prevencí do budoucna, být tím, aby pak nemusel vlastně později třeba řešit to, že jeho dítě je něčím atakováno, prožívá nějakou třeba kyberšikanu, nebo samo někoho druhého takhle šikanuje, nebo je nabízí se tak jako závislé.
0: Že pro rodiče je vlastně dobré už, když mají děti v nízkém věku, mít tak nějak jasno, jak se k tomu trošku stavět, tady k tomuto světu. Děti dneska už od předškolního věku jsou vystavovány internetu, mají někdy mobily už i v předškolním věku. Jaká rizika hrozí dětem při používání internetu?
1: Tady se nabízí ta odpověď, že tím rizikem je jakoby ta závislost, ale de facto samozřejmě také může být, ale dá se říct, že ne každý se stane závislým, když se dívá na internet, ale ten čas třeba i toho dětství, když se vezmeme, kolik jakoby volného času děti stráví před obrazovkou, než který by si vlastně mohli třeba užít s jinými kamarády, nebo společně jsme si ho mohli užít a my ho vlastně věnujeme jakoby tomu médiu, té obrazovce, a to mě třeba přijde hrozně škoda. Takže určitě jakoby rizikem tam závislost je a jsou určité parametry, o kterých se třeba s rodiči bavíme na vlastně našich seminářích, ale určitě třeba dobré si i uvědomit, že ten čas utíká, máme jenom jeden a je vlastně škoda ho jak kdyby promárnit tímhle způsobem. I když neříkám, že ten internet je jenom jakoby to zlo, protože někdy mi se moc líbilo. Taková právě teď, když tak říkám o tom zlu, jeden vlastně tatínek nám napsal na po našem tenkrát byl, myslím, ne seminář to byl, po našem semináři takovou reakci, jestli tady můžu přečíst.
0: Můžeš, určitě.
1: On nám napsal, že jako rodiče či učitelé máme asi tendenci vnímat kybersvět jako zlo, ale díky semináři jsem si uvědomil, že to není tak černobílé a že potřebujeme tento svět přijmout a naučit se v něm pohybovat, rozlišovat dobré a zlé a především být s dětmi tam, kde jsou, nečekat, až přijdou tam, kde jsme my. A to je vlastně takové, nechci říct to poselství, ale ano, to, které, když mluvíme právě s rodiči tady na tohle téma, tak se snažíme tam vlastně i mluvit o tom, že je důležité trávit čas s dětmi, je důležité tyhle věci právě se zajímat, co je zajímá, vstupovat do toho jejich světa, protože to není náš svět, oni nám do něho unikají, my leckdy prožíváme v tom takový strach nebo takový nekomfort a tím, že vlastně tomu půjdeme takhle naproti, tak dochází k tomu propojení a čím častěji budeme propojení, tím si budujeme nějaký level důvěry a o tom to pak vlastně celé je ten vztah a ty prožitky, ty zážitky, které spolu máme.
0: Kdybys mohla zmínit třeba nějaké nástroje, ty už ses tak trošku k tomu dostala, které jako nám, jako rodičům mohou pomoct třeba při nastavování hranic, při používání internetu?
1: No určitě je i dobré to předkládat Pánu Bohu v modlitbě, také být takový aktivní v tom a zjišťovat si informace, protože na webu, když třeba se rozhodnu, a myslím si, že určitě zejména dobré u malých dětí, aby měli v telefonu nastavenou nějak takový ten parenting control, od Google je to třeba Family Link, ale je jich mnohem víc, jsou dokonce udělané na internetu jakoby webové stránky, které monitorují, jaké možnosti vlastně můžete mít, něco je pro Android software. Prostě jakoby, že dá se v tomhle nalézt si a je těch jakoby možností na internetu, že s tím přímo ty webové stránky zabývají, takže určitě doporučuji, aby prostě rodiče, který mají malé děti, si tady na tohle podívali a dětem nějakou kuhle aplikaci jakoby kontrolní jim dali. A určitě ještě je třeba dobré i sám si to někdy vyzkoušet. Třeba aplikace Stay Free. Sama jsem si instalovala do mobilu a ona vlastně každý den ukáže zaprvé souhrn toho času, který člověk měl, koukal na tu obrazovku, a taky v jakých těch aplikacích byl, co vlastně dělal, kdy telefonoval, kdy koukal na třeba YouTube nebo na nějaké jiné kanály. Takže i vlastně udělat si tu svou jako sebereflexi, protože my někdy dospělí tak jako řešíme, aby nebyly ty naše děti závislí, ale de facto ta závislost těch dospělých versus dětí je rozdíl asi 3%, takže někdy je také dobré třeba podívat se, jestli ty moje děti taky nevidí, že kam koukám já.
0: Takže to je jakby ze strany třeba rodičů, co mohou udělat vůči dětem, jak jako nějak mít pod kontrolou, kolik času tráví na internetu, ale jak třeba s těmi dětmi o těch pravidlech mluvit a nějak to jako společně třeba nastavit. Myslím třeba délku času stráveného na internetu, jestli to určit jako rodiče, bude to třeba hodina nebo bavit se o tom s těma dětma, přijít k nějakému společnému závěru.
1: Tady to, jak jsi zmínila, to, kolik času se doporučuje, nebo jaká je zdravá hranice času stráveného na internetu, tak to je taková vlastně otázka, která je de facto pořád předmětem vlastně výzkumu. A dá se říct, že jisté vodítko tady je, ale hodně to záleží na jakoby na individualitě toho dítěte, co tam vlastně dělá. A když řeknu to vodítko, říká se, že vlastně u školáka můžete vlastně vynásobit jeho věk krát 10. Takže 12-leté dítě může mít limit 120 minut denně na všechny obrazovky. Že to je zhruba nějaká taková zdravá hranice, ale ono je rozdíl, jestli dítě třeba si tam něco připravuje kreativního, něco tvoří na nějakém jamboardu, anebo jestli hraje GTAčku, střílecí hru. Že trošku právě i to mít ten zájem, být v tom ti aktivní a podívat se, na co vlastně to dítě kouká, může i taky pro nás být tím vodítkem. Nemu to zatrhnout hned, takové to, že přijdu do pokoje, otevřu dveře a uvidím, že se na něco dívá, okamžitě to vypni. Tím se odpojujeme od těch dětí a oni pak necítí to, že jim rozumíme, jejich kamarádím v tom rozumí, takže nám do toho světa víc unikají a to nechceme.
0: Takže by bylo vhodnější třeba v té konkrétní situaci, kterou si ty teď zmínila, přijít za tím dítětem, sednout si k němu a zeptat se třeba je, co to je, co hraješ, co tě na tom zajímá, co je na tom dobrého.
1: Třeba podívat se, zkusit tak právě neudělat tu kritiku hned a to odsouzení, ale vlastně tak trochu se, já někdy si musím napočítat třeba osobně do 10 i déle, abych to tak jakoby vydýchala třeba, to, co se mně nelíbí, a pak se právě zeptat, jako, co tě na tom vlastně zajímá, proč, co tobě to přináší.
0: Takže tím vlastně vstupuješ do světa toho dítěte a trošičku nahlížíš, jo, co
1: ano, a pak se i dozvím.
0: A dozvíš se.
1: Co vlastně, proč ho tady ta hra baví, nebo co tam vlastně dělá, a můžem si i pak říct nějaké věci k tomu, proč já si třeba myslím, že není úplně fajn, když nějaký youtuber tam takhle třeba sprostě mluví, nebo jeho nějaké parkourové výzvy, nebo i jiné challenge jsou třeba nebezpečné, protože to je to, co jakoby se vždycky i snažím svým dcerám říct, že vlastně ty věci, které na tom internetu vidí, tak že jako nemusí být pravda. A my to teda nikdy i tak děláme, bylo jedno období slizu u nás doma, kdy vlastně moje dcery to hrozně jako chtěli dělat a dívali se i na YouTubeko, na ty různé 5-minute crafts, což jsou u holčiček takové oblíbené videa. A tak jsem říkala, tak jo, tak přesně to uděláme podle toho YouTube, tam to trvá vytvoření toho slizu ze vším všudy, bych řekla, je to sekundová záležitost, to video je velmi svížné a rychlé. No a tak jsme to tak dělali a holky si za vlastní skůži vlastně zažili, že se nám, že to rozhodně takhle krátkou dobu netrvalo a i jsme občas nějaké jako jiné crafty dělali a že třeba někdy to právě tak úplně není a můžu jim to na tom tak jako demonstrovat, že jsme si to i prakticky vyzkoušeli. Takže neříkám, že všechno je nepravda, a na druhou stranu je to pro mě trošku to, že oni si to prožijí, že něco děláme, tak vlastně, že pak mohu říct, hele, ale na tom internetu jsou dobré věci, ale špatné. A když stejně budeš sledovat jenom ty dobré, ale budeš jich sledovat strašně moc, tak jak je to, jak když bys snědl strašně moc dobré čokolády nebo dobrých pomerančů, tak taky ti z toho může být špatně.
0: Velké téma jsou sociální sítě. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaký jako věkový limit pro děti, které chodí na sociální sítě, protože už vidíme, že i děti třeba mladšího školního věku na těch sociálních sítích jsou.
1: Ono to teda hodně, co se týká věkového limitu, tak záleží i taky na té platformě, jak to má ten daný poskytovatel nastavené. Vím, že jsem se dívala, že třeba Facebook, tak ten má nastaveno, abyste v České republice mohli mít svůj vlastní účet, svůj profil, tak vlastně věk 15 let, ten pracovní web LinkedIn, ten to má tuším od 13, někde jsem viděla 16, trochu záleží, ale vlastně pokud malé děti mají takhle vlastně udělané účty, tak nějakým způsobem tam vlastně podvodně napsali ten svůj věk a je to tam i kvůli nějaké odpovědnosti, i trestní odpovědnosti, v případě, že se tam nějak chovám, takže proto je to takhle uvedeno a děti malé by vlastně neměly toto mít.

0: Stále posloucháte Rozmarínu s Radkou Mazurovou u mikrofonu a lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou. Před písničkou jsme si povídali o tom, jak jako rodiče můžeme pomoct našim dětem používat internet správně, ale abychom dětem mohli radit, tak jim potřebujeme taky rozumět. Jak s dětmi můžeme komunikovat?
1: Té oblasti těch sítí. Já už jsem to tak zmiňovala právě, co nedělat, je právě to hned odsouzit, tak kritizovat, ale spíš se zajímat. A nebo taky, my v našem semináři říkáme, neprojevovat takový ten strach, jako, jo, co to tam, tak to bývá právě čím si tu cestu zavíráme jako rodiče, ale právě zajímat se. Dneska jsou youtubeři, jsou to už určité celebrity známé, kteří opravdu mají velikou sledovanost. Některé videa mají prostě 4 miliony sledování, takže jsou to lidé, kteří bych řekla, i třeba přeskočili už i nějaké takové televizní moderátory nebo lidi, kteří jsou v médiích, influenceři, také.

0: tři kyberdítě, když se připravoval. Takže na to se třeba můžou rodiče podívat a prostě dívat se, co děti na těch telefonech dělají, co je tam zajímá a domluvit se s nimi na hranicích. Protože pokud jsme vlastně domluveni na těch hranicích, tak si myslím, že i vytváříme takový jako klid, takové bezpečné prostředí. A mně se moc líbí, posluchači to teď neuviděli, já to pokusím se popsat. Když člověk udělá jako takové gesto, jako že tě chci obejmout a roztáhnu ty ruce, tak vlastně ti dávám tu lásku, to přijetí, ale taky zároveň, jako říkám, odsaď od té pravé ruky, pocaď po tu levou ruku. A právě to, že si máme jako rodiče nastavit hranice, pravidla, vnímám jako moc důležité.
1: A mohla bys dát konkrétní příklad třeba hranic, pravidel?
0: Když se teda nad tím bude rodič zamýšlet, jak ty hranice nastavit, tak si myslím, že určitě dobré k tomu jako přizvat celou rodinu. Aby vlastně na tom tvoření těch pravidel rodiny se mohli spolu podílet vlastně všichni. Tak to je jeden takový princip. Druhý princip je, že jich musí být málo. Taky by měly být srozumitelné pro všechny.
1: A málo, třeba je, málo je 3 nebo 10?
0: Já si myslím, že málo je třeba 6 nebo 5, protože někteří tvořiví by udělali takový ten seznam a někdy, když člověk vidí ty seznamy, ať už je to třeba pracovní nebo začne se zajímat o nějakou oblast a zjistí, kolik toho je, tak už se mu do toho vlastně nechce. Takže proto, aby jich bylo málo a měly by být pozitivně formulované.
1: Například?
0: Prostě budu třeba po 9. hodině už v tichosti v pokoji. A ne, že nebudu v obyváku po 9. Jo? Jako takové to pozitivně formulovat. V sobotu prostě uklízíme svůj pokoj. Nebo při jídle nikdo nebude telefonovat nebo mít puštěný nebo koukat prostě na obrazovku nějakou. Že
1: ano, zní to tam jako, že tam prostě potřeba mít ten rodinný čas nějaký, kdy mobily nás nebudou rušit a budou odloženy a je to nějaké společné pravidlo, na kterém se můžeme společně nějak domluvit.
0: A samozřejmě, když to jako určitě to zkuste a nebojte se, když vám něco nebude fungovat v těch pravidlech, tak to můžete změnit. Každá rodina je jiná, někdo jsou rodina víc třeba introverti, někdo zase naopak, prostě každý jsme trochu jiný a vyhovuje nám něco jiného, takže neznamená to, že si nějaké jakoby hranice doma nebo pravidla nastavíme, že když nám nebudou vyhovovat, že nemůžeme změnit. A možná bych ještě poslední zmínila v tom, je potřeba, aby dodržovali všichni, takže i rodiče. To je tam jako důležité a myslím si, že je důležité si i stanovit následek, když to nebude.
1: Co když děti se brání nebo obchází ta pravidla?
0: Přesně tak, aby když se domluvíme, že třeba hodina času strávených před obrazovkami, tak je to prostě před všemi a zase si stanovím prostě dobře, tak nebudeš to druhý den mít vůbec, když jsi to dneska nedodržel. Ať ví i ten důsledek toho, když se ta vlastně to pravidlo nedodrží.
1: Takže důsledek by mohl být třeba krácení času, nebo nebude mít mobil nějakou dobu.
0: Třeba.
1: Takové důsledky mohou být. A ty věci, které jsi zmiňovala, určitě nám pomáhají v tom, jak neztratit důvěru u těch dětí. Je ještě něco, co můžeme udělat, aby nám děti jako důvěřovaly v téhle oblasti?
0: No obecně vlastně důvěra zůstat propojený nebo zůstat na té stejné vlně je, a myslím, že to je i obecně jako ve vztazích i v partnerských, je to, že když se jako u toho druhého zajímám, když mi vlastně není jedno, co dělá a myslím si, že to je tak stejně i vlastně s tím, když budu právě ochoten

0: svůj čas vlastně aktivně věnovat dětem a naše děti, když se i na programech bavíme o to, co je pro ně nejdůležitější v etických dílnách, když jsme ve škole, tak mluvíme tam i o tom, co je pro ně nejdůležitější, na čem jim vlastně nejvíc záleží. A de facto, vlastně nikdy se mi ještě nestalo, sice jsem lektorkou třetím rokem, tak nemám takové zkušenosti, jak třeba některé vzácné kolegyně, ale opravdu vždycky ty děti vyjádří, že je to pro ně rodina a vztah. Takže to, že spolu budujeme ten vztah, že jim vyjadřujeme tu bezpodmínečnou lásku, i přesto, že se prostě čtení třeba nedaří, nebo že zlobí, nebo něco, tak tím vlastně budujeme tu důvěru.
1: A to je něco, co už můžeme dělat vlastně od narození, už v tom předškolním věku a v pubertě třeba neseme potom to ovoce. Setkávám se s tím, že už malinké děti v předškolním věku i v kočárku sedí třeba v hromadné dopravě s mobilem, nebo mají tablet a koukají na něco, nebo u lékařů čekají na vyšetření v čekárně a taky mají třeba mobil, koukají do mobilu. Jak bys to dělala v tom předškolním věku? Jako jak bys děti pouštěla do toho virtuálního světa?
0: Když si člověk tak nějak otevře nějaké knížky, které jsou o nějakém psychomotorickém vývoji a o jakoby o malých dětech, tak nebo aspoň knížky, které jsem k tomu četla já a já mám stejný názor, tak de facto ty obrazovky by tam moc neměly být, nebo respektive nejlépe by tam neměly být. Ale nebudu tady lhát, že jsem to nikdy jakoby, jako určitý prostředek toho, když jsme zůstali třeba na imunologii opravdu dlouhou dobu a už jsme tam tak nějak všechny ty časopisy prošli a snědli všechno, co jsem měla i v tajných kapsách kabelky, tak prostě někdy to pomůže a člověk i pocítí takovou vděčnost, že to má. Na druhou stranu je to někdy takové levné řešení toho, proč radši třeba nepopisovat, co z té tramvaje vidím a to dítě může, že se pak i třeba usmát na nějakého seniora, mu to třeba rozzáří úplně den, ale když de facto tu jeho pozornost strhnu jakoby na ten displej toho telefonu, tak vlastně tím tak ochuzujeme sebe, to dítě, o to, co je vlastně kolem ten svět a i třeba nějaké takové povzbuzení, že dětský úsměv je něco krásného, tak i třeba takový dar, který můžeme vlastně prostřednictvím našeho dítěte dát vlastně druhým.
1: Vlastně ho i v tom věku už učíme nějakým způsobem si zvykat na to, jak tráví ten čas a když můžeme mu vzít i knížku třeba do té čekárny, že? Nebo do té hromadné dopravy a něco dát, přečíst anebo dát na prohlížení. Takže taky je to o tom asi, jak to dítě učíme si zvykat, do čeho kouká. Je to na nás, na rodičích. Po písničce se ještě podíváme na možné signály, které mohou děti nevědomky vysílat a které by rodičům mohly říct, že něco není v pořádku.

0: poslední části dnešního rozhovoru s lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou si popovídáme o signálech, které nás mohou upozornit, že něco není v pořádku ve vztahu dětí k virtuálnímu světu. Kdy by měla rodiče zpozornět?
1: Když jsme se nad tím zamýšleli při přípravě semináře Kyberdítě a jeho sítě a nebo jak se propojit s dnešními dětmi, tak jsme se tam dali takové základní tipy. A baví se to dítě s námi i o reálných věcech, zvládá školu, stíhá kroužky nebo nějaké další volnočasové aktivity, má čas na svoje kamarády, má vůbec kamarády, pomáhá nám s něčím doma, dokáže se třeba i najíst bez toho mobilu v ruce, tak to jsou takové jako ty signály, něco, co nám může dát vlastně trochu ten signál tomu, když si na všechno odpovím, že ne, tak by už měl rodič zpozornět. A když se třeba pořád, tak jako nejsme jistí, tak na webu, například na poradna.ebezpečí.cz, tak jsou i takové jakoby testy, které si může právě člověk udělat nebo s dítětem udělat, které i vyhodnotí to, jestli už to třeba je potřeba nějak řešit nebo ne, a určitě na to nebýt sám prostě, když člověk zjistí, že tady ty věci, takové ty jakoby běžné, se nedějí u nás doma, a tak si mohu takhle právě i dohledat vlastně pomoc odborníků.
0: Leni, jak to funguje u vás doma? Daří se vám aplikovat to, co víš, a nastavovat hranice? A jak se k tomu vaše dcery staví?
1: Ano, já tam vlastně díky práci, kterou mám, tak se leckdy i inspiruji do výchovy svých dcer, a vlastně mi to i obohacuje v tom, na co si i dávat pozor. Možná ještě tady zmíním pro rodiče takovou zajímavou věc, protože takových těch různých komunikačních aplikací je spousta. De facto jsem jich tady vzala škálu, takové ty známé Messenger, YouTube, Facebook, TikTok, ale třeba Wattpad nebo Telonym jsou třeba aplikace, u kterých bych zpozornila, u toho Telonymu, protože to je aplikace, která je vyloženě udělaná na platformě anonymity a nejde prostě možné dohledat, a je to taková aplikace, ve které bývá nejčastěji využívaná pro kyberšikanu. Mm-hmm. Takže pokud uvidíme nějakou aplikaci, kterou třeba neznáme, ve které dítě komunikuje, tak můžeme si zase o ní něco dozvědět, zase se dá na internetu dohledat. Vím, že teďka jsme byli na jedné návštěvě a klub nám tam zase ukazoval Discord, což je taková komunikační platforma zase pro komunikty. Oni tam mají takové boty, tak mi ukázal, který různě vyhledávají. Tak ono, co říkám třeba dnes, nemusí už být úplně zítra aktuální, ale hold prostě neznám, tak si můžu dohledat, podívat se, co to je, anebo se i zeptat toho dítěte, oni les, kdy nám i děti velice rádi řeknou vlastně, co to je, a mají radost toho, že se zajímáme. Takže to jsem chtěla zmínit, a ty se ptala na to, jak je to u nás doma. Mě inspiroval pan Jan Kršňák, to je vlastně odborník, který se zabývá těmi jakoby vztahy mezi lidmi a médií. A on mě inspiroval v tom, že my jsme doma, naše jenom starší dcera, která je v 5. třídě, má telefon, ta mladší, co je ve 2. třídě, ho zatím nemá. A když jsme teda Sárince chtěli vlastně telefon dát, tak jsem se právě nechala inspirovat panem Kršňákem, a on říká, nedávejte jim to jako dar, ale dejte jim to jako třeba služební telefon. Protože když dáte dítěti dárek, medvídka, tak taky mu neřeknete a můžeš se na něho dívat jenom 2 hodiny denně a večer ho dáme tady do té skříně. A taky jsme i otevřeně mohli vlastně říct, že máme v tom ten parenting control, že vlastně táta vidí, na co se kouká, a můžu si ho taky kdykoliv vzít ten telefon. Takže dali jsme to jako takovou věc, tak jak jakoby ledničku nebo nějaký spotřebič, který je v domácnosti, a nedělali jsme právě z toho ten dárek. Mě to trochu, my jsme neviděli, jak to úplně, že na Vánoce to Sárinka jako hodně očekávala, tak jsme to tak jako dali bokem a udělali jsme k tomu jako nějaké divadlo, ale prostě jsme jí to otevřeně takhle řekli, aby prostě od začátku to měla takhle, že něco jí dám, pak jí to beru, tak to mi přišlo takové dobré a uděláme to i takhle u Klárky. Přišli jsme na to, že to byla jako dobrá cesta.
0: Došli jste společně i k nějakým návrhům, které aplikace používat? Víš teda, které Sára používá?
1: A my to máme tak, že vlastně má nastavený jakoby určitý ten parenting control, máme od Google ten Family Link, který nepustí na určité typy jakoby sítí, a vím, že třeba co se týká nějakých i jako hranic, co máme nastavené, tak tam se dá i časový limit nastavit, limit, kdy se vlastně ten telefon uzamkne, že napíše se na displeji, je čas jít spát, a to dítě de facto nemůže scrollovat displej někdy v 9, v 10 večer a pak být právě unavený ve škole, což dost často od pedagogů třeba slyším, že děti leží po lavicích, nebo oni i sami v programu třeba IT a média, kdy se vlastně bavíme s dětmi, protože se snažíme, aby etické dílny nebyly nějakou jakoby jenom informace a vzdělávání, ale hrajeme tam různé hry, dáváme tam různé aktivizační metody, prostě jsme tam pro ty děti a oni nám i říkají, jo, já jsem prostě hrál, jo, do půlnoci a to. A pak právě třeba to dítě je unavené a tak, a holci někdy nemůže pomoct, oni jsou prostě malé a oni to potřebují, aby jsme jim v tom právě my dospělí pomohli a ty hranice jim nastavili. Takže není to, jak kdyby rodič nastavuje hranice, dělám betonové zdi, ale ba naopak si myslím, že právě tím jakoby pomáhám těm dětem se v tom světě nestratit, v tom kybersvětě, zažívat to nějaké bezpečí.
0: Leni, podle toho, co jsi dnes říkala, nemusíme zoufat jako rodiče. Existuje naděje na udržení těsnějšího spojení mezi námi a dětmi a stojí za to s Boží pomocí o to usilovat. A může pro nás být povzbuzení, že je v našich silách pomoci dětem používat internet tak, aby jim dobře sloužil a byl k užitku. A tak vám, milí posluchači, přeji, aby se vám to dařilo aplikovat něco z toho, co jste dnes slyšeli, do vašeho rodinného života. Leni, tobě moc děkuji, že jsi přišla, že ses tady s námi sdílela, a přeji ti, aby ve tvé práci ti Bůh žehnal a ty jsi mohla i nadále přinášet dětem i rodičům naději.
1: Díky, a taky díky, Radko, za pozvání sem do rádia, a chtěla bych i tobě, i taky rodičům právě popřát, aby se vám co nejvíce dařilo se propojovat se svými dětmi, a i když ten internet, ten mobil, ta elektronika prostě bude do toho vždycky vstupovat, tak aby se dařilo právě vytvářet to bezpečné prostředí pro to, aby z nich právě vyrostly ty silní jedinci, kteří obstojí v době, která je před nimi, ať už bude jakákoliv, a v tom, ať to pomáhá Pán Bůh.
0: Dnešní rozmarina končí a já se budu těšit za měsíc, 17. listopadu, na rozhovor s mým hostem Lucí Sedlákovou, se kterou si budeme povídat o jejich zkušenostech s ezoterikou a o tom, jaký to mělo vliv na její rodinu a jaký Pán Ježíš z toho vyvedl. Od mikrofonu se s vámi loučí Radka Mazurová a její host Lenka Hájková.
1: Naschledanou.

Povídání Radky Mazurové s Lenkou Hájkovou o kyberdítěti a jeho sítích naladíte v Rozmarině na Rádiu 7 ještě v neděli v 11 hodin dopoledne a také v úterý od 13 hodin. Příští vydání, které premiérově naladíte ve čtvrtek od 10 hodin, přinese rozhovor Kláry Litterové s psycholožkou a rodinnou terapeutkou Marií Hlaváčkovou na další aktuální téma, jak dětem i sobě ulevit při návratu do školy. Do druhé hodiny zbývá jedna písnička, bude od skupiny Way to Go, Vodiací pes.

Stále prázdninový páteční den s datem 28. srpna dospěl ke 14. hodině. I dnešní odpoledne trávíte ve společnosti Rádia 7, jehož vysíláním vás provází Milan Remeš. Krátce vám představím pořady, na které se můžete těšit v příštích hodinách.

Možná taky cítíte, že každou potřebu, kterou vidíte, byste měli sami naplnit. Věra Peliová ve svém osobním příběhu ukazuje, že hledání Boží vůle a našeho místa i v těchto potřebách je ta cesta, kterou pro nás Bůh zamýšlí. Vše má své místo a čas, jak píše kazatel. Čas vyhrazený biblickým zamýšlením je 15 minut po 15. hodině. Lidé žijící bez Krista upadají do nejrůznějších bludů. Slova apoštola Petra k ním pročteme v 15 hodin a 45 minut. Vydejte se s námi na řeku Dyji a objevte Vranov nad Dyjí z trochu jiné perspektivy. Z paluby loďky, z břehu i z okolních výletů se podíváme na místa, kde léto chutná po dobrodružství. Reprízu ranního telefonátu s Lucí Pšurnou o dnech židovské kultury, které chystají v Uherském Ostrohu, si můžete poslechnout v 16 hodin a 30 minut. Plamen zahoří v intervalu díky nahrávce Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis. Příjemnou muziku i poetické texty, nadhled do obyčejných věcí, přinášíme od 17 hodin. Při čtení Ezechielova proroctví bychom neměli zapomínat, že i Ježíš věřil různým a na první pohled zvláštním předpovědím a příběhům z Bible. Více nabízí další část Bible Guideu v 18 hodin. Tolik nabídka pořadů, které vyplní dnešní páteční odpoledne, a po následující písni už na Rádiu 7 rozbalíme vaše písničková přání. Tak zůstaňte s námi a žhavte telefony, počítače, tablety nebo poštovní holuby a nechejte si zahrát písničku, kterou máte rádi.

0: Po 14. hodině, jako každý všední den, i dnes na Rádiu 7 přichází písničky na přání. Takže je to příležitost pro vás napsat si nebo zavolat pro písničku, kterou byste chtěli udělat radost sami sobě, nebo také někomu druhému. Teď vám pustím všechny kontaktní informace, které můžete pro tyto účely využít.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: To byly kontaktní informace a komunikační kanály, které můžete využít proto, abyste si zavolali nebo napsali pro písničku podle vašeho přání. Pokud jste v Brně nebo okolí, můžete samozřejmě přiběhnout i k budově našeho rádia, hodit mi kamínek tady do okna ve studiu a zavolat si tu svou písničku přímo pod mým oknem a já vám ji taky vyplním. Ale dnes už se mi tady sešly ještě před písničkami na přání některá přání, která moc rád vyplním. Dovolala se nám posluchačka Maruška z Ostravy, která si přála zahrát písničku vděčnosti, píseň vděčnosti Jiřího Zmoška pro svou známou nebo kamarádku Renatku a také pro její děti. Jsou z Ostravy Poruby. Renatka to má těžké v životě, má 3 děti v péči a chtěla jí Maruška poslat tuto písničku pro povzbuzení. Tak ať je povzbuzením Renatce, jejím dětem, ale i Marušce a také nám všem. Tady je Jiří Zmožek a píseň vděčnosti.

0: děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němuž jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: To byl Jiří Zmožek a píseň vděčnosti, kterou jsme na Rádiu 7 v písničkách na přání hráli Renatce a jejím dětem do Ostravy Poruby. A tuto písničku jí pro povzbuzení posílala její kamarádka, známá Maruška. Máme tady další písničkové přání. Ahojky Milané posluchačům i do sedmičky. K jejich svátku jim prosím o Augustín písničku Veni Sancte Spiritus. Děkuji a přeji pěkný víkend, Jiří. Takže na Jiřího přání posíláme i tuto písničku Veni Sancte Spiritus v produkci Lukáše a Jany Zubajové.

Posloucháte písničky na přání a dohrála písnička Veni Sancte Spiritus, přijď duchu svatý, kterou si přál zahrát Jiří Augustinum k jejich svátku a taky nám všem posluchačům a také do rádia. Děkujeme za ni. Já tady mám další písničkové přání. Dovolala se nám naše posluchačka Iva, která si dneska přála písničku Rájem od učedníků a posílá ji jmenovitě milence do Prahy, Radce do Jílemnice, dědečkovi Mílovi do Vizovic a nově také Ivanovi do Příbora. A taky vyjádřila vděčnost, že může vysílání Rádia 7 poslouchat. Musím říct, že my jsme zase vděční za vás, za vaše ohlasy a taky za vaše povzbuzení. Tak tady je písnička Rájem jednou chtěl bych jít od učedníků.

Tak to byla písnička Rájem jednou chtěl bych jít od kapely Učedníci, kterou si přála v písničkách na přání naše posluchačka Iva. Další písničkové přání, které tady máme, je... Tak si to tady musíme trošičku přehodit. Ne, tu jsem ještě nenašel. Tak zahrajeme písničku. Já už jsem to našel. Tak se omlouvám, trošku mi to tady, jsem si tady přeházel písničky, ale písničkové přání, které teďka zahrajeme, bude pro naši posluchačku Míšu. Dobrý den, prosím zahrát píseň Větší je náš Bůh. Děkuji a ať máte všichni hezký den. Takže od čapely Větší je náš Bůh a posíláme to nejenom Míše, ale taky vám všem, kteří posloucháte.

To byla Čapela a písnička Větší je náš Bůh, kterou si přála naše posluchačka Míša. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Já vám ještě jednou zopakuju všechny kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste si zavolali nebo napsali pro tu vaši písničku, kterou byste si rádi nechali zahrát, ať sobě a nebo pro potěšení někomu druhému, nebo třeba i všem posluchačům, nebo jenom tak zpříjemnit si dnešní den. Můžete zavolat ke mně přímo do studia na číslo 515 535 485, SMSku nebo WhatsAppovou zprávu můžete poslat na mobilní číslo 608 566 773, můžete využít taky naše facebookové stránky a napsat zprávu přes Messenger nebo poslat e-mailovou zprávu na adresu studio@radio7.cz. Takže to byly kontaktní informace. Máme před sebou ještě necelou půl hodinku, kdy se můžete dopsat nebo dovolat. Já tady mám další přání. Dobrý den, ráda bych si nechala zahrát písničku od kapely Nad čarou Syn.

Posloucháte písničky na přání a dozněla písnička Syn kapely Nad čarou, kterou si přála naše posluchačka, nevím jméno, ale se doufám, že jí udělala radost a že jí připomněla tuto písničku, to, jak zněla, když ji kdysi hrávali. Další písničkové přání, které tady máme, je od Marušky z Ostravy, která si přála zahrát písničku Modlitba za vodu od Jiřího Pavlici a

kapely Hradišťan, takže ji rádi pouštíme. Říkala, že vodu teďka potřebujeme, je pravda, že je jí málo, je hodně sucho, tak doufejme, že i tato modlitba za vodu přinese tu boží milost v dešťových mracích.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7, to byla kapela Hradišťan a jejich modlitba za vodu, kterou si přála naše posluchačka Maruška. Máme tady další přání od naší posluchačky Mileny, která by ráda nechala zahrát písničku od kapely Terebint pro své kamarádky Ivu a Radku a taky pro lidi, kteří pracují v našem rádiu. My jsme za to moc vděční, děkujeme i za toto přání, za toto věnování a posíláme písničku kapely Terebint Džbán.

To byla kapela Terebint a jejich písnička Džbán, kterou jsme hráli pro Ivu a Radku, kamarádky naší posluchačky Mileny a taky všem lidem z našeho rádia. Moc za tu písničku děkujeme. Dovolala se nám taky naše posluchačka Emílie, která si přála zahrát písničku Bratří Pospíšilů Šel jsem k spasiteli svému. A my tuto písničku rádi pustíme a přejeme nejenom Emílii, ale vám všem, aby se vás dotknul náš spasitel Pán Ježíš Kristus, aby se vás dotkla i v tuto chvíli jeho láska a záře.

To byli bratři Pospíšilové a jejich písnička Šel jsem k spasiteli svému, kterou jsme na Rádiu 7 v písničkách na přání hráli, na přání naší posluchačky Emílie. Pomalu se blížíme k závěru dnešních písniček na přání. Já zatím tady žádné další písničkové přání nemám, a tak bych rád poslal písničku všem, kteří pociťují únavu, kteří jsou přepracovaní, kteří potřebují odpočinutí. Minulý týden jsme byli na křesťanském festivalu United ve Vsetíně a u našeho altánku Rádia 7 jsme měli takovou nástěnku s obálkami, kde si lidé mohli sáhnout do obálek, které byly různě nadepsané, a mohli si sáhnout pro povzbuzení. Jedna z těch obálek byla právě nazvaná Těm, kteří jsou unavení a potřebují odpočinutí, a přiznám se, že v této to byla jedna ze dvou obálek, kde zmizely všechny lístečky, což znamená, že opravdu mnozí lidé v dnešní době, možná i mnozí z vás, pociťují přepracovanost a únavu. Tak vám posílám písničku, kterou naspívala skupina Církve bratrské ze Zlína, Pojďte ke mně všichni. Je to písnička o tom, abychom přišli k Pánu Ježíši, protože on nám dá odpočinout.

To byla písnička Pojďte ke mně všichni, kterou dnešní písničky na přání na Rádiu 7 uzavřeme. Na další se můžete těšit zase v pondělí mezi 14. a 15. hodinou. Budeme se těšit na slyšenou. Ještě poslední písnička před 15. hodinou, Áronské požehnání od skupiny Lazaret.

písničky na přání nás i dnes doprovodili k 15. hodině. Páteční odpoledne s datem 28. srpna 2026 prožíváte ve společnosti Rádia 7 s Milanem Remešem za mikrofonem. V následující hodince vám nabídneme biblickou úvahu Věry Peliové, ta zazní již za 15 minut, čtení z Bible ve 3/4 na 4 a ve kterém se začteme do 2. kapitoly 2. listu Petrova a také otevřeme kalendárium s dnešním datem. Pravidelně se také v tomto čase modlíme za situaci na Ukrajině a v dalších zemích, kde probíhají války. Tak vás zvu, abyste se ke mně v tuto chvíli připojili.

Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi. Vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě. Štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrde. Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Nebeský Otče, ty slyšíš náš hlas, naše volání, tak jako jsi kdysi slyšel volání krále Davida. A my chceme jeho slovy vyznávat, že jsi náš Bůh, naše skála, náš vysvoboditel a naše spása. Náš štít a nedobytný hrad, naše záchrana před nepřáteli fyzickými i duchovními. Jen tobě patří chvála. I dnes k tobě chceme pozvedat všechny země, ve kterých zuří válka a jejich obyvatele, i ty, kteří z domova uprchli do okolních zemí. Prosíme tě za ty, kdo bojují, muže i ženy, na obou stranách všech konfliktů. Bojová vřava působí mnohé obavy, trápení i traumata, může probouzit i ty temné stránky naší osobnosti. A tak tě prosíme, posiluj a povzbuzuj jejich srdce, buď i ve vší té temnotě světlem pro jejich duše. Dej, aby se i uprostřed všeho toho zla projevovala tvá dobrota, láska a soucit. Prosíme tě za ruský lid, aby zvedl hlavu a hledal pravdu, aby měl odvahu se vzepřít diktatuře, ozvat se a vytrvat, aby i tam přišlo vysvobození z útlaku, lži a zastrašování. Prosíme tě za všechny bratry a sestry v Kristu, v Rusku, na Ukrajině i dalších zemích. Buď jim oporou a ochranou, ať jsou tvým světlem a solí tam, kde jsou. A i dnes tě prosíme, pohni srdci všech v moci postavených a probuď v nich úsilí tyto války zastavit. I v naší zemi je spousta lidí, kteří mají strach z budoucnosti. Pomoz nám všem dívat se na tebe v každé chvíli a nacházet útěchu a naději v tobě a ve tvém synu, pánu a spasiteli Ježíši Kristu. V jeho svatém jménu prosíme a voláme. Amen.

To byl Pekař a jeho písnička Hosana. Po další písničce Adama Bubíka, Milostí spasený, už nás čeká biblická úvaha Věry Peliové.

V následující biblické úvaze se s Věrou Pelievou naposledy zaměříme na přílišný aktivismus a vytížení. A já vám přeji povzbuzující a občerstvující poslech.

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat, je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit. Mluvit o tom, co uzrálo v poznání a co se v praxi učím. Učím se, že když vidím někde nějakou možnost či potřebu, tak to ještě nutně nemusí znamenat, že ji mám naplnit právě já. Léta jsem se vrhala bezhlavě do kdečeho. Dnes se svojí bezhlavostí bojuji. Učím se nechat věci uležet a rozmyslet. Možná trochu lépe rozumím tomu, že nejsem středobod světa, povolaný k vykonávání všeho dobrého, co je možné. A že je sobecké nedat prostor v konání pozitivních věcí druhým. Spíš mě těší najít svůj úkol, to svoje místo, kde mám stát a kde mám být součástí širšího dění. Zní to obecně, ale má to velmi konkrétní podoby doma i v práci. Jedna z těch podob je i něco dělat pro lidi kolem, jak se u nás v církvi říká služba. V minulosti jsem dělala současně až moc věcí. Pracovala několik let s dětmi, současně dávala dohromady církevní časopis, vedla skupinu maminek s manželem vrstevnické rodiny, iniciovala různé akce, psala divadelní kousky a skládala písničky a nacvičovala je s dětmi či dorostem a v otevřené domácnosti pro druhé se stále něco děje. K tomu přibyly 3 děti, začaly být starší a potřebnější rodiče. No a pak na podzim roku 2009 do práce. Neslevila jsem z ničeho a tak to jinak nemohlo skončit. Musela jsem si projít těžkou hodinkou, kdy jsem ztrácela radost ze života, až jsem došla k určité apatii s fyzickými bolestmi. Byl to zvláštní čas. Tušila jsem, že se děje mnoho, ale vůbec jsem to nebyla schopná reflektovat. Tma, tíha, bolest. Dnes se ohlížím na tuto zkušenost velmi vděčně, i když to asi zní divně. Mám z té doby mnoho vzácných zkušeností, možná jednu za všechny. Jednou v noci jsem nemohla už po několikáté spát a vzpomněla jsem si nějak na Boha. V těch dnech jsem se spíš zaobírala svým zoufalým stavem a zapomněla, že v mém životě jsou i jiné rozměry. V mé mysli se velmi silně objevil pokyn. To, že vidíš nějakou potřebu, ještě neznamená, že ji máš naplnit. Kdybych neležela, musela bych si v té chvíli asi sednout, jak silně mě to zasáhlo. Asi jsem plně nerozuměla těm slovům, ale jejich intenzita byla přemáhající. Takže to, že vidím nějakou potřebu, úkol, možnost, ještě neznamená, že ho mám naplnit právě já. Nejsem středobod světa, nejsem spasitel lidí a situací, nejsem jediná možnost řešení ani všemocná síla. Mám se ptát, kde je moje místo v tom, co vidím. Vybavila se mi slova z knihy, kterou napsal starověký muž z Bible, Jeremiáš. Toto praví Hospodin, stůjte na cestách a vyhlížejte. Ptejte se na stezky věčnosti, kde je ta dobrá cesta. Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Je to už 3. rok, co tuto větu promýšlím. A snažím se na ní nezapomenout v různých situacích, když se objeví mé blízkosti člověk volající po radě, když kamarádka trpí ve svém svazku manželském, když mi studentka ve škole zalže, když mi moje děti vyprávějí, jak to chodí u nich ve třídě, když narazím na selhání svého sourozence v Kristu, když jsem pokořena vlastním selháním, když se objeví možnost realizovat nový projekt a mohla bych jmenovat další situace. Ano, to je nejvyšší čas ptát se. Bože, mám to, co vidím, skrýt v srdci a modlit se? Mám být připravená mluvit s někým, komu může být rozhovor k užitku? Mám se ptát druhých? Mám se odvážit ke kroku rozhodnutí? Mám oslovit někoho ke spolupráci? Mám tyto dveře zavřít s vírou, že vlastník jejich klíčů si ty? Mám jít do bližšího vztahu s dotyčným člověkem? Mám říct vše, co vím? A komu? Kde mě v téhle situaci vidíš ty?
Tolik otázek se vynořuje při mnoha příležitostech, které dny přinášejí. Je jejich čas. Čas, který dal do mého života Bůh. Dal čas hledat i čas ztrácet, jak čtu v knize Kazatel. A tak hledám svoje místo, svoje úkoly, cestu pro sebe a ztrácím chápání vlastní důležitosti, což je často velmi uvolňující záležitost. Pravda skutečně osvobozuje. Ježíš to neříkal jen tak.

To byla poslední ze 7 biblických úvah Věry Peliové věnovaných uštvaným křesťanům. Další zamyšlení, tentokrát z pera Karla Řežábka s názvem Učit se, nás na Rádiu 7 čeká zítra ráno ve 7:15. Teď už zpěvačka Janajs a její písnička Steny.

Ve vysílání už jsme několikrát zmiňovali naši účast na festivalu United ve Vsetíně minulý týden. Ve středu jsem vám pouštěl jednu ze skupin, které tam přijeli ze zahraničí a které jeden z večerů měli koncert. Byli to bratři Mojžíšovi, Moses Brothers. A teď bych vám rád představil ještě jednu kapelu z Německa, která byla taky hostem festivalu United a měla potom v sobotu večer hlavní koncert. Byla to kapela Good Weather Forecast, předpověď dobrého počasí. Jsou to tři bratři a jeden jejich kamarád, jak už jsem říkal, jsou z Německa, z Bavorska, z okolí Norimberku, a bylo to velice zajímavé s nimi. Kuba Lofítek, kolega, s nimi dělal rozhovor, já jsem měl tu možnost překládat a byla to opravdu jedna velká show. Moc jsme si ten rozhovor užili a i diváci z něho byli nadšení. A během toho rozhovoru zazněla tato slova, která vám řeknu a která v kontextu toho, co potom zaznělo i během toho koncertu, kdy zpěvák této kapely sdílel svoje svědectví o těžké nemoci své manželky v době, kdy už měli tři děti, byli mladí, zdraví, plní síly a najednou ji přepadla zákeřná nemoc, která ji upoutala na invalidní vozíček a nevěděli, co bude dál, tak i v kontextu tady toho během toho rozhovoru sdílel tento bratr tato slova, že Bůh nám neslíbil, že náš život s ním bude jednoduchý. Není otázkou, jestli těžké časy přijdou, ale kdy přijdou. Ale to, co nám Bůh slíbil, to, co nám Pán Ježíš slíbil, než odešel k nebeskému Otci, bylo, že je s námi a zůstane s námi do skonání tohoto věku a dává nám svůj pokoj, který překonává všechno trápení, které ve svém životě budeme zažívat. A tato slova v tom kontextu toho jeho svědectví měla opravdu sílu, protože bylo poznat, že ta slova jdou z jeho srdce, že to je něco, co s Bohem opravdu prožil a zažil. A tak bych jenom byl rád, aby tato slova přinesla povzbuzení a posilu i vám všem, kteří v těchto časech ve svém životě prožíváte nějaké těžkosti a trápení, ve kterých si možná nevíte rady a voláte k Bohu a ptáte se proč. Tak ať je vám i toto slovo povzbuzením. Pustím vám jejich písničku Good to Me, byl jsi ke mně dobrý. Takže kapela Good Weather Forecast, předpovědi dobrého počasí a jejich písnička Good to Me.

0: To byla kapela Good Weather Forecast a jejich písnička Good to Me, byl si ke mně dobrý. Tato kapela, jak už jsem zmínil, byla jedním z hostů, z hlavních hostů křesťanského festivalu United minulý týden. Teď už přišel čas na to, abychom společně nahlédli do dnešního kalendária.
1: Kalendárium.

28. srpna roku 1727 se v Ochranově německé osadě osídlené především českými protestantskými emigranty 24 mužů a 24 žen rozhodlo držet takzvanou modlitební stráž. Hodinu po hodině se vždy jeden z nich modlil za své bližní, za svět okolo, za nové obrácené věřící i za ochranu před pokušením a hříchem. I když neměli plán, jak dlouho se budou modlit, tato nepřetržitá modlitba společenství upřímných věřících vydržela celých 127 let. V roce 1867 byly do Prahy z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty. Z 28. srpna roku 1963 přednesl Martin Luther King během pochodu za práci a svobodu, který směřoval do Washingtonu, svůj projev známý jako Mám sen. V něm výmluvně a otevřeně mluví o své touze po budoucnosti, v níž si černí a bílí budou rovni. Pochod organizovaný více než 200 černošských duchovních byl významným mezníkem amerického hnutí za občanská práva. Dnes je tomu 35 let, co Ukrajina vyhlásila nezávislost na Sovětském svazu. Bývalé komunistické impérium se rozpadlo. Svého úřadu se vzdal ústřední tajemník komunistické strany Sovětského svazu Michail Gorbačov. Z 28. srpna roku 1551 se narodil český šlechtic, diplomat a spisovatel Václav Budovec z Budova. Vzdělání získával na protestantských univerzitách v Německu, Nizozemí, Francii a Anglii celkem 12 let. Cestoval pak po Evropě a po návratu domů zastával úřad rady apelačního soudu. Dá se soudit, že majestát Rudolfa II. O náboženské svobodě byl vydán v roce 1609 především jeho zásluhou. V kronikách se o Václavovi psalo: byl výborným znalcem veškerého božského i lidského práva, zrozený k herkulským pracem a zvyklý snášet je bez omrzení až do konce. Proslul dalekými cestami do Německa, Švýcarska, Nizozemí, Dánska, Itálie a Turecka. Proslul také velmi slavnými častými spisy, jež k dobru křesťanské obce vyšly v jazyce latinském i rodném. Pro svůj podíl na vládě zimního krále Fridricha Falckého patřil mezi české pány popravené po bitvě na Bílé hoře. Ke svým soudcům prý tehdy Václav pronesl: dávno jste krve naší žíznili, krev píte. Ale též vězte, že krev naší Bůh, pro něhož přitrpíme, mstí ti bude. V roce 1685 se narodil slezský kazatel působící při Ježíšově kostele v Těšíně Jan Muttmann. Na místo kazatele v Těšíně byl povolán ve 24 letech.

mnoha stížnostech a vyšetřováních byl Muttmann se svými spolupracovníky z Těšína vykázán. Roku 1730 tak město opouští navždy. Působil pak na mnoha místech v Německu. V exilu v letech 1740 až 1741 vydává Bibli v originálních jazycích a němčině. Dvacátého 8. srpna se narodil také americký gospelový zpěvák a skladatel Ira David Senke. Bylo to v roce 1840. Je známý svou dlouholetou spoluprací s Dwightem Moodym v řadě probuzeneckých kampaní v Americe a Británii v posledních desetiletích 19. století.

28. srpna roku 1612 umírá anglický baptistický kazatel John Smith. Studoval teologii v Cambridge, byl ordinován anglikánským duchovním, ale pro jiné náhledy na učení brzy anglikánskou církev opouští a stává se nezávislým kazatelem. V době vlády krále Jakuba byly nezávislé spolky křesťanů pronásledovány. Smith tedy odchází s dalšími věřícími do Holandska. Roku 1608 se skupina věřících shromážděná pod jeho vedením nechala pokřtít na vyznání své víry v Krista. Toto společenství bývá považováno za první baptistický sbor v historii. A poslední jehož jméno zmíníme v dnešním kalendáriu je Augustin, biskup a teolog. Ten umírá 28. srpna roku 430. Narodil se v Tagaste, dnešním Alžírsku, jako Aurelius Augustinus. Jeho otec byl pohan a matka Monika byla křesťankou. Byla to ona, kdo se postaral o synovu křesťanskou výchovu, avšak během studií se Augustin vzdaloval nejen křesťanství, ale i slušnému životu. Přesto se neustále vzdělával a hledal filozofii, která by dala jeho životu smysl. Ve 20. letech se stal učitelem řečnictví v Tagaste a v roce 384 odešel již jako profesor rétoriky do Milána. V Miláně se však Augustin setkal s učitelem Ambrožem, pozorně poslouchal jeho skvělá kázání a hlavně s ním diskutoval o Bibli. A tak se v roce 387 Augustin nechal od Ambrože pokřtít a hned potom se vrátil do svého rodného města Tagaste. Ve své vlasti začal Augustin žít v komunitě s podobně smýšlejícími křesťany a v roce 394 se stal knězem. O dva roky později jej už zvolili biskupem v Hippu v severní Africe. Vedle toho napsal také mnoho teologických a filozofických knih. Jeho dílo ovládalo křesťanskou teologii a filozofii po mnoho dalších staletí. Až do 13. století prakticky nebylo mnoho teologů, kteří by se s Augustinem mohli pokusit srovnávat. Jeho spisy Vyznání a O obci boží se staly prameny, ze kterých čerpal celý středověk. Augustin zemřel ve věku 75 let, v době obležení Hippa vandalským králem Genserichem. Stalo se tak 28. srpna roku 430. A to bylo z dnešního kalendária s datem 28. srpna vše. Připravili je pro nás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Na Rádiu 7 teď pustíme písničku kapely Dór Tajemství a po ní už nás čeká druhá kapitola druhého listova Petrova ve čtení z Bible. Tak zůstaňte s námi.

0: Božím lidu však bývali i falešní proroci. Stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i panovníka, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli ním ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí. Bůh přece neušetřil anděli, když zařešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutání řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noéma a 7 lidí s ním zachránil. Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota, strápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodil. Dokud ten spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho spravedlivou duši den co den trápili zločiny, které viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu. Zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají pánovu vládu. Tito samolíbí drzouni se nebojí vysmívat nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před pánem nevynášejí potupný rozsudek. Tito se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku. Čemu nerozumějí, tomu se vysmívají, ale jejich vlastní zkaženost je zničí. Odměna za jejich špatnost je nemine. Jejich zálibou je denní hýření. Na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve svých rozmarech. S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu. Se srdcem vycvičeným v chamtivosti lákají nestálé duše. Prokladci! Opustili přímou cestu a zabloudili. Vydali se cestou Baláma, syna Bosorova, jemuž se zalíbila odměna za špatnost. Za své provinění byl ovšem napomenut. Němá oslice promluvila lidským hlasem a proroka v jeho nepřičetnosti zastavila. Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, jež navěky čeká jen černá tma. Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy, čemukoli se kdo podá, toho zotročí. Když lidé skrze poznání našeho pána a spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví, pes se vrátil ke svým zvratkům a umytá svině se znovu válí v báně.
1: Druhou kapitolu druhého listu Petrova z překladu Bible pro 21. století četl Josef Sommer. 16. hodina je na Rádiu 7 na dohled a s ní do vysílání přistane letní pohlednice naší hudební redaktorky Kristýny Exnerové z Vranova nad Dyjí. Jsme rádi, že jste s námi.

To byl Filip Mana a jeho písnička Tři roky života. K 16. hodině nás doprovodí jedno zvláštní písničkové přání, které letí do Polomy. Ztracená kapela a její děti v Africe.

0: Poslední srpnový a zároveň i prázdninový pátek s datem 28.8.2026 právě překročil 16. hodinu. Společnost vám dělá vysílání Rádia 7, kterým vás od mikrofonu provází Milan Remeš. O 16:30 vám nabídneme reprízu ranního telefonátu s Lucí Pšurnou o dnech židovské kultury, které chystají v Uherském Ostrohu. A nyní už se s námi můžete vydat na řeku Dyji a objevit Vranov nad Dyjí z trochu jiné perspektivy. Z paluby loďky, z břehu i z okolních výletů se společně s naší hudební redaktorkou Kristýnou Exnerovou podíváme na místa, kde léto chutná i po dobrodružství.
1: Zámek Vranov nad Dyjí zná asi každý, ale my máme kousek od něj chatu a tak jsme tohle místo poznali trochu jinak. A to z řeky. Dívat se na svět z vody je totiž úplně jiný zážitek. Najednou si všímáte věcí, které byste jinak přešly. Ptáků nad hladinou, skal, zvláštně pokroucených stromů a hlavně nikde na vás nesvítí žádný billboard. Jen voda, les a ticho. Ať se vydáte na jakoukoliv stranu, vždycky vás něco čeká. Jedním směrem dojedete na známou vranovskou pláž, kde je písek, občerstvení, dokonce i bazén s tobogánem, ale to my vždycky říkáme, když máme kolem sebe celou Dyji, proč bychom platili za bazén. Takže děti skáčou do vody z mola, ze skal nebo prostě rovnou z lodi. A i když to kolem řeky vypadá, že jsou tam jen chaty, časem objevíte spoustu méně známých míst, kde se dá zastavit. Třeba když se vydáte na druhou stranu, směrem na hrad Býtov, narazíte na obrovskou louku, kde si klidně můžete postavit stan. Je tam taková stará, trochu ošuntělá chata, ale bydlí tam moc příjemný pán, který vám uvaří, co dům dá. O kousek dál je zase zátoka, kde se dá krásně zastavit a hned na pláži je restaurace s širokou nabídkou. A pokud by vám to ticho už lezlo na nervy, na řece najdete kemp Býtov, který se rozprostírá v kouzelném 100 metrů hlubokém údolí přímo na břehu. Výhoda je, že když jste na loďce už moc dlouho, máte hlad a potřebujete se protáhnout, tam to jde. Na naší chatě totiž ještě není ani teplá voda, takže tohodle kempu využíváme hlavně kvůli sprše. Hodíte do automatu 20 a jste zase vonavý. Další výhodou jsou krásné chatky, zmrzliny, česká kuchyně, sámoška a nejoblíbenější jídlo našich dětí – kebab. Když už budete na takzvaném moravském Jadranu, návštěva hradu Býtov, zámku ve Vranově nebo zříceniny Kornštejn určitě stojí za to. Zní to jako idylka? A jo, občas je. Ale se čtyřmi dětmi člověk rychle zjistí, co je opravdu důležité – pití, dobroty, vesty, proklid všech a hlavně časováč. Protože nejlepší místo je vždycky na přídi a vždycky jen pro jednoho. Tak třeba vás na jedné z nejkrásnějších řek potkám a řekneme si vodácké ahoj.
0: Tak to byla letní pohlednice Kirsten Kristýny Exnerové, naší hudební redaktorky z Vranova nad Dyjí. A já doufám, že vás nalákala na to, abyste se tam jeli podívat. No a protože Kirsten mluvila a zároveň také zpívá, tak vám od ní pustím písničku Bez tebe.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

To byla písnička Immanuel Džiny Čunkové, maminky naší hudební redaktorky Kristýny Exnerové. Blíží se víkend, ten je před námi a já tady pro vás mám jednu hudební pozvánku na koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála ze skupiny Oboroch. Pokud budete mít možnost, nenechte si ujít jejich meditativní koncert, duchovní příběh na křižovatce folku a klasiky, ve kterém zaznějí starší i novější skladby v komorní úpravě pro piano, kytaru a dva charakteristické hlasy. Koncert dvou zakládajících členů a hlavních autorů repertoáru Oborohu nabízí komorní podobu jak písní kapely, tak i skladeb ze sólových alb obou zkušených muzikantů. Za 37 let jejich muzikantské spolupráce vznikla spousta písní s duchovní tématikou, včetně Klecandrem ojediněle zhudebněných starozákonních žalmů. Soulové vystupování na rozdíl od hraní s kapelou umožňuje volný pohyb v čase jejich muzikantské historie. Koncert bude zítra, tedy 29. srpna v 18 hodin a bude se konat v modlitebně Česko-bratrské církve evangelické na ulici Fignerově 285 ve Slavkově u Brna. Takže pokud budete chtít vyrazit na výlet a zúčastnit se tady této hudební lahůdky, nebo jste ze Slavkova z okolí Brna, tak vás určitě zveme, abyste na tento koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála, abyste se na něj vypravili a abyste věděli, co Oboroch, Slávek Klecandr, co ta jejich muzikální a hudební tvorba nabízí. Mám tady od nich jednu písničku. Někdy.

těžké udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě je jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty,

Řekl jí, nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením,

To byla písnička Mi dva kapely On Fire. Už jsem zmínil, že na festivalu United v Altánku Rádia 7 nebo u Altánku byla nástěnka s obálkami, kde si lidé mohli sáhnout pro povzbuzení podle toho, čím zrovna procházeli nebo co zrovna prožívají. Jedna z těch obálek, která zůstala po festivalu prázdná, byla obálka, na které byla přepracovanost a únava. Ta druhá, která zůstala prázdná, ta byla nadepsána strach z budoucnosti. To ukazuje, že spousta lidí, nejenom křesťanů, ale i lidí ze společnosti, prožívá strach z toho, co bude, co chystá zítřek, co chystají další dny, týdny, měsíce a roky. Včera jsem se taky dozvěděl, že syn jednoho z mých přátel v Anglii má sebevražedné myšlenky a tak jsem mu poslal zprávu, že se za něj budu modlit. A vnímám, že i ta mladá generace, která je kolem nás, spousta lidí, právě i díky tomu strachu z budoucnosti nebo z různých dalších důvodů, prožívá opravdu těžké myšlenky. A občas uvažují o tom, že si je vezmou život. A často nevíme jako rodiče nebo jako blízcí, jako přátelé, jak v těchto situacích se zachovat, co dělat. A jediné, co nám zbývá, je opravdu modlit se a doufat a prosit a být jim na blízku a hledat i nějakou další pomoc. Já bych všem těmto lidem, ale i nám pro povzbuzení, aby přišlo světlo do té naší temnoty, pustil písničku Gravity Christine de Marco. Je to písnička o prožívání všech pocitů, brutálních i těch krásných, s Bohem, který taky všechny tyto pocity pocítil. Zpívá tam, když jsem se rozhodla, že nemůžu brečet. Pozitivita nedokáže rozdělit moře a všechen můj optimismus neosvobodí tohoto zajatce. Potřebuji krále, který visel na Golgotě. Vždy budu potřebovat Boha, který cítí do hloubky. Potřebuji Boha, který zná tu tíhu. Je osoba, ke které můžeme přijít a které můžeme odevzdat všechny ty naše starosti, otevřít naše srdce, volat k ní i v zoufalství, v beznaději, protože je to osoba, která miluje. Osoba, která prožila všechny tyto pocity. Pán Ježíš, když byl na této zemi, prožil zápasy, prožil opuštění, prožil smrt, prožil všechny ty bolesti a nemoci, které v našem životě prožíváme i my, a právě proto se k nám dokáže přiblížit. A tak vám teď pouštím pro povzbuzení písničku Christine Di Marco Gravity a přeji vám, abyste ve všech těch vašich temnotách a bolestech přicházeli a volali k tomu, který vás nejenom slyší, ale může uzdravit vaše srdce i duši a přinést vám naději do vašeho života.

0: To byla Christine DiMarco a její písnička Gravity. Teď už vás zveme k repríze ranního telefonátu o dnech židovské kultury, které chystají v Uherském Ostrohu.
1: Pokud máte zájem poznat blíže židovskou kulturu, pak by vaše kroky měly letos na podzim směřovat do Uherského Ostrohu, kde se budou konat Dny židovské kultury. Více už o akci prozradí vedoucí odboru kultury Lucie Pšurná. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Dobré ráno.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat tuhle akci?
2: Já začnu možná trošku ze široka. Naše město se každý rok zapojuje do Dnů evropského dědictví, kde se konají různé přednášky a besedy. A v loňském roce jsme měli téma Židé v našem městě, židovská obec. A udělali jsme prohlídku, komentovanou prohlídku Vily Mariany. A ta účast byla enormní, ta účast nás tak překvapila, zaskočila. Ta vila byla postavena bývalým majitelem pivovaru už v roce 1862. Je pojmenovaná po jeho manželce a to téma bylo pro ty lidi natolik zajímavé, že se jich tam sešlo snad 10x víc než obvykle.

0: že to byl takový impuls. Zapojit se nejenom do Dnů evropského dědictví, ale také do evropských dnů židovské kultury, které se konají také v měsíci září. A zaujalo mě letošní téma, a to je láska. Takže asi to byl jeden takový ten první impuls, kdy jsme si řekli, to by bylo fajn, protože ty počátky té izraelské komunity v našem městě sahají až do druhé poloviny 15. století. A ta jejich historie je pestrá, nemyslím jenom stavby, ale myslím celkově ten život, zvyky. A je fajn, abychom tady to znali a věděli, protože opravdu Židé byli součástí našeho města, naší historie od nepaměti.
1: Uherský Ostroh má se židovskou komunitou dlouhou historii. Jakou stopu tu v tomto místě po sobě zanechali?
0: Jak už jsem zmiňovala, v té první otázce, tak opravdu vlastně celou dobu v tom našem městě se zapojovali do veřejného života. Zasloužili se o ekonomický rozvoj našeho města, protože roku 1862 Herman Maj postavil cukrovár, je to dnešní závod firmy Dias, a ta bělatný dům, ten byt tam zachoval a je zachovaný v takové podobě, v jaké byl. A oni vlastně ten cukrovar dál rozvíjeli, rozšiřovali, vlastně dali spoustu pohostinství, pilu, sladovnu, vinný sklep, obchody. A ti nejvýznamnější obchodníci, pan Hahn a pan Adler, tady po sobě zanechali opravdu krásné stavby. A právě konkrétně tomu panu Adlerovi se budeme věnovat a má samostatnou část, která se nazývá Historie a současnost Willy Adler.
1: Program vaší akce je poměrně pestrý. Co jste pro návštěvníky připravili? Možná na co byste je osobně pozvala?
0: My ten program máme rozdělení do více dní, není to pouze jeden den nebo víkend. A my už začínáme sobotu 5. září, kdy nás čeká koncert skupiny Mekký Messer Klezmer Band. To bude v sobotu a v neděli potom bude Historie a současnost Willy Adler a přednášku vede naše historička paní Hendrichová, která vlastně má tu historickou část a potom už tu současnost. Tu má pan Radim Kopálek, který je současným majitelem té Willy Adler a udělal tam moto veterán muzeum, ale zachoval tu historii té budovy, jsou zpřístupněné i obytné části, nahoře terasa, takže to je pro mě jako tak nejzajímavější. Potom tam máme samozřejmě komentované prohlídky města s paní Hendrichovou. V sobotu 5. září vlastně budeme procházet město a přímo budeme zastavovat u těch židovských památek, kde budeme poslouchat od paní Hendrichové tu historii, jak se to vlastně tvořilo, jak to vznikalo. 7. října na to navazujeme s střípkami z Uherského Ostrohu, kde bude další téma židovská obec v našem městě. V říjnu nás v knihovně čeká výstava židovské tradice a zvyky. A v listopadu nás čeká výstava koláží pana Pavla Holeky, který je známý básník, spisovatel a kolážista. A potkáme se s ním u nás v Ostrohu ve středu 25. listopadu při večeru poezie.
1: Tak to je celá série akcí, celá série projektů.
0: Ano.
1: Židovská kultura je pro mnoho lidí možná trochu vzdálená. Co by je na ní podle vás mohlo překvapit nebo zaujmout?
0: Já to tak trochu otočím a já to tak řeknu na sebe, protože všichni mají tu židovskou kulturu spojenou, ano, Židé, synagoga, i ty smutné události, které tam byly, ale pro mě jsou třeba nesmírně zajímavé třeba židovské svátky, jako je šabat. Ten název zná každý, každý ví, co je šabat, ale pro mě, když jsem se tak do toho trochu ponořila a četla si o tom ovšem a zjišťovala ohledně této akce, tak to pro mě bylo třeba zajímavé se dočíst význam toho šabatu, jak vlastně probíhá, že to není klasické volno, jak všichni máme v hlavě, takže spíš tady tyto svátky, nesmírně pro mě zajímavé, synagoga a jejich svatostánky, vlastně to nejcennější, to tam mají, jak se stavili, proč byli obráceni v Jeruzalému. Potom myslím si, že i židovské obřady, že spousta lidí ví, co je třeba bar mitzva, ale už neví, co to znamená. V průběhu těch besed a přednášek, co máme u nás, tak ta naše paní historička šla opravdu i do detailů, kdy se odkrylo téma pozbývání, jak to měli oni, protože mají to jinak, než třeba křesťané. spíš tyto zvyky a tradice.

0: pocitem, že Židé byli perzekuováni, ale budou odcházet s pocitem, že tvořili historii našeho města, že tady s náma byli, žili od nepamětí a že po sobě zanechali tady velkou stopu, co se týká stavby, velkou stopu, co se týká historie. A právě my se snažíme tu židovskou obec připomínat například tím, že máme u nás v Uherském ostrohu kameny zmizelých. Jsou to kameny, které jsou před domy, kde Židé bydleli. Jsou tam vlastně jména těch lidí. Já jsem z toho měla obrovskou radost, když jsme to mohli u nás vlastně uložit, protože i to, že jsou uloženy v zemi a že dojdete, přečtete si, pokloníte se, protože měli to tady těžké, měli to náročné. I tím, jak bydleli, neměli takové možnosti, jak ostatní občané, a přesto pro to město, aniž bychom to věděli, udělali mnohé. Takže já bych byla ráda, kdyby z naší akce odcházeli s pocitem, že byli součástí našeho města. Pomáhali nám tvořit tu historii a zanechali spoustu po sobě krásných věcí.
1: Na závěr se zeptám velmi prakticky, kde zájemci najdou veškeré potřebné informace?
0: Veškeré informace můžou najít na webových stránkách našeho města www.uchostroh.cz, samozřejmě i na facebookových stránkách. Máme spoustu plakátů, letáčků. Pokud budou chtít, dá se to jednoduše dohledat. Pokud nebudou vědět, klidně aj zavolají na naše informační centrum, které tady máme, a tam jim poskytnou veškeré informace. Já bych jenom doplnila, že na webových stránkách města v sekci prodej vstupenek je možné si také zakoupit online vstupenku na Mlký Messer Klezmer Band. Ostatní akce, besedy, přednášky máme zdarma. Tak věřím, že se tady potkáme v hojné účasti a že budu odcházet návštěvníci s dobrým pocitem, a v příštím roce se zase potkáme, kde vymyslíme nějaký další program.
1: Děkujeme za pozvání na Dny židovské kultury, ano, a přejeme, ať se akce vydaří.
0: Já vám moc děkuji, mějte se krásně.
1: Hostem telefonátu Rádia 7 byla vedoucí odboru kultury Uherského ostrohu Lucie Pšurná.

Každý slunečný den i nejtemnější noc slyším tvůj hlas. Říká mi, co potřebuji slyšet. Ježíš v rádiu, tančím v rytmu naděje. Ježíš v rádiu, nezáleží na tom, kam jdu, když mám Ježíše v rádiu, dospíval ve své písničce Jamie Kimmett. Tento týden jsem jel do práce za dodávkou. Na jejich dveřích byl nápis Proud, ležák nové generace. Jak je ta dnešní doba plná různých anglických hesel a slov, která na nás vyskakují odevšad, tak jsem ten název tak nějak automaticky četl místo Proud, Proud, což anglicky znamená pyšný. V hlavě mi šrotovaly myšlenky a říkal jsem si, pyšní, to jsou ti ležáci nové generace. Žijí bez Boha a nechávají ty úžasné dary, které jim Bůh dal do vínku ležet ladem. Když dodávka zatáčela, uviděl jsem na jejím boku další nápis. Obrať proud. Říkal jsem si, obrať proud. Ti pyšní ležáci potřebují obrácení. Potřebují poznat Pána Ježíše Krista, aby se z nich stali stojáci a chodáci. Kolega Kuba, kterému jsem to hned po příjezdu vyprávil, mě samozřejmě hned upozornil na to, že ten ležák se nejmenuje Proud, ale Proud. Ale já si stejně pořád přeji a modlím se, aby se k těm pyšným ležákům nové generace dostal proud živé vody Evangelia, třeba skrze naše rádio, a aby obrátil jejich srdce k Bohu a jeho synu Ježíši Kristu. Na Rádiu 7 se blížíme k 17. hodině, po které vám nabídneme hudební pořad Interval, který představí nahrávku Plamen Kateřiny Marie Tiché, která po smrti Davida Stypky vystupuje s jeho kapelou Benjis. A sami se přesvědčíte, že je mu důstojnou následovnicí. Pořadem provází Lucie Endlicherová a v tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš. Přeji vám příjemný večer a víkend i ve společnosti našeho rádia a hlavně Boží blízkost. A těším se zase brzy naslyšenou.

scházíš, svatý. Dáváš a bereš a nikdo není jako ty. Před tvojí tváří

Jméno zpěvačky Kateřiny Marie Tiché se do širšího povědomí veřejnosti dostalo poprvé nejspíš v roce 2020 s jejím debutovým albem Sami. Nenadarmo za ně byla později oceněna co objev roku hudební cenou Anděl. Když se její cesty protly s jejím velkým inspirátorem a vzorem Davidem Stypkou, vývoj věcí byl celkem logický. A tak dnes Kateřina Marie Tichá vystupuje s někdejší Stypkovou kapelou Benjis a dostává se i díky tomu do širšího povědomí posluchačů ještě více. A to je velmi dobře. Bylo by škoda tuhle ženu silného a barevného hlasu a barevných příběhů minout. Její nahrávka Plamen z počátku roku 2024 k sobě připoutala dostatek pozornosti. Dostalo se jí propagace na mnoha stranách a dnes se donese až k vám. Jakým hlasem promlouvá? Vítejte ve světě plném silných tónů i slov. Od mikrofonu Intervalu přeje dobrý poslech Lucie Endlicherová.

Mohli bychom říci, že úvodní píseň, ta třetí, je ještě jistou ozvěnou předchozí desky Kateřiny Marie Tiché, Nahrávky samy z roku 2020. Desky, kterou charakterizovaly mimo jiné i místy nespoutané rytmy a až cikánské tóny, stejně jako vliv francouzského šansonu. Z Benchies se zpěvačka a autorka posouvá blíže k popu, ale zároveň nemůže být řeč o jakékoliv ohranosti, líbivosti nebo kolovrátkovitosti. Pravda, posluchač, který tuhle muziku zvolí za kulisu, nebude zklamán ani vyrušován nějakými přehnanými nároky, které by na něj muzika kladla. Ale ten, kdo bude poslouchat pozorněji, zaslechne kus práce a touhu po něčem, co chce Kateřina Marie Tichá sdělit posluchačům. Zajímavě k přenesení sdělení někdy pomáhají i další hudební prostředky. Třeba v následující písni V horách až filmová aranže muziky, díky které si budete místy připadat třeba jako ve velkofilmu při průletech nad hlubokými propastmi a dalekými horizonty.

Kdybychom zkoumali dráhu Kateřiny Marie Tiché, tak bychom zjistili, že na ní najdeme kontakty s Martinem Červinkou, který léta zaštiťoval tvorbu Jany Kiršner, vystupování s kapelou Jelen i spolupráci s Ondřejem Turtákem alias ODD, někdejším raperem a dnes velmi oceňovaným producentem u nás. Ostatně stál i za deskou Plamen, kterou dnes společně posloucháme. Titulní píseň téhle nahrávky je plná silných emocí a přirovnání a v něčem může být vlastně klíčem k celé desce.

0: Úplně zjednodušeně by se dalo říci, že Kateřina Marie Tichá na své nahrávce dělá to, co je ženám vlastní, tedy zpívá o emocích, vztazích, touze po blízkosti a zakotveném životě. Ale písně, které posloucháme na albu Plamen, v sobě mají ještě něco víc. Nejde o nějaké líbivé rýmy typu Láska páska nebo o kolovrátkovité melodie, které se zakousnou do mozku a už posluchače nepustí. Svůj podíl na tom mají bezesporu i přirovnání obsažená v textech. Vím, že už nebudu stejná, jsi součást mojí smečky a já tvého hejna, zpívá Kateřina Marie Tichá a aniž by si potřebovala kohokoliv přivlastnit, posluchač hned ví.
1: Mám před sebou čistý stůl a dvě prázdné sklenky, tak můžu víno a nebo vodu pít. Na všechnu mou tíhu je led pode mnou tenký, možná přišel čas ji odložit.

Vím, že tu někde jsi, jen s tebou nemůžu mluvit, tak zkusím do sevřených plic.

Padla tu zmínka o tom, že Kateřina Marie Tichá zdědila kapelu Benjis po svém vzoru a blízkém kamarádovi Davidu Stypkovi. A tak posloucháme muziku skvěle zahranou, barevnou, která zpěvačku skvěle podpoří v jejím výkonu. Zároveň nemá posluchač dojem, že by zde byla snaha nějak kopírovat to, co už to bylo, navazovat na Stypku, natáčet nějaké další tóny, které budou Stypku připomínat. A pak přijde první duet z desky, ve kterém se ke Kateřině Marii Tiché přidá trošku překvapivě možná Milan Zeiss z Tata Boys. Alespoň pro mě byl v té chvíli David Stypka zpět. Ten feeling, klenutí té písně, její vyznění, to celé mi Davida Stypku připomínalo od prvního tónu až do konce. A vlastně mi to tak v pořádku přijde mi. Ne.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, dnes pěkně do Popíkova, do Pohody s deskou Kateřiny Marie Tiché Plamen z roku 2024. Už to byla řeč o tom, že deska zpracovává především téma vztahů. Ostatně i já jsem zpěvačku zachytila také především díky zmínkám na Instagramu jedné známé, která se u videí z brněnského koncertu Kateřiny Marie Tiché vyznávala z toho, jak jí texty jejich písní pomáhají procházet vztahovými bouřemi i zátokami života. Když ovšem poslouchám písničky z alba Plamen, tak si říkám pořád dokola, že tohle skutečně nejsou jen zpívánky o tom, jak jsou vztahy těžké nebo lehké nebo jakékoliv. Myslela jsem při poslechu na Lenku Dusilovou, na Janu Kiršner, na Anetu Langerovou, na zpěvačky a skladatelky, kterým se podařilo oslovit široké publikum a přitom se nějak nezaprodat, nevzdat se kvality, hloubky sdělení. A musím říct, že zdá se mi, tohle se daří i Kateřině Marii Tiché. Naštěstí.

0: Je před námi, alespoň podle mého názoru, jedna z nejsilnějších písní desky, ne-li úplně ta nejsilnější. Jmenuje se Budu tu, začíná touhou po zahlédnutí velryb a zvuk podobný velrybýmu zpěvu se pak celou písní nese. A zároveň po tom exotičnu, kterou tuhletu písničku otevírá, jde pak o píseň úplně zakořeněnou do nejobyčejnějších obyčejností. Zrají v ní poslední letní jablka, prohání se v ní bouřka a voní to v ní senem. A za tím vším je zdánlivě obyčejný příslib blízkosti. A taky je to jediná píseň na albu, v níž se v textu objeví odkaz k tomu nahoře. Jakoby tohle všechno bylo propleteno do trojpramenného provázku, který se nepřetrhne.
1: Chci vidět velryby na širém moři a chci znovu zažít senohrabskou bouři a dívat se, jak líp je před domem ze zlátnou vlasy. Chci, ať mi vyprávíš o všem, co jsi viděl, kdy nejvíce se zbál a kdy nejvíce se styděl. Chci, ať můžeš

0: Na desce Plamen najdeme dva duety. V tom prvním se objevuje Milan Zeiss z kapely Tata Boys a možná může jít o nečekané spojení. Ne, že by to druhé bylo neméně překvapivé. Druhým souputníkem Kateřiny Marie Tiché je Štěpán Kozub. A celá píseň opět zní, jako by se David Stypka usmíval a Benjis hrál k jeho klasickému výkonu.
1: Jsi pořád trochu můj a já jsem pořád trochu tvoje.

0: jsem to dělávala kdysi a pak ti prozradila svoje tajemství.
1: Jen když ho řekneš nahlas, tak snad konečně zmizí.

Všimli jste si? Píseň Znova, ta, kterou deska Kateřiny Marie Tiché Plamen končí, vlastně nekončí. Ne do tečky. Zůstává otevřená podobně jako některé nahrávky na poslední desce Davida Stypky Dýchej, která už byla dokončena po jeho smrti. Spousta věcí se neuzavírá a má šanci na pokračování. Příběh Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis, dříve kapely Davida Stypky, která dnes doprovází Kateřinu Marie Tichou, je toho příkladem. Tak se těším na další kapitoly tohodle příběhu. Snad i vy. Interval dnes patřil desce Plamen Kateřiny Marie Tiché a je u konce. Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

0: Přesunuli jsme se do večerní části vysílání Rádia 7. Máme 18 hodin a od mikrofonu se vám hlásí Aneta Lovítková. Přeju vám všem krásný pohodový večer a rovnou začneme Bible Guidem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 47. kapitola. V této kapitole čteme nejprve o řece, která pramení v Ezechielově chrámu. Tato řeka se vlévá do mrtvého moře, kterému vrátí život. Podobá se řece vody života, o které čteme na konci knihy Zjevení, ale jsou zde rozdíly. Obě řeky pramení u Boha. Řeka v Ezechieli v chrámu, řeka ve Zjevení u Božího trůnu. Obě řeky přinášejí život. V Ezechieli je to život, který obnovuje současné stvoření, konkrétně mrtvé moře. Ve Zjevení řeka pak vyživuje strom života, který je symbolem věčnosti a dokonalosti nového stvoření. Tato Ezechielova řeka je tedy snad potvrzením toho, že ještě než se objeví nové nebe a nová země, bude obnoveno nebo uzdraveno současné stvoření. A tato obnova zde vychází z Izraele. Je zvláštní představovat si chrám, kde se obětují zvířecí oběti a ze kterého zároveň vytéká řeka, která vrací život. Pokud čteme Ezechielovo proroctví jako symbol, pak je tato řeka nádherným obrazem Božího života, který obnovuje a uzdravuje padlé stvoření. Ti, kteří čtou Ezechielovo proroctví, by ovšem neměli zapomínat, že i Ježíš věřil různým zvláštním předpovědím a příběhům z písma, které někteří považují za pouhé symboly. Ježíš například věřil, že příběh o prvních obětujících, Ábelovi a Kainovi, je pravdivý. On řekl, tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi od krve spravedlivého Ábela. Věřil také, že Noé opravdu postavil archu, do které Bůh přivedl páry zvířat a s touto lodí přežil potopu. Ježíš věřil v potopu. Jak bylo za dnů Noémových, tak bude i při příchodu syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávali se až do dne, kdy Noé vešel do archy a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu syna člověka. Ježíš také věřil, že města Sodoma a Gomora nejen skutečně existovala, ale také, že byla zničena Bohem, a to ohněm a sírou. A dokonce věřil, že se z Lotovy ženy stal opravdový solný sloup. On řekl, podobně bylo za dnů Lotových. Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral. A také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět, pamatujte na Lotovu ženu. Ježíš věřil, že izraelští patriarchové Abraham, Izák a Jákob existovali a že jsou nyní naživu a u Boha. On řekl, pokud jde o vzkříšení z mrtvých, co pak jste nečetli, jak vám Bůh řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? On není Bohem mrtvých, ale živých. Ježíš věřil, že Mojžíš existoval a že to byl on, kdo sepsal knihy zákona. On řekl, kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům? Ježíš také věřil, že během 40leté cesty Izraelců po poušti jim Bůh každý den, kromě soboty, nechal z nebe padat manu, a byly to tuny many. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám, tento chléb z nebe, tím Ježíš myslel sebe, vám nedal Mojžíš, můj otec vám dává ten pravý chléb z nebe, nejako když otcové jedli manu a zemřeli. Ježíš také věřil, že Mojžíš nechal vyrobit měděného hada na poušti, který při pohledu na něj uzdravoval od smrtelného hadího uštknutí. Věřil, že král David psal žalmy a jedl chléb určený kněžím. Také, že se Šalomoun setkal s královnou ze Sáby a že proroci Eliáš a Elíša dělali zázraky. Věřil, že se skutečně objeví prorokem Danielem předpovězená otřesná ohavnost na svatém místě a že proroka Jonáše opravdu spolkla ryba, v jejíž útrobách přežil 3 dny a pak byl rybou nezraněný vyplivnut na břeh. O tom čteme. Jako byl Jonáš 3 dny a 3 noci v břiše velryby, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Ale nejen to. Ježíš věřil ve skutečnost dalších pojmů, které někteří vykladači vidí jako symboly. Ježíš věřil v existenci nebe, kde přebývají andělé, a také v existenci pekla, kam odcházejí ti, kteří žijí hříšně. A hlavně věřil ve věčný soud a věčný život. On řekl, amen, amen, říkám vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 18 a v 18 hodin. Opět budeme otevírat Ezechielovo proroctví a konkrétně jeho poslední kapitolu. A nás těch pořadů čeká dneska mnohem více než jen Bible Guide, tak zbytek prozradím po písni. Vy.

0: Kapela Souznění nás zavedla až k samotnému přehledu pořadu, tak se pojďme společně podívat na to, jaké další pořady jsou dnes před námi. Štafeta přinese o 6:30 nahlédnutí do skautského oddílu Hlubina z Frýdku Místku. Marek Moškoř si s Helen Mrázkovou povídá o tom, jak symboly utvářejí identitu oddílu a jaké rituály mají. Dobrodružný a napínavý příběh Po stopách lva napsal na základě svých osobních zážitků z misijní cesty po Africe lékař a misionář Paul White. 13. kapitolu si s dětmi poslechneme v dnešním Kanafásku v 19.15. Závěrečná srpnová úvaha kazatele Jaroslava Pokorného nabídne v relaci Nejen chlebem sondu do novozákonního příběhu, ve kterém můžeme pozorovat roli Ducha Svatého při misijní činnosti. Vysíláme v 19 hodin 45 minut. Bitva u Armagedonu se stala vděčným námětem mnoha sci-fi scénářů. Ten skutečný scénář však vychází z Božího záměru a jeho část nám odhaluje poslední kniha písma, kterou otevíráme v relaci Světem Bible. Na komentáře Johna Vernona McGeeho se můžete těšit ve 20.15. Závěrečnou část čtení z knihy České studny z pera Davida Louly přináší relace Večer pod lampou na Rádiu 7. O studni vzdělanosti budou číst Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka ve 21 hodin. Říká se, že konec dobrý, všechno dobré, ale co když je to naopak, dobrý začátek a špatný konec? Charles Stanley bude v Dotecích mluvit o něčem, co spěje k erozi života. Na příběhu izraelského krále Saula ji budeme sledovat po 10. večerní. Ve čtení z knihy Miloše Šolce mladšího s názvem Jak život šel, ve které líčí život svého otce, reprezentanta v tenisu a později baptistického kazatele, jsme se minule dostali ke svatbě a založení rodiny ve válečné době. Po válce začal velký tlak na církev, jak uslyšíme od 23 hodin 15 minut. Tolik z nabídky pořadu pro večerní vysílání a teď už k vám posílám kapelu KSP Music.
1: I kdybych šel temným údolím, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

Věřím tomu, že každý z vás určitě někdy zažil ten pocit, kdy čelíme různým situacím, kterým třeba nerozumíme, a v takových situacích nás napadají různé otázky. Tak o tomhle přesně bude i ta následující píseň od zpěváka Jeremyho Kempa. O tom, že v Ježíši můžeme nacházet odpověď, naději.

0: Svět se mi snaží namluvit, že potřebuju víc peněz, víc aut, víc všeho, abych byl šťastný. Ale mám svou rodinu, mám Ježíše a to stačí. Znělo v písni, která právě dohrála a přesunula nás k dalšímu pořadu, kterým je štafeta.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: přivítání hosta a představení moderátora na začátku mluveného rozhovoru je dobrým, ustáleným rituálem. Nevynecháme ho ani u tohoto povídání o významu, symbolu a rituálu při práci s dětmi v křesťanských klubech a oddílech. Marek Moškoř, náš dnešní host, je vedoucím skautského oddílu Hlubina z Frýdku Místku. Je také ajťák, grafik, hudebník, běžec, táta tří dětí a milovník rituálů. Od mikrofonu vás dnes vítá Helen Mrázková. Ahoj Marku.
1: Ahoj Helen, děkuji za pozvání.
0: Co je charakteristické pro váš oddíl Hlubina?
1: Já myslím, že pro nás je charakteristické to, že jsme multigenerační oddíl. My tam máme děcka od 6 do 16 let, takže ten rozstřel je takový hodně veliký a my vedoucí, co jsme jako ti starší začali, tak máme 20 let rozdíl mezi nima, to jsou 40-tníci. A ty naše schůzky, tím, že máme velký rozstřel mezi tím věkem naším a i těmi dětskama, tak je to něco jako, když tátové si hrají s dětskama občas. Máme tam i vedoucí ženy a to jsou taky už všechny matky a pár rádců, ti jsou mladší. A my ty schůzky máme částečně kombinované, takže my tam máme i ty mladší děcka, i ty starší děcka občas dohromady. A potom myslím, že asi, co je typické pro náš oddíl, že rádi experimentujeme. Takže preferujeme zkušenost zážitkem. Je to pro nás klíčové úplně, aby ty děcka si věci prožili na vlastní kůži, vyzkoušeli. A často ani oni, ani my nevíme, jak to dopadne.
0: Váš oddíl je relativně nový. Začínali jste nedávno, možná tak před 2 lety, nebo?
1: My máme oficiální začátek a ten jsme zvolili jako symbolicky na 1. ledna. Ať se to dobře pamatuje.
0: To zní jako symbol.
1: Je to symbol a my jsme zvolili i symbolicky začátek. My jsme jako oddíl, fungujeme v rámci církve bratrské a my jsme se přetvořili z dorostového oddílu na skautský oddíl a my jsme s tím dorostovým oddílem začínali někdy v roce 2014. Nějakou dobu to fungovalo, ale pak přišla ta myšlenka a nám se to více a více líbilo a tak jsme dospěli k závěru, že bude dobrý udělat z toho skautský oddíl a vybrali jsme datum jako 1. ledna, se to dobře pamatuje, v roce 2023. A to zahájení oddílu vlastně bylo na vrcholu hory Ondřejník, který je vlastně blízko Frýdku Místku. Je to kopec, ze kterého je vidět na celý kraj, včetně Lysé hory, Beskyd, Jeseníku a to, co je pod náma. A my jsme to vnímali jako dobrý symbolický začátek toho, že bychom chtěli, abychom působili vlastně v tom, kam až oko dohlédne. A zvolili jsme si ten termín vlastně, protože se to dobře pamatuje. A každý rok máme na 1. ledna na tu horu společný výšlap. Když jsme začínali s oddílem, tak nás se tam sešlo, myslím, 14, dejme tomu. Na 1. ledna 2025 jsme tam přizvali i rodiče a přátelé a bylo nás tam 30, nebo možná víc než 30. Takže je to takový jako i symbol pro nás toho začátku a má to jasně definovanou jako formu i čas.
0: Takže vlastně váš oddíl začal už takovým rituálem, takovou tradicí, která se potom nese i do dalších let. Když jste plánovali založení oddílu, věděli jste, že některé třeba skautské, ale i neskautské rituály, symboly určitě chcete zavést? Které to byly?
1: Tak samozřejmě jsme si zjišťovali všechno, co k tomu skautingu patří. A já hodně toho znám z literatury. Jako malý jsem hodně četl knihy od Jaroslava Foglara, to mě dost ovlivnilo, ale neměl jsem moc představu vlastně, co to znamená prakticky. Takže když jsme se připravovali na to zahájení ty naše činnosti, tak jsme věděli, že musíme mít jako nějaké kroje, je součástí toho nějaká košile, která má nějaké parametry, nějakou barvu a šátky a tohle všechno. Nám přišlo jako dobrý, že se tím vlastně připojujeme k někomu, kdo nosí stejnou košili, stejný šátek a vyznává vlastně stejné myšlenky. A to připojení se k něčemu bylo něco, na co jsme se vlastně hodně těšili. Že budeme součástí něčeho většího, než je ten náš oddíl. A pak se nám hrozně taky líbily ty slibové rituály a tak dále. To jsme si potom hodně užili. A vlastně symbolický je i název našeho oddílu, protože Hlubina je hodně vztaženo k tomu, že jsme v hornickém tady kraji, takže ta hlubina znamená jako jít opravdu fyzicky do hloubky. V Ostravě je zavřený důl hlubina a zároveň je to odkaz na biblickou pasáž, kdy Ježíš zve Petra na rybolov a říká mu pojď na hlubinu a tam nalovíš ty ryby. A je to taková symbolika, že se nemáme bát jako dělat věci odvážně, i když možná to nedává smysl, ale hlavně pro nás to znamená jako jít do hloubky vztahu, do hloubky toho, co děláme. A když budeme cítit, že něco v tom oddělu jako nefunguje dobře, že je to takové jako na mělčině, tak jako aby nás to vyzvalo jít do hloubky toho problému, tématu nebo co řešíme. Takže asi takhle. Některé věci už dávno jsme měli v našem oddíle. Například takové to, když chceš, aby byl klid a když mluví vedoucí, takže se zvedne pravice nahoru a všichni se dívají a postupně vlastně přestávají mluvit a čekají, co uslyší, tak to už jsme dávno měli a některé další jako symboly, rituály možná už jsme měli. Teď jsme tomu jenom dali tu formu a možná se více nad tím teď zamýšlíme, co to znamená, jaký to má přesah.
0: Marku, ty osobně se stal skautem až v souvislosti se založením vašeho skautského oddílu. Jaké to pro tebe v dospělosti bylo? Byly některé prvky, které byly hořká pilulka k polknutí?
1: To bych neřekl. Pro mě to bylo možná splnění klukovského snu. Já jsem ty věci prožíval jako z literatury a protože jsem dětství prožíval na přelomu 80. a 90. let minulého století, tak to znamenalo, že jako dítě jsem neměl šanci chodit do skautského oddílu, protože v našem okolí nic takového nebylo. Byl jenom oddíl pionýrů a nějaké kluby modelářů a těchto věcí. A já jsem vlastně si myslel, že už nikdy se mi to nepodaří patřit k něčemu takovému, s čím já souzním, a protože mám rád přírodu a mám rád dobrodružství a tyhle věci. A hodně jako kluk jsem trávil čas rád venku, tak jsem myslel, že už to nikdy jako nemůže přijít. A vlastně mě překvapilo, že skautem se může stát každý, kdo zůstane ve svém srdci trochu tím chlapcem nebo tou dívkou. A já říkám, že vlastně skautem může být každý, komu je 12 let. A ty další roky navíc jsou už jenom ty zkušenosti, které má. Takže jako záleží asi, jak to máš uvnitř v sobě. A já jsem vlastně, když jsem potom skládal ten slib a zažíval si i ten rituál slibový a tu přípravu na to, tak jsem se vlastně znovu vrátil tam, odkud jsem vlastně nikdy neodešel, jenom moje tělo je stárné a vypadá trošku jinak. Má nějaké šrámy, jako to jsou zkušenosti toho věku, ale myslím, že jako jsem nikdy nepřestal být jako tím klukem a to je obrovská výhoda, když máte to, jako to mladé srdce, myslím. No.
0: Váš oddíl je hodně propojen s místním společenstvím Církve bratrské a jak jsi už zmiňoval, tak jste v minulosti měli ve vašem sboru dorostový oddíl. Jak to brali lidé ve sboru, že najednou tady přijde někdo s nějakými skautskými kroji a rituály? Bylo to v pohodě nebo se vyskytly nějaké obavy?
1: No, ono to nepřišlo najednou. My, když jsme začali o tom přemýšlet, tak jsme vlastně všechny ty skupiny, které jsme vnímali, že mají do toho něco co říct, tak jsme jim o tom řekli. Takže jsme se bavili zvlášť s rodiči, zvlášť s dětskama v dorostě a i zvlášť jako s celým sborem. A trochu jsme jim jako řekli, co to asi bude znamenat. A myslím, že jsme se o tom bavili potom v průběhu několika měsíců, než k tomu došlo. Ta změna trvala asi rok a půl. A vlastně na konci toho období už to bylo jenom takové jako oficiální potvrzení toho, co ti lidé jako se mohli zeptat, co my jsme zjistili, že potřebujeme od nich vědět. Takže si myslím, že ta změna nebyla šokující pro ty lidi. Co je ale pravdou, je, že tím, že jsme v rámci

0: tím víc se blížíme tomu a učíme se to jako za pochodu.
1: Takže to chtělo čas, když jste váš sbor připravovali na tu myšlenku scoutingu
0: ano.
1: v rámci sboru a chce to i čas, když vyrůstá nová generace, která dětí, která už bude úplně zvyklá na to, že nosit skautský kroj je v pohodě.
0: Přesně tak, přesně tak. A já se na to těším a už to vlastně vidím u těch mladších dětí a oni za náma třeba chodí a říkají, no tak kdy už půjdu do té starší družinky a kdy už dostanu jako ten jiný šátek. Takže oni už vidí v tom nějaký ten progres a my vlastně můžeme tam být pro ně a vést je k tomu, aby si i to, co prožívají, jako prožili způsobem, který si myslíme, že má pro ně hodnotu.
1: Když mluvíš o tom prožívání, vzpomněla jsem si na krásné fotky z vašich táborů, které jsem viděla. Snažíte se tam vždycky pracovat s takzvaným symbolickým rámcem. To znamená, že máte tábor na základě nějakého příběhu nebo kolem nějaké legendy vystavěný. Pracujete s kostýmy, s kulisami a tak dále. To dá strašnou práci. Nebylo by to jednodušší bez toho? Proč to děláte?
0: No, kdyby to nebylo, tak ono by to nebylo jednodušší, ale bylo by to naopak velmi těžké potom na tom táboře nebo na té akci, protože ten symbolický rámec dává tomu nějaké mantinely a paradoxně já si myslím, že to dává větší svobodu při přípravě celého programu. My často ty naše tábory máme jako do jisté míry jako propracované, já se starám hlavně třeba o tu myšlenku a rozpracováváme to do formy aktivit, her a tak dále, ale vlastně dneska už to tam dělají všichni vedoucí. A hlavní smysl je v tom, že ty si za 2, 3, 4, 10 let nebudeš pamatovat, co přesně si na táboře dělal, ale budeš si pamatovat, jak jsi se u toho cítil. A to je to, co když to zpracujeme do podoby nějakého příběhu, pomáhá udržet ten pocit a tu myšlenku a vydrží to strašně dlouho. My často třeba na táboře nebo na nějaké chatě zařazujeme LARP, live action roleplay. A ono to vypadá tak, že děcka mají 3-4 hodiny čas a prostor, aby si prožili nějaký příběh. My jim k tomu dáme role. Každý člověk hraje nějakou roli nebo postavu. A oni znají jenom nějaký začátek nebo konec. Je tam nějaký game master, to je člověk, který sleduje ten průběh té hry a snaží se, aby nějakým způsobem to od někud někam vedlo. My jsme třeba tímhle způsobem dělali 10 egyptských ran. Takže děti byly rozděleny na Egypťany, kteří makali, stavili pyramidy a potom na Izraelity, kteří byli podrobeni a na ty Egypťany, kteří dělali ty dráby. A bylo to strašně silné, protože ty děcka vlastně během toho se do toho vžili. A když jsme potom na konci té hry večer u ohně probírali, co se jim honilo hlavou, tak to byly vynikající myšlenky, které by nás v životě nenapadly, i kdybychom připravili sebe lepší hru. Takže my často pracujeme s nějakým tématem a snažíme se o to, aby to téma si ty děti mohly prožít způsobem, jakým oni přemýšlejí. A to nám právě umožní ten symbolický rámec i v té velké táborové hře, která může trvat po celou dobu tábora nebo jenom část tábora. Ale co tam vnímám, že je taky důležité, je, aby tam byl někdo nad tím rámcem a trošku hlídal to, jestli to splňuje ten účel. Já jsem říkal, že my experimentujeme, tak nám se na jednom táboře stalo, že jsem měl vymyšlenou úžasnou hru. Téma bylo pirátské, my jsme byli na Slezské hartě, takže každá družinka měla svůj vlastní raft. A cílem té hry bylo, že oni složili mapu pokladu a potom přes tu přehradu 2 kilometry padlovali a hledali poklad. Ale my jsme zjistili na začátku tábora, asi 3., 4. den, že ty skupinky nejsou nalazené na tu hru ani na sebe. A tak jsem udělal jako den vyloženě jako přestávku, kde celý ten den děti dělali aktivity, které sloužily k tomu, aby se více poznali. A pak jsme najeli zpátky na ten symbolický rámec té hry. A fungovalo to jako výrazně líp potom. Takže jako je třeba někdy i o to možná trochu podstoupit, aby to fungovalo a zjistit, jako jestli z toho je ten užitek. Takže jako to je pro mě třeba důležité a klíčové. Nejen, že si vedoucí užijou tu hru, jako když už jsem to nachystal, takže jako teď to všichni budou hrát, ale i aby ty děcka a vlastně všichni, kdo jsou v tom zapojení, aby v tom viděli smysl. Protože i ten symbolický rámec musí mít vždycky ten smysl a lidi ho musí chápat. Když ho nechápou, tak prostě

0: je zbytečný.
1: Děkuji ti, Marku, za to připomenutí, že je špatně, pokud by nástroj přebyl ten cíl, který to má.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: S Markem Moškořem, vedoucím skautského křesťanského oddílu Hlubina, si dnes povídáme o tom, jak k posílení významu, sounáležitosti, ale i atraktivity programu využívají symboly a rituály. Marku, jaký nejlepší rituál se vám fakt povedl a mohl by inspirovat ostatní?
0: No tak samozřejmě založení oddílu na 1. ledna. Vřele doporučuju, to opravdu nikdo v kalendáři potom nemine, ale já myslím, že dobrý rituál někdy vznikne i možná náhodou nebo nějakou myšlenkou. Jeden rituál, který je trošku spjatý vlastně i s naším oddílem, ale možná více se sborem a s mládeží, byla takzvaná cesta kříže. My jsme před pár lety přemýšleli, jakým způsobem líp prožít jako ten velký velikonoční týden, a byly tam různé myšlenky a nápady a jeden ten nápad to měl vedoucí mládeže. Ho napadlo, že na Velký pátek by bylo fajn se potkat na nějakém místě a fyzicky nést kříž na kopec. A my u nás za městem máme takový malý zalesněný kopec, je to bývalé hradiště, z doby možná už bronzové. A poprvé, když jsme tu akci pořádali, to nesení kříže, tak se nás tam sešlo jako vlastně mládežníci a nějací dorostenci. Jeden bratr udělal jako z kmenu stromu kříž a my vlastně jsme tu krátkou, asi 2-kilometrovou cestu na ten kopec šli ve tmě s pochodněma a se zastaveníma. A vlastně každý rok, kdy se to opakovalo, tak vždycky to mělo vynikající atmosféru a vlastně každý mohl být toho součástí a ta cesta kříže vlastně končila tím, že jsme ten kříž na konci zasadili v tom lese na vrchol toho kopce a někdy tam ten kříž vydržel třeba 3 dny, někdy celý rok, záleželo, jak moc lidé byli vandali nebo nebyli vandali, to je veřejně přístupné místo, ale bylo to něco, jako, co bylo hrozně fajn. My teď máme jinou formu, protože nějakým způsobem nebyla ta touha vlastně ten zvyk nebo tu tradici, rituál opakovat. Ale možná se k tomu vrátíme. Ale vždycky to bylo super a mně se to moc líbilo.
1: To zní jako opravdu silný zážitek. Co myslíš, že je důležité pro opravdu dobrý rituál?
0: Dobrý rituál má několik parametrů. Určitě by to mělo být něco, co obsahuje trošku tajemství, nějakého mystéria. Něco, co ne každý chápe, ale táhne tě to být toho součástí. Když jsi aktivní součástí toho rituálu, tak vnímáš tu důležitost, možná i to mystérium. A myslím, že co je i důležité, že i ti, kteří se toho účastní, i když nechápou, co se přesně děje, tak jakože se tváří, že ví. A oni si potom na to přicházejí sami. A možná si to třeba mají nějakou jinou představu, co to vlastně znamená, ty symboly a tak dále, ale oni si na to přijdou a vlastně jsou schopni to potom nést dál. Takže je důležité být součástí toho rituálu. Ono to je něco, možná jsou podobné slova jako ceremoniál třeba. Jo, když ty třeba se účastníš nějakého závodu, může to být běžický závod, někam běžíš, ty znáš svůj čas, jako který jsi zaběhl, a znáš svoje pořadí. Ale všichni jakoby potřebujou, aby byl někdo, kdo ti dá tu medaili. Takové to potvrzení, jakože ano, víme, ty víš, jako co to pro tebe znamená. A myslím, že ta obřadnost, nebo takové to oddělení od toho výkonu, od toho procesu, to, co k tomu rituálu předcházelo, je hrozně důležité. Ale může to být i malé věci. My třeba začínáme naše schůzky tím, že se spojíme do gilvalského kruhu. A vlastně to spojení samotné už jako je rituál. Je to nějaké zahájení něčeho. A i když je krátké, tak smyslem toho rituálu, no možná všech rituálů, je vlastně oddělení. Já odděluju, tohle je ten okamžik, kdy já si uvědomím, že jsem někde byl a teď jsem někde jinde. A to je strašně silné. A obsahuje to právě to takové to chvění, takové to mystérium, trochu toho tajemna, ale zároveň, že já vím, že je to důležité a vím, že mi to pomůže vlastně ukotvit třeba tu schůzku do nějakého času a prostoru. Umožní mi to třeba udělat i ten rituál slibový, že já slíbím něco a já to teď potvrdím, zapálí se oheň, je tam dřevo, které nehořelo, teď hoří, ono potom zhoří. Takže je to nějaký jako bod, který je velmi důležitý pro ty lidi, aby si zažili. A myslím, že co je asi fakt důležité, je, že nemusí to každý chápat. A to je na tom hrozně hezky.
1: Nemusí ho každý chápat, ale nevyděluje to potom ty, kteří nechápou, nezůstávají pocitově mimo?
0: Já myslím, že ne, protože vždycky je někdo, kdo jim to může vysvětlit. A nikdy jsem se ani nesetkal s tím, že by... Ale to je možná moje osobní zkušenost. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by ti lidé se cítili nějak jako špatně nebo že to nechápou. Spíš tam častěji vidím to, že mají nějakou bázeň jako účastnit se toho a spíše se jako nechtějí účastnit nebo nechtějí se spojit do toho kruhu, nechtějí s náma vyjít na nějaký kopec. Ale ty důvody jsou většinou nějaké prozaické, že třeba se na to necítí nebo že chtějí jako být více jako spojení a zapojení. A vlastně na tom se dá pracovat. Na druhou stranu samozřejmě, že ty rituály jsou trošku vydělující, ale já myslím, že to je i jejich povaha. Že prostě ne každý to zvládne. Ne každý to zvládne, tu zkoušku. My jsme před 2 lety na táboře vlastně skoro celý oddíl sliboval, skautský slib, a byl tam jeden kluk, který vlastně se rozhodl, že nechce slíbit. A to jeho rozhodnutí jsme respektovali, nikdo ho nepřemlouval a on potom vlastně sliboval za rok, měl šanci až za rok. A bylo to moc hezký, bylo to moc pěkný. A pro mě je důležité, aby se ti lidé necítili pod tlakem, že něco musí dělat, že něco musí, něčemu musí rozumět, něco musí jako umět vysvětlit. A myslím, že jsme svobodné bytosti a že když tohle vnímáme, tak možná vznikne potom i takové lepší pouto a spojení, když ten rituál potom proběhne, nebo když to potom začíná.
1: Vymyslel jsi a připravil někdy rituál, který se nepovedl?
0: Já myslím, že spoustu věcí se nepovedlo. Naštěstí lidský mozek funguje tak, že zapomeneš na ty špatné věci, pamatuješ si jenom ty dobré. Ale vím, že co se nám třeba nedařilo, my jsme vymysleli, že budeme mít sjednocený konec schůzky. A zjistili jsme, že i když jsme se tomu snažili dát jakýkoliv jako formát, a nevím, třeba budeme zpívat hymnu, nebo uděláme nějaké rozloučení, tak nám to prostě nefungovalo. Protože děcka už byly unavené, nebo vedoucí byli na přetížení a už nevnímali, jako, že třeba to udělat. A tak jsme to vlastně vzdali, ale máme sjednocený začátek schůzky, který má nějakou formu. A to nám funguje hezky, takže... To si vzpomínám, že byla taková touha, ať to má ten symbolický rámec, nejen začátek, ale i konec. Ale myslím, že nikdo si z toho teď těžkou hlavu nedělá, naštěstí. A my si můžeme užít jako ty jiné věci, které k tomu patří.
1: Tak jak znám váš oddíl, tak vaše schůzky probíhají, takže družina starších dětí nebo družiny starších dětí mají zvlášť program a družina Vlčat a Světlušek zvlášť, takže tím se jednak vysvětluje, že máte tak velký věkový rozptyl dětí a taky to asi vysvětluje, že je těžké se na konci ujednotit.
0: No, je to tak, je to tak. A my někdy máme i jako úplně celooddílový začátek schůzky. Taky bývá. To znamená, že tam je skoro 25 děcek. A to, že množství, jako které se těžko někdy dává do nějaké formy a způsobu, takže používáme to, co nám funguje na tohle množství dětí, ať je to adekvátní jejich věku, ať se u toho nenudí a ať je to baví.
1: Ty jsi grafik, vizuální typ, máš rád, když věci hezky vypadají. Co kronika? Pokoušeli jste se o něco tak krásného a rituálního, tradičního ve vašem oddíle?
0: Já jsem kdysi dávno ve svých jinošských letech vedl kroniku. Hodně dlouho jsem se staral o zápisy, o tyhle věci. A velmi se mi ulevilo, když jsme tu kroniku jako do 3/4 jako naplnili. To byla fyzická, obrovská, hrubá kniha a vím, že je to náročné. Pokud nemáš někoho, kdo je archivní typ a kdo rád vzpomíná v oddíle, tak je to velmi těžký. Takže my nemáme kroniku fyzickou. Myslím, že lépe fungují nějaké kolekce fotografií, které si můžete vytisknout formou do knížky, to dáte třeba jako ročenku, nebo to můžete dát na nástěnku. a líp fungují možná zápisy z výprav přímo třeba na web. A to se dá taky potom už jako vytisknout a nějak třeba zpracovat. To je takové schudnější. Ale pokud třeba máte někoho, kdo vyloženě rád má tyhle věci a chce si udělat odborku historika, tak to je ideální kandidát jako na to, aby vedl kroniku.
1: Nedávno jsem telefonovala Dazulovi, skautskému vedoucímu z dob mého dětství. Neviděli jsme se 35 let. Když jsem se mu představila jménem a příjmením, tak mu to nic neřeklo, ale ve chvíli, kdy jsem zmínila svou někdejší skautskou přezdívku, tak úplně rozdál, změnil tón hlasu a ten rozhovor od té chvíle byl úplně proměněný. Byl to najednou rozhovor dvou blízkých lidí. Máte v oddíle přezdívky? Máš ty, Marku, nějakou přezdívku?
0: Tak moje přezdívka Mouka. Ale děcka mi tak neříkají. Oni mi říkají jako Marku, ale to asi dáno tím, že mají ke mně respekt. Ale přezdívky vlastně vznikají díky situacím. Málo kdy ta přezdívka, která nevznikne díky nějaké konkrétní situaci, má smysl. Takže mladší děcka u nás mají některé přezdívky, nebudu je zmiňovat, ale jsou vtipné a dobře charakterizují ty jejich nositele. Takže já myslím, že ještě hodně přezdívek jako vznikne a čím víc spolu zažíváme, tím víc jako ty děcka mají jako odvahu vlastně i tou přezdívkou říct nějakou charakteristiku toho člověka nebo tak. Takže já myslím, že je to důležité a chci podpořit naše posluchače k tomu, aby své děti vedli k tomu, aby si třeba vymysleli nějakou přezdívku nebo někomu dali. Je to fajn.
1: Máš nějaký příklad vyprázdněného rituálu, kdy jsi uvědomil, že se vytratil z té tradice ten původní záměr, ať už z vašeho oddílu nebo i z jiného prostředí?
0: Já už jsem o tom tady možná mluvil. Měli jsme hymnu, to byla písnička, která se vybrala, že se bude zpívat na konci každého setkání. A ono to zní jako dobře, jako dobrý nápad. Ale my jsme potom zjistili, že když na to jednou zapomene člověk, nebo dvakrát, tak mu už to připadá trochu jako takový divný, že jako proč bych měl pokračovat v něčem, na co jsem zapomněl. Já si myslím, že dodržovat nějaké rituály, které už nemají význam, jako nemá opravdu smysl. Jako rituál ve své podstatě je něco, do čeho máš člověka zasvětit. Nemu to vysvětlovat. Je to jako hledání cesty. Samozřejmě některé asi má smysl jako držet zuby nechty, proto se třeba zdravíme, nebo si říkáme jmény. To je, myslím, jako mikrorituál, že si podáme ruku, nebo že na výpravě máme šátky. Jo, to je fajn, to je, a je to dobré to držet, i když třeba si o tom člověk může myslet svoje. Ale když je to něco takového většího, tak vždycky je tam asi důležité, aby ti lidé, kteří se toho rituálu účastní, aby mu nějak rozuměli. A když mu nerozumí, tak si musí promluvit o tom vlastně, proč tomu nerozumí a jestli tomu chtějí dát nějaký nový význam, nebo někdy možná stačí jenom se podívat na ten původní význam a říct si, jo, to je super, to vlastně chceme. A potom to jde.
1: Pamatuješ si nějaký výrazný rituál ze svého dětství a vnímal jsi už tehdy ten význam, který zatím je skrytý, anebo jenom ten rituál jako takový?
0: Když mi bylo, myslím, 14, 13, tak jsem dostal Bibli, což je kniha, kterou člověk dostává u speciálních příležitostí. A já jsem si vlastně uvědomil, jako aha, tak teď už vlastně můžu sám proniknout do něčeho tajemného. A byl to pro mě jako takový hezký symbol. Nebo když vylezu na vrchol hory, na které jsem ještě nebyl. Já bydlím ve Frýdku Místku a z místa, kde bydlím, vidím velkou část Beskyd. A já jsem se vlastně jednou koukal vlastně na ty hory a říkal jsem si, jaké by to bylo, kdybych byl na všech těch vrcholech. Jako, jaké by to bylo. Takže kromě jednoho vrcholu, na který není veřejně dostupný přístup, tak jsem vlastně byl na všech vrcholech, těch beskydských. A je to takový jako pocit něčeho, jako když na to vystoupíte, tak vlastně zjistíte, jo, někde jsem nebyl, jsem tady a teď, prožiju to nějakým způsobem a pokračuju dál. A já myslím, že u těch rituálů je právě důležité to pokračování dál. Nezůstat jenom na tom vrcholu té hory, nebo jenom u té knihy, kterou já dostanu, Biblii. Kdybych jenom dostal, nic bych s ní nedělal, tak je to vlastně úplně zbytečný. A říká se, že vlastně nejtěžší na tom výstupu nahoru je sestup. A já myslím, že to platí i u rituálu. Já jsem něčeho dosáhl, něco jsem zažil, ale co je ten další krok, který budu dělat? A to je podle mě důležitější než možná i ten samotný rituál.
1: Máš poměrně velkou rodinu. Jsi táta tří dětí. Máte i doma nějaký rituál, který by mohl inspirovat ostatní?
0: No, to je teda zákeřná otázka. Máme jedno pravidlo, když hrajeme spolu deskové hry. A to je vlastně rituál. Když hrajeme spolu nějakou deskovou hru nebo jakoukoliv hru, kdy máš proti sobě soupeře, tak ten, kdo vyhraje, tak sklízí tu hru. Má tu čest oslavit své vítězství tím, že to vlastně uklidí a ti poražení můžou potom si to doprožít, ten svůj neúspěch případný. Ale je to pravidlo a myslím, že to je hezké pravidlo, protože často má člověk jako potom pocit, jako že jajda, teď jsem mohl vyhrát, nebo tohle mi nevyšlo, ale víš, že ten vítěz vlastně taky se do toho musí zapojit, že potom uklízí. Tak vítěz sklízí hru, je náš domácí rituál a děti si na to zvykly a my ho dodržujeme jako bezpodmínečně.
1: Děkuju, Marku, za tady ten krásný malý domácí rituál. Rituály nemusí být nic velkého. A proto bych vám chtěla doporučit, až půjdete dneska spát, zkuste si uvědomit, jaký rituál máte před spaním. Jestli je pro vás užitečný, nebo by jej bylo lepší změnit, abyste jeho opakováním mohli posílit to dobré, co chcete. Od mikrofonu se s vámi loučí Marek Moškoř a Helen Mrázková.

Máme krátce po 19. hodině a vy posloucháte večerní vysílání na Rádiu 7, kterým vás provází Aneta Lofítková. Před malou chvilkou skončil pořad Štafeta, který vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Premiéru dalšího dílu si můžete naladit ve čtvrtek v 11 hodin 15 minut. No a ta následující hodina nabídne taky dva pořady, a to konkrétně Kanafá a nejen chlebem. Teď už k vám posílám kapelu Lift Up.

Teď se vrátíme na chvilku do 90. let, kdy vznikla písnička Take Me There od kapely Imperials. Text téhle písničky vyjadřuje hlubokou touhu člověka po duchovním domově a nebeském království. Hlavním tématem písně je naděje a touha po chvíli, kdy víra přejde ve skutečnost a člověk bude tam, kde je Boží láska.

Ahoj děti, čím hlouběji jsme ponořeni do děje knihy Paula Whitea Po stopách lva, tím víc je příběh napínavější a dnešní kapitola obzvlášť. Být vámi, vezmu si do ruky oblíbeného plyšáka, abyste měli co mačkat, když budete nervózní. Vyprávění jsme skončili ve chvíli, kdy je Perisy po operaci slepého střeva a spí. Mafuta, její otec, se ale přihnal do nemocnice a křičel. Doktor a jeho pomocník ho museli uspat. Čte Pavel Hromádka.

Buhana, řekl Daudy v běhu. Je to kvůli Mafutovi. Je to hrozné. Je v bezvědomí a vypadá děsně. Co nejrychleji jsme proběhli vraty k mužskému oddělení, kde mi v zahradě padl do očí stín keře granátovníku, který se ostře odrážel od bílé zdi. Je to zvláštní, ale tento obraz se mi vryl hluboko do paměti. V sále jsem uviděl Mafutu, kterého podpíral vylekaný ošetřovatel. Sáhl jsem po tepu. Jakýsi šestý smysl mi říkal, že zde už čeká smrt přede dveřmi. Rychle jsme připravili nadlihovým vařičem injekční stříkačku a brzo ležel Mafuta tiše na posteli pod blahodárným účinkem morfia. Buhana, tázal se Daudy starostlivě, snad jsme mu neublížili, když jsme s ním zápasili, když tak křičel. Ne, Daudy, to je souhra různých okolností, které tady přivodili konec. Život, jaký Mafuta žil, byl příliš nezdravý. Černoch zvedl pravé obočí. Hongo, Buhana, to je pravda. Víš, Daudy, v Biblii je napsáno, že sklidíme bouři, sejeme-li vítr. A na jiném místě, nemylte se, Bůh nebude oklamán, neboť cokoliv rozsíval by člověk, to bude i žít. Mafuta sklízí teď, co rozsel, ale jaká je to žeň? 2 hodiny Černoch ležel, aniž nabyl vědomí. Náhle vzdychl. Moje prsty cítili, jak jeho tep zakmital, a pak se zastavil. Venku před oknem zazněl pronikavý výkřik smrti. A pak nastalo nehybné ticho. Ká, Buhana, zašeptal Daudy. To byl jeden ze zvědů pohlavára Makaranga. Na obzoru svítalo, když jsme s Daudym opouštěli nemocniční sál. Zastavili jsme se, dívali se přes rovinu a naslouchali bubnování z nejbližší vesnice. Můj průvodce se dotkl mé ruky. Buhana, už podávají zprávu dál. Uvidíš, během krátké doby bude vědět celý kraj, že Mafuta odešel ke svým předkům. To způsobí mnoho rozčilení a neklidu. Víš, včera jsem slyšel, že Mafuta už převzal od Makaranga 3 krávy, ale hned je zase prodal dál. Pohlavár bude teď požadovat svoje krávy zpět a Mafutovi příbuzní mu je budou muset dát, leda, že by Makaranga trval na zasnoubení s Perisy. Daudy kroutil hlavou nad tímto obtížným případem. Slyšel jsem, že jediný příbuzný, kterého Mafuta měl, se odstěhoval ze strachu, že by neštěstí, které stíhalo jeho bratrance, mohlo postihnout i jeho. A tak má tedy pohlavár právo na Perisy, jestliže... No ano, řekl jsem. Ale do toho má přece také Simba právo mluvit. Ale nejsou-li tu příbuzní, kdo obdrží věno? Chá, odpověděl Daudy, nejsou-li tu příbuzní, pak by měli pěstouni právo žádat věno, vždyť patří k jejich rodině. Správně. A kdo jsou oni pěstouni? He, což nebyla vychována v misijní škole? Tmavý stín se položil na zeď. Blížil se k nám Černoch s dlouhým oštěpem. Stín způsobil, že muž se zdál být příšerně velký. Ká, zašeptal Daudy, kdo to je? Hned na to se zeptal hlas. Hody, hody, smím vstoupit? Daudy utíkal k vratům, aby otevřel. Stál tam Simba. Ká, zaslechl jsem zprávu podávanou hlasem bubnu. Přicházím pomáhat. Simbo, podívej se, jsme ve velkých rozpacích. Mafuta zde nemá příbuzné a není, kdo by obstaral pohřeb. A není zde nikdo, kdo by vrátil pohlavárovi 3 krávy, které staroch od něj dostal. Ká, řekl Simba. A nejen to... Zítra ráno přijdou Makarangovi lidé a budou chtít mluvit s Perisy. To jí zneklidní a možná snad by to na ně bylo příliš, Buhana. O to se postarám, jestliže... Simba mě horlivě přerušil. Buhana, mohu vrátit krávy a mohu splnit povinnosti příbuzného. O, ať je to cokoliv, já to rád udělám. Pak se my 2 vypořádáme s oněmi těžkostmi, jak se mi zdá. Simba přikývl. Za prvního ranního rozbřesku jsme sepjali ruce a prosili Boha,
aby nám pomohl tento uzel rozvázat a najít správnou cestu z tohoto obtížného postavení. Po nějakou chvíli bylo ticho. Pak začal Simba zamyšleně, palcem u nohy, kreslit figurky do písku. Buana, řekl, právě jsem přemýšlel o tomto. Když slunce zapadalo, mohl si Mafuta ještě volit, kterou cestou se dát. Teď už si nemůže vybírat. Brána smrti se náhle zavřela. Hé, řekl Daudi, nemluvil jsem s ním ještě včera odpoledne na tomto místě? Řekl jsem mu, že cesta bohatých je kluzká a nebezpečná. Připomněl jsem mu příběh, který vyprávěl pán Ježíš o muži, jenž sklidil tak bohatou úrodu, že si v srdci myslel, že bohatství a potraviny mu vystačí na roky. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci požádají od tebe zpět tvoji duši, a čí bude to, co si připravil? Buana, pokračoval Daudi, to všechno jsem mu řekl, ale on nechtěl nic slyšet. Řekl jsem mu také, že největší hřích bere na sebe ten, který se od Boha odvrací a odmítá jeho největší dar, totiž odpuštění. Ale Buana nechtěl o tom ani slyšet. Řekl, chá, co je mi potom? Buana to bylo ještě před několika hodinami. A kde je jeho duše teď? Daudi, možná, že to bude vážným napomenutím pro mnohé, kteří o tom budou v budoucnu slyšet. S těmito myšlenkami jsem opustil oba a šel jsem kukuřičnými poli ke svému domovu.

Seděl jsem právě u snídaně. Tu jsem viděl oknem velkolepý průvod, který se pomalu ubíral do vrchu směrem k nemocnici. Uprostřed skupiny černochů kráčel pohlavár, oblečen do barevných látek s červeným fezem na hlavě. Přes dlouhý bílý košilovitý kanzu, který je u černochů velice oblíben, měl tlustou kostkovanou kazajku. Puana, řekl Daudy, který přiběhl k mému domu. Dej si pozor, přichází Makaranga. Je to pravý rozvratník, člověk, který kam přijde, tam vnáší nepokoj. Podívej se, Daudy, zda je brána do nemocnice zavřená. A řekni pohlavárovi, aby byl tak laskav a přišel k domu vyjednávání, abychom mohli pohovořit o jeho záležitosti. Ale dej pozor, ať není Perisi rušena žádným hlukem. A tak se stalo, že jsem asi za čtvrt hodiny vítal pohlavára i jeho průvod. Daudy i Simba seděli vedle mne na třínožkách. Hovořili jsme po africkém způsobu o různém, než jsme se dostali k vlastnímu předmětu našeho vyjednávání. Najednou Simba vyskočil, pospíchal ke dveřím a řekl hlasitě: Podívejte se, přišel velký král země Ugogo. Každý povstal, když do pokoje vstoupil ušlechtilý, starý africký král. Úsměv se mu rozkládal po celém obličeji, když šel od jednoho ke druhému a podával každému ruku. Pak se také posadil. Nikdo v celé zemi nám nemohl lépe pomoci, než právě on. Jeho úsudek byl zcela nestranný a jeho slovo platilo jako zákon. Mutemi, začal jsem, máme radost, že tě vidíme zde. Podívej se, máme právě projednat důležitou záležitost a tvá moudrost nám bude velkou pomocí. Není-li tomu tak? Obrátil jsem se na Makarangu. He, Buana, to je pravda. Vyprávěl jsem mu tedy celý příběh, o kterém byl už spraven, jak se zdálo. Buana, řekl král, u nás platí obyčej, že příbuzní zemřelého vrátí krávy, leda, že by ten, který krávy předal, trval na zasnoubení. Obrátil se na Makarangu a zvedl tázavě obočí. Ká, řekl pohlavár a pohrával si s překrásným knoflíkem u své kazajky. Proč pak bych byl předal krávy, ne-li s úmyslem, že se ožením s onou dívkou? Honko, odpověděl klidně černošský král. Ale Buana mi říká, že dívka je právě velmi nemocná, baže je před bránou smrti. Ká, odpověděl Makaranga. Podívej se, to jsou slova Buany, protože nechce, abych se oženil s touto dívkou. Ona dává přednost jinému. Podíval jsem se na Simbu. Jeho obličej neprozrazoval nejmenší záchvěv neklidu. Mně se však zdálo, že je vše ztraceno. Náhle strčila sečelela hlavu do dveří. Buana, jsi zde? Volala naléhavým hlasem. Ano, řekl jsem a vyšel jsem ven. Buana, Perisi přestala dýchat. Ona... Ani jsem déle nečekal a dal se do běhu, sledován Daudym a Simbou. Sklonil jsem se k posteli dívky a poslouchal se stetoskopem v uších tlukot jejího srdce, který byl sotva slyšitelný. Podíval jsem se ke dveřím. Tam stál Simba s úzkostným, tázavým pohledem. Než jsem řekl slovo, sáhl jsem po injekci, která byla připravena pro krajní případ a vstříkl ji nemocné. Pak jsem se teprve obrátil k Simbovi. Simbo, byla doba, kdy jsi ty byl tak blízko smrti, jako je Perisi teď. To, co jsi potřeboval tenkrát ty, to potřebuje teď ona. Když jsi to potřeboval, dala ti svou krev. Hongo, řekl Simba a úsměv se kmitl jeho tváří. To je konečně něco, co pro ní mohu udělat. Plný kbelík jí dám. Běžel jsem do naší patologické místnosti udělat příslušné zkoušky a rychle připravit všechno k transfuzi. V tom spěchu jsem si ani nevšiml cizího černocha, který běžel kolem mne. Později jsem se doslechl, že přiběhl lapaje po vzduchu k pohlavárovi a jeho lidem, kde se dosud jednalo o Perisi. Pošeptal Makarangovi do ucha, děvče umírá, vezmi si honem krávy zpět, než je ztratíš. V okamžiku se situace změnila. Ká, řekl Makaranga, chci svoje krávy zpět, co bych si počal s ženou, která nemá žádnou sílu. Dejme věci do pořádku.
Hodinu před západem slunce jsme byli hotovi s transfuzí. Simba seděl na podlaze a pozoroval každý můj pohyb. Vytáhl jsem jehlu a nalepil malou náplast na místo v pichu. Zase jsem poslouchal stetoskopem. Tentokrát jsem slyšel pravidelné, silné údery srdce. Všechno je v pořádku, Simbo. Teď běž a odveď pohlavárovi krávy. Stal jsem a protáhl jsem se. To byl dnes den, ale jistě pomáhají všechny věci k dobrému těm, kteří Boha milují. Kývl. Nespomínám si přesně na slovo ke konci. Není tam těm, kteří podle uložení jeho povolání jsou a kteří ho poslouchají? Ano, to je pravda. Teď ale jdi, ty lovče lvů. Přijď zítra ráno brzo po rozbřesku sem, pak se dozvíš, jak se Perisi daří.

Knihu Po stopách lva, ze které jsme četli dnešní příběh, napsal Paul White a četl Pavel Hromádka. Knížku vydalo nakladatelství A.A.Lev a příště se zase vydáme do africké džungle, abychom zjistili, jak náš příběh bude pokračovat.

all the glory, all the power.

Před tvým jménem se skloní každé koleno. Tvoje jméno je jako velká pevnost, silnější než moc temnoty, vyznala kapela Big Daddy Wave. A my jsme se přesunuli k další části dnešního večerního vysílání. O roli Ducha Svatého při misijní činnosti a z toho plynoucích principech misie bude mluvit v následujícím pořadu kazatel Jaroslav Pokorný.

Pokud nám záleží na Bohu a růstu jeho království, pokud nám záleží na tomto světě, na našem národě, na lidech okolo nás, zřejmě se zabýváme otázkou, jak získat lidi pro Krista. Při hledání odpovědi nám mohou pomoci skutečnosti, o kterých jsme mluvili v předchozích zamyšleních, tedy například určení naší cílové skupiny, nalezení člověka pokoje, ujasnění si, co a jak dělat, hlubší pochopení zvěsti evangelia, vyučování a vedení druhých v učednických vztazích a podobně. To vše jsou dobré a potřebné věci, ale sami o sobě nestačí. Misie a evangelizace je šířením Božího života a my lidé Boží život nevytvoříme, ani nepředáme. To dělá pouze Boží duch, Duch svatý, Duch života. Sám Ježíš na počátku své veřejné služby vyhlásil, že Duch Hospodinův jej pomazal nést evangelium chudým, jak to čteme v Biblii v Lukášově evangeliu 4. kapitole 18. verši. A když Ježíš posílal své učedníky, aby pokračovali v jeho poslání, i jim zasliboval a dával svého ducha. Dnes se podíváme na jeden biblický příběh, ve kterém budeme moci roli Ducha svatého při misijní činnosti dobře pozorovat. Tento příběh najdeme v 8. kapitole Skutků apoštolů. V této kapitole je líčeno pronásledování církve v Jeruzalémě, které z lidského pohledu poněkud paradoxně vedlo k šíření evangelia i na okolní území, včetně Samaří. Právě tam mocně působil Filip, jeden ze 7 mužů, původně pověřených ke službě u stolů v jeruzalemské církvi. A nyní už budeme číst z 8. kapitoly Skutků, verše 26 až 40. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi. Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy. Vydal se tedy na cestu a hle narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijal do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, dohoň ten vůz a jdi vedle něj. Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izajáše. Zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl, odpověděl, jedině kdyby mi to někdo vyložil. A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v písmu četl, bylo toto. Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod. Vždyť byl na zemi připraven o život. Komoří se Filipa zeptal, prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném? Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal, pohleď voda, co brání, abych byl pokřtěn? A nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil. Jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak odstl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cezaré. Setkáváme se zde v Biblii s prvním člověkem pohanského, tedy nežidovského původu, který uvěřil v Krista. Byl to Etiopan, což tehdy znamenalo obyvatele krajiny jižně od Egypta, vlastně dnešního Súdánu, zřejmě opravdu černý Afričan, a to vysoce postavený, doslova muž autority. Přečtený text nám vysvětluje, jak k jeho uvěření došlo. Začíná to Boží iniciativou. Boží anděl promlouvá k Filipovi a dává mu zdánlivě absurdní pokyn. Filip totiž do té chvíle byl v centru velkého probuzení v Samařsku. Děli se tam nadpřirozené boží skutky, mnozí uvěřili a dávali se křtít
a město naplnila radost. Navíc Filip byl, jak se zdálo, klíčovou postavou tohoto úžasného dění. A najednou ho Bůh skrze anděla posílá pryč, docela daleko a kamsi na opuštěnou cestu. Ale Filip poslechl, byl citlivý na Boží vedení a také mu poslušný. A to je první princip misie vedené Duchem Svatým. Nám se většinou asi nezjeví anděl, ale dostali jsme Ducha Svatého, který nás chce vést. Ve Filipově případě se však ukázalo, že cesta úplně pustá nebyla. Vyskytoval se tam člověk, kterého si Bůh připravoval. Byl sice pohanem, ale zjevně uctíval židovského boha, proto absolvoval i cestu do Jeruzaléma dlouhou přes 300 kilometrů. A nebyla to jen vnější zbožnost. Když se vracel, četl si židovská svatá písma a toužil jim hlouběji porozumět. Tento komoří může být typem člověka, který je zbožný, čte si Bibli, hledá pravdu, ale ještě neuvěřil v Ježíše. Boží duch Filipovi potvrzuje, že právě za tímto člověkem má jít. Jsme svědky nádherné boží režie, kde je Filip poslán ke správné osobě ve správný čas. Tady nacházíme druhý princip misie. Máme jít k lidem. Filip se onoho cizince ptá, rozumíš tomu, co čteš? Filip chce poznat myšlení komořího, aby věděl, kde v dialogu s ním začít. Třetí princip misie. Poznat partnera v rozhovoru, jeho potřeby a místo, kde se s jeho hlubokou potřebou protne zvěst evangelia. Komoří právě čte text z 53. kapitoly starozákonního proroka Izajáše o zástupném utrpení a smrti Hospodinova služebníka. Je z textu asi zmatený, protože Izajáš ve své knize nejdříve označuje za Hospodinova služebníka celý národ Izrael, později je tím služebníkem jen jeho určitý jednotlivec, který je potom i národem odmítnut. Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písma mu zvěstoval Ježíše. Filip začal tam, kde onen muž právě byl a odtud šel k jádru křesťanské zvěsti, k Ježíši. A máme tady čtvrtý princip misie. Jsme povoláni být svědky Ježíše Krista, jako to mluvil sám Ježíš, když se loučil se svými učedníky před návratem k Bohu Otci. Svědek, například u soudu, je někdo, kdo byl přítomen nějaké situaci, o které vydává svědectví, nebo někdo, například svědek ženicha, kdo má s daným člověkem blízký vztah. My, křesťané ve 21. století, jsme nepotkali Ježíše jako fyzickou osobu v době jeho pozemského života, ale můžeme a máme být svědky Ježíšovy přítomnosti a jeho působení v našem vlastním životě a případně v životech dalších lidí. A také být svědky toho, že s Ježíšem máme blízký vztah. Podle Bible je víra ze slyšení. Komoří poslouchá Filipův výklad a jeho svědectví o Kristu a zároveň Duch Svatý otvírá jeho mysl pro Boží pravdu. Uvěří a nechá se Filipem pokřtít. Hned poté končí Filipova služba komořímu, je Bohem odvolán a v tomto případě doslova odnesen jinam, kde pokračuje v kázání evangelia na nových místech. Komořímu to ale v tuto chvíli nevadí, pokračuje ve své cestě a raduje se z toho, co se stalo. Dále už nevíme, jak jeho život v daleké zemi probíhal. Věřím, že byl velkým poslem evangelia u Ježíši svým krajanům. Milí přátelé, zopakujme si těch několik principů misie v souladu a součinnosti s Duchem Svatým. Být citlivý na vedení Ducha Svatého a poslušný tomuto vedení. Jít k lidem. Poznat druhého člověka v rozhovoru, jeho potřeby a místo, kde se jeho hluboká potřeba protne se zvěstí evangelia. A konečně být svědky Ježíše Krista a zvláště jeho přítomnosti a působení v našem vlastním životě. Než přejdu k závěrečným otázkám do naší životní praxe, rád bych vzpomenul velkého misionáře a evangelistu v Číně, Hudsona Taylora.
Ten jednou přivedl ke Kristu místního Číňana a ten se velmi radoval ze své záchrany Bohem v Kristu. Za několik dní se však Taylora ptal, jak dlouho znáte u vás v Anglii tuto radostnou zvěst? Taylor odpověděl, už mnoho století. A čínský nový věřící s údivem reagoval. Můj otec celý život hledal pravdu a nenašel ji. Proč jste nepřišli dřív? Závěrem slíbené otázky do našeho života. Nejdříve pro posluchače nekřesťana. Hledáš pravdu a smysl ve svém životě? Jsi ochotný dát v tomto hledání šanci Ježíši Kristu? Pokud ano, řekni mu to a hledej nějakého křesťana, se kterým o tom můžeš mluvit. A pro posluchače křesťana, který z těch čtyř principů osobní misie je pro tebe nejtěžší a proč? Připomínám velmi stručně ty principy. Vedení Duchem Svatým, jít k lidem, hluboký rozhovor s lidmi, být Ježíšovým svědkem. A druhá otázka, kam už si osobně evangelium donesl? A můžeš jít dál? Nezakončím kratičkou modlitbou. Pane Ježíši, děkuji, že tě smíme hledat a nacházet, děkuji, že s tebou můžeme žít a že můžeme o tobě svědčit druhým lidem. Amen. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

Ladíte večerní vysílání Rádia 7, kterým vás i po 20. hodině provází Aneta Lofítková. Dnešní den 28. srpna si svátek připomínají Augustinové. Toto jméno má základy v latinském jméně Augustinus, což znamená patřící Augustovi nebo Augustův. Samo latinské slovo Augustus znamená vznešený či majestátný a souvisí se slovesem augeo, čili rozmnožuji nebo dávám růst. Tak všem Augustinům posíláme i tu následující písničku kapely Adonai.

Kalendárium. Ještě předtím, než k vám pošlu pořad Světem Bible, tak pojďme společně na chvilku odskočit do kalendária. Roku 1963 Martin Luther King přednesl během pochodu za práci a svobodu, který směřoval do Washingtonu, svůj projev známý jako Mám sen. V něm výmluvně a otevřeně mluví o své touze po budoucnosti, v níž si černí a bílí budou rovni. Pochod, organizovaný více než 200 černošských duchovních, byl významným mezníkem amerického hnutí za občanská práva. Roku 1685 se narodil Jan Muttmann, slezský kazatel působící při Ježíšově kostele v Těšíně. Na místo kazatele v Těšíně byl povolán ve 24 letech. Kromě pastorace zajišťoval i administrativní běh Ježíšova kostela a spolupodílel se na zajištění jeho výstavby. Se svými spolupracovníky se Muttmann snažil kromě kázání věřící také vzdělávat při setkáních v domácnostech nebo v sakristii kostela. Opakovaně také podnikali cesty po Slezsku, aby navštívili evangelíky, především nemocné. Usilovali o vydávání dobrých protestantských spisů. Působení pietistických kazatelů na Těšínsku nezůstalo bez odezvy. Po mnoha stížnostech a vyšetřováních byl Muttmann se svými spolupracovníky z Těšína vykázán. V roku 1730 tak město opouští navždy. Působil pak na mnoha místech v Německu. V exilu v letech 1740 až 1741 vydává Bibli v originálních jazycích a němčině. A roku 1612 umírá anglický baptistický kazatel John Smith. Studoval teologii v Cambridge. Byl ordinován anglikánským duchovním, ale pro jiné náhledy na učení brzy anglikánskou církev opouští a stává se nezávislým kazatelem. V době vlády krále Jakuba byly nezávislé spolky křesťanů pronásledovány. Smith tedy odchází s dalšími věřícími do Holandska. Roku 1608 se skupina věřících shromážděna pod jeho vedením nechala pokřtít na vyznání své víry v Krista. Toto společenství bylo považováno za první baptistický sbor v historii. Hledíme si do tváří.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: pořadu Světem Bible uzavřeme 16. kapitolu knihy Zjevení. Výzvou k neustálé duchovní bdělosti, neboť závěrečné události i Kristův příchod nastanou zcela nečekaně, nás provede výklad teologa Johna Vernona McGeeho. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Hle, přicházím nečekaně jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. Milí posluchači, to je 15. verš ze 16. kapitoly knihy Zjevení, jak jsme si to slíbili posledně. Hle, přicházím jako zloděj. To je vsuvka, která přímou řečí Pána Ježíše potvrzuje, že Kristus nikdy nepřijde pozdě, i když přijde neočekávaně. Na druhé straně si buďme vědomi, že Pán Ježíš nepřijde jako zloděj za církví. Apoštol Pavel církvi v Tesalonice jasně píše, vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. 1. Tesalonickým 5.4. Před zlodějem zavíráme dveře, není vítaný. Když odcházíme z domu, kontrolujeme všechny možné přístupové cesty, jestli jsou obvyklým způsobem uzavřené. Nedáváme na dveře cedulku se slovy pane zloději, zadní dveře jsem pro vás nechal otevřené, stříbro je v obýváku na třetí poličce, prosím, poslužte si. Zloděje rozhodně nikdo nevítá. Kristus přijde jako zloděj, ale nikoli za svou církví, protože církev ho čeká, vyhlíží. Abychom očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Tak to píše apoštol Pavel Titovi 2.13. Pán Ježíš Kristus přijde jako zloděj, ovšem na tento svět, na konci velkého soužení, jak naznačuje náš probíraný verš z knihy Zjevení. A potom to pokračuje dál. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. O jaký šat tu jde? Tuhle větu objasňuje Edersheim. Vysvětluje, že správce chrámu dělal v noci obchůzku, aby se přesvědčil, zda stráže bdí a jsou ostražité. Byl-li někdo přistižen, jak spí, byl buď potrestán, nebo mu byl stržen oděv. Myslím, že by se to dalo parafrázovat slovy nestrať svou košili, ubezpeč se, buď si jist, že máš oblečenu Kristovu spravedlnost. 16. verš podle kralického překladu v naší 16. kapitole knihy Zjevení pak zní takto. I zhromáždil je na místo, kteréž slove židovsky Armagedon. K tomu náš učitel dr. McGee dodává, že toto je jediné místo písma, kde se vyskytuje slovo Armagedon, i když zeměpisně je to místo známo z více jiných událostí. Znamená vrch Megiddo. Je to složení na dvou hebrejských slov. Har, to znamená hora nebo vrch, a Megiddo, což je vrch v nížině Jezreel. Byl jsem tam několikrát, vzpomíná náš starý cestovatel. Je to jedno z nejúrodnějších údolí, která jsem kdy spatřil. V minulosti se tam odehrálo mnoho bitev. Vincent cituje jiného autora, který o Megiddu v údolí Jezreel ze svých cest a studií píše tohle. Bylo vybraným místem pro vojenské ležení v každém boji, k němuž v Palestině došlo. Ode dnů Nabuchodonozora, krále Asýrie, až po neblahý pochod Napoleona Bonaparta z Egypta do Sýrie. Židé, pohané, křesťanští křižáci a protikřesťanští Francouzi, Egypťané, Peršané, Turci, Arabové, prostě válečníci všech národů pod nebem vztyčili stany na rovině Jezreel a viděli své národní korouhové zvlhlé rosou z táboru a Hermonu. Armády celého světa se zde shromáždí ještě jednou k poslední bitvě.

Čtu 17. a 18. verš v 16. kapitole knihy Zjevení. Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas. Stalo se. A rozpoutali se blesky, hřmění a burácení a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Tak silné bylo to zemětřesení. Probíhá sedmá série soudů před Kristovým příchodem. Toto je sedmá a poslední pohroma. Jinými slovy, nyní jsme už na samém konci velkého soužení. V této chvíli je pouze jeden jediný, kdo dokáže lidi vysvobodit a kdo dokáže přes všechen děsivý chaos zřídit spravedlivé království na zemi a dát světu mír. Je to Pán Ježíš Kristus. Nespustíme ho z očí. Obsah nádoby vylitý do ovzduší znamená prostor bez nějakého zeměpisného upřesnění. Do ovzduší. Podobně jako i některé předchozí rány byly celosvětové. Pán Ježíš Kristus má vládu nad celým vesmírným prostorem. Jím se chystá přijít. Z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas. Četli jsme si taky. O chrámu byla zmínka opakovaně znovu a znovu, ve spojitosti s nádobami hněvu, ale už předtím ve spojitosti s polnicemi a s pečetěmi, vlastně v každé sérii soudů. Ovšem nyní ve spojení s těmi nádobami hněvu se o chrámu mluvilo šestkrát, čili víc než při všech ostatních soudech dohromady. Zde je o chrámu řeč naposledy. V Novém Jeruzalémě totiž už žádný chrám nebude. Ať se vám to líbí nebo ne, Izrael prožije dobu velkého soužení. Víme, že hrstka, ten zbytek anebo pozůstatek Izraele, všeho všudy 144 tisíc, tím soužením projde. To budou ti věrní až do smrti. Nevím, jak mnoho bude ještě jiných věrných mimo Izrael.

Církev nebude prožívat čas Jákobova soužení. Bůh má dva způsoby, jak zachránit lidi v době velkého soužení. Ten první je uchránit je před ním, tím, že si je ze světa vezme k sobě, jako si k sobě vzal Enocha před soudem potopou. A ten druhý způsob je zachránit je v tom samotném soužení, tak jako Bůh kdysi zachoval Noého během potopy. Není pochyb o tom, že Bůh může zachránit a zachrání lidi i za dnů velkého soužení, ale církev Pána Ježíše tu nebude, té se to netýká, protože církev bude ještě před začátkem velkého soužení ze země vzata. Z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas, četli jsme si před chviličkou. V textu není výslovně řečeno, čí hlas to byl, i když ekumenický překlad tam píše, že anděl. Ale já osobně věřím, říká náš starý učitel, že ten hlas nepatřil nikomu jinému než Synu Božímu. Oznamuje, stalo se. Už podruhé od něho slyšíme táž slova. Když visel na kříži, zvolal, dokonáno jest. V řečtině, čili v původním textu, jak byl psán Nový zákon, je v obou případech jeden výraz. Telelestia. Stalo se. Je dokonáno. V oné historické chvíli na kříži bylo uskutečněno vykoupení. Bylo dokončeno spasení člověka. Neexistuje nic, čím by člověk musel nebo jen mohl přispět ke své záchraně. Musí prostě vírou přijmout to, co Pán Ježíš už vykonal. Toto dokončené, hotové vykoupení můžeš mít i ty, milí posluchači. Jestli je ovšem nepřijmeš, pak není šance na únik, pak tě čeká soud. Pro ty, kdo Boží spásu odmítli, není žádná další možnost, jak uniknout Božímu soudu. Stalo se. Není divu, že pisatel listu Židům napsal, Židům 2, 3. verš, jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením. První je zvěstoval sám Pán a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili to spasení i nám. Kristus je nyní soudcem a soud velkého soužení se uzavírá. Ohlašuje, stalo se. A před námi už není nic, než soud před velkým bílým trůnem. Možná si vzpomenete, že blýskání, hlasy a hromovití slavnostně označovali na začátku velkého soužení, že se blíží soud. Ve 4. kapitole v 5. verši jsme si ve zjevení četli, od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromovití. Před trůnem hořelo 7 světel, to je 7 duchů božích. Nyní na konci doby soužení se znovu staly zvukové a hromovití a blýskání, podle kralického překladu. A k tomu navíc nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Boží slovo dává jasně najevo, že konec velkého soužení bude spojen se strašnými pohromami, které budou ukončeny zemětřesením.

A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylon a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy. Na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent. A lidé proklínali Boha za pohromu krupobytí, protože ta pohroma byla strašná. Nastává tedy silné zemětřesení, při němž se veliké město, Jeruzalém, rozpoltí. Roztrhne se na tři části. Ačkoliv má zemětřesení centrum v Jeruzalémě, neomezuje se jen na Jeruzalém. Je zde řečeno, že města národů se zřítila. Dozvídáme se tím o rozsahu zemětřesení a o jeho ohromné ničivé síle. A navíc je zde znovu konkrétní jmenovitá zmínka o Babylonu. Příští dvě kapitoly knihy Zjevení nám poskytnou některé další podrobnosti o Babylonu. Jinak o něm byla řeč nedávno ve 14. kapitole. Verš 8. říkal, za ním letěl druhý anděl a volal, padl, padl, veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Tolik připomenutí Zjevení 14.8. verše. Podivně může znít v našem textu konstatování, že všechny ostrovy zmizely a že po horách nezůstalo stopy. Z toho plyne, že tyto poslední dny velkého soužení velmi významně zasáhnou vůbec do tváře země, abych tak řekl. Posledním rozsudkem v pořadí je podle tohoto našeho textu krupobytí. Kroupy dosahují závratné velikosti, jsou těžké jako cent. Řecký talent, centnéř nebo hřivna, představoval asi 33 kg a židovský talent snad až 57. Vzpomínám, že jsem v Texasu viděl kroupy velikosti baseballových míčků a to nám připadalo jako něco děsného, velmi nebezpečného, vzpomíná starý Američan. Výsledkem tu je v tomto hrozném zemětřesení a v tomhle posledním krupobytí ze strany lidí zase rouhání vůči Bohu. Tím rouháním se jen potvrzuje totální beznadějné odpadnutí a odmítnutí Boží spravedlnosti. Nad přirozeným krupobytím se uzavírá 16. kapitola Zjevení a tím v podstatě končí doba velkého soužení.

17. a 18. kapitole knihy Zjevení budeme svědky soudu nad dvěma Babylony, jak to předznamenává náš učitel. Nejdřív se v 17. kapitole, která je právě bezprostředně před námi, podíváme na odpadlickou církev v době velkého soužení. A v kapitole 18. pak uvidíme nejen náboženský, ale také obchodní Babylon. Ve velkém soužení nastává krize v tolika oblastech, v tolika sporných bodech, že je obtížné je nepomíchat. Mnozí znamenití vykladači této výjimečné prorocké knihy nejsou jednotní, pokud jde o detaily. Toho jsme si při probírání knihy Zjevení už povšimli. Ač souhlasíme se základním interpretačním přístupem či systémem, v detailech nejsme vždycky zaručeně navzájem jednotní, konstatuje náš biblický učenec. Tento fakt by ovšem neměl věřící přespříliš trápit, protože mnoho podrobností nebude osvětleno, dokud se neuskuteční, dokud svět do velkého soužení skutečně nevstoupí. Obzvlášť zřejmé je to v případě dvou Babylonů v kapitole 17. a 18. Rojí se otázky, existují dva Babylony? Jsou tak nazývána dvě různá zeměpisná místa? Reprezentují snad dva odlišné systémy? Jsou to doslova dvě města? Nebo jde o jedno a totéž město a o jakési dvě roviny náhledu? Odpovědi na dané otázky se budou ozřejmovat tím víc, čím blíž bude naše vykoupení. V současnosti se mi zdá být pravděpodobné, že jde o dvě různá města, předkládá nám svůj pohled doktor teologie John Vernon McGee. V 17. kapitole knihy Zjevení vystupuje záhadný, tajemný Babylon, univerzální odpadlická církev. K této odpadlické církvi velkého soužení má mimochodem náběh už církev tyatyrská, popsaná ve Zjevení 2. kapitole verše 18 až 29. V níž bylo dovoleno, aby učila Jezábel. Odpadnutí od víry se projeví ve všech světových náboženských systémech, ve všech kultech a izmech. Vždyť i v našich takzvaných nezávislých biblických církvích se tu a tam vyskytnou nevěřící lidé, kteří si pěstují svůj dojem, že s nimi je všechno v pořádku. Ti se v době velkého soužení připojí k této mocné organizaci, která se zřejmě bude nazývat církví, i když církví ve skutečnosti vůbec není. Bible ji nazývá nikoli nevěstou, ale nevěstkou. Horšího pojmenování snad už není. Je to deformované a mrtvé církevnictví celosvětového formátu, které opustilo Božího beránka a dalo se cestou vlastní spravedlnosti. Je možné, že sídlem tohoto systému bude Řím. Nebylo by to v historii poprvé, že by tohle město v sobě ukrývalo centrum odpadnutí od pravého Boha a odmítnutí beránka. Je dokonce pravděpodobné, že je tu míněn Řím, město postavené na sedmi pahorcích. Ale může jít třeba dost dobře také o Ženevu, kde má své centrum současná Světová rada církví, dodává poněkud ostentativně náš kazatel. A rovněž jiná místa a jiné organizace mohou spolupůsobit.

0: U babylonské věže se lidé pokusili cílevědomě spojit proti Bohu. Za Nimrodova vůdcovství se Babylon stal líhní všech možných modlářských kultů a falešných náboženství. V první polovině Velkého soužení se Nimrodův sen splní, neboť univerzální církev bude ovládat lidi a naplní je vzpourou proti Beránkovi. Církev je nevěstou Kristovou, ale tohle spojení lidí je zde nazváno nevěstkou. Provinila se duchovním smilstvím, neboť se za trochu rozkoše a za trochu prospěchu zaprodala bezbožnému světu. Na základě mnoha biblických zpráv věřím, že pravá Kristova církev nepůjde přes velké soužení. Bude vtržena dřív, než soužení propukne. Ale buďme přesní, kdo bude vtržen? Nikoli určité denominace, nikoli jednotlivé církve podle svých názvů, ale skutečná Kristova církev. Což je výraz pro všechny v pravdě věřící lidi, kteří svůj život oddali Kristu. Je to skupina, která bude vtržením ze země vzata, zatímco zbývající církevní členové na zemi zůstanou a budou prožívat velké soužení. Jak říkával doktor George Gill, v některých sborech se po vtržení v neděli lidé jako obvykle sejdou a sotva který člen bude chybět. Ale ať je nám jasné, to nejsou opravdoví věřící. To nejsou údy církve Pána Ježíše Krista. Nevěstka představuje náboženský systém, který ovládá dravou šelmu v první polovině Velkého soužení, přestože je šelmou nenáviděn. V druhé polovině Velkého soužení šelma nevěstku zničí, aby mohla nastolit své vlastní náboženství. Dwight Pentecost v knize Things to Come, věci, které mají přijít, se o náboženském systému nevěstky vyjadřuje následovně. Šelma, kterou měla nevěstka až dosud pod kontrolou, zjevení 17.3, nyní povstane proti nevěstce a zlikviduje ji i s jejím systémem. Systém nevěstky bez pochyby konkuroval náboženskému uctívání šelmy podporovanému falešným prorokem. A tak musí být zničen, aby se šelma mohla stát jediným předmětem falešného uctívání, v němž se sama prohlásí za Boha. Tolik citát. Podle Izajáše a Jeremiáše má být Babylon znovu vybudován. Zde v knize Zjevení kapitoly 17 a 18 vidíme Babylon zničený. Církevnický Babylon bude zničen dravou šelmou. K tomu náš učitel přehledně zhrnuje fakta, která se těchto dvou systémů s názvem Babylon dotýkají. Církevnický, čili náboženský Babylon je zničen dravou šelmou. Obchodní Babylon je zničen Kristovým návratem. Církevnický Babylon je nenáviděn šelmou. Obchodní Babylon je světem milován. Církevnický Babylon je zničen na začátku druhé poloviny Velkého soužení. Obchodní Babylon je zničen na konci druhé poloviny Velkého soužení, čili na samém konci toho hrozného období. Milí posluchači, napříště nás čeká už samotný text 17. kapitoly knihy Zjevení. Tohle byl jen kratičký úvod, abychom se připravili na to, co je před námi, abychom mohli rozlišovat pojmy, které budou dále následovat. Nyní se s vámi loučím a přeji vám Boží požehnání. Čtěme tyhle texty, přemýšlejme nad nimi a modleme se, abychom rozuměli, co mají znamenat.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora

0: Bylo 9 hodin a vy posloucháte večerní vysílání Rádia 7, kterým vás provází Aneta Lofítková. Až k závěrečné kapitole jsme se pročetli v pořadu Večer pod lampou, ve které zveme k poslechu čtení dobrých knih. České studny aneb hloubání o české identitě. To je název titulu, kterým jsme se proposlouchali až k už zmíněné závěrečné kapitole. Opět čtou Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Přeju vám pohodový poslech.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: české studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 12. Studna vzdělanosti.
1: Počátek moudrosti je: snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Obklop se jí, vyvýší tě. Oslaví tě, když ji obejmeš. Přísloví 4. kapitola 7. a 8. verš. V něm, v Kristu, jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2. kapitola 3. verš. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost k ctnosti poznání. 2. list Petrův, 1. kapitola 5. verš.
0: Dnešní doba klade velký důraz na vzdělání. Říká se, že vzdělaný člověk dál dojde a má větší možnosti dosáhnout uznání i bohatství. O poznání se mluví jako o duševním vlastnictví, které má být přístupné všem lidem. Předpokládá se, že vzdělaný učenec, politik, vědec, učitel, umělec či podnikatel bude přínosem pro společnost, potažmo i stát. Poznání, vzdělání, informovanost chrání lidi před manipulací a zneužíváním. Boží slovo, Bible, nás též vybízí k vzdělávání se. Apoštol Pavel píše svému učedníku Timoteovi:
1: na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl ve všem patrný.
0: Pavlovi záleželo na celoživotním Timoteově růstu. Petr také učí, aby křesťané ke své víře připojili ctnost a poznání. Prorok Ozeáš prorokoval Izraeli, že zahyne, protože odmítá poznání. S patrným záměrem dal Pán dary církvi a jedním z darů jsou učitelé. Pro vzdělání a budování církve poskytuje Kristus rovněž dary Ducha Svatého. Mezi nimiž je i dar poznání a dar moudrosti. Tato nadpřirozená moudrost, jež pochází z Ducha Svatého, se mnohokrát projevila a projevuje i u velmi prostých lidí. Například apoštol Jan, Petr, Jakub i Ondřej byli prostí a neučení rybáři. Když však mluvili před židovským náboženským parlamentem, velradou, uváděli učené zákoníky a farizeje v úžas.
1: Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.
0: Podobně Štěpán mluvil před rozzuřenou veleradou, která ho nakonec nechala ukamenovat.
1: Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil.
0: Apoštol Pavel byl vzdělaný teolog, vyučený ve škole Gamalielově, a místodržitel Festus mu při soudním přelíčení u krále Agripy řekl:
1: jsi blázen, Pavle, mnoho vědomostí tě připravuje o rozum.
0: Pavel se hájil s takovou jistotou, přehledem a výřečností, že i král Agripa mu řekl, že ho málem přesvědčil, aby se stal křesťanem.

0: Na druhou stranu může být poznání někdy škodlivé.
1: Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje.
0: To znamená, že vzdělání a poznání má vést k moudrosti života, jež je užitečná jak pro život pozemský, tak věčný. Mnozí vzdělanci a učenci si na svém poznání tolik zakládají a vystavují ho na odiv jako páv své peří, avšak zapomněli své poznání žít, uskutečňovat. Takoví mnoho vědí a mnoho znají, ale užitek z toho nemají žádný. Jsou jako mraky bez deště, stromy bez ovoce, studny bez vody. Myslí si, že mají moudrost, přičemž moudrost boží zavrhli. Proto je psáno:
1: Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.
0: Proč?
1: Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrosti, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
0: Jakou zvěstí? Slovem o kříži, které je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě, a těm, kteří jdou ke spáse, je mocí boží. Pán zřejmě chtěl, aby se nikdo nemohl před ním chlubit svou chytrostí, moudrostí, poznáním, vzděláním a silou.
1: Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic.
0: Proto řekl Ježíš farizeům a zákonníkům, že je hříšníci, celníci a prostitutky předchází do království božího. Z této příčiny mluvil Pán v podobenstvích, aby boží moudrosti skryté v tajemstvích rozuměli jen ti, jenž toho byli hodni. Kdo to jsou? Pokorní lidé. Těch je mezi filozofy málo. Ježíš se raduje a jásá.
1: V té hodině Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.
0: Je zde patrný rozdíl mezi moudrostí z Boha a moudrostí světa, řecká Sofia. V čem ten rozdíl spočívá? Zřejmě v cíli a smyslu moudrosti. Boží moudrost vede skrze ponížení kříže k vykoupení a spáse, má tedy přesah do věčnosti. Zatímco moudrost světa směřuje k rychlému oslavení člověka zde na zemi. Je časná a vede do zahynutí. Pavel po svém obrácení řekl o svém vzdělání, že je pokládá za ztrátu a lejna, neboť to, že poznal Ježíše, svého pána, je mu nade všecko. Přesto píše:
1: Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dokonalí ve víře. Ne ovšem moudrosti tohoto věku, či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, nýbrž moudrosti boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.
0: Byli snad v české historii nějací Češi, kteří pili z této studny boží moudrosti a poznání? Pokud ano, jak se to projevovalo a jaké to mělo důsledky pro národ? Byl český národ nějak výjimečný svým vzděláním a moudrostí, aby byl přínosem i pro jiné národy? Pojďme se pokusit nalézt odpovědi na tyto otázky. Každý ví, že mistr Jan Hus byl učený muž, který také podle svého poznání žil. Uměl aplikovat své vědomosti v praktickém, každodenním životě. Souviselo to s jeho láskou k pravdě. Vedl své posluchače k té pravdě, která osvobozuje. Musí ji však nejprve poznat.
1: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými,
0: řekl Ježíš. To znamená, že teprve pravé poznání pravdy může lidi osvobodit. Tím si Hus byl jist a proto pravdu směle kázal a vyučoval. Málo kdo ví, že Husův přítel Jeroným Pražský jej v mnohém předčil. Zajisté ve výřečnosti, pronikavosti a vzdělanosti. Jeroným hodně cestoval a jen se objevil na nějaké univerzitě, už dostal titul mistra. V Paříži, Heidelbergu, Kolíně nad Rýnem i v Praze. Všude vedl učené disputace tak neohroženě, že si proti sobě mnohé popudil. Jeho proslov obhajoby před kostnickým koncilem, jenž dal upálit Husa, popsal slavný florenský humanista Poggio Bracciolini.
1: Vše to vypravoval ozdobně a s velikým všech napnutím. A že všecka podstata pře jeho na svědcích záležela, mnohými důvody ukázal, že žádnému z těch svědkův nemá věřeno býti, poněvadž jsou proti němu nespravdy, ale z nepřízně, zlobivosti a závisti svědčili.
0: Jeroným dokládal ve své obhajobě z biblické i církevní historie, že se může mýlit většina, dokonce i celá církev, zatímco jednotlivec může mít pravdu. Nakonec to vypadalo, že ho propustí, jen když zapře Husa jako kacíře. Jeroným již dříve učinil zbabělé odvolání a nyní se dal
1: do vychvalování Jana Husa, předtím na oheň odsouzeného, tvrdě o něm, že byl muž dobrý, spravedlivý, svatý a té smrti nehodný. Velikou lítost nad ním, nad Jeronýmem, měli všichni okolo stojící. Byli žádostivi zachovati při hrdle muže tak výtečného, by jen sám dobře byl smýšleti chtěl.
0: Bracciolini se velmi divil, že Jeroným zachoval tak dobrou paměť, že dokázal citovat tolik míst z písma i církevních otců, ačkoliv strávil 340 dní ve tmavé a smrduté věži bez knih a bez kontaktu s okolním světem.
1: Řeč jeho libá, prostraná i zvučná byla, s jakýmsi důstojenstvím hnutí řečnického, jak v objevení hněvu, tak i v hýbání k lítosti, kteréžto však ani nehledal, ani dojíti sobě nežádal. Stálť neohrožený a smělý, smrtí netoliko pohrdaje, ale jí žádosti vhysa. Řekl by, že jest druhý Cato.

0: Čechách bylo nemálo těch, kteří vynikali svým vzděláním i výmluvností, přičemž si na tom nezakládali, ale ochotně tyto své dary používali k užitku církve i národa. Ještě více bylo těch, kteří sice nevynikali učeností a výmluvností, a přesto přemáhali pyšné učence tohoto světa moudrostí a duchovní autoritou. Takoví byli čeští bratři při svém vzniku. Zavrhli učenost jako původ pýchy i povýšenosti a obrátili se k jednoduchému evangeliu jako jediné cestě spasení. Poznání a vzdělání pro ně mělo smysl pouze tehdy, dalo-li se uskutečňovat v životě a vedlo-li ke zbožnosti. Bratři věřili, že jsou si před Bohem rovni. Přitom každý má určitý dar, jímž má sloužit a pomáhat druhým. Školou pro ně byl zborový život, kde se učili jedni od druhých, povzbuzovali se a napomínali navzájem. I poslední čeledín mohl, ba měl, napomenout představeného zboru, pokud viděl, že v něčem chybuje. Je skutečně zajímavé, že se to prakticky dařilo uskutečňovat v duchu lásky, přátelství a vzájemné úcty. Až do Jana Blahoslava jednota rozhodně odmítala humanitní vzdělání a učenost jako něco, co odvádí od věčné spásy, působí pýchu a spory mezi lidmi. Můžeme tedy říci, že Češi v té době pili ze studny vzdělání? Ano, pokud tedy považujeme za moudrého a vzdělaného teprve toho, kdo umí své poznání uvádět do praxe. Pravdu vlastníme pouze do té míry, do jaké ji uplatňujeme v životě. Ostatní poznání je spíše přítěž, jak napsal Šalamoun.
1: Neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře. A čím víc vědění, tím víc bolesti.
0: Bratři neměli mnoho poznání, ale to, co znali, to také správně užívali. Biskup Jan Blahoslav jednotě poněkud rozšířil obzory. I on trval na tom, že je nutné vědomosti správně užívat, ale rozhodně se stavil proti misomusům, lidem odmítající musy, tedy umění, vzdělání a vědy. Ve své Filipice píše:
1: Ano, tak jest, že chválím to obé, i učení, neb umění, i umělé, vzdělané lidi, ale nechválím těch, jež to učení, neb umění zle užívají. Příkladně dím, chválíme víno a chválíme i pití, neb užívání vína, ale i opilství a opilých nechválíme a sumou nechválíme zlého užívání dobrých, odbohadaných věcí. Abusus non tolit rem. Zneužití neruší věc samu. Dobrý jest meč, avšak někomu dobře, jinému velmi zle posloužiti může.
0: Blahoslav sám byl velmi obdarovaný člověk. Za svůj poměrně krátký život, 57 let, stihl velmi mnoho. Byl biskupem jednoty bratrské, pracoval na dvou zpěvnících, skládal písně, přeložil nový zákon, Bible kralická, dbal o rozkvět krásného českého jazyka tím, že napsal gramatiku českou. Zpracoval dějiny jednoty, Acta Unitatis Fratrum, pečoval o boleslavský sbor, pro kazatele napsal Vady kazatelů. Byl nesmírně plodným spisovatelem a učitelem. Jan Amos Komenský je světově uznávaným pedagogem, který v oblasti metodiky vyučování velmi předběhl svou dobu. Dodnes si učitelé zcela neosvojili jeho užitečné a praktické rady. Pojďme se na chvilku podívat na školu očima učitele národů Amose Komenského. Amos Comenius viděl školu jako humanitatis officinae, dílnu lidskosti. To znamená, že měla vzdělávat celého člověka, ne pouze po stránce vědění. Z Euripidova Hippolyta se Komenský poučil o třech oblastech vzdělávání a to přijal za své. Šlo o pietas, mores a eruditio, totiž zbožnost, mravy a vzdělání, poznání. Posláním školy je tedy učit lidi poznání, ctnostem a zbožnosti. Toto trojí se od sebe nesmí oddělovat, jinak člověk nebude přiveden k dokonalosti.
1: Opět pak pohledíme-li, proč na svět uveden jest člověk, najdeme, že proto. Jedno, aby sloužil Bohu, tvorům jiným, sobě. Druhé, aby skrze to a v tom rozkoše užíval. Má-li se člověk hoditi sobě, bližnímu, Bohu, musí pro Boha míti pobožnost, pro bližního mravy, pro sebe sám umění. Ač všecko to sic tak sloučené jest, že jak pro sebe sám člověk nejen umělý, ale i ctnostný, i pobožný býti má, tak bližnímu k užitku nejen mravové jeho, ale i umění, i pobožnost přicházejí a Bohu k slávě netoliko pobožnost, ale i umění, i ctnosti obracíny býti mají a v pravdě obrácený jsou.
0: Komenský vychází z toho, že zbožnost má člověk pro Pána, ctnosti pro bližního a poznání pro sebe, ale zároveň též tím vším slouží jak sobě, lidem, tak i Bohu. To je Komenského výchozí pozice i smysl a cíl školství. Vychází z toho, že nikdo není tak hloupý, aby pro něj nemělo smysl se učit.
1: Aristoteles člověka na svět jdoucího mysl připodobnil tabuli prázdné, na níž psáno nic není, napsati však může všecko. Jakož tedy na tabuli prázdné písař napsati, aneb malíř namalovati bez nesnáze muž všecko, co chce, když jen umí, tak v mysl lidskou všecko uvést jednostejně snadná věc tomu, kdo jak se co dělat má, rozumí. Čehož neděje-li se, jistě tabule vina není, kromě že někdy trošku nehladká bývá, než písaře a malíře neumělost. Tento jest rozdíl, že na tabuli nemůžeš dále a déle psáti, než kam a pokud kraj stačuje, ale v mysli vždycky psáti a rýpati můžeš, kraje a konce nikdy nenajdeš, protože mysl naše neskonalá jest, krajů a mezí žádných nemající.
0: Studium, cvičení mysli je všem lidem zapotřebí.
1: Protože nezaměstkná-li on hbité mysli své něčím užitečným, zaměstkná ona sama sebe ledačím s neužitečným, škodným, hříšným. Jakož zajisté napolí z přirození dobré nejspíš ostí, trní, bodláčí a chamrať všeliká roste, tak v mysli jemné všelijaká všetečná hříšná myšlení se zarozují, nechává-li se jí oulehlí ležeti.
0: Komenský ví, že když se lidská mysl nechá ležet ladem, sama od sebe plodí myšlenky podobné pleveli na poli. Nebojí se hanět hloupé šlechtice jako krávy bázánské vytilé, hloupé boháče jako vepře umlatě ležící, hloupé chudé jako telátka a oslátka mizerná, spanilé a krásné tělem jako papoušky peřím okrášlené, jenž umí opakovat slova, ale jejich smyslu nerozumí. Škola hrou je další Komenského představa školy. Proto školy nazývá líbeznice, neboť je přesvědčen, že škola může žáky bavit. Sám to dokázal v uherském Blatném potoku, kde učil studenty latinsky tím, že s nimi sehrál divadelní hru pro veřejnost.
1: Ale mohou se najít i s pomocí Boží takové cesty, aby mládeži nic hořčeji nepřicházelo učiti se, nežli perník a cukr jísti, neb ořechy louskati, neb jahody sbírati, neb vráže, koně, pany hráti, neb po jarmarku choditi, lelky sbírati, neb rozprávek nějakých libých poslouchati. Protože všelijaká umění rovně nejsou, než v nady vtipu lidského, lahůdky a rozkoše přelibé, když se jen formě cukru, hry, divadla, rozprávek přednášejí.
0: Komenský učí učitele, jak vtáhnout žáky do učiva zapojením co nejvíce smyslů, aby téma viděli, slyšeli, cítili, hmatali, chutnali, jak je to jen možné. A snaží se probudit i emoce žáků, aby s učební látkou měli spojený citový zážitek. Jediným motivačním prvkem je pochvala a uznání, ale též i soutěže, které mají být bez divokých vášní. Pro pochopení nauky musí učitel v běžném životě či přírodě nalézt příklady svého tématu a také hned žákům ukázat, jak budou moci nově nabité poznání využít v životě.
1: Ale ukážeš-li k čemu co jest, nejinak než jako by mu to do rukou dal, hned to uhlédá i zpamatuje, nýbrž dělati hned to bude. Nihil nisi ad presentem usum. Vše jen k okamžitému užití. Nic neuč, čeho by, k čemu užíváno býti má, hned neukázal.
0: Jsme opět u hlavní zásady českých bratří, totiž poznání má sloužit v praxi. Když Komenský přemýšlel o moudrosti, zjistil, že jsou tři knihy neboli tři nálevky moudrosti, a to zdravá mysl, rozum, boží stvoření a Bible.
1: V těchto knihách božích je obsaženo všecko, co je třeba vědět nebo nevědět. Jsou proto to jedno nezbytné k získání moudrosti.
0: Zároveň Komenský varuje před zvědavou touhou jíst ze stromu poznání dobrého a zlého.
1: Kdokoliv tedy vstoupí do tohoto božího ráje, do Bible, měl by vstupovat s nejpevnějším předsevzetím přimknout se ke stromu života a vystříhat se stromu vědění dobrého a zlého. To je zabývat se touto knihou ne proto, aby se stal učenějším, ale svatějším. Vstupuje-li někdo bez takového předsevzetí, velmi snadno se stane obětí léčky a padne, jako matka Eva, s bezpočtem svých zvědavých synů.
0: Na závěr svého života tedy Komenský radí školám.
1: Aby se odhodlali plně se jim řídit, pravidlem jedno nezbytné, rozhodli se nutně následovat jednoho jediného učitele, Krista, a opustili jiné vůdce, zvláště ze slepého zástupu pohanů. Právě tak, aby sledovali jednu knihovnu boží, tedy tři knihy. Různé lidské buď aby pominuli, nebo je vybírali jen s největší opatrností a uváděli v soulad s božskou moudrostí. A konečně, aby si osvojili metodu Kristovu, která je naveskrz praktická, hledá pravdu, ne nádheru a vnější lesk, a bleskem sráží ty, kdo praví, ale nečiní.
0: Bible má být ve školách základem vzdělání, ctností i zbožností a nemá se nahrazovat světskými a řeckými učenci a učebnicemi.
1: Tato tedy svatá kniha, Biblí, v školách křesťanských alfa i omega býti musí, aby všichni křesťanští mládenci i pany, příkladem Timotea od dětinství písma svatá znajíce a slovem víry vykrmení souce, moudří byli k spasení.

0: Komenský s oblibou citoval řecké autory. Zároveň ale varuje před renesančním obdivem vůči řeckým filozofům. Jakoby mluvil do dnešních dnů, kdy se však k řecké filozofii života přidává filozofie hinduistická s jedem náboženství.
1: A máme my dědicům výsosti, Kristovým bratříčkům, za vůdce dávati oplzlého šprochýře Plauta, nečistého sodomáře Ovidia, bezbožného Atea Luciána, žertovného kejklíře Diogenesa, slepého šermíře Aristotelesa, básnivého Rapsoda, tlachavého kompilátora Plinia, chlubného Cicerona? Ach, dosti jsme bláznili, již přestaňme. Dosti jsme se mámiti dali, již prohlédněme, aby se nám a potomkům z mrákoty zase zasvítilo světlo boží.
0: V tomto smyslu byla škola pro Komenského především semeniště církve. To je místo, kde se do dětí zasévá boží slovo jako semeno, ze kterého pak vyroste víra, láska a šlechetnost v srdcích dětí a mládeže. Součástí Komenského snahy nalézt účinné metody k posilování paměti žáků byla snaha dosáhnout, aby se žáci učili navzájem. Takovýmto způsobem si student sám opakuje učivo a utvrzuje již naučené a zároveň druhému pomáhá. K tomu cituje snad Fortea.
1: Mnohému jsem se naučil od učitelů, ale více od svých spolužáků.
0: A neznámého autora?
1: Znakem člověka znalého je, že může vyučovat.

0: Ještě zmíníme Komenského postoj ke kázni. Amos rozhodně odmítá fyzické tresty za účelem motivace dětí k učení, či jako trest za nepochopení učiva. Naopak tresty připouští tam, kde jde o mravy, například neposlušnost, vzpouru a sprosté řeči je nutno potlačit. Komenského metodika káznění je jednoduchá. Za prvé, jít dětem příkladem ve všem a vždy. Za druhé, nápaditě a včasně poučovat, co se má a co se nemá dělat s vysvětlováním proč. Za třetí, používat přiměřených trestů. Tato kázeň má dva stupně, napomenutí s výstrahou a neuposlechne-li fyzický trest. Výstižně to Komenský popsal v informatoriu školy mateřské, které napsal pro maminky předškolních dětí.
1: Když nelze mi než požehrati na některých rodičů opičí a oslovskou lásku, kteříž dítkám všeho folkujíce, bez kázně jich růsti nechávají. Dělejte jim, děti, co dělejte, běhejte, těkejte, plačte, šklepte se, křikejte, broukejte, hněvejte se, spouzejte, sumou, rozmázejte se, jak chcete, vše dobře. Dítě jest vždycky milé dítě, škoda ho dráždíti, jest dítě nerozumí. Ale o, sám ty nerozumné dítě, vidíš-li při dítěti nerozum, proč mu k rozumu nesloužíš? Poněvadž ne k tomu, aby tele neb oslezněj bylo, než rozumný tvor narozeno jest. Nevíš-li, co písmo dí, že bláznovství sice k srdci člověka přivázáno jest od mladosti, ale metla kázně, že je vyhání? Proč ho v přirozeném bláznovství zdržuješ, než by mu tou milou, svatou, zdravou, časnou kázničkou od něho pomáhal? Aniž tomu věř, aby dítě nerozumělo. Nebo rozumí-liť, co to jest lotrovati, bouřiti, hněvati a sápati se, hubu nadýmati, pisky zmítati, navzdoru dělati, o, porozumí jistě také velmi snadně, co metla jest a k čemu a nad čím stráž drží. Ne v dítěti, než v tobě, neopatrný člověče, nedostatek rozumu jest, kterýž co by i tobě, i dítěti tvému ku potěšení bylo, nerozumíš a rozuměti nechceš. Sem přináleží choulostiví rodičové, kteříž na dítky kysele pohleděti nesmějí, jich se více než děti jich bojíce. Takoví někdy sami pobožní souc, pěknými jen napomínáními všecko spraviti chtějí, kázně pak nikdá nepřičiní, jež to bez té být nemůže.
0: Je tedy patrno, že Komenský pil ze studně vzdělání hojně. Doba rekatolizace byla obdobím baroka, kdy se v českých zemích svobodné vzdělávání omezilo. Ačkoliv vznikaly mnohé jezuitské školy, pramen moudrosti, Bible, byla lidem ukradena. Vlastně bylo prostým lidem zakázáno číst Bibli, aby se nenakazili bludem a kacířstvím. Bible byly lidem zabavovány a na hranicích páleny. Satan dobře ví, že povede-li se mu lidem ukrást pravdu, Boží slovo, snadno pak lid uvede do lži a klamu. Takovému lidu se pak lehko vládne. Moravští bratři se nedali oklamat. Bible pro ně byla hlavním pramenem moudrosti a poznání. Ač byli z větší části lidmi nestudovanými, dosáhli svou pílí a studiem velkých výsledků. Naučili se jazykům mnohých kmenů a národů. Na svých misích překládali Bibli do těchto jazyků, sestavili jim slovníky i gramatiky, psali knihy, zakládali školy indiánům, eskimákům i černochům. Jistě i oni hojně pili ze studnice vzdělání. I jim se skvěle dařilo uvádět poznání do života.

0: Dnes nemůžeme tvrdit, že by tato studna byla úplně zasypána. Průměrný Čech toho zná a ví poměrně dost. Jenže je to poznání aplikováno v životě? Jen z malé části. Takže i my máme tuto studnu znečištěnou jedem pýchy a nadutosti. Máme velkou hlavu, ale malé srdce. Proč se to děje? Protože školy opustily Komenského zásadu učit zbožnosti a mravům. Zůstalo jen poznání. Sice je Komenského bysta téměř v každé škole, každé město se chlubí Komenského ulicí, ale kdo žije podle toho, co nám odkázal? Jak by však mohli učitelé učit zbožnosti, když Boha neznají a Bibli nikdy nečetli? A jak mají učit ctnostem, když jich tolik žije v smilstvu, cizoložství, opilství, mluví nečistě a berou jméno Boží nadarmo? Jenže horší je, že ani církev už není školou pro všechny, kde se jeden od druhého učí, pomáhají si a napomínají se. Naopak církev v Česku je plná nevěry, individualismu, relativismu a filozofování. Umíme ovšem dobře a dlouho hovořit. Téma, látku rozebereme do prvočástic. Když přijde na věc, nerozhodně přešlapujeme na místě. A mluvit si navzájem do života, jen ať se někdo odváží, se zlou se potáže. Marné je naše poznání, když nevede k moudrosti srdce. Prázdné je naše filozofování, když nenese ovoce ducha. Proto Pán i v Česku zahubí moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhne. V posledních dnech nebude o poznání nouze. Již prorok Daniel 600 let před Kristem prorokoval, že v posledních časech
1: mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.
0: Není to snad o naší době? Nikdy dříve neměli lidé tolik vědomostí jako nyní. Přesto dnes mnozí zmateně pobíhají, nemajíce smysl života. Touží po pravdě, odpuštění a lásce a hynou strachem z budoucnosti. Bojí se terorismu, bojí se války, moru, ptačí chřipky, přírodních katastrof i sami sebe. Ten, kdo se neskloní před studnicí vší moudrosti, aby se napil a uhasil svou žízeň, bude žíznit na věky. Takže pýcha, prázdné filozofování jsou jedem české studny vzdělání, přináší více zmatku než užitečného světla. Konečně spory, hádky a rozdělení jsou výsledkem zneužití vědění a poznání. To nám není k užitku, spíše ke zkáze. Z toho důvodu si čeští bratři zakázali diskuze a hádky o tom, jakým způsobem je Kristus přítomen ve svátosti oltářní, vínu a chlebu, krvi a tělu Pánově. Právě proto, že jim to k ničemu nebylo. A navíc nechtěli ve zvědavé píše pronikat do Božího tajemství. Milovaní Češi, přistupte prosím ke studnici života, Ježíši Kristu. A pijte, pijte vodu života. Aby se na nás nenaplnilo slovo apoštola Pavla o lehkověrných ženách,
1: které by se pořád chtěly učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.

0: Možná si teď kladeš otázku, a co s tím můžu dělat já? Jestli se takto ptáš, je to úplně v pořádku. Tato kniha totiž není nějaká historická nebo teologická práce, která by přinášela nové objevy z české historie, jakkoliv objevné to někomu může připadat. Záměrem bylo probudit v tobě touhu po vodě, kterou pili tvoji předchůdci, podobně jako měl Izák touhu pít ze stejných zdrojů jako jeho otec Abraham. Věříme, že tyto zdroje v naší zemi stále jsou, ačkoliv nyní jsou víceméně zasypané. Ale naším přáním je, aby byly vyčištěné. K tomu je však potřeba, aby ses na tom svým způsobem podílel i ty. Ptáš se jak? Jednoduše, začni tam, kde jsi, nehleď na ostatní. Sám se ptej Boha, kterou studnici máš pomáhat obnovit. Jsi vedoucím sboru, firmy nebo organizace? Obnovuj studnici horlivosti, neboť kdo stojí v čele, ať je horlivý. Jsi-li pracovníkem v nemocnici, charitativním ústavu nebo domově klidného stáří, obnovuj studnu milosrdenství. Jsi-li zpěvákem nebo sloužíš ve chválicí skupině, obnovuj studnu uctívání a vyházej kameny, které tento převzácný pramen ucpaly. Máš dar řízení, vedení a organizování. Obnovuj studnu božího řádu. Připadáš si naopak neužitečný a neschopný? Jistě můžeš v skrytu čistit krásnou studnici svatosti a modlitby. Všichni můžeme společnými silami obnovit studnu misie a vyjít za sebe k druhým, abychom jim přinesli tu jedinečnou dobrou zprávu – evangelium. Konečně každý Čech bez výjimky má za úkol od Pána milovat a následovat pravdu, která se nám zjevila v našem Pánu Ježíši Kristu. Pravda Páně totiž uvádí ke studnici svobody.
1: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
0: Ale také ke studnici svatosti, jak se modlí Ježíš.
1: Posvěť je pravdou. Tvoje slovo je pravda.
0: Studna pravdy je tím hlavním pramenem, který Pán svěřil Čechům, aby z něj pili a poté pravdu přinesli jiným národům. To je odkaz našich nejvýznamnějších osobností. A dokud má národ svůj nesplněný úkol ještě před sebou, Bůh ho vychovává tak, aby nakonec své určení naplnil, jak pronesl Přemysl Piter v jednom ze svých rozhlasových projevů v 50. letech minulého století. Od muže, který po druhé světové válce s nasazením vlastního života zachránil z koncentračních a internačních táborů stovky židovských a německých dětí, můžeme, věřím, tato slova přijmout.
1: Avšak přes všechny úpadkové zjevy, kterých není prost ani národ náš, nepřestávám věřit, že v národě, do kterého Bůh seslal tak veliké duchy, v národě, jejíž Bůh vyznamenal utrpením, toto símě nemůže zaniknout. Bůh vyvolil i národ náš, aby nesl světu svoje zvláštní poselství. Bůh vedl národ židovský a zachoval jej, a všecka pronásledování nemohla jej zničit, protože má dosud svůj nesplněný úkol před sebou. V jeho základě jsou přikázání boží, kterými si jej Bůh zavázal. A byť i mnozí, byť téměř všechen národ se zpronevěřil, dokud přikázání boží v národě zůstávají a třeba jenom jedinci jsou osvědčována, dotud národ trvá. To platí též o národu našem. Každý národ je vyvolen Bohem k určitému úkolu a Bůh dovede si jej utrpením a zkouškami k úkolu tomu přivést. Tím okamžikem, kdy mu Bůh dal svoje proroky a ti mu zvěstovali boží příkazy a vůli, tím okamžikem dostal národ duši. V ní a z ní má svůj život. To věčné, co se v národě zrodilo, nemůže zaniknout.

Čtení z knihy Davida Lowly České studny aneb hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel, dnešním dnem končí. Za týden vás pozveme k poslechu nového titulu. Na přípravě dnešního dílu pořadu Večer pod lampou se podíleli technicky Michal Crhák a interpretačně Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. A velký dík samozřejmě

Uběhla 10. hodina a vy posloucháte Rádio 7, na kterém probíhá večerní vysílání. Následující hodinka nabídne jeden pořad a bude se jednat konkrétně o pořad Doteky.

0: Dotýkat se lidských životů Božím slovem, to je biblické vyučování Charlese Stanleyho. Jistě to znáte, když se nám v životě daří, stáváme se lehce sebestřednými. Kde pak, abychom v tomto čase mysleli na Boha? V následujících dvou pořadech zazní varování před erozí života. Čte Pavel Hromádka.
1: Váš život může být poznamenán erozí stejně jako zemský povrch. Vítr, voda i ledovce způsobující tření narušují a odnášejí vrchní vrstvu povrchu země. Voda může vyhloubit malý důlek, který se nakonec pod vlivem jejího staletého a tisíciletého působení může proměnit ve velké údolí. Šlehání a bičování větru proti obrovským balvanům nakonec může tvář takové skály úplně opracovat. Ledovec, tekoucí tuny a tuny ledu, sebou bere všechno. Hřích v lidském srdci s člověkem dělá totéž, co dělají povětrnostní podmínky s krajinou. A odnáší sebou to nejlepší, co nám život nabízí. Zajímalo by mě, jestli se dnes ve vašem životě nevyskytuje něco, co v sobě obsahuje podstatu eroze. Myslím tím například některý návyk, čin, postoj. Něco, co ve svém životě máte a co snižuje vaše skutečné já. Což znamená, že to pomalu odbourává pravou podstatu vaší osobnosti a okrádá vás o to nejlepší v životě. Umíte poznat takovou rozkladnou zónu? Nebo se jednoho dne probudíte ke zjištění, že život je pryč, většina už ho utekla. Může to být tím, že vám život postupně a velmi nenápadně narušoval hřích, který jste si hýčkali, protože jste si mysleli, že ho zvládnete, že ho máte pod kontrolou. Přátelé, eroze potřebuje čas. Trvá hodně dlouho, než voda ve skále vyhloubí otvor a nakonec ji odnese pryč. Trvá hodně dlouho, než se mořským vlnám podaří úplně zprovodit ze světa pláž. Nebo to může rychle zvládnout hurikán. Ale když se jedná o erozi, jde to nesmírně pomalu a nenápadně. Občas navštívíme místa, kde jsme byli před 15 nebo 20 lety, a tam s překvapením zjistíme, že pláž už tam není tak velká a krásná jako kdysi, protože postupně každý den trošku ji vlna za vlnou odnášeli pryč. To nenápadné a subtilní na hříchu je, že často eroze a koroze i jejich důsledky působí postupně a tiše, nepostřehnutelně. A přitom tak skutečně. Korupce a rozklad nejsou vidět, protože probíhají uvnitř. Tak dlouho, až to vidět začne být. Ale to už bývá příliš pozdě něco s tím dělat. Protože to probíhalo tak dlouho a tolik let jsme promrhali, že už nám toho moc nezbývá. Rád bych se teď s vámi rozdělil o příběh člověka, který nám může velice dobře posloužit jako příklad toho, jak eroze probíhá. Mohl jsem si vybrat z celé řady biblických postav, ale rozhodl jsem se pro muže, který měl naprosto fantastický start. Mohli jsme si vybrat například Samsona, jehož život také zničila eroze, nebo Šalomouna, kterému se přihodilo totéž. Ale já si přeji podívat se na Saula. Všichni tři zmínění muži měli stejný problém, a sice to, že dovolili, aby jim cosi začalo život rozkládat. Takže to nakonec zničilo to, co tam Bůh vložil. Vybral jsem si Saula a proto se s vámi chci podívat do 1. Samuelovi a vystopovat tam kroky, které jeho život začaly rozkládat, až ho nakonec prohrál. Je pravda, že málo lidí vůbec kdy začalo tak dobře jako král Saul. Bible o něm říká, že o hlavu převyšoval všechny ostatní Izraelce, že byl velmi hezký, že si ho Bůh vybral a že ho prorok pomazal. Měl vztah se Samuelem, velkým božím prorokem. Byl velmi oblíbený. Bible zmiňuje, že to k Saulovi prostě přitahovalo muže užitečné v boji. Lidé ho měli rádi, chtěli ho následovat a uznávali ho jako prvního izraelského krále. Všechno, co se ho nějak týkalo, vypadalo tak dobře. Všechno se mu dařilo, všechno šlo podle něj. byl taková osobnost, že na začátku své kariéry na kritiku vůbec nereagoval. Jednoduše své kritiky přehlédl a pokračoval dál v tom, k čemu ho Bůh povolal jako prvního krále v Izraeli. Znáte i vy dnes lidi, kteří začali stejně dobře? Jako kdyby jim všechno hrálo do ruky, jako by všechno šlo podle nich, ale v určitém bodě života se to stalo. Můžete se tam podívat zpátky a vidět začátek úpadku. A můžete sledovat, jak se jim pomaličku život rozpadal. A dnes? Dnes je obrazem bídy, zničení a ztroskotání. Začali dobře, ale jejich konec dobrý nebude. Erozní proces působení hříchu v lidském srdci často bývá natolik postupný a pomalý, že na jeho začátku jen dar rozeznání může identifikovat probíhající rozklad srdce člověka. Až je proces rozkladu u konce, nakonec to vidí všichni. Kdo z nás ale má v sobě tolik rozeznání, aby u sebe identifikoval takové erozní návyky, postoje a chyby, které nás zevnitř rozleptávají a rozkládají? Duch rozeznání to může poznat už ve fázi probíhajícího procesu. Všichni ostatní však čekají příliš dlouho, takže způsobená škoda už je nezvratná. Máme tu člověka, kterému všechno vycházelo. Všechno bylo tak v pořádku, ale pak něco začalo skřípat. A já bych spolu s vámi v 1. Samuelově chtěl vystopovat erozi Saulova života až k jejím počátkům. Jak se stalo, že tento velký boží muž podlehl erozi a nechal svůj život rozpadnout? Jak prostě to začalo? Podívejme se tedy do 10. kapitoly 1. Samuelovi. Tady máme Saula ve společnosti božího proroka. Je nádherné mít takového člověka jako Samuel, který poslouchá Boha a pak Saulovi říká, co má dělat. 8. verš. Potom sestoupíš přede mnou do Gilgálu a já sestoupím k tobě, abych obětoval zápalné oběti a připravil hody oběti pokojné. 7 dní budeš čekat, než k tobě přijdu. Pak ti dám vědět, co máš udělat. Pak později ve 13. kapitole nám písmo říká, jak v zápalu bitvy s filištínskými Hebrejci začali ztrácet odvahu. Zdálo se, že Samuel se nedostavil včas, a tak se Saul rozhodl, že přinese oběť zápalnou a oběť pokojnou sám, že nebude čekat na božího proroka, který měl právo i povinnost tyto oběti vykonávat. Chopil se toho tedy sám a provedl to. Vždyť to byl konec konců král. A tak místo, aby se zápalnou obětí čekal na božího proroka, protože Samuel řekl, počkej, až dorazím a ukážu ti, co je potřeba udělat, je nutné to udělat zcela určitým způsobem, Saul se toho chopil sám a přisvojil si povinnost, kterou dostal boží prorok, což byl čin pyšný, svévolný a neposlušný, a obětoval tedy sám. Když se Samuel objevil, konfrontoval ho s tím. Další jeho pyšný čin najdeme ve 14. kapitole. Všimněte si, jak to tam od 24. verše je. Když se izraelští muži onoho dne zase sešli, Saul zaklínal lid slovy. Buď proklet muž, který by do večera, dokud se nepomstím svým nepřátelům, pojedl nějaký pokrm. Proto nikdo z lidu žádný pokrm neokusil. Tak se vrhl na pomstu a že to svým nepřátelům oplatí, že požádal své lidi, dokonce jim přikázal, aby přísahali, že nepozrou ani sousto až do konce bitvy. Ale jeho syn Jonatan to neslyšel, nedověděl se to. A Bible nám vypráví, jak to bylo dál. Podíváme se do 27. verše. Ale Jonatan neslyšel, že jeho otec zavázal lid přísahou. Napřáhl hůl, kterou měl v ruce, ponořil její konec do plástve medu a rukou si ji podal k ústům. Hned se mu rozjasnily oči. Což je způsob, který vyjádřil skutečnost, že se posilnil, protože předtím byl unavený a vyčerpaný. Pak Saul volá svůj lid k zodpovědnosti a někdo mu říká, Jonatan si vzal trochu medu. Saul pak pokračuje, učinil jsem rozhodnutí a požadoval přísahu. A i když se jedná o mého syna, bude ho to stát život. A jediný důvod, proč svého vlastního syna nezabil jen proto, aby uspokojil vlastní pýchu, byl, že se lidé vzbouřili a volali, ne, nemůžeš Jonatana zabít. To třetí, čeho se dopustil, nacházíme v 15. kapitole. Dobře to sledujte, abychom viděli, jak proces pokračoval a jak se to odvíjelo. V 15. kapitole ho Samuel oslovil. Hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy poslechni Hospodinova slova. Toto praví Hospodin zástupů. Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli. Položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta. Nyní jdi a pobij Amáleka. Jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla. Protože Bůh chtěl odstranit strašlivý vliv pohanství z Božího lidu. Saul se tedy vydává splnit úkol, za kterým ho Samuel poslal. Bible nám však říká, že se rozhodl jejich krále zajmout, místo aby ho zabil. A že lidé si nechali ty nejlepší kusy z ovcí a koz i z ostatních stád a přihnali je sebou. Proto Samuel znovu přichází na scénu se slovy od 19. verše. Proč si Hospodina neuposlechl, ale vrhl se na kořist a dopustil se toho, co je v Hospodinových očích zlé? Protože Samuel předtím řekl, když si tedy poslechl Hospodina, co je to za mečení a bečení, které slyším, slyším stáda ovcí. Myslel jsem, že ti Bůh přikázal to všechno pobít. A dál od verše 20. Saul vysvětloval Samuelovi. Vždyť jsem Hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého. Ale lid si vzal z kořisti, z bravu a skotu to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu Hospodinu, tvému Bohu. Tu řekl Samuel, líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina. Hele, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože si zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. A teď sledujte, k čemu tu dochází. Saul má v tom okamžiku problémy s pýchou. Nebudu čekat, až dorazí prorok. Já to vykonám. Já jsem král. Každého, kdo přestoupí mou přísahu, to bude stát život. A šel dokonce tak daleko, že by neušetřil ani vlastního syna. Já vím, že Bůh řekl, že máme krále zabít a pobít všechen dobytek i všechny lidi, ale já přivedu celá ta stáda zpátky, protože s nimi vykonáme velikou oběť Hospodinu. Takže do srdce muže, jehož start byl tak dobrý, se pomalu začala vkrádat a plížit pýcha. Vím, co Bůh řekl, ale udělám to po svém. Sledujte, co se děje dál. Nejen, že má problém s pýchou, ale odehrává se i cosi dalšího. Najděte si prosím 17. kapitolu od verše 11. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. Tady je Saul, o hlavu vyšší než všichni ostatní Izraelci. Ale Goliáše se bojí. Proč? Protože mu pýcha nahlodala vztah s Bohem. Protože právě uprostřed velkých činů, které mu Bůh přikázal vykonat, mu pýcha začala rozkládat blízký vztah s Bohem Otcem. A výsledkem toho je, že se začíná měnit ve strašpytla. A dějí se ještě další věci. Podívejme se do kapitoly 18., kde se v 7. verši David vrací z bitvy s Filištíncem. A křepčící ženy prospěvovali. Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil. Taková slova se mu nelíbila. Řekl, Davidovi přiskli desetitisíce a mně jen tisíce. Už mu chybí jen to království. Co tu vidíme? Pýchu, strach a žárlivost. Začíná dost žárlit na provolávání slávy a pozornost lidu, kterých se Davidovi začíná dostávat. Teď si najděte 19. kapitolu a podíváme se na verš 11. Saul vyslal k Davidovu domu posly, aby jej střežili a Davida ráno usmrtili. Takže pýcha, strach a žárlivost či závist a co ještě? Hněv, záchvaty nenávisti a hořkost, která vyústila ve vražedné pokusy. Protože od této chvíle začínají pokusy zabít a zničit Davida, který je teď pomazaným Božím služebníkem a který jednoho dne zaujme jeho místo. Co myslíte, není zajímavé, jak se to odvíjí a pokračuje v životě člověka, u kterého dochází k procesu rozpadu? Z jeho strany se to jevilo jako nevinný čin, když nepočkal na Božího služebníka, ale vykonal to po svém a v čase, který si sám určil. A tato myšlenka do něj začala pronikat a rozrušovat srdce, které na začátku mělo ohromný potenciál velikosti. Jeho pýcha se proměnila ve strach. Strach se rozmělnil v žárlivost a ta se nakonec přetransformovala v hněv, výbuchy vzteku, hořkost a nenávist. Pokouší se zničit Davida. Další věc, kterou tu vidíme vznikat, najdeme v kapitole 28. Kvůli procesu eroze, který se zabydlel v Saulově životě, co se s ním ještě stalo? Blízký vztah, který měl s Hospodinem Bohem. I nádherný vztah, který měl se Samuelem. Blízkost, kterou měl s Bohem, protože byl prvním izraelským králem, to všechno si postrácel. Hřích rozleptal jeho vztahy. A už s Bohem nemohl mluvit. Bible říká, že Bůh na jeho modlitby neodpovídal. Tento boží člověk, který kdysi mohl rozmlouvat s Bohem, tento boží muž, který měl blízký vztah s velkým božím prorokem, se najednou v převleku vypravil k věštkyni, nebo chcete-li k jasnovidce, která hovořila s mrtvými a věnovala se věštění. Od 8. verše v té 28. kapitole čteme, Saul se přestrojil, vzal si jiné šaty a šel tam spolu se dvěma muži. Přišel k té ženě v noci a řekl jí, věšti mi prostřednictvím ducha zemřelého, přivolej mi, koho ti řeknu. A to Saul předtím vydal výnos, že všichni takoví lidé musí zemřít. Žena mu odpověděla. Však ty víš, co udělal Saul, že vyhladil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovidce. Proč mi strojíš léčku? Chceš mě vydat na smrt? Ale Saul se jí zapřisáhl při Hospodinu. Jakože živ je Hospodin, žádný trest tě za to nestihne. Žena se ho zeptala, koho ti mám přivolat? Odvětil, přivolej mi Samuela. Když žena Samuela viděla, hlasitě vykřikla a obrátila se na Saula. Proč jsi mě obelstil? Vždyť ty jsi Saul. Před námi je člověk, který mluvíval s Bohem Hospodinem. Je to člověk, který mýval blízký vztah s Bohem, který hovoříval s Božím prorokem. A najednou to dopracoval tak daleko. Eroze ho uvnitř natolik poničila a rozložila, tak zdevastovala jeho bytost, že se obrací na médium. A tady máme to, co chci, abychom viděli. Totiž, že proces eroze, který se odehrává v srdci člověka, je tak nenápadný a tichý, tak subtilní, že trvá celá léta a navenek všechno může vypadat v pořádku. Ale po dlouhém čase nakonec hřích dosáhne svého. Tak působí eroze v srdci člověka. Odnáší z něj to cenné kousek po kousku. Hřích, který neustále nahlodává a oslabuje svědomí člověka. Hřích, který oslabuje jeho vůli, rozrušuje myšlení i to, o čem ví, že to je správné. Hřích narušuje, odnáší, koroduje a korumpuje, rozmělňuje, ničí, nuluje a rozežírá zevnitř, až nakonec dojde k velkému pádu. Proces eroze však probíhal už celá léta. Přátelé, to se vám může stát ve vztahu s Bohem. V manželství, ve vztahu s dětmi, i v práci. Jen trošinku si tady přikrást. Jen trošičku tady nebo tam. A tak to jde celá léta. Jen trošku nevěry tady a trošinku tam. Troška hořkosti tady a maličko tam. Neodpuštění je zpočátku tak nenápadné. Ale když mu dovolíme zůstat, léty sílí. A tak to jde dál. Potkali jste už lidi cynické a zahořklé? Nemuselo to být namířeno proti někomu konkrétnímu, ale po letech hořkosti a cynických postojů jim to proniklo do celého života a do všech postojů. Nenávidí svět, okolnosti i Boha, kterého z toho všeho obvinují. Eroze jim rozežrala samotné myšlení a zakryla jim pohled. Vůbec nechápou, co se to děje. Myslíte si, že by se vám to nemohlo stát? Přátelé, myslíte si o sobě, že jste tak duchovní a že už jste v životě dosáhli určité roviny, takže jste se dostali z dosahu rozkladných sil, z moci a zkaženosti a eroze hříchu v lidském srdci, ve vašem svědomí i myšlení, ve vaší vůli a citech? Myslíte si, že jste v životě dosáhli stavu, kdy se vám nic podobného nemůže stát? K tomu bych vám rád řekl. Na celé zemi neexistuje člověk bez ohledu na stupeň, kterého už dosáhl v životě nebo v duchovních věcech či v přijetí světa, aby se mu nemohlo stát, že když nechá hřích ve svém srdci působit, že by postupně nenarušil a nezasáhl jeho celé srdce. Může to začít už v mládí. Může k tomu dojít i v pokročilejším věku. Ale nezapomínejte, že eroze je proces. Chtěl bych vám připomenout. Satan se zničením vašeho života nespěchá. Jde mu jen o to zničit vám ho. Nemusí se s tím honit. Stačí mu, když se mu to podaří. Je ochotný počkat si na vlnu za vlnou, na jednotlivé poryvy větru, na jednotlivé činy. Má dost času počkat si, až dovolíme hříchu rozrušit a odnést to nejlepší, co pro nás Bůh má. Stalo se to Saulovi. A může se to stát úplně každému.
0: Život krále Saula začínal velice slibně, ale jeho obrovský potenciál se postupně rozložil, až mu to nakonec zničilo život. Co se stalo jemu, může se přihodit každému z nás. Příští týden nás Charles Stanley upozorní, jak tato destrukce probíhá a ukáže nám, jak se erozi ve svém životě můžeme vyhnout. Na premiéru se můžete těšit v neděli ve 20:15.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Máme za sebou 11. hodinu, která nám otevřela poslední hodinu tohoto dne a zároveň i večerního vysílání Rádia 7. I touto poslední hodinkou vás budu provázet já, Aneta Lofítková. Před námi je ještě jeden pořad, a to čtení na pokračování, který bude u vás už za 15 minut.

S odvahou se přibližuju k tvému trůnu, běžím domů, do tvé náruče. Tak nám všem přeju, ať běžíme vždycky, kdykoliv, za jakýkoliv okolností, do té boží náruče. A teď nás čeká píseň ještě předtím, než k vám posílám čtení na pokračování o pokoji.

V minulé části čtení na pokračování z knihy Miloše Šolce Jak život šel jsme se ocitli uprostřed válečných událostí. Miloš měl být nasazen na práci do Německa, ale nakonec získal práci v Praze. Tenis se dostal na vedlejší kolej, hrál jen sporadicky. Hlavní bylo uživit rodinu. Na konci války byla Praha bombardována. Šolcovi se museli odstěhovat, protože jejich dům byl poškozen. I po válce hrál Miloš Šolc tenis jen málo, protože se musel starat o rodinu. A když hrál, nechtěl hrát v neděli, což patřičně komentoval denní tisk. Spolu s bratrem Josefem založil Miloš v Liberci firmu na výrobu oblečení. Začalo se jim dařit. Stal se také členem výboru baptistické církve. Vedl podnik, staral se o rodinu a byl aktivní v církvi i ve sportu. Ve svých 36 letech byl velmi úspěšný. Vždy hrál tenis pro boží slávu. Byl na vrcholu, oceňovaný, chválený a oblíbený.

0: Za vydatné pomoci Moskvy začali komunisté své pozice u nás vydatně posilovat již na jaře 1945. V parlamentních volbách 26. května 1946 se stala KSČ nejsilnější politickou stranou. Její předseda Klement Gottwald se stal předsedou vlády a byl pověřen jejím sestavením. V nové vládě docházelo od počátku k vážným rozporům, způsobeným odlišnými postoji komunistických ministrů a ministrů demokratických stran. Když v únoru 1948 prezident Edvard Beneš podlehl nátlaku komunistů a přijal demisi ministrů demokratických stran, které nahradili jejich straničtí kolegové ochotní s komunisty spolupracovat, došlo ke komunistickému převratu a tím k porážce demokratických sil u nás. Situace se promítla do všech sfér společenského života. Začalo znárodňování, kolektivizace v zemědělství. Otcova firma se musela přičlenit k vyššímu výrobnímu celku. Firma se nejprve stala součástí svazu řemesel a později kvůli svému širokému sortimentu patřila pod dva národní podniky, a sice Panar a drobné spotřební zboží. Protože však podnikání začalo být ve státě všemožně omezováno a otec začal studovat, v roce 1949 se strýcem své podnikání ukončili. V náboženské oblasti došlo ke zcela zásadním změnám, a to z důvodu státního dozoru nad církvemi. Neuvěřitelně brzo, již v říjnu 1949, byly vydány nové církevní zákony. Prakticky to znamenalo, že mohl kázat pouze ten, kdo získal státní souhlas k výkonu duchovenské služby. A že všichni duchovní pobírali platy od státu. Že se musel pro všechny mimořádné akce obdržet souhlas příslušného církevního tajemníka. Že každá církev musela mít svého představitele, který byl za veškeré dění v církvi státní správě odpovědný, a tak dále. Církve musely také vypracovat své stanovy, které podléhaly státnímu schválení a staly se podmínkou další existence. Církve, které církevní zákony nepřijaly, přestaly existovat, k čemuž opravdu v několika případech došlo. V Bratrské jednotě baptistů byly k těmto zákonům veliké výhrady a na příslušné konferenci se laická část delegátů klonila k tomu, aby církevní zákony nebyly přijaty. Nakonec tyto zákony byly akceptovány, protože je výrazně podpořili kazatelé. Otec tím velice trpěl a do svých pamětí napsal:
1: To, že naše jednota přijala církevní zákony, mne připravilo téměř o rozum. Vždyť se jednalo o čin, který byl v přímém rozporu s našimi vlastními zásadami i principy Světového svazu baptistů.
0: Zdálo by se, že v případě sportu si stát nebude osobovat právo zasahovat do tělovýchovného dění. Opak byl pravdou. V tenise se takové zasahování projevilo velice silně. Naši reprezentanti patřili ke světové špičce a kvalitní tenis vyžadoval, aby účast na zahraničních turnajích byla co nejčastější. Všechny nejvýznamnější turnaje se však hrály na západě a komunistický režim chápal západ jako nepřátelský tábor. Účast na zahraničních turnajích tedy přestala být samozřejmostí. Hráči postupně museli podávat o svých pobytech v cizině zprávy a tak dále. Tenis byl navíc mnohými chápán jako panský druh sportu a mimo jiné bylo v této době zrušeno jen v Praze na 300 tenisových dvorců. Zajímavě o tomto období píše Jaroslav Drobný ve své knize Můj osud. Už od počátku roku 1948 jsem poznával, že zdánlivý klid doma končí. Samotný únor pro mě nic neznamenal, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Brzy jsem však zjistil, stejně jako moji přátelé, že nás nikdo nenechá stát stranou, že nám bude přesně předepisováno, jak se máme chovat a co máme dělat. I komunistická strana sice uznala, že sportovní mistři přinášejí daleko větší propagaci než řada proklamací, ale taky jsem poznal, že budou využiti jen ti, kteří budou jednat podle předepsaných norem. Prakticky nás však strana hodila na vedlejší kolej. Před každým výjezdem a po každém návratu jsme museli na dlouhé pohovory zpovídat se z toho, co jsme dělali a s kým jsme mluvili. Znovu a znovu nám bylo vtloukáno do hlavy, jak by měl vypadat socialistický sportovec, aby mu byl přiznán statut reprezentanta.

Odpovědně hovořit o vlastním dětství lze až při vlastním otcovství. Teprve když se člověk musí sám zaměstnávat způsobem výchovy vlastních potomků, nutně si začíná vybavovat své dětství a způsob výchovy vlastních rodičů. V přiblížení otcovy osobnosti je tato kapitola velice významná. Dětství má rozhodující roli při vytváření osobnosti a otec v něm hrál jedinečnou roli. Při zahledění na naše dětství užijí několika myšlenek Jana Amose Komenského, jak je uvádí ve svém informatoriu Školy mateřské. V kapitole K čemu má být mládež nevyhnutelně vedena, říká tento učitel národů. Obsah toho, k čemu má být mládež nevyhnutelně vedena, je toto trojí. Víra a pobožnost, mravy a ctnosti, znalost jazyků a všelijakých lidských umění a to tím pořádkem, jak je to připomenuto, ne naopak. Když se mám vrátit k výchově našich rodičů, vnímám, že uvedené pořadí v naší rodině opravdu platilo. Víra a pobožnost byly svým způsobem nositeli rodinného života. Den začínal modlitbou a krátkou pobožností kolem stolu, kterou otec vedl. Byl trenérem, učitelem a tak mu bylo vlastní respektovat při pobožnostech náš věk a vnímat naši zaujatost nebo rozptýlenost. Vesměs jsme čítali z pomůcek každodenního čtení Písma svatého. Den končil modlitební chvílí na kolenou kolem manželské postele rodičů, kdy jsme se postupně všichni modlili. Bratr Josef vzpomíná, jak vždy pozorně naslouchal otci, který se modlil postupně za každé dítě a čekal na to, co otec konkrétně zmíní o něm. Tento duchovní pořádek v rodině byl tak samozřejmý, jako bylo pravidelné každodenní jídlo. Nevzpomínám si, že by se někdy objevily z naší strany nějaké rozpaky, netrpělivost nebo dokonce nějaká forma odporu k tomuto pořádku. Zborový život v církvi byl neodmyslitelnou součástí našeho dětství. V církvi jsme měli 10 až 20 vrstevníků, se kterými jsme bývali společně na hodinách náboženství, v nedělní škole, při bohoslužbách i při případných společných aktivitách v přírodě. Mívali jsme kvalitní učitelky, kterým šlo nejen o srozumitelné předání biblické látky, ale měli na mysli i převádění probíraného do životní praxe. Neděle byla jakýmsi vyvrcholením týdne. Do shromáždění se šlo dopoledne i odpoledne a celý den byl zasvěcen Pánu Bohu. Při bohoslužbách jsme my, děti, sedávali s rodiči a bývali mezi posluchači. Otec odmítal možnost, že by předškolní děti mohly odcházet do zvláštních místností a mít během bohoslužeb vlastní program. Jan Amos Komenský ve své knížce dále přibližuje prostředky výchovy dětí. Uvádí je v tomto pořadí. Za prvé, ustavičný příklad ctností a mravů, za druhé, včasná a moudrá poučování, za třetí, mírná kázeň. První bod pak rozvádí takto. Pán Bůh dal dětem opičí povahy, to jest jakousi chtivost dělati všechno, co vidí dělati jiné. Takže kdyby se mladému člověku nikdy nic neporoučilo a neoznamovalo, jen když on vidí a slyší, co jiní dělají, zvykne dělati totéž týmž způsobem. Rodiče si mnohdy neuvědomují, že hlavní vliv, kterým stvárňují povahy svých dětí, je jejich všední chování a mluvení. Na charakter dítěte působí především podvědomé výchovné vlivy. Rodiče nejvýrazněji vychovávají dítě tím, jací jsou. Zpětně si uvědomujeme, jak nám byli rodiče krásným příkladem a jak bylo v harmonii jejich chování s tím, co nás učili z Písma svatého. Aktualizaci Komenského druhého bodu o včasných a moudrých poučováních bych mohl dokumentovat bezpočtem příkladů. Otec nás poučoval a napomínal bez zábran i v dospělosti, protože mu na nás velice záleželo. Když jsem jednou navštívil otce v nemocnici a oslovil ošetřující lékařku, která právě procházela kolem nás, ještě než jsem povstal, již mne otec nahlas vyzval. Povstaň, to je paní doktorka. Tomu bylo již přes 90 let a mě přes 60. V knize Přísloví 3.12 nalézáme jedinečný verš, ve kterém se Pán Bůh ve své lásce k člověku připodobňuje k milujícím otcům. Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Nikdy jsme nezapochybovali o tom, že by nás otec napomínal z jiných pohnutek než z touhy, aby nám posloužil. Ve třetím bodu o mírné kázni Komenský hovoří o jejím dvojím stupni. Prvním stupněm je okřiknutí, jestliže se dítě dopouští něčeho nenáležitého, a dodává, že v případě nápravy je dobré dítě pochválit. Druhým stupněm je pak užití metličky, aby se dítě upamatovalo, zahambilo a bylo pozornější.
Svůj postoj opodstatňuje několika citáty z knihy Přísloví, kde čteme například ve 13. kapitole 24. verši. Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna. Kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. Můžeme říci, že nás otec fyzicky trestal jen velice zřídka. Když však k trestání došlo, vždy to bylo opodstatněné a vždy nás to vedlo k sebezpytování a nápravě. Vzpomínám, bylo mě kolem 10 let, jak jsme se po tenise ve sprchách dobře bavili s jedním starším holohlavým pánem. Já jsem chtěl být vtipný a prohodil jsem, že se má dobře, protože se nemusí česat. V ten okamžik jsem dostal od tatínka takový pohlavek, že jsem se možná uhodil hlavou o stěnu sprchy. Myslím, že se to obešlo jak bez otcova komentáře, tak bez mých slz. A o tom, že to bylo užitečné, svědčí i to, že si to pamatují dodnes. To, že má i prostředí svůj podíl na formování osobnosti, je všeobecně známé. My jsme vyrůstali v prostorném třípokojovém bytě s rozhledem na celou jižní část Prahy. V bytě byly 3 veliké vestavěné knihovny, několik knihovniček a knihy ležáky byly pečlivě vyrovnány i ve 2 rozkládacích gaučích. A protože byla veliká knihovna také u prarodičů a další knihovna byla na chatě, nebudu se příliš mýlit, když odhaduji, že otec měl k 10 000 knih. Knihy schromažďoval po léta a myslel přitom i na nás, 4 děti. Nejvzácnějšími knihami byly nejrůznější Bible, včetně překladů, staré naučné slovníky a řada sebraných spisů od kazatelů a teologů. Nezanedbatelnou část tvořily knihy německé a anglické. Na stěnách 3 pokojů viselo množství obrazů, včetně velkého portrétu matinky a řada různých fotografií. Na sekretáři výdelně byla veliká bronzová bysta Tomáše Garrigua Masaryka, která tam stála nepohnutě i v kritických 50. letech. V rohu jídelny bylo křídlo. Není se co divit, že jsme vždy milovali volný výhled z oken a vždy litovali ty, kteří se v pražských bytech dívali do dvorů nebo v lepších případech do městských ulic. Sestra Bohumila vzpomíná v této souvislosti na otce takto. Tatínek miloval pohled z oken na krásnou Prahu. Nacházel v tom jakési utěšení, které by nevyměnil za nic na světě. Jako děti jsme se stali brzy vášnivými čtenáři, kteří při dlouhých cestách tramvajemi do školy nebo na sportovní tréninky vždy mívali po ruce knížku. A ať jsme nebyli výtvarně nadaní pro prostředí, ve kterém jsme vyrůstali, nabyli jsme k výtvarnému umění vřelý vztah. O jedinečném vztahu k hudbě není potřeba hovořit, protože hudební vzdělání a způsob křesťanských bohoslužeb buduje samovolně hluboký vztah k hudbě. To nejvýznamnější, co si s odstupem času vybavuji v souvislosti s otcem, je skutečnost, že otec byl s námi dětmi velice rád. Mýval nás co nejvíce kolem sebe, a to i navzdory své mimořádné zaměstnanosti. Uměl mistrně vyprávět a tak s námi sdílel jak své životní zkušenosti, tak i obsah zajímavých filmů nebo knih a my byli vždy jeho vyprávěním maximálně zaujati. Vyprávěl nám při cestách autem, vlakem, při procházkách i při nejrůznějších příležitostech doma. O tom, jak nás otec chtěl mít kolem sebe, svědčí výrazně to, že nás v předškolním věku vodil nejen na sportovní podniky, ale že nás, hochy, brával občas i do parních lázní. Ještě jsme nebyli školáci a vstup do lázní dětem jistě nebyl dovolen. Možná, že to pro svoji absurdnost nebylo uvedeno v provozním řádu lázní. Vzpomínám, jak v jedněch lázních nás příslušný zřízenec nechtěl vpustit dovnitř, ale otcova popularita a přesvědčovací schopnosti nakonec úřední osobu udolali. Pohled na nás, malé naháče mezi dospělými muži, často břichatými, s náležitě zarostlými partiemi mužských těl, musel být pro mnohé nezapomenutelným zážitkem. Pro otce to nemohlo být bez problémů. Uhlídat chlapce, kteří tehdy neuměli plavat, kteří navíc mohli uklouznout na mokrých podlahách kolem bazénů a zranit se, to mohla být i pro milujícího otce nepřekonatelná překážka. Otec však byl mimořádně odvážný a jistě si musel být jistý svou autoritou a naší poslušností. Vzdal se proto i pohody z léčebné kůry kvůli radosti být se svými syny. Dříve, než jsme začali se systematickým sportováním, začali jsme s hudbou. Hned v 6 letech jsem začal já s hrou na klavír a bratr s hrou na housle. S klavírem začala i děvčata. My hoši jsme v hraní pokračovali zhruba 10 let. Bratrovi se hra dařila do takové míry, že se dostal na vzorovou hudební školu, kde si jeho profesorka dokonce dělala naděje, že bude pokračovat na konzervatoři.
V mém případě spočíval cílený záměr rodičů v tom, abych mohl doprovázet společný zpěv na bohoslužbách. Několikrát ročně jsme jezdili do Jizerských hor, kde měl dědeček chatu, a my výjezd z velkoměsta do hor milovali. Přesun naší početné rodiny vlakem nebo autobusem nebyl snadný, protože jsme vždy měli množství zavazadel, která jsme pak museli vynášet do kopců k chatě. Otec samozřejmě býval zavazadly obtěžkán nejvíce. Lyžování a sáňkování však stálo za tyto oběti. Hlavní zábavou bývalo skákání ze skokanského můstku, který jsme si vždy sami postavili, a do omrzení skákali do vzdálenosti 2 až 5 metrů. V létě jsme chodívali na výlety do hlubokých lesů, při kterých jsme hledali houby, což otec miloval. Hlavně jsme se ale těšili na koupaliště, kde vedle koupání jsme spolu s ostatními chlapci našeho věku hrávali fotbal. Když nám bylo kolem 8 let, postavil nám otec z dřevěných trámů stěnu, upravil před ní asi 10 metrů dlouhou plochu a my s dřevěnými pálkami začali s tenisem. Je podivuhodné, že se ve svém informatoriu školy mateřské Jan Amos Komenský zabývá i oblastí tělesné výchovy. Říká, poněvadž život jest oheň a ten pak i hned hasne, nemá-li volného průchodu a vzduchu k plápolání, také dítkám je nevyhnutelně potřebí, aby měli své každodenní pohyby a cvičení. Proto i o to mají rodiče dbáti. Čím více dítě dělá, běhá, pracuje, tím lépe na to spí, tím lépe zažívá, tím lépe roste, tím lépe nabývá jadrnosti a čerstvosti těla i mysli. Toliko toho třeba dbát, aby to bylo bez úrazu. Povšechně bych k našemu dětství řekl, že jsme ho prožili nezapomenutelným způsobem, protože rodičům šlo o to, abychom se rozvíjeli po všech stránkách. Vedle školní docházky jsme měli každý den možnost si vyjít mezi děti na kopec. Dětské hřiště bylo před naším domem, kde jsme si zpočátku hrávali na pískovišti, později s druhými kopanou, v zimě jsme bruslili a hrávali hokej. Ve škole jsme vystřídali několik druhů zájmových kroužků, pěvecký, modelářský, gymnastický. Dokonce jsme jeden čas chodili i závodně plavat a zkoušeli hrát žákovský fotbal ve Slávii. Zaměstnaní jsme tedy byli náležitě a o nějaké zahálce v naší rodině nebylo ani slechu. Jan Amos Komenský k tomu říká, zahálka jest polštář satanův, tak říkali svatí otcové a pravdivě. Zajisté, koho najde satan nezaměstnaného, toho jistotně zaměstná sám, nejprve hříšnými myšlenkami, potom i zlými skutky. Jest tedy opatrné nedopouštěti člověku hned v mládí zaháleti, nýbrž zaváděti ho v ustavičné práci, protože se tím zlému pokušiteli zasekávají cesty.

0: O svém základním a středoškolském vzdělání otec píše toto.
1: K maturitě jsem byl v podstatě donucen. Ministerstvo školství a osvěty pořádalo odborné kurzy, na kterých jsem jako bývalý tenisový trenér přednášel. Kurzy byly tak úspěšné, že si mne generální inspektor tělesné výchovy tohoto ministerstva, doktor Vladimír Hanák, vyhlédl jako svého spolupracovníka. Nastala ale pohroma. Tato funkce vyžadovala přinejmenším středoškolské vzdělání a když doktor Hanák zjistil, že mé poslední vysvědčení je z 5. třídy a že jsou na něm 4 nedostatečné, nechtěl věřit svým očím. Spolu s dalšími sportovními přáteli na mne začal naléhat, abych se pustil do studia. Říkali, že to, co jsem v životě dokázal, mi dává všechny předpoklady k tomu, abych udělal maturitu. A tak začal můj doškolovací maraton. Můj přítel, akademický malíř a sochař, profesor Paclavský, se mne ujal s takovou vervou, že jsem během krátké doby úspěšně absolvoval doškolovací program a ukončil měšťanku. Mohl jsem tak začít 2leté studium na gymnáziu na Štrosmajerově náměstí. Tím však začal můj nejtěžší životní zápas. Vedle rodinných povinností, vlastnictví podniku a částečně i sportovního zápolení jsem tedy začal dálkově studovat. Pán Bůh mi však dal finanční zázemí v takové hojnosti, že jsem si mohl při studiu platit vynikající profesory, aby mi pomáhali. Toto vše by však samozřejmě nebylo možné, kdyby do naší rodiny nepřišla Marienka Jariabková, mladá věřící Slovenka, která manželce pomáhala v domácnosti. K případné pomoci zde byli i prarodiče Bertlovi, především však byl celý rodinný život v tomto složitém období pod boží milostivou péčí.
0: V roce 1950 otec ve svých 38 letech úspěšně odmaturoval a jeho životní zápas skončil vítězně. Jeden z jeho tenisových kolegů prohlásil, že osobně chápe tento otcův úspěch za cennější, než kdyby vyhrál slavný wimbledonský turnaj. K rušnému rodinnému životu přibylo v roce 1948 to, že jsem začal chodit do školy a o rok později i moji sourozenci Josef a Bohumila. K matčiným povinnostem tedy patřila i nezbytná pomoc při školních úkolech a navíc dohled na naši zájmovou činnost. Hned od 1. třídy jsem například začal chodit na klavír a bratr na housle. S odstupem času se neubráníme obdivu svých rodičů, co vše z milosti boží zvládali. Otec si dokonce našel čas, aby si po celodenním vytížení sedl do křesla a s požitkem poslouchal naše první hudební pokusy. Že často usnul libým spánkem, asi není nutné dodávat.

V roce 1948 zopakovalo naše Davis Cupové mužstvo pod vedením Karla Koželuha ve složení Drobný, Černík svůj úspěch z minulého roku a stalo se opět vítězem evropského pásma. V mezipásmovém finále sice opět prohrálo s Austrálií, ale stalo se zřejmým, že Československo má tým, se kterým se musí ve světové špičce vážně počítat. Jaroslav Drobný se navíc po dvou letech opět dostal na mezinárodním mistrovství Francie na Roland Garros do finále. Otec se přes nejrůznější zaneprázdněnost dostal na mezinárodním mistrovství Československa až do semifinále, kde prohrál s Drobným. Noviny k zápasu psali: v prvém utkání Polák skoněcky porazil Černíka, v druhém Drobný Šolce 6-1, 6-1, 6-3. Šolc tady udělal jen 5 gemů, ale naprosto nedarovaných. Drobný hrající s vervou našel v Šolcovi tuhého soka, který perným drivem a tvrdým returnem nutil vítěze k boji nikoli snadnému. Krásný zápas potěšil. Oba hráli radostně s úsměvem pravého sportovního přátelství. Drobný pak ve finále porazil Skoněckého a dokázal i před domácím publikem, že patří k absolutní světové špičce. Rodiče na tomto turnaji slavili veliký úspěch, když se dostali ve smíšené čtyřhře až do finále, kde podlehli vynikající polské dvojici Skoněcký-Jerzejovská. V létě hrál otec i na mezinárodním mistrovství Jugoslávie v Opatii, kde porazil v semifinále po velkém boji Jugoslávce Mitiče, ale ve finále prohrál s Branovičem. Rodiče slavili i na tomto turnaji úspěch ve smíšené čtyřhře, když se dostali do semifinále. V roce 1949 Drobný vyhrál opět mezinárodní mistrovství Československa, ale bylo to jeho poslední mistrovství v rodné vlasti. Ve Wimbledonu se dostal jako první Čechoslovák až do finále, které prohrál až po velikém boji v 5 setech s Američanem Schröderem. Když z Wimbledonu odjel spolu s Černíkem na mezinárodní mistrovství Švýcarska a turnaj začal, bylo našim hráčům poručeno, aby z turnaje odstoupili, protože v něm hrají reprezentanti Německa a Frankova Španělska. Přes Drobného úsilí o možnost turnaj dohrát nebylo žádosti vyhověno. Spolu s Černíkem byli tedy postaveni před rozhodnutí, zda hrát dále světový tenis bez omezení, anebo být vystaveni nejisté sportovní budoucnosti. Po obtížném zvažování se nakonec rozhodli zůstat v cizině. V nastalé složité situaci Jaroslav Drobný přijal nabídnuté egyptské státní občanství a mohl tak bez omezení cestovat a hrát. Slavil pak až do roku 1956 množství úspěchů, které lze jen těžko vyjmenovat, protože byl nejen vynikajícím hráčem ve dvouhře, ale i v pánské a smíšené čtyřhře. Jen ve slavném Wimbledonu 3x prohrál ve dvouhře až v semifinále, 2x ve finále a konečně v roce 1954 tento turnaj vyhrál. V pánské čtyřhře byl 2x v semifinále, 1x ve finále, ve smíšené čtyřhře 1x v semifinále. Odchodem Jaroslava Drobného náš tenis utržel ránu, která se nezacelila po řadu let. V mužském tenisu se československý tenis dostal znovu na světovou úroveň až Janem Kodešem a jeho vítězství ve Wimbledonu v roce 1973 bylo jeho velikým osobním i československým triumfem. V roce 1950 se hrálo mezinárodní mistrovství Československa tedy bez Drobného i bez Černíka. Zúčastnili se ho zahraniční hráči pouze z východní Evropy a proti předchozím létům mělo nepoměrně slabší úroveň. Otec se navzdory své zaměstnanosti dostal na mezinárodní mistrovství Československa v roce 1950 mezi posledních 8 hráčů, kde prohrál s pozdějším vítězem celého turnaje, maďarským reprezentantem Asbótem. Ve smíšené čtyřhře slavili rodiče opět úspěch, když se dostali do semifinále.

Tohle byla písnička od kapely Elevation Rhythm o tom, že budu v tichu ve tvé přítomnosti a nechám tě mluvit. Moc nám všem přeju, aby jsme nechali Pána Boha promlouvat do našich životů, ve všem, co prožíváme, čemu čelíme, abychom se v tichosti před ním pokořili a vyhledávali místa, kde je on, vyhledávali právě tu jeho přítomnost. A rozloučím se s vámi ještě jednou písní od Ivo Pospíšila a přeju vám pokojnou, klidnou noc.

0: půlnocí začíná sobota 29. srpna. Na jejím začátku vás z Rádia 7 zdraví Broňa Procházková. Akademie za okamžik v jednu hodinu interval s albem Plamen Kateřiny Marie Tiché ve čtvrt na tři hláska, ve tři hodiny za obzor, kde se vypravíme do Mexika. To jsou hlavní body nočního programu těch nejbližších hodin před námi. Já ráda v pravý čas připomenu více, no a ráda také popřeji příjemný poslech pořadu Akademie. Přednáška Tomáše Kratochvíla zazněla na konferenci křesťanských zdravotníků, která se týkala nejrůznějších závislostí. V následujících minutách se zaměříme na závislost na tabáku a nikotinu.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Poprosím bratra doktora Tomáše Kratochvíla, který je asistentem na klinice nemocí plicních a tuberkulózy ve fakultní nemocnici Brno, a poprosíme ho o přednášku, jak překonávat závislost na tabáku a nikotinu. Viděli jsme nejvyšší závislost v naší republice, možná i ve světě.
3: Dobrý den, já si jako plicní lékař, jako křesťan říkám, všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. To je takové naše plicní téma křesťanské. Jak překonat závislost na tabáku a nikotinu? Já pracuji na plicní klinice od roku 2019 a už od začátku jsem věděl, že bych se chtěl věnovat s těmto pacientům, když jsem byl u závodního lékaře při vstupní prohlídce na zaměstnání, tak říkal, no, to trvá tak 10 000 hodin jednomu kuřákovi se věnovat, aby se odnaučil kouřit. To radši věnu něčemu jinému. Asi 3 měsíce, co jsem pracoval u nás na klinice, tak přišel nějaký pacient, že mě hledá, tak přišel, našel mě a říká, pane doktore, já jsem vám přišel říct, že jsem teda přestal kouřit. A já už jsem si vůbec nepamatoval, co to je za pacienta. Nejspíš to byl nějaký hospitalizovaný pacient, kterému jsem tam při vizitě řekl, že to není úplně dobré, že teda kouří a že by toho měl nechat, takže ta intervence mě zabrala možná 15 vteřin. A on opravdu přestal kouřit a já to říkám jenom kvůli tomu, že my dopředu nevíme, jaký ten pacient je, jestli bude stačit opravdu taková velmi krátká intervence, anebo to bude trvat těch 10 000 hodin. Tak tolik na začátek. Možná máte dojem, že závislost na nikotinu a tabáku se křesťanů netýká, ale není tomu tak. V České republice máme tedy 2 miliony kuřáků a ke kouření mají křesťanské církve různý postoj. Já bych se rád tedy s vámi společně nejprve podíval na několik faktů ohledně kouření, známých faktů, pro někoho možná i nových. Potom probereme, jak se k této problematice stavět z biblického hlediska. A nakonec, jak tedy tuhle problematiku nebo tuto závislost překonat, jak ji řešit. A na začátek bych chtěl přečíst příběh jednoho mladého muže, říkejme mu třeba Lukáš, jak se on sám dostal k závislosti na nikotinu a jak s ní bojuje. Milí bratři a sestry, rád bych se s vámi podělil o svědectví a zároveň i životní lekci. Není to tak dlouho, co jsem prožíval období, kdy Pán Bůh nebyl v mém životě na prvním místě. Raději jsem volil svou vlastní cestu. To byl začátek, kdy má závislost na nikotinu začala. Dopředu bych chtěl upozornit, že to nikdy nezačne samo od sebe. V mém případě to byl faktor nadměrného stresu z práce i školy. Dnes už vím, že pokud v této chvíli nejste pevně zakotveni ve víře a nemáte někoho, na koho se můžete obrátit, tak je otázkou času, kdy se do závislosti na nikotinu či jiné závislosti dostanete. Za období několika let jsem přecházel různými formami nikotinu, jako elektronické cigarety, IQOS, což je zahřívaný tabák, a nikotinové sáčky, u kterých bych se na chvíli zastavil. V dnešní době jde o velmi populární věc, zejména u mladých, ale i lidí z církve. Z mé zkušenosti bych řekl, že se jedná o nejvíce návykovou formu nikotinu, která na vás nejprve působí uklidňujícím dojmem, kdy přestanete myslet na problémy a cítíte se dobře. Problém ovšem je v tom, že nikdy nezůstanete u malého množství, ale vaše tělo chce více a silnější dávky. V mém případě to znamenalo, že jsem do velké míry přestal být produktivní, což se odrazilo mimo jiné i na kvalitě spánku. Byl to také i jeden z důvodů, který vedl ke ztrátě práce. Jednoho dne to zašlo přes čáru. Při kombinaci s větším množstvím alkoholu jsem na chvíli ztratil vědomí a to byl moment, kdy jsem slyšel boží volání a rozhodl se udělat radikální změnu. Začal jsem si zjišťovat více informací o náhradní nikotinové léčbě, díky které bych se závislosti na nikotinu se mohl zbavit. Vyzkoušel jsem různé formy dle doporučení od lékárníků a lékařů. Nikotinové náplasti, tabletky nebo žvíkačky. Chvála pánu, teď jsem se z toho nejhoršího už dostal, ale jde o dlouhodobý proces. Každá závislost kompenzuje nějakou věc, která nám v životě buď chybí, nebo se kterou se nedokážeme vyrovnat. Pokud máte někoho ve svém okolí, kdo prochází něčím podobným, je důležité k takovému člověku přistupovat citlivě. Nejdůležitější si je problém uvědomit, což ve většině případů vyžaduje čas. Závislosti se týkají i lidí v církvi, a proto bych apeloval na nás všechny, abychom téma závislosti nebrali na lehkou váhu. Postihnout to může opravdu každého. Nechci zacházet do přílišných detailů, ale věřím, že mezi vámi mohou být další, kteří mohou mít podobnou zkušenost. Pro ty, kteří zápasí s nějakou formou závislosti, vás chci povzbudit, svěřte se někomu, kdo s vámi bude tento zápas sdílet a podporovat vás. Není radno si zahrávat. Věřte mi, že život bez nikotinu je daleko lepší než s ním. Ať vám pán Bůh žehná. Tak tolik svědectví Lukáše na začátek, kterým bych chtěl začít, to naše téma. Nicméně pojďme se tedy podívat na ty zdravotní dopady kouření, které jsou, předpokládám, všem vám poměrně známé, ale v té dnešní době, kdy se informace ohýbají a pravda je relativizována, je spousta lidí, kteří věří, že země je placatá, si myslím, že má smysl zopakovat i ty opravdu známé informace. Zdravotní dopady kouření, vlastně se jedná o toxické látky, které vdechujeme, obsahují více než 100 karcinogenů. Neexistuje nic vlastně asi horšího, než kouřit, tím si zdraví ničíme opravdu velmi spolehlivě. Je to zároveň v medicíně nejvýznamnější preventabilní příčina morbidity a mortality většiny nemocí. Kuřáci mají v průměru zkrácený život asi o 15 let a je to příčina každého 6. úmrtí v České republice. To se týká tedy čistě kouření. Pojďme se podívat na tu látku, která za tu závislost může, kterou je nikotin. Nikotin je prudký jed, je to rostlinný alkaloid, který se nachází v rostlině tabáku. Dá se tedy extrahovat z toho tabáku nebo vyrobit i synteticky. Ta letální dávka je kolem 100 mg. To je dávka, která je obsažená vlastně v jedné krabičce cigaret, ale tato dávka se nevstřebává celá, vstřebává se menší množství a k té otravě nikotinu klasickým kouřením většině nedochází, protože lidem už je tak špatně, že už dál kouřit nemohou. Netýká se to ovšem třeba jiných forem nikotinu, třeba otravy u elektronických cigaret, kdy například děti náhodně vypíjí ty likvidy, tak k těm dochází a mohou být i fatální. V malém množství nikotin má stimulační a uvolňující účinky, je to stimulans a je to látka, která má jak pozitivní, tak negativní účinky. Mezi ty pozitivní účinky patří teda aktivace centra odměny v limbickém systému, vyplavuje různé neurotransmitery, ať už dopamin, beta-endorfin a tak dál. Je to stimulans, to znamená oddaluje únavu, zlepšuje koncentraci, paměť v krátkodobém hledisku, snižuje apetit, takže dřív byl používán jako anorektikum, redukuje stres a úzkost, a také díky nikotinu dochází ke snadnějšímu vyprazňování gastrointestinálního systému. Jaké má negativní účinky? Tak je to látka, na kterou vzniká poměrně rychle a snadno silná závislost. Přirovnává se to k těžkým drogám, heroinu, kokainu. Vyvolává suchost v ústech, pocity na zvracení nebo samotné zvracení, bolesti hlavy. Zhoršuje spánek ve vyšších dávkách, snižuje pH žaludku, zvyšuje kazivost zubů, vyplavuje adrenalin, zvyšuje tlak krve a tepovou frekvenci. V dlouhodobém horizontu vede ke zhoršení nálady, tedy k depresi. A nadýchací systém má teda dopady, že vyvolává bronchospasmus a kašel. To znamená, nikotin je látka, která má jak pozitivní, tak negativní účinky. Nicméně kuřáci užívají ty nikotin, anebo elektronické cigarety či nikotinové sáčky z těch pozitivních dopadů. Nicméně, pokud vznikne skutečná závislost a tělo se adaptuje na tu látku, tak už ty pozitivní účinky nemusí být takové, jako byly na začátku. Závislost na nikotinu je nepěkná závislost. Není to legrace, opravdu velmi těžko se jí zbavuje, podobně jako jiných závislostí. Samozřejmě to neznamená, že každý kuřák je závislý na nikotinu. Ta závislost může být různého stupně, od nějakého velmi lehkého až opravdu po těžký stupeň závislosti, kdy typicky jsou to lidé, kteří si potřebují zapálit do půl hodiny po probuzení, vykouří krabičku denně a bez cigarety pociťují abstinenční příznaky. A taková závislost je přítomna u velkého množství kuřáků. Udává se u 80 až 90% kuřáků je přítomna nějaká závislost a 60 až 70% kuřáků by rádo se svojí závislostí skoncovalo. Každoročně se o to pokusí 40% z nich, ale úspěšná jsou jenom 3-4%. 96% těch, kteří se pokusí přestat užívat nikotin, přestat s kouřením, tak se to nepovede. Není to otázka silné, slabé vůle, je to spíše otázka toho abstinenčního syndromu, že opravdu ten abstinenční syndrom je tak silný, že je velmi těžké ho překonat. Tu závislost na nikotinu, tabáku rozlišujeme na fyzickou a psychickou nebo psychosociální, někdy se používá termín behaviorální. Já to krátce vysvětlím. Ta fyzická závislost je klasická látková závislost, kdy se ten nikotin váže na nikotin acetylcholinové receptory v našem centrálním nervovém systému a má to ty účinky, ta látka, které jsem zmiňoval před chvílí. Nicméně při užívání nikotinu dochází ke zvýšené syntéze těch receptorů. To znamená, aby ty účinky byly stejné, tak je potřeba dodat vyšší dávku do organismu. A při nedodání této látky se tělo ozývá a touží po té látce a nastupují teda ty abstinenční příznaky. Mezi ty abstinenční příznaky patří nesoustředěnost, ztráta zájmu, udává se anhedonie, že ty lidi opravdu jako nic nebaví, bolesti hlavy, samozřejmě teda silná touha po té látce, ať už po cigaretě nebo po nikotinu, ale taky nespavost, chuť na sladké nebo zvýšená chuť na jídlo, různé psychické potíže, podrážděnost, zvýšená agresivita, úzkost, deprese a mnohé další. To znamená, ve chvíli, kdy člověk neužívá tu látku, tak se cítí opravdu velmi, velmi, velmi mizerně. Zpátky k psychické závislosti, nebo té psychosociální. Mezi tu psychickou závislost patří takové ty naučené kuřácké stereotypy. To znamená, lidé, když si typicky zapálí cigaretu ke kávě, na zastávce, když čekají na autobus, když se nudí, nebo když si chtějí odpočinout v práci, tak jdou ven, zapálí si, když mají nějaký stres před zkouškou, nebo naopak v práci, nebo doma v rodině, tak jdou na zahradu, nebo při venčení psa. Prostě různé takové návyky, které se během let fixují a člověk je na ně už tak zvyklý, že si vlastně nedokáže představit život bez nich. A tyhle návyky jsou opravdu velmi hluboce vyryté, vytváří paměťové stopy a velmi těžko si jich zbavujeme, velmi těžko se učíme fungovat nějakým jiným způsobem. To souvisí s tím, co čteme v Biblii hned na začátku, v knize Genesis, když Bůh promlouvá ke Kainovi po tom, co zabije svého bratra Ábela, on mu říká, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Tak ve chvíli, kdy hřích pustíme do svého života, on se tak uvelebí v těch našich dveřích obrazně, tak už opravdu velmi těžko se ho zbavíme. Ve chvíli, kdy si fixujeme nějaké návyky, tak je to složité. Tak jaká je léčba, ještě pardon, k té psychické závislosti? Kouření je vlastně onemocnění, to říká profesorka Králíková, kouření je onemocnění dětského věku. Většina kuřáků se naučila kouřit v dospívání nebo i v dětství, třeba kolem 10. roku života, ať už z důvodu experimentování nebo to, že kamarádi kouřili, dostal první cigaretu. Mimochodem 2/3 lidí, kteří užijí jednu cigaretu ve svém životě, tak se z nich stanou pravidelní kuřáci, to znamená i ta jedna cigareta představuje poměrně velké riziko. A samozřejmě nejlepší léčbou je prevence a s užíváním nikotinu nebo kouření vůbec nezačínat. Takže k té léčbě samotné, úspěšnost té léčby, jak jsem říkal, není moc vysoká, respektive té samoléčby, udává se jenom opravdu kolem 3 až 4%, 96-7% kuřáků se to nepovede. S odbornou pomocí 30%. Nejlepší úspěšnost má Mayo Clinic v Americe, tam je 50% úspěšnost, ale to je intenzivní kurz, kde jste hospitalizovaní asi týden, tam v nějakém hotelu chodíte na semináře, zaplatíte si za to, nevím, jestli $2000, tak to je opravdu, to má nejlepší úspěšnost na světě, tady ten program, ale i tak je 50%, to znamená buď a nebo. Takže jak vidíte, a to se týká jiných závislostí, ta léčba je svízelná, je dlouhodobá, provázená častými relapsy, to znamená, že člověk chvíli abstinuje, ale pak se k té závislosti z nějakého důvodu znovu vrátí. Průměrně se udává, že kuřák na své vyléčení nebo k zanechání kouření potřebuje 30 pokusů, což je poměrně vysoké číslo. Napadl mě k tomu verš z přísloví z 24. kapitoly 16. Spravedlivý, i když 7x padne, zase povstane. Své volníci zaklopítnou a zle končí. Je potřeba opravdu znovu povstat. 7x, 10x, 20x, 30x znovu a znovu se snažit, protože tudy vede cesta ven ze závislosti nebo obecně z hříchu. To, že bojujeme s hříchem, že se ho snažíme zbavit, a že ty pokusy jsou opakované. Tak, co se týče léků, farmakoterapie, ty nemáme žádnou kouzelnou tabletku, která by odnaučila kouřáky přestat kouřit, bylo by to krásné, ale taková tabletka skutečně neexistuje. Léky snižují pouze abstinenční příznaky, zmírňují je. Zásadní je rozhodnutí člověka, že s daným problémem, s danou závislostí, tedy s kouřením nebo s užíváním nikotinu, se rozhodne přestat, a ty léky pouze pomáhají redukovat ty abstinenční příznaky a zvládnout tu abstinenční dobu. Ta fyzická závislost, respektive abstinenční příznaky, jsou nejsilnější zpočátku a postupně klesají, udává se asi první měsíc, že postupně slábnou. Co ale může trvat poměrně dlouho, tak je ta psychická závislost. Skutečně, když se přenaučujeme fungovat nějak jinak, měl jsem jednoho pacienta, ten říkal druhý den, když přestal kouřit, tak si dal župan, šel ven před dům, šáhl do kapsy a pak si říká o 6:30 ráno, že tam bylo rozespalý, co já tady vlastně dělám, že já od včerejška nekouřím. Jo, tak to jsou prostě ty vyježděné paměťové stopy, které jsou skutečně silné a trvá dlouhý čas, než se člověk té závislosti zbaví, než se přeučí fungovat bez cigarety, bez nikotinu. My jako úspěšně vyléčeného kuřáka bereme člověka, který nekouří 6 měsíců, lépe rok. Pokud to skutečně ověříme, že ten člověk rok nekouřil, tak bereme, že je vyléčený. A i tak některé studie udávají, že až polovina pacientů po tom roce se k tomu kouření znovu vrátí. Takže to riziko padnout zpátky do té závislosti, z které jsem již byl vyléčen, skutečně existuje a je potřeba celoživotní abstinence. Já tím, že jsem na zdravotnické konferenci, tak jsem si dovolil opravdu ukázat i konkrétní teda léky, protože si myslím, že to je velmi důležité a ne všem je to úplně zcela známé. My používáme v praxiklinické citizin, což je vlastně přírodní lék, extrahuje se ze zlatého deště a je to parciální agonista, antagonista nikotin acetylcholinových receptorů. To znamená, není to nikotin, dělá něco podobného co nikotin a ve chvíli, kdy člověk užívá nikotin, tak nikotin na něho nemá takový efekt, protože ty receptory jsou obsazené tady tím citizinem. Co je velká výhoda tohoto léku, jmenuje se Defumoxan, dá se volně koupit v lékárně, to je ta výhoda, že není na lékařský předpis. Dříve byl dostupný Varenicline, Champix, obchodním názvem, ale ten dostupný na trhu není a pravděpodobně už také nebude. Z té účinné látky, z toho citizinu je vlastně jediný lék v současnosti v České republice a to je tento Defumoxan. Nevýhodou tohoto léku je, že se poměrně rychle eliminuje ledvinami, to znamená, je potřeba z počátku vysokého dávkování, začíná se 6 tabletami za den, to znamená jednu tabletu po 2 hodinách a postupně během 25 dnů se ta dávka snižuje. Píše se na tom příbalovém, nebo na té krabičce toho léku, že kompletní léčba trvá 25 dní, ale jsou studie a my s tím máme také zkušenost, že pokud je podáván déle ten citizin, tak má úspěšnost vyšší. To znamená, po dobrání té jedné krabičky si pacienti zakoupí druhou a v nějakém nižším dávkování, to znamená 1 tabletu, 2 tablety, 3 tablety denně, pokračují dál třeba další 2 až 3 měsíce. Je to lék poměrně starý, to znamená i ten příbalový leták je dost starý a má tam mnoho kontraindikací, limitací a tak dále, například nejsou studie pro pacienty mladší 18 let, nejsou studie pro pacienty starší 65 let, to znamená u těchto věkových kategorií se nedoporučuje, ale můžu znovu říct, že používáme tento lék i třeba u starších pacientů, nemáme s ním problém. Neměl by se podávat u pacientů na hemodialýze, vzhledem k té renální exkreci, je taky kontraindikován nebo se nedoporučuje pacientů s recentní kardiovaskulární příhodou, to znamená infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou a to z toho důvodu, jak jsem říkal, nikotin je stimulans, zvyšuje tepovou frekvenci a tlak krve, což třeba u infarktu myokardu, když dáváme beta blokátory, tak to jde proti sobě. Na druhou stranu, pokud by cigareta měla příbalový leták, tak tam kontraindikaci asi taky najdete mnoho a pokud by pacient měl kouřit třeba po infarktu nebo po cévní mozkové příhodě, tak je rozhodně menším rizikem užívat tento lék, byť teda s tím doporučením, že je to na riziko toho pacienta. Obecně ten lék je velmi dobře tolerovaný, nežádoucích účinků je velmi málo, nebo setkáváme se s nimi málo. Nejčastějšími z nich jsou nechutenství a nauzea, to znamená pocity na zvracení a nespavost. Ale tyto symptomy patří i k tomu abstinenčnímu syndromu, o kterém jsem mluvil, takže někdy je těžko rozpoznat, jestli tomu člověku je blbě z toho, že nekouří, anebo je mu blbě z toho, že užívá teda tady ten Defumoxan. Neměl by se teda užívat u těhotných a u kojících, protože prostě nejsou známé studie a to je, myslím, zhruba všechno. Dá se kombinovat s náhradní nikotinovou terapií, což je další léčba, která je možná u závislosti na tabáku a nikotinu. To znamená, kdy nikotin dodáváme do těla jinou formou než pomocí cigarety, elektronické cigarety a tak dál. A to jsou ty známé náplasti, které uvolňují nikotin kontinuálně. Tam může být problém v tom, že ten metabolismus nebo farmakokinetika toho nikotinu je trošku jiná než u kouření. U kouření tam náhle prostě vzroste hladina nikotinu v krvi, pak rychle spadne, člověk si dá další cigaretu, tak znovu vysoká hladina v krvi zase spadne. U náplasti se ten nikotin uvolňuje kontinuálně, takže lidé možná i tak mohou mít touhu prostě po té cigaretě, po té vysoké dávce nikotinu, takže se ta náplast dá kombinovat s nějakou rychlou formou nikotinu a to jsou třeba ty pastilky, což je bonbon, který vycumlá pacient, nebo spray, který si šplíchne do pusy, nebo žvíkačka. Je to substituční terapie se všemi svými nežádoucími efekty, to znamená závislost de facto měníme jenom formu té látky, ale to velmi pomáhá třeba v léčbě té psychosociální závislosti, kdy ti pacienti místo cigarety najednou užívají jiný produkt, tak už si zvykají na něco jiného. Udává se, že asi 10% pacientů po roce té léčby zůstanou na té náhradní nikotinové terapii. To znamená, že se nedokážou zbavit nikotinu a místo kouření prostě lepí dál na plasti nebo si šplíchají sprej. Je to riziko, s kterým je potřeba počítat a případně pak s ním nějak dál pracovat, ale týká se to jenom asi zhruba 10% pacientů. Krátce k zahřívanému tabáku, elektronickým cigaretám, nikotinovým sáčkům, pak bych se chtěl rychle dostat tedy k tomu biblickému pohledu. Zahřívaný tabák velmi ve zkratce, žádná studie dosud nedokázala, že by se dal užívat k léčbě závislosti na nikotinu, tedy k zanechání kouření. Nedává to ani smysl, pacienti jenom vymění vlastně cigaretu za zahřívaný tabák. Evropská respirační společnost, Světová zdravotnická organizace považuje zahřívaný tabák za produkt stejně rizikový jako klasickou cigaretu. To znamená, já osobně pacientům nedoporučuji. Možná se v budoucnu ukáže, že to je produkt s nějakým nižším zdravotním rizikem, ale studie na to aktuálně nemáme. Takže to považujeme za stejně rizikovou formu. Elektronická cigareta naproti tomu nemá jasné dlouhodobé účinky, nicméně už dnes víme, že ty krátkodobé a střednědobé zdravotní dopady ve srovnání s klasickými cigaretami jsou významně nižší, udává se až o 95%, nicméně ty dlouhodobé dopady známé nejsou, to znamená, je to produkt, který taky má svá rizika, byť pravděpodobně významně nižší než klasické cigarety. Některé země používají elektronickou cigaretu k léčbě závislosti na tabáku. Vlastně je to de facto forma, kdy vdechujete nikotin, podobně jako u cigarety, ale nejsou tam ty toxické látky, o kterých jsem mluvil na začátku. Jsou tam jiné toxické látky, ale jejich významně méně. Existují určité mýty a fakta o elektronických cigaretách, například, že jsou více škodlivé než klasické cigarety, to není pravda. Stejně tak, že třeba na elektronických cigaretách vzniká silnější závislost než na klasických cigaretách, to také není pravda. A nebo se udává, že začátek vapování, tedy užívání elektronických cigaret, je branou ke kouření, to znamená, každý, kdo začne užívat elektronickou cigaretu, tak se pak stane kuřákem klasických cigaret. To také není pravda, my jsme viděli pak epidemii mladých, kteří prostě začínají kouřit klasické cigarety, což nevidíme ani v jiných zemích, toto není pozorováno, ale je pravda, že u některých mladých lidí může být branou a samozřejmě proto u mladých lidí se absolutně nedoporučuje tedy užívání elektronické cigarety. Pokud už, tak u pacientů, kteří již kouří, tak v rámci snížení nějakého zdravotního rizika to může být dobrá rada od lékaře, že pokud ten člověk nedokáže přestat kouřit, tak aspoň si sníží to zdravotní riziko užíváním elektronické cigarety. Nikotinové sáčky, ty jsou v České republice zhruba od roku 2018, představují velký problém, zvlášť u mladých mužů, sportovců, vojáků například. Jsou extrémně návykové. Národní výzkum o užívání tabákových výrobků a alkoholu v České republice z roku 2023 udává, že 50% mladých lidí mezi 15 a 24 lety užívá nějakou formu nikotinu. Na každý druhý, ať už sáčky, elektronické cigarety a tak dál, což je poměrně dost velké číslo. Velmi těžko se jich zbavuje, ta závislost je silná, slyšeli jsme to v tom svědectví na začátku. My máme snad jednoho pacienta, kterému se podařilo teda přestat s užíváním nikotinových sáčků. Těm pár ostatním, kteří se o to pokusili, tak se to nepovedlo. Tak, jaký je biblický pohled na závislost na nikotinu a tabáku? Možná bych začal tím, proč vlastně lidé kouří, proč začnou kouřit. Jak jsem říkal na začátku, může to být experimentování, bývá to často v dětském věku, kdy se lidé nějakým způsobem dostanou k cigaretě. Může to být ale i v produktivním věku, kdy na základě stresu, přepracovanosti, hledání nějaké úlevy člověk se nějakým způsobem dostane k nikotinu a najednou začne fungovat a vytvoří si na něm závislost. A samozřejmě je rozdíl i z toho biblického pohledu, jestli je to člověk závislý skutečně, anebo je to člověk, který má to užívání nějakým způsobem pod kontrolou. Jak se tedy na závislost na nikotinu tabáku dívá Bible? No, ten pohled by mohl být, odpověď by mohla být poměrně rychlá a jednoduchá, že Bible o tom nemluví, protože národy Blízkého východu před 2000 lety tabák neznali, tím pádem se o něm v Bibli nepíše. Ale v Bibli čteme mnoho jiných textů, které jsou možná obecnější, ale k závislosti obecně se vztáhnout dají. Ten předpoklad je takový, že člověk podle biblického chápání, že člověk je zlý, je nějakým způsobem porušený a to jeho srdce je špinavé, zlé, zkažené. Bůh nás tvořil sice ke svému obrazu, to znamená, je v nás mnoho dobrého, ale zároveň jsme nějakým způsobem pokřivení. Žijeme v hříšném světě a ten hřích je naší součástí. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Římanům 3:23. V Jeremiáši v 2. kapitole ve 13. verši čteme: dvojí zlo spáchal můj lid, opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Lidé se odvrátili od Boha, od lásky plného stvořitele, od zdroje živých vod a hledají si různé jiné cesty, potěšení, naplnění života, ale jsou to rozpukané cisterny, které dlouhodobě vodu života neudrží anebo neobsahují. Takže Bible je v tomto přímočará. Nemaže nám med kolem pusy, že jsme v jádru dobří, ne, říká přesný opak. Třeba v Jeremiášovi 17. kapitole čteme, že naše srdce je lstivé a nevyléčitelné. V Efeským ve 2. kapitole čteme, že jsme mrtví ve svém hříchu a že naše tělo i mysl ovládají žádosti, nad kterými nemáme moc. To znamená, Bible mluví o tom, že jsme pod nadvládou hříchu, že jsme v otroctví hříchu a že potřebujeme vysvobození, že potřebujeme záchranu. To je důvod, proč přišel Boží syn Ježíš Kristus na tento svět, aby nás zachránil a osvobodil, odpustil nám naše hříchy a rozvázal pouta tohoto otroctví, daroval nám svobodu. Ale nejenom to, aby nás zachránil, ale aby nám taky daroval tu věčnou vodu života, to naplnění, po kterém tak hluboce toužíme. Jsou asi dva základní texty, o kterých bych chtěl mluvit, co se týče závislosti na nikotinu a tabáku, a to je známý text z 1. listu Korinským z 6. kapitoly, kde apoštol Pavel mluví o tom, že jsme chrámem Ducha svatého, a pak také Galackým 5. kapitola, kde se píše o skutcích těla, o hříšných touhách, žádostech a věcech, které jako lidi děláme, a naopak v kontrastu se tam píše o ovoci ducha, o ctnostech, o dobrých věcech, které jako lidi můžeme dělat a čím nás Duch svatý plní. V tom listu Korinským 6. kapitole je to, říká apoštol Pavel ve 12. verši: všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. A na konci říká v 19. verši: či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jež máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Třeba ve 3. kapitole tam dokonce píše: nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý. A ten chrám jste vy. Mohli bychom tady asi dlouho diskutovat o těch verších, co znamenají. Já velmi v krátkosti řeknu, že to s tím souvisí. Kdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, ať už dopustí nějakou nemoc v důsledku určité závislosti nebo třeba v kouření, anebo aktivně vyloženě zasáhne Bůh do života tohoto člověka. Přesto existují argumenty pro a proti, jestli je kouření skutečně hřích nebo není. Jestli hřích je minutí cílem, tak by to mohlo splňovat definici, protože kouření nám rozhodně škodí. Ničíme si tím svoje zdraví, tedy chrám Ducha svatého, kým jsme. Utrácíme spoustu peněz, tedy můžeme být nedobrými správci financí, které nám Pán Bůh dal. Někdo říká, že doslova pálíme ty peníze v těch cigaretách. Můžu tím škodit ostatním v důsledku pasivního kouření a hledám potěšení, které bych měl primárně hledat někde jinde. Měl bych ho hledat v Bohu. Bůh je ten, který mi dokáže dát skutečné potěšení a já, když ho hledám třeba v té cigaretě, tak je to vlastně modlo služba, o které dost čteme ve Starém zákoně, v Novém zákoně ne tolik, ale je to princip, který tam vidíme, že vlastně neuctíváme Boha, nedáváme mu to, co mu patří, nehledáme v něm uspokojení a hledáme to v jiných věcech a tím je vlastně uctíváme. Přesto jsou i lidé, kteří říkají, že kouření není hřích. Já znám sám některé křesťany, kteří jsou takovými svátečními kuřáky, velmi dobře znají Bibli a ve svém životě se snaží následovat Ježíše Krista. Ti argumentují třeba tím, že Ježíš říká, že nic není nečisté, říká, ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. A nebo apoštol Pavel říká v Římanům 14. kapitole ve 14. verši: vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo o sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Jistě by se o tom dalo dlouze diskutovat a debatovat. Za mě vždycky v těch, co obhajují to, že se nejedná o hřích, tak se ptám, no ale proč tedy vlastně kouříš, nebo proč užíváš tu látku? Přináší ti to takové uspokojení a neměl bys ho hledat někde jinde, a co ty negativa a tak dále. Není to úplně jednoduché, ta diskuze, a velmi podobné otázky si můžeme položit i u jiných látek, například u alkoholu. Alkohol je karcinogen, je to toxický jed, neurotoxický, proč ho vlastně lidé užívají? No, v těch nízkých dávkách má prostě pozitivní efekt a když je pod kontrolou, tak může mít určitá pozitiva. Takže vnímáme, že to není úplně jednoduché. Abych to trošku rozsekl, líbí se mi postoj katolické církve, která ve svém katechismu, paragraf 2290, říká, že ctnost mírnosti má člověk k tomu, aby se vyhnul jakékoliv přemíře v jídle, požívání alkoholu, kouření, užívání léku. Možná není otázkou to, jestli to je nebo není hřích, ale co je vlastně to, k čemu směřujeme. Co je svatost? Co je dokonalost, ke které jsme jako křesťané povoláni? V čem se máme podobat Pánu Ježíši Kristu? V těch dobrých věcech, v tom ovoci ducha. Třeba ovocem ducha je sebeovládání. Dokážu se skutečně ovládat při užívání té látky, nebo ta látka má nade mnou moc a nejsem svobodný? To jsou otázky, na které si musíme odpovědět, na které si každý člověk, který užívá nějakou látku, musí dát odpověď. Tedy kdybych to měl shrnout, tak spíše než se zaměřovat na to, jestli kouření je nebo není hřích, je zásadnější si klást, co je cíl, ke kterému nás Pán Bůh vede. A to taky dělá Bible. Ona nám některé věci zakazuje, ale dává také pozitivní přikázání. A třeba prvním a nejdůležitějším přikázáním je, abychom milovali Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své síly, z celé své mysli, abychom ho měli na prvním místě. A pokud to nahradíme, tu radost z Boha, z Pána Ježíše Krista, něčím jiným, tak de facto vyznáváme, že to potěšení v Pánu Bohu nemáme, že mu nevěříme. Nebo že jsme ho nepoznali skutečně takový, jaký je. Ježíš říká, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Bůh nabízí opravdu nadpřirozené, nadpozemské potěšení, ale záleží na nás, jestli mu skutečně věříme a jestli jsme okusili, že Bůh je dobrý. Možná tomu někdo věří, ale nemá tu zkušenost, a to je taky dobré, o to usilovat. Mít blízký vztah s Bohem, prožít nějaké pozitivní emoce s Hospodinem, s Duchem Svatým. To je součástí křesťanského života. Tak a na závěr v krátkosti, jak tedy překonat závislost na tabáku a nikotinu? Řekl bych podobně jako každý jiný hřích. Nelíší se to prakticky v té duchovní oblasti od jiného hříchu. Je to rozhodně duchovní boj, je to těžký duchovní boj, ale to je ve své podstatě každý boj s nějakým hříchem, který nás ovládá. A já bych k tomuto přečetl druhé svědectví. To bude svědectví ženy Marie, což je žena, která kouřila cigarety od svých 13 let a od 15 let už kouřila krabičku denně, tedy 20 cigaret a někdy i dvě krabičky. V roce 2018 přestala kouřit, takže do té doby už stihla 20 balíčko roků, tedy 20 let kouřit krabičku denně, a volně přešla k vapování, tedy užívání elektronické cigarety. Ale Marie uvěřila v Ježíše Krista, odevzdala mu svůj život, činila pokání a také se zapojila do církve. Ale stále bojovala se svojí závislostí na nikotinu. Nevěděla, co s tím. Trávila třeba čas na sborových dovolených, ale byla to pro ní obrovská výzva, protože na nich nechtěla vapovat, ale když nevapovala, tak cítila silné abstinenční příznaky, cítila se mizerně a nebylo jí vůbec dobře a ostatní bratři a sestry nechápali, co se s ní děje. Byla také, nebo je, sledovaná na psychiatrii a řekla jí té svojí psychiatričce, že by měla zájem o detoxikační léčbu od nikotinu. což psychiatrička vzala vážně a tuto léčbu jí domluvila, to znamená, byla 14 dní hospitalizovaná na psychiatrii, ještě chvíli před vstupem na kliniku si užila posledních pár tahů, protože ta závislost pro ní byla tak silná, že opravdu nevěděla, co s tím, odevzdala ty elektronické cigarety a ten detox zvládla. A od té doby se snaží být bez nikotinu, ale je to pro ní obrovský boj, protože 25 let vlastně neznala nic jiného než užívání nikotinu. A hlavní důvod, a to je možná to nejhezčí na tomto svědectví, hlavní důvod, proč ona chtěla přestat s užíváním této látky, tak je poslušnost Bohu. Uvěřila, že Pán Bůh to nechce v jejím životě, že nabízí něco lepšího. A když ale byla sama k sobě upřímná, tak je pro ní těžké vidět, že Bůh pro ní má něco lepšího. Protože kdyby bylo na ní, tak ona pokračuje dál v tom vápování. Ona s tím vlastně zas takový problém nemá. Nějak to, no, nevím, jestli má nebo nemá pod kontrolu, ale tak nějak to prostě je v jejím životě a zas takové obtíže jí to nečiní. Ale chce být poslušná Bohu. To je pro ní hlavní motivace, ale zároveň bojuje se svojí vírou. Jestli to skutečně je dobré, jestli to stojí za to. Možná leze do strmého kopce a za tím kopcem je krásné, nádherné zelené údolí, ale ona ho nevidí. Protože ho třeba nikdy nezažila. Neví, jaký je ten život bez nikotinu. A to je pro ní ten boj. To je ten boj reality věřícího člověka, který třeba je v nějaké závislosti, uvěří v Ježíše Krista, najednou se té závislosti chce zbavit. Tedy v tom listu Galackým v 5. kapitole je taky jeden krásný verš, který tam apoštol Pavel píše. On tam říká, ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Zemřeli svému starému já. Někdy to je proces. Někdo dokáže přestat kouřit ze dne na den, zemře svému starému já, je vysvobozený, pro někoho je to delší proces. Každý člověk je jiný. Jsou určité principy, jak jsem říkal, v boji s hříchem, které platí obecně. Potřebujeme činit pokání, potřebujeme si na prvním místě přiznat, že se jedná o problém, že se jedná o něco, co se Bohu nelíbí, co Bůh v našem životě nechce a snažit se to opustit. Poprosit za odpuštění Ježíše Krista, že to je něco, co Bůh nechce v mém životě a co se mu příčí a za co se na mě hněvá. Uvěřit v to, že Bůh mi to odpuštění dává v Pánu Ježíši Kristu a přijmout to odpuštění, že můžu začít nový život a přijmout tu novou identitu Božího dítěte, že už nemusím být v otroství hříchu, ale můžu žít s Bohem a ten můj život může být naplněný jinými věcmi, než byl v minulosti. Velmi důležitá je také vykazatelnost. Jakub ve svém listu říká, vyznávejte hřích jeden druhému, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. To znamená, nenechat si to pro sebe, někomu to říct, mít prostě okruh lidí, ke kterým mám důvěru, kteří mě podporují, kteří nesou se mnou společně břemena a kterým říkám pravdu. Možná sám sobě ani pravdu někdy si nedokážu říct, ale pokud je někdo, komu vím, že budu muset říct pravdu, tak mě to donutí.

A poslední věc, kterou bych řekl na závěr, i tak, jak jsme se bavili o té závislosti, třeba o té fyzické závislosti, myslím si, že i křesťan může a má vyhledat odbornou pomoc, protože bez těch léků ta šance na abstinenci je menší než s těmi léky. To znamená obrátit se na centra pro závislé na tabáku, existují různí adiktologové, ambulantní lékaři, psychiatři, jsou sítě lékáren, které dávají nebo poskytují poradenství v této problematice. Existují i mobilní aplikace, například QuitNow, která vám každý den ukazuje, jak dlouho nekouříte, kolik jste ušetřili peněz a tak dál a tak dál. Existuje národní linka pro odvykání, je to bezplatná telefonní linka na čísle 800 350 a 30, která od pondělí do pátku mezi 10. a 6. hodinou odpoledne tam sedí adiktologové a mohou poskytovat poradenství komukoliv, kdo má problém s nějakou závislostí nebo třeba rodinným příslušníkům, kteří to řeší ve své rodině. A uzavřu úplně posledním obrázkem a to je důležitost církve. Jak jsem říkal, vyznávejte hřích jeden druhému. Myslím si, že přijít se svou slabostí, se svým hříchem, že to je obrovskou odvahu, otevření se a otevření se zranitelnosti, ale o tom vlastně ve skutečnosti církev je. My nejsme elitní klub svatých lidí, naopak jsme klub zlomených lidí, jsme nemocnice, kam se přišli lidé léčit a kde tu skutečnou léčbu nacházejí. A to bych si moc přál, aby jsme byli těmi, kteří dokáží poskytovat tu pomoc druhým lidem, dokáží nést břemena i těch, kteří jsou závislí, nevzdávat to s nimi, mít s nimi porozumění a nést je na modlitbách. Děkuji za pozornost.

Další vydání pořadu Akademie připadá na dnešní večer na 19. hodinu. Pete Lapton bude hovořit o tom, jak pomáhat lidem závislým na pornografii.

otázek a pochybností, ale taky touha a tvé slovo na cestu. Opřu se o něj a budu věřit.

Plamen zahoří v intervalu, a to díky nahrávce Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis. Příjemnou muziku i poetické texty, nadhled do obyčejných věcí přinášíme po jedné hodině.

0: Ze sobotní noci 29. srpna uplynula první hodina. Nočním vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková. V necelé tři čtvrtě hodince nás Lucie Endlicherová vezme do světa hudby. Začíná interval.
1: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Endlicherová.

Jméno zpěvačky Kateřiny Marie Tiché se do širšího povědomí veřejnosti dostalo poprvé nejspíš v roce 2020 s jejím debutovým albem Sami. Nenadarmo za ně byla později oceněna co objev roku hudební cenou Anděl. Když se její cesty protly s jejím velkým inspirátorem a vzorem Davidem Stypkou, vývoj věcí byl celkem logický. A tak dnes Kateřina Marie Tichá vystupuje s někdejší Stypkovou kapelou Benjis a dostává se i díky tomu do širšího povědomí posluchačů ještě více. A to je velmi dobře. Bylo by škoda tuhle ženu silného a barevného hlasu a barevných příběhů minout. Její nahrávka Plamen z počátku roku 2024 k sobě připoutala dostatek pozornosti. Dostalo se jí propagace na mnoha stranách a dnes se donese až k vám. Jakým hlasem promlouvá? Vítejte ve světě plném silných tónů i slov. Od mikrofonu Intervalu přeje dobrý poslech Lucie Endlicherová.

Mohli bychom říci, že úvodní píseň, ta třetí, je ještě jistou ozvěnou předchozí desky Kateřiny Marie Tiché, Nahrávky sami z roku 2020. Desky, kterou charakterizovaly mimo jiné i místy nespoutané rytmy a až cikánské tóny, stejně jako vliv francouzského šansonu. Z Benchies se zpěvačka a autorka posouvá blíže k popu, ale zároveň nemůže být řeč o jakékoliv ohranosti, líbivosti nebo kolovrátkovitosti. Pravda, posluchač, který tuhle muziku zvolí za kulisu, nebude zklamán ani vyrušován nějakými přehnanými nároky, které by na něj muzika kladla. Ale ten, kdo bude poslouchat pozorněji, zaslechne kus práce a touhu po něčem, co chce Kateřina Marie Tichá sdělit posluchačům. Zajímavě k přenesení sdělení někdy pomáhají i další hudební prostředky. Třeba v následující písni V horách až filmová aranže muziky, díky které si budete místy připadat třeba jako ve velkofilmu při průletech nad hlubokými propastmi a dalekými horizonty.

Kdybychom zkoumali dráhu Kateřiny Marie Tiché, tak bychom zjistili, že na ní najdeme kontakty s Martinem Červinkou, který léta zaštiťoval tvorbu Jany Kiršner, vystupování s kapelou Jelen i spolupráci s Ondřejem Turtákem alias ODD, někdejším raperem a dnes velmi oceňovaným producentem u nás. Ostatně stál i za deskou Plamen, kterou dnes společně posloucháme. Titulní píseň téhle nahrávky je plná silných emocí a přirovnání a v něčem může být vlastně klíčem k celé desce.

0: Úplně zjednodušeně by se dalo říci, že Kateřina Marie Tichá na své nahrávce dělá to, co je ženám vlastní, tedy zpívá o emocích, vztazích, touze po blízkosti a zakotveném životě. Ale písně, které posloucháme na albu Plamen, v sobě mají ještě něco víc. Nejde o nějaké líbivé rýmy typu Láska páska nebo o kolovrátkovité melodie, které se zakousnou do mozku a už posluchače nepustí. Svůj podíl na tom mají bezesporu i přirovnání obsažená v textech. Vím, že už nebudu stejná, jsi součást mojí smečky a já tvého hejna, zpívá Kateřina Marie Tichá a aniž by si potřebovala kohokoliv přivlastnit, posluchač hned ví.
1: Mám před sebou čistý stůl a dvě prázdné sklenky, tak můžu víno a nebo vodu pít. Na všechnu mou tíhu je led pode mnou tenký, možná přišel čas ji odložit.

Padla to zmínka o tom, že Kateřina Marie Tichá zdědila kapelu Benjis po svém vzoru a blízkém kamarádovi Davidu Stypkovi. A tak posloucháme muziku skvěle zahranou, barevnou, která zpěvačku skvěle podpoří v jejím výkonu. Zároveň nemá posluchač dojem, že by zde byla snaha nějak kopírovat to, co už to bylo, navazovat na Stypku, natáčet nějaké další tóny, které budou Stypku připomínat. A pak přijde první duet z desky, ve kterém se ke Kateřině Marii Tiché přidá trošku překvapivě možná Milan Zeiss z Tata Boys. Alespoň pro mě byl v té chvíli David Stypka zpět. Ten feeling, klenutí té písně, její vyznění, to celé mi Davida Stypku připomínalo od prvního tónu až do konce. A vlastně mi to tak v pořádku přijde mi. Ne.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, dnes pěkně do Popíkova, do Pohody s deskou Kateřiny Marie Tiché Plamen z roku 2024. Už to byla řeč o tom, že deska zpracovává především téma vztahů. Ostatně i já jsem zpěvačku zachytila také především díky zmínkám na Instagramu jedné známé, která se u videí z brněnského koncertu Kateřiny Marie Tiché vyznávala z toho, jak jí texty jejich písní pomáhají procházet vztahovými bouřemi i zátokami života. Když ovšem poslouchám písničky z alba Plamen, tak si říkám pořád dokola, že tohle skutečně nejsou jen zpívánky o tom, jak jsou vztahy těžké nebo lehké nebo jakékoliv. Myslela jsem při poslechu na Lenku Dusilovou, na Janu Kiršner, na Anetu Langerovou, na zpěvačky a skladatelky, kterým se podařilo oslovit široké publikum a přitom se nějak nezaprodat, nevzdat se kvality, hloubky sdělení. A musím říct, že zdá se mi, tohle se daří i Kateřině Marii Tiché. Naštěstí.

0: Je před námi, alespoň podle mého názoru, jedna z nejsilnějších písní desky, ne-li úplně ta nejsilnější. Jmenuje se Budu tu, začíná touhou po zahlédnutí velryb a zvuk podobný velrybímu zpěvu se pak celou písní nese. A zároveň po tom exotičnu, kterou tuhletu písničku otevírá, jde pak o píseň úplně zakořeněnou do nejobyčejnějších obyčejností. Zrají v ní poslední letní jablka, prohání se v ní bouřka a voní to v ní senem. A zatím vším je zdánlivě obyčejný příslib blízkosti. A taky je to jediná píseň na albu, v níž se v textu objeví odkaz k tomu nahoře. Jakoby tohle všechno bylo propleteno do trojpramenného provázku, který se nepřetrhne.
1: Chci vidět velryby na širém moři a chci znovu zažít cenohrabskou bouři a dívat se, jak líp je před domem ze zlátnou vlasy. Chci, ať mi vyprávíš o všem, co jsi viděl, kdy nejvíce spál a kdy nejvíce styděl. Chci, ať můžeš

Na desce Plamen najdeme dva duety. V tom prvním se objevuje Milan Zeiss z kapely Tata Boys a možná může jít o nečekané spojení. Ne, že by to druhé bylo neméně překvapivé. Druhým souputníkem Kateřiny Marie Tiché je Štěpán Kozub. A celá píseň opět zní, jako by se David Stypka usmíval a Benjis hrál k jeho klasickému výkonu.

řekneš nahlas, tak snad konečně zmizí jméno té, co se nemohla narodit.

Všimli jste si? Píseň Znova, ta, kterou deska Kateřiny Marie Tiché Plamen končí, vlastně nekončí. Ne do tečky. Zůstává otevřená podobně jako některé nahrávky na poslední desce Davida Stypky Dýchej, která už byla dokončena po jeho smrti. Spousta věcí se neuzavírá a má šanci na pokračování. Příběh Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis, dříve kapely Davida Stypky, která dnes doprovází Kateřinu Marie Tichou, je toho příkladem. Tak se těším na další kapitoly tohoto příběhu. Snad i vy. Interval dnes patřil desce Plamen Kateřiny Marie Tiché a je u konce. Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

Poslední vydání Intervalu je za námi. Skoro 20 let ukazoval na hudbu s přesahem, na tu, u které stojí za to se zastavit. Díky, že jste to dělali s námi. Naposledy se rozezní v neděli popoledni

V sobotní noci posloucháte Rádio 7. K poslechu nabídneme ve čtvrt na tři hlásku, kam si Kuba Lofítek pozval Pavlínu Števkovou z Evangelizačního centra Mise. A se třetí hodinou budeme pokračovat v cestě kolem světa s manželi Vachutkovými. Tentokrát se zastavíme v Mexiku.

Byly 3 hodiny, máme sobotu 29. srpna. Příjemný poslech nočního vysílání Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. O tom, jaké to je, když se tento biblický verš stane a stává v životě člověka realitou, hovoří v poslední letní repríze pořadu Hláska Pavlína Števková z Evangelizačního centra Mise. Za 15 minut.